začíná další vydání ostravského pořadu, který se věnuje prvním 25 letům rockové hudby. A také samozřejmě popu a ostatním hudebním žánrům té doby, souhrně se jim dnes říká oldies. Hudebním fandům i náhodným posluchačům přeje pohodu a nerušený poslech ustálená dvojice, mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor této hodinky Jirka Tieftrunk.

Začali jsme pohledem do horké stovky billboardu přesně před 46 lety. Na pátém místě kulminoval hit skupiny Pilot Magic. Autor textu je pravděpodobně svým životním stylem sova, rádo si rád pospí. Když ale úplně náhodou ne, napsal pak krásnou píseň o svítání. Jak už jsem prozradil minule a předminule, pan Jiří Kostelňák mě poprosil, abych zavzpomínal na starý rock'n'roll.

To byl Bo Diddley, další z těch, kteří bodovali už ve druhé polovině 50. let a dnes o nich můžeme mluvit jen v čase minulém. Jako první jsem vybral Walkin' and Talkin' a stranu singlu z roku 1960, který nebodoval. A přidal jsem známější kousek You Can't Judge a Book by the Cover, což lze volně přeložit Neposuzuj věci podle toho, co ti řekne první letmý pohled.

To byla další dvojice pro pana Jiřího. Někteří z vás možná podle toho prvního hitu Tallahassee Lassie poznali, že zpíval nyní osmdesátník Freddie Cannon. Byl to jeho první single a dostal se do zámořské popové top ten. Dívku s tranzistorovým rádiem jsem už v této hodince nabízel. Freddy o ní zpíval také. Jeho singlové áčko z roku 1961 má název Transistor Sister.

Ze Slovenska jsem dostal přání zařadit píseň Ivety Simonové čím dál tím častěji. Právě se z ohraného singlu z roku 1967 stalo, Suprafon ji totiž nově nenabízí. Textoval Vladimír Dvořák, doprovázel Karel Vlach a Pankovci. Zbývá dodat, že originál s názvem People Will Say We Are In Love je z muzikálu Oklahoma. Vybral jsem nahrávku Američanky Doris Day z roku 1960.

Nevím, která nahrávka byla Ivetě Simonové vzorem, ale je to tak, jak jste slyšeli, v zahraničí se tato píseň většinou zpívá pomaleji. Někdy příště uslyšíte i druhou stranu toho suprafonského singlu, teď tu mám další posluchačské přání. V první polovině 50. let museli mnoha lidem znít mezi častuškami a budovatelskými písněmi varhany Oty Čermáka jako rajská hudba.

Asi jen ti nejstarší u přijímačů si ještě pamatují v podání Oty Čermáka Narcis. Původně je to suprafonský šelak z roku 1951. Vybavuji si, že jsme tu desku doma měli. Písnička Je bílá cesta, to už je další dekáda, snad jste sourozence Ulrichovi poznali. Rok 1966, jejich první singl, tehdy ještě Popík, první Big Beatový s Vulkánem, jsme si mohli koupit až v roce následujícím.

další písní Jsem zůstal v Brně Milan Černohous zaspíval Znám tě, lásko. Textoval Pavel Cmíral, doprovázel orchestr Gustava Broma. Rozhlasová nahrávka je z roku 1970. V Brně tehdy vymysleli do křestního listu jako autora hudby jméno Ellen a to identifikaci zahraniční předlohy stížilo. Ale podařilo se Gary Puckett and the Union Gap, Let's give Adam and Eve another chance.

Dejme Adamovi a Evě ještě jednu šanci, je to česky, a abyste pochopili původní text, budu překládat dál. Přivést své děti zpátky k sobě a ukázat jim, jak se navzájem milovat. Je to takový protiklad proti ďáblovu ponoukání v československo-francouzském animovaném filmu Stvoření světa Perte se a žerte se. Pamatujete? Už ho v televizi dlouho nedávali.

Úplně náhodou jsem v seznamu na singlech bodujících amerických interpretů narazil na dvojici Gene and Deb, celými jmény Gene Thomas a Deb Neville. Dělají na mě dojem, že byli ve druhé polovině 60. let jakýmsi modernějším pokračováním dvojice Paul and Paula. Slyšeli jste A strany prvních dvou úspěšných singlů Go With Me a Playboy.

Také do třetího dnešního porovnávání jsem vybral brněnskou rozhlasovou nahrávku. Píseň Závěj naspívala Eva Králová v roce 1978. Doprovázela ji studiová skupina Oldřicha Lubicha, autorem textu je Pavel Cmíral. Zatímco on zvolil do předělávky Studenou výhrůžku, v anglickém originálu si Tina Charles pochvalovala You set my heart on fire, tedy zapálil si mé srdce.

Nahlížím alespoň jednou do historického hudebního kalendáře. V polovině července 1966 vynesl v Americe prodej singlu When a Man Loves a Woman Percymu Sledgeovi zlatou desku, jedinou, kterou dostal. A v Británii tam byla založena skupina Cream. Tu už jsem v playlistu dlouho neměl, tak vám trochu rozšířím obzory a z B strany jejího druhého alba vybírám Take It Back.

Chcete-li si napsat o neohrané oldies, nabízím e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz. SMSky můžete psát na číslo 723 102 513. Kdybyste chtěli slyšet nějakou instrumentálku, stačí si napsat číslem od 1 do 580. Zavírák vybírám podle svého vkusu, je to Jonathan King a jeho verze I Can't Stand the Rain. Buďte v rytmu, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Další hodina se zábavou, s ukázkami, s vašimi telefonáty a s hostem, který je ve studiu. Toho dobře znáte i z těch letních repríze Zlaté lásky. Jedna z průvodců, tedy Carmen Majerová, se mnou ve studiu. Carmen, zdravím, hezké odpoledne.
2: Krásné odpoledne.
1: Vy jste přišla i s Petrem, Petra máme ale za dveřmi.
2: Ano.
1: Ano. Kdy naposledy vás rozesmál?
2: Já myslím, že každou chvíli.
1: Máte doma veselo?
2: Ano, ráno máme hlavně veselo, protože probíráme, jak si stojíme, jak se zvedneme.
1: A jak ten den uběhne.
2: A kam půjdeme.
1: Tak jsem rád, že jsme se sešli tady v Humoriádě a pobavíme se v této hodině. Humoriáda.

0: rozjedeme už na plno humoriádu dnes s Carmen Majerovou. Usmívá se i na Seznam ukázek. Doufám, že jsem se tak jako trefil třeba i se jmény, která by mohla něco říct. Jsem zvědav, jaké vyberete jako první, Carmen. Tak
1: no
0: co to
1: ano, bude? Já vyberu s radostí Merinko Rosulkovou a Stelu Májovou.
0: Dobře, takže scénka nazvaná Žádost o rozvod.
2: Tak vy, paní Moutelíková, žádáte o rozvod. To je ovšem velice vážná věc, že ano, chápete.
3: Chápu, děvenko, chápu.
2: To je veliký a, abych řekla, tak problematický životní krok, zvláště když... Jak dlouho jste byla vdána?
3: 38 let, děvenko,
2: 38 let a po tolika letech manželství. No to je, já chápu, že samozřejmě mohou nastat jisté komplikace, ale byl vás pan manžel?
3: Moutelík, ale kde pak, děvenko, kde pak? Tedy u nás v domě ten Janoušek, ten svou ženu bije heverem.
2: Prosím vás.
3: Kvůli tomu heveru si koupil auto, děvenko. Ano. Jemný mechanik. No,
2: chodí tedy pozdě domů.
3: Ale Moutelík, děvenko, ale nikdy. Kde pak, děvenko, tedy jsou takový, co chodí pozdě domů? Například ten Markalou pod nás, naproti, ten chodí pozdě. Ten chodí a obden se opije a potom vykřikuje na celý barák, ať žije náš pan ředitel. A když mu lidi domlouvají, tak říká, počkejte, to není ještě všecko, ať žije náš pan ředitel za 1200 měsíčně jako já.
2: Já už ale skutečně nevím, proč. Už vím. Hrdlí se o peníze.
3: Ale Moutelík se nehrdlí, děvenko. Ne. Kde pak? Tedy Bušek, ten se hrdlí a dělá scény. Tuhle kvůli 3 korunám rozšlapal klobouk za 90, děvenko. No. A Fefajzl, děvenko, ten schválně platí vyšší příspěvky do ROH, aby nemusel dávat tolik domů. Tak. A Pěnkava, ten...
2: Ano, paní Moutelíková, ale já tomu opravdu nerozumím. 38 let jste vdaná. Váš manžel vás nebije.
3: Nebije.
2: Nehrdlí,
3: kde pak?
2: Nepije.
3: Počkat, to já nevím.
2: Jak to, že to nevíte?
3: No, když on Moutelík, před 38 lety, odešel z domu a ještě se nevrátil.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak, Lučka Rosulková.
1: Jsem se tak potěšila. Merinka i Stelinka, obě kolegyně, na které hrozně ráda vzpomínám. Jestli pak víte, že Merinka byla velký dobrodruh. Ona kamarádila s Evou Svobodovou, ano, které jsme říkali vlk. Jo?
0: Proč?
1: Nevím, jednou Květa Fialová, nějak jsme seděli a Květa Fialová kouká na Evu Svobodovou a povídá, hele, poslechni, ty seš vlastně takovej vlk. Ty vůbec jsi ženská. Tak a od té doby se jí říkalo vlk.
0: No. Ano.
1: A Merinka, oni hodně cestovali, už měli vysoký věk, tak oni byli třeba například na první svatbě Charlesa III.
0: Jeli.
1: V Anglii, když si bral Dianu, tedy princ Charles tenkrát.
0: Jak se tam dostali?
1: Tak oni vyrazili, a to nebylo nic jednoduše,
0: no,
1: peníze, žádné, víza, tohle všechno, ono, to nebylo jen tak, jako dneska se seberem a jedem. Mm-hmm. No, takže my žasli, dámská šatna v napětí, když se vrátili, jak vám vyprávěli pochopitelně barvitě, že to všechno viděli zblízka.
0: Takže ty davy, které jsme viděli, tehdy vlastně jeden z největších televizních přenosů, z hlediska sledovanosti, se mluví o miliardě a více, tak tam někde byla i
1: Merinka. Ano, tam byla Merinka Rosulková a vlk. Z městských divadel pražských.
0: Takže jste pak měli zprávy z první ruky, tak říkají hlavně v té době teda, protože toho se tady tolik neinformovalo. Ten bulvár tady nebyl tam už, jo?
1: No jistě, jo? Ne, to pro nás, to byla prostě událost. Mm-hmm.
0: Tak takovýhle dobrodruh byla Meninka, tak ano. V takovém věku. Dobře, no tak jsem rád, že jsme si ji mohli vybrat. Třeba i posluchači vyberou ještě po druhé, protože ve hře je navíc po boku Josefa Bejvla, Zdeňka Najmana, povídání nebo scénka nazvaná Ochotníci. Zůstaneme u divadla. A nebo já nabízím proti Václava Postráneckého a Miroslava Moravce s židovskými anekdotami. Ano. To je ta druhá varianta a posluchači teď rozhodnou na telefonu 731 800 900. Volat můžete už teď. Stejně jako psát SMSky na textovkové číslo 90 01 04. Humor mezera A, tedy pro Marii Rosulkovou, anebo humor mezera B pro ty židovské anekdoty, když to zjednoduším. A k tomu jedna písnička, ať na to máte čas. Marie Rotrová.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda, připomínám, dnes s Carmen Majerovou a taky s vámi. Jste ve spojení po telefonní lince 731 809 se studiem a vybíráte si z dvou ukázek jen jednu tedy. Tak Marie Rosulková s Josefem Bejblem se Zdeňkem Najmanem nebo Václav Postránecký a Miroslav Moravec a jejich židovské anekdoty. Komu byste dali bod vy? Dobrý den, přejeme.
4: Dobrý den, tady je Vladimír z Prahy 10, já bych nechal Ačko. A chtěl jsem se zeptat paní Majerové, jak se má Zuzanka?
5: A dobře, naše Zuzanka se chystá na cestu, zítra letí se svým tatínkem do Norska.
3: Užij si.
4: Tak jo. Jestli si mě pamatuje ještě, nevíte, ještě se s ní nemluvila.
5: To já nevím.
3: To musíte se zeptat Zuzanky.
5: Ano, zeptám se Zuzanky.
3: Dobře.
5: A pardon, vaše jméno?
4: No, řidič z vozovny Strašnice.
3: A řidič vozovny Strašnice a Vladimír a příjmení?
5: Ano, to určitě bude.
4: Ne, to příjmení to i nic nezekré.
3: Dobře, takhle, dobře, vyřídíme.
5: Já to zjistím.
3: Děkujeme, mějte se pěkně, přesouváme se za dalším hlasujícím.
6: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a paní Carmen. A chtěla bych Ačko a musím jí poděkovat a panoji Kostkovi za ten pořad, jak jste vy uváděl ty lásky. Bylo to perfektní.
3: Ano, děkuji. Jenom připomenu, že tyhle ty příběhy my teď ještě jednou přes léto, každý všední den po té 21. večer opakujeme. Pokud vám nějaký unikl, tak si můžete poslechnout a vlastně Petr Kostka a Carmen Majerov jsou s námi. Dobře, tak děkujem.
5: My taky, mějte se krásně. Je to milé, děkuji.
3: Kdo ještě přidá svůj hlas na konto nějaké ukázky?
7: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Majerová.
5: Dobrý den.
7: Dobrý den i vám, Patriku, a hlasuju pro židovský anekdoty.
3: Dobře, tak jo, děkuji moc, mějte se pěkně, ještě aktualizuji i naši SMS bránu a vidím, že tady hlasy i ty, které byly předtím rozhodly, že vítězí dobrý výběr Carmen Majerové, ještě jednou Marie Rosulková.
5: Ano.
3: Dáme si tedy právě i se Zdeňkem Najmanem a Josefem Bejvlem. Ochotníci.
8: Pojedeme, ten výstup si jmeme ještě jednou. František přichází zleva.
9: Jo.
8: A za tu židli, jo.
9: Ty to myslíš takhle, jo.
8: Ta židle to je jako strom, jo. A jukne, a jukne.
9: Jako ze za stromu, jo.
8: Jo.
9: Juk.
8: Františku, ty musíš jukat radostně.
9: Juk. To máme. Jukat radostně tady na Voráčkovou.
8: Samozřejmě. Stojí za stromem a radostně jukáš. No.
9: Juk. Ty mě podrž. Počkej, já tady mám nějaký řeči.
8: No.
9: Já spěchal jsem za tebou, Voráčko, totiž lásko má a svět byl hned hezčí. To mám říkat radostně Voráčkovi tady z tohle.
10: Ale samozřejmě, teď jsem to přece říkal.
9: No tak dobře. To svět neviděl, co se na mě žádá na práci.
11: No,
9: družstva. Spěchal jsem za tebou, Voráčko, a směl být dnes hned hezčí.
11: Já jsem tě čekala.
9: Hleď, Voráčko, a ty na mě nešišlej a čekej. Čekej mě, jak to máš napsaný s otevřenou náručí. Já tě prosím, učitelské, aby mě čekala Voráčková, jak to má napsaný.
8: Samozřejmě, soudružko Voráčková, ale my nemůžeme libovolně zacházet s autorským textem, jo?
9: Tak to no slyšíš. Dobře. Tak bych prosil, abys otevřela tu náruč.
11: No dobře, já jsem tě čekala s otevřenou náručí.
8: No, panouš.
9: Leze to zní jako zklupatý.
11: Dobar.
9: Ale když jsem viděl Voráčka, totiž, Marie, když jsem viděl kouš rodného hnízda, zapomněl jsem na školu, na kamarádi.
8: Dy.
9: Co?
8: Dy.
9: Dy. Co ty?
8: Kamarádi.
9: Jo tak, kamarádi. No jo. A svět byl hned hezčí, pro mě si existovala jenom ty. On asi spisovatel neznal, Voráčko. Tak teď ty.
11: Můj milý Odone, víš, že i naši poznali, že přijedeš? A ne? Neřekla jsem jim ani slovo.
9: Teď ona nedá pokoj a budeš
11: jen šistat. Jsem se těšila.
9: Těšila. Děj rozum, Marie, co to je možný? Podívej se, to bylo prvně, co jsi mě řekla, ani slovo. To já bych poznal, že se něco děje. Víš?
11: No dobře, já to nemusím rád s tebou, víš? No. To se ví, aby se nám všichni smáli, ne?
8: Koukej, soudružko Voráčková, umění se nikdo smát nebude.
9: Teda učitelské umění ne, ale nám jo. Hele, učitelské, vem rozum do hrsti, ona má Voráčková dočista pravdu, koukni. Vypadám já na 18 a Marie tady na 16.
11: Mosko.
12: No, je to trošku.
11: To se ví, soudruhu režisére, najdi si proto nějaký mladý blázny. No, to je pro mladý.
9: To není pro nás. No.
8: To já taky vím, že vy dva se na to moc nehodíte. Ale co mám dělat, když vy dva jste nejmladší z té vesnice?
0: Humoriáda.
3: Ochotníci tedy. Carmen, ochotničila jste taky?
5: No vlastně ano. Já jsem začínala jako malá nebo mladá dívčina. Ano, hrála jsem... Byly to teda školní léta,
3: ano.
5: Ale vedl nás herec divadla v Trutnově, krajského oblastního divadla v Trutnově, pan Miroslav Grác, který si mě někde odchytil na ulici a říká, a děvenko, nechtěla bys hrát divadlo? A já, ano.
3: Takže vy jste nalezený talent. Ano. Takhle. To ne jako, že by se někdo
5: hrála,
3: přihlásil.
5: A měli jsme tedy soubor a hráli jsme, jezdili jsme na zájezdy a na základě toho jsem pak vlastně dostala nabídku mezi profesionály, že jsem hrála Barunku v Babičce, v inscenaci Babička, která se hrála v létě v Ratibořicích. Tak a tam jsem vlastně tedy vstoupila mezi ty profíky.
3: Jo.
5: No a tam to zavonilo v tom divadle strašně moc. Nádherný, vzpomínám na to.
3: No a pak, když to skočím, přišla i ta městská divadla pražská. Ano. Tam jste se asi potkali i s Josefem Bejvlem.
5: Ano, Pepička Bejvla byl, on byl rozmilej, no tak... Já si vzpomínám jedna historka. Po 68. se, myslím, rojili takový ty dívky, co se svlékaly, že jo, nebo tak jo, na ano. těch kabaretech a různě. Ano. A on jezdíval, měl své číslo a jezdíval na kabarety. Já vím, vzpomínám si, že jo, jednou chlapi v šatně říkali, hele Pepo, ty jsi včera byl, jo, a jaký to tam bylo. A on říkal, jo, představ si, tak. A než já jsem měl měl to svoje vystoupení, tak přišla dívka a měla jenom kalhotky a tady nahoře, a teď já to nemůžu, diváci mě nevidí, ale takhle v oblasti tedy
3: kroužil.
5: Dámských ňader kroužil rukama a říkal, a tady měla takový, no takový, a teď oni, no co, třásně, ale ne, tak co tam měla, no takový puklice. Tak to mě, do dneška si to připomínáme.
3: Tak vážení, tohle je Humoriáda s Carmen Majerovou.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíjet.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Krásně ten čas ubíhá, když se hezky vypráví a poslouchají příjemné ukázky. Tak dnes s Carmen Majerovou, co vybereme dalšího pro posluchače?
2: No tak já myslím, že by to mohla být Jiřinka Bogdalová a pan Karel Šíp. To bude kvalita.
1: Z pořadu Za oponou, tedy v režii Viktora Polesného, Vyprávění vtipů.
3: Já jsem se přišla jenom zeptat, jestli vám řekli, že jste tady v divadelním zákulisí. Řekli? Jo? No to je ale dobře, protože jsem normálně nikdo nesmí, že jo? Jenom herci a takový ty lidi okolo, jako je třeba inspicient nebo nápověda.
4: Co pak, Jiřínku, nějaký problém?
3: Ne, no žádné, já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli lidi vědí, že jsou v zákulisí.
4: A to oni samozřejmě vědí. No, to vy přeci víte, no nedělíte, že ne?
3: Ale ne, no, ale no já jsem...
4: No ne. Paní, vy jste snad říkala tady Jiřince, jako že nevíte, o co jde, nebo co? Paní, já na vás koukám od začátku, nechte... já si od začátku říkám, že s váma tady budou problémy. Vy jdete do první řady, možná to máte i zadarmo a děláte problémy. Rozumíte? No ne, to tak... nejde. Helejte se, nemyslete si, já si to s ní vyřídím, Jiřinko. No. Nemyslete si, paní, to už dneska se dá udělat, že my třeba hlasováním vás můžeme vyloučit z tohohle divadla.
3: Ale to...
4: Jiřinka má tyhle ty pravomoce.
3: Ale ne.
4: Víte, jak my tady říkáme? Big Mother.
3: No tak to nechte toho. No to je... Ne, to... Já jsem vám jenom ještě chtěla říct, že takovouhle hromadnou exkurzi tady pořádáme poprvé, jo? A to víte, když je něco poprvé, no tak to... Ne, ale jinak v zákulisí, jo, to tady žije normálně. Tady se rozebírají rodinný vztahy a říkají nejnovější vtipy, že jo?
4: Jo!
3: A co?
4: To jste mě připomněla. Jeden jsem slyšel, dobrý. Nevím, jestli ho znáte, asi ne. Můžu. To takhle povídá manželka manželovi. Ty jsi prej vyprávěl v hospodě...
3: Takže alkoholik, jo?
4: Vy ho znáte?
3: Koho?
4: No ten vtip.
3: Ale vtip ne, ale pár alkoholiků znám a vím, co umějí, nepromiňte, no, prosím. Já jsem chtěla jenom toho chlapíka jako upřesnit.
4: Ano, ano,
3: prosím,
4: dobře.
3: No, to...
4: Můžu?
3: Jo.
4: Hele, to takhle povídá manželka tomu svýmu alkoholikovi,
3: tak
4: jo?
3: Tak přece...
4: Ale to já jsem tam teďka dal jenom kvůli vám.
3: Yeah.
4: Jinak to tam není důležitý, jestli je to alkoholik nebo ne. To v tom mým vtipu není podstatný, no rozumíte? Já. To on jako bych v té hospodě mohl klidně sedět tam u limonády.
3: Cokoliv. No tak dobře, pokračujte. Manželka řekla tomu svýmu. No.
4: Jo. Manželka povídá manželovi.
3: Tomu svýmu.
4: No, komu jinému asi?
3: Já, no.
4: Samozřejmě tomu svýmu. Tam není žádný manžel jiný manželky.
3: Já, no.
4: Tak to přeci nemusím říkat v tom vtipu.
3: No jo. No.
4: Vám se teda krásně vypráví vtipy.
3: Ne, ale já mám ráda vtipy, ale musím být přesný. Mě nebaví takový to potkali se dva, ten jeden povídá. Ne, já potřebuji vědět, kde se potkali. Jestli v tramvaji, nebo na letišti, nebo v ložnici. Je z ložnice, to znám jeden, to takhle manžel. Odešel do práce a manželka si přivedla domů milence. Za půl hodiny přišel domů i její malej syn a když viděl maminku v ložnici s cizím pánem, tak se rychle schoval do skříně. Najednou ta manželka slyší, že se vrací manžel, tak do stejné skříně strčila milence. Ve skříni bylo chvíli ticho a najednou ten kluk povídá, je tady tma, co? Je. Já tady mám s sebou baseballový míček, nechceš ho koupit? Nechci. No já jenom, že táta je venku, stačilo by zavolat. No tak dobře, kolik? $250. Tak jo, za chvíli kluk zase. Je tady tma, co? Já mám sebou ještě baseballovou rukavici. Kolik? $750. Tak jo, no za pár dní otec povídá synovi. Hele, vem baseballový míček, jo a rukavici, půjdem si zahrát. Kluk povídá, to nemůžeme, já jsem to prodal za $1000. No to je příšerný za $1,000, kdy to nemá vůbec takovou cenu. Jak můžeš takhle okrádat kamarády? Půjdeš do kostela a vyspovídáš se. Kluk přijde do zpovědnice, rozhlídne se a povídá, tady je tma, co? A farář na to, nezačínej zas.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Pořad za oponou a vyprávění vtipů, tedy Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem. Usmívá se i Carmen Majerová, vybrala si tuhle scénku. Tak na pana Šípa nebo na paní Bohdalovou se zavzpomínáme, připomeneme si.
2: Já pana Šípa osobně neznám. No a na Jiřinku ráda zavzpomínám, ale tak jako teďka no, jsme vlastně se viděli, měla svou oslavu. Mm-hmm. Byli jsme za ní v tobogánu, já jsem ji upekla sekanou, nesla jsem ji to v krásné míse a říkám, Jiřinko, Jiřinko, prosím tě, tady je ta sekana, jo, já vím, ta je výborná, protože už se mi to jednou, jo, já vím, to je ten recept, ten, a ty jsi mi ho nadiktovala, všecko tohle věděla, já říkám, hele, tady nejde o tu sekanou, tady jde hlavně o tu mísu, jo, prosím tě, mám ti vrátit, jo, já říkám, ne, proboha, ne, to je právě ta vzácnost, to je právě to, aby jsi dávala pozor, aby si s tím někde nemajzla o podlahu, rozumíš?
1: Ano.
2: Jo, tak, ona je to vzácnost.
1: Takže původně dárek mísa a řekla jste si, nepřinesu ji
2: no,
1: prázdnou.
2: No máme prázdnou, to nemůžu.
1: Rovnou do toho něco udělám.
2: Ano. Takže tam byla pěkná sekana.
1: Ježíš, já se začínám kát úplně. Aha. Já jsem kdysi taky dal Carmen mísu, ale prázdnou.
2: Ano.
1: A měl jsem tam něco.
2: Sekanou.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? S Jiřinou Bohdalovou a s Karlem Šípem? Vyprávění vtipů, anebo nabídnu, no musím taky něco silného, aby to byl aspoň zajímavý souboj. Tak zkusím děkovnou řeč od Luďka Soboty. Varianta B. Ačko Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, Bčko Luděk Sobota, vyhlasujete na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou, kterou s heslem Humor mezera A či B, podle toho, co jste si vybrali z ukázek, posíláte na číslo 90 011 04. Tak do toho, je to na vás.
5: Bylo let

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Připomeňme si Karel Šíp, Jiřina Bohdalová nebo Luděk Sobota, ukázky, které jsou ve hře. Vy s námi jste ve spojení, telefonní číslo je 731 800 900. Tady Patrik Rozehnal a Carmen Majerová. Kdo je na telefonu?
4: Dobrý den, u telefonu pan Balanec.
3: A pro co hlasujete?
4: Já bych jsem chtěl hlasovat pro pana Sobotku, i když teda Jiřinka Bohdalová jako žena má přednost.
3: Ale Sobota to vyhrává.
4: Ale to bylo první, co mě napadlo, byl Luděk Sobotka, proto mě vždycky rozesmíval a chtěl bych to věnovat svý rodině.
3: Dobře, ukázku i poslech. Fajn, tak jo, dobrý den dalšímu.
5: Dobré odpoledne. Standa Zemík vás, Patrinko zdraví, její paní Carmen. Ano. A já bych chtěl Bohdalovou.
3: Píšeme jí bod i s Karlem Šípem tady. Ještě někdo, kdo se přidá?
6: Dobrý den, zdravím vás i vašeho milého hosta. Prosila bych Ačko a jenom bych chtěla říct paní Carmen, že je úžasná i v říšních lidech města Pražský.
7: Děkuji, děkuji. Jste moc milá.
3: Děkujeme za to hlasování, děkujeme za pomoc všem. Je rozhodnuto, ten druhý dnešní souboj vyhrává Karel Šípa, Jiřina Bohdalová. Dál budeme pokračovat ve vyprávění vtipů.
8: Ten je docela dobrý, jo? Ale tenhle taky.
9: Jo.
8: To takhle povídá manželka v ložnici?
9: Da, já, da.
8: Tomu svýmu alkoholikovi.
9: No jo, protože v tomhle stavu už vidí, že s ním nic nebude, jo, tak si chce aspoň před spaním popovídat, no. Že jo? Ne?
8: Jo. Jo. A ta blondýnka mu povídá.
9: Jo, ona je to blondýna.
8: No tak to mě tak napadlo, blondýna, tak jako jiná by si snad notrika ani nevzala.
9: No jo, ale já vám teda nevím, co, teď se to rozmohlo proti těm blondýnám. Teda, mě to nevadí. Mně to nevadí, já jsem vody jak živa tmavá. Já ani blond paruky nenosím. Ono to může prosáknout do hlavy. No, ne, ale přitom blondýnky dokážou měnit i pravidla silničního provozu.
8: Jděte to, nevím.
9: No jistě, jeden můj známý mi říkal, že kvůli blondýnkám policajti vymysleli úplně novou dopravní značku.
8: A jakou?
9: Konec kruhového objezdu. No.
8: To takhle povídá manželka manželovi. Ty prý si v hospodě vykládá.
9: No to už jste ale říkal. O té hospodě. Už na začátku.
8: No to jsem říkal.
9: Já si pamatuju.
8: Ale už je to dlouho. Já kvůli souvislosti, to si každý už nemusí ten začátek vtipu pamatovat.
9: Ale jo, pamatuju.
8: No tak jako by si to pamatuju. Ale paní si si... paní si nepamatuje, no. Tak jako kdybyste mě taky nepřerušovala, tak už jste se tady dávno všichni zasmáli. No, tak. Povídá takhle manželka manželovi. Ty prej si vykládal v hospodě, že jsi s mě bral pro peníze. Co je to za blbost, já jsem přeci žádný peníze neměla. A on říká, a co jsem měl teda říct?
9: To měl říct, no pravdu.
8: Jakou pravdu?
9: No pravdu, proč jsi doopravdy vzal, že jo, tak dál.
8: Co dál?
9: No už dokončete ten vtip. To je...
8: To bylo celý.
9: To bylo celý?
8: To bylo celý. Jiřinko, až zase uslyším nějaký nový vtip, můžu ho tady vyprávět zase?
9: Ale můžete, ale měl by být veselější. A hlavně celý. Ne, já myslím, že už je čas uvést prvního hosta. A víte co? Uveďte ho vy.
8: Ano.
9: Jo, uveďte ho vy. Ale dávejte pozor, aby byl celý.
8: Přichází rock'n'roll band Marcela Burmina.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ten tentokrát vynecháme, máme nachystanou jinou píseň, která udělá předěl u dalšího hlasování, ale s tím Karlem Šípem. Osobně se neznáte, Carmen, ale v Všechno party nebo u ní v pořadu jste byla?
7: Ne, nebyla.
3: Jak to, že vás tam nepozval ještě? To není možný.
7: Asi
3: jak?
7: Mě nezná.
3: Není možná. A Petr tam byl?
7: Ano.
3: Tak
7: ano.
3: Jak to, že ne vy?
7: No,
3: to
7: nevím,
3: se musí napravit, to musíme Karlovi zavolat, kde se stala chyba.
7: Ne, to by se mu asi nelíbilo, to bychom mu vnucovali.
3: To ne, ale jenom ne. Tak jako vnukli myšlenku, že třeba. Nebo byste se tam necítila?
7: Ne, to ne, jo. Určitě. No tak on je milý, spontánní člověk.
3: Ano.
7: Aspoň já mám tu představu. Takže vlastně teď jsem ho potkala když v tom tobogánu, když jsme byli za tou Jiřinkou, ale tak jenom dobrý den.
3: Ano.
7: Ano, takže, ale jak říkám osobně, ho neznám. Mhm.
3: Vyprávíte si doma i někdy vtipy, takhle jako si herci třeba v šatně vypráví?
7: No určitě Petr vždycky přijde s nějakým, protože přeborník ve Vinohradském divadle je pochopitelně bez pochyby Tomáš Töpfr, který prostě to sype. A Petr je rád vypráví, umí vyprávět, ano, ale já si žádný nepamatuji.
3: Takže jenom nasloucháte.
7: Já naslouchám.
3: Co si zase přines, co Tomáš mi
7: právě? No někdy jsem taky někdy možná nějaký, ale taky jsem možná nějaký vyprávěla.
3: Mm-hmm. No a veselé historky z rodinného života, když se také sejdete, ať už se Zuzankou Zelenkou, s Tereskou, tak vyprávíte si takhle, co se jako stalo, takové, jako co se komu přehodilo, nebo připomínáte si
7: jo,
3: i to, co léta všichni znají?
7: Jo, ježiš, ne, to se povídá, to se semele všechno možný, ale vždycky nejroztomilejší na tom je to, že když my s Petrem na něco vzpomínáme a teď si nemůžeme vzpomenout, kdy to bylo a kde jsme to vlastně byli a který to bylo, tak já nevím, právě si třeba zeptáme Zuzky, protože je nejstarší a říkám Zuzi, a jak to teda tenkrát bylo a ty jsi tam, a já nevím a to já už si nepamatuju, no tak to je to.
3: Paměť je
7: to těžký.
3: Rozná všech, dobrá. Vážení, musíme to uzavřít a protože nechceme vybírat za vás, ale vám dát tu možnost vybírat si mezi ukázkami, tak do hry vracím ta svá Bčka a jedno bude Ačkem a teď Bčkem v tom posledním souboji. Takže Václav Postráhnický a Miroslav Moravec, ať to nepletu, Ačko, Bčko, Luděk Sobota, tedy buď Žirovské anekdoty, anebo Děkovná řeč proti sobě a telefonní číslo stále stejné 731 800 900 pro vaše hlasování. Když se nedovoláte, využijte SMS brány s číslem 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, jenom vy rozhodnete, čím uzavřeme dnešní vysílání. Petr Spálený už je připraven v našem pořadu s názvem Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě nějaký ten hlas může přibít na konto buď Václava Postráňského s Miroslavem Moravcem, nebo můžete hlasovat pro Luďka Sobotu. S Carmen Majerovou se ptáme, kdo volá. Dobrý den.
2: Ano, dobrý den. Zdravím paní Carmen.
3: Dobrý den.
2: A pana redaktora.
1: Děkuju.
2: A je to moc těžké, já nevím. To je tak těžké.
1: Tak si hoďte koronou.
2: Tak třeba Ačko.
1: Tak
2: ano,
1: třeba
2: a
1: Ačko.
2: Děkuju.
1: My taky za zavolání a za tu těžkou volbu. Kdo se dovolá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Petr ze Štětí. Zdravím vás.
1: My taky.
4: Oba.
3: Ano.
4: Hlavně Carmen, protože jsem si dneska pouštěl Chalupáře. A ten díl, jak ona tam věští, moc postele, spíš hotel,
1: ano.
4: Pneumatika, prvý.
1: Ano, ne kolo, spíš pneumatika. Ano.
3: Pneumatika,
1: tak,
3: ano, děkuji.
1: Co to bude?
4: Bude to Miroslav Moravec.
1: Je to tak, můžu to už prozradit, součet hlasů tomu hodně, hodně napovídá, takže nějaké ty anekdoty na závěr.
5: Mám pro vás skvělou partii, mladý muži, spouští jiný šathen stavidla své výmluvnosti. Mladá, bohatá, vzdělaná, že by neměla žádnou chybičku, diví se nápadník, jenom docela maličkou, koktá. Pořád? A kde pak? Jenom když mluví.
6: Domluvá šathen starému mládenci, aby se oženil. Ani nápad, brání se muž. Žiju se dvěma sestrami a ty se starají o všechno, co potřebují. No, to je hezká věc. Nedá se odbít dohazovač, ale ani dvě sestry vám jaksi nemohou poskytnout to, co jedna vlastní žena. Jak to, že ne? Kdo říká, že ty sestry jsou moje?

0: Tak vy chcete vízum do Brazílie, pane Seidler, povídá úředník na konzulátě. A máte nějaký opravdu závažný důvod?
1: No jak pak by ne? Mám se příští měsíc ženit.
0: V Brazílii?
1: Ne, v Čáslavi.
0: Friedenfeldovi provdali dceru. Po svatbě si povzdechne matka. Jsem ráda, že už to máme za sebou. Jenom si pořád říkám, jestli se naše Rivke opravdu dobře vybrala. Jestli bude se svým mužem šťastná.
1: Vaza jist šťastná, míní otec. Jsem já šťastný? Jsi ty šťastná? Tak jako my bude šťastná taky.
0: Slyšel jsem, že ses oženil.
1: Slyšel jsi správně.
0: Jsi spokojen?
1: No jistě. Už mě nebavilo potloukat se pořád po hospodách.
0: A teď?

0: s klidem.
1: Humoriáda.
2: Děkujeme za pomoc, děkujeme za poslech. Carmen Majerové za to, že dorazila do studia a mohli jsme si popovídat, bylo to fajn.
3: Ano, děkuji Patriku za pozvání, moc ráda jsem přišla, bylo mi ctí.
2: Ano, a uvidíme a uslyšíme se s posluchači zase na přelomu prázdnin, jestli se nepletu. Těším se na to.
3: V září.
2: V září, je to tak. Mějte se krásně, ať se vám daří a poslouchejte další naše pořady. A Zlatou lásku můžete každý všední den po 9. večer. Carmen, naslyšenou.
3: Nashledanou, krásné dny.

0: rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Ředitelství vodních cest předložilo stavbu plavebního kanálu v Přelouči k posouzení EIA. Pardubický kraj zmodernizuje sportovní areál gymnázia v Pardubicích. Turek se nebude z pozice zmocněnce pro Green Deal účastnit žádných jednání ani schůzek, potvrdilo ministerstvo životního prostředí. V Pardubickém kraji dnes čekejte většinou oblačno až polojasno a teploty do 29 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré čtvrteční ráno. Plán splavnění Labe mezi Chvaleticemi a Pardubicemi se posunul do další fáze příprav. Ředitelství vodních cest předložilo

0: Žilo návrh na stavbu nového plavebního kanálu v Přelouči k posouzení vlivu na životní prostředí. Ten má zajistit překonání nesplavného úseku u současného jezu.
1: Plavební dráha povede částečně řekou a pod stávajícím jezem novým pravoběžným obchvatem mimo současné koryto Labe. Šířka bude 50 metrů. Současný jez Přelouč zůstane funkční. Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: Sportovní gymnázium v Pardubicích čeká rozsáhlá modernizace venkovního areálu. Pardubický kraj tam nechá postavit novou stanovou halu pro celoroční sportovní přípravu. Zakryje běžeckou rovinku a umožní tak trénink i za nepříznivého počasí. Součástí úprav bude také kompletní obnova atletického zázemí.
2: Na místě vznikne nový běžecký ovál, rovinka i sektory pro skokanské a vrhačské disciplíny. Uprostřed areálu přibude osvětlené fotbalové hřiště s umělým trávníkem, multifunkční hřiště i workoutová zóna. Pardubický kraj na projekt získal dotaci z Národní sportovní agentury, která může pokrýt až polovinu nákladů. Modernizace za 37 milionů korun má být hotová do konce příštího roku. Z Pardubic Naděja Kubínková, Český rozhlas.
0: Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek za motoristy se teď nebude účastnit žádných oficiálních jednání, schůzek ani porad vedení ministerstva životního prostředí. Českému rozhlasu to řekla mluvčí ministerstva Veronika Krejčí. Turek v úterý oznámil, že pozici dává k dispozici do té doby, než policie vyšetří jeho pondělní dopravní nehodu, při které se v centru Prahy srazil se záchranářským vozem. Podle ministerstva životního prostředí případný zástup v pozici zmocněnce může zajistit úřad vlády. Státy Evropské unie se shodly na prodloužení cenového stropu na ruskou ropu o jeden týden, tedy do 23. července. Do té doby bude 27. podle informací od diplomatů, které má Český rozhlas k dispozici, pokračovat v jednání o dlouhodobějším řešení a o přijetí celého 21. balíku sankcí proti Rusku. Cena ruské ropy přepravované evropskými tankery do třetích zemí tak zatím bude podléhat dosavadnímu stropu 44 dolarů za barel. 21. balík sankcí budí mezi členskými zeměmi spory, mimo jiné kvůli návrhu na zákaz vstupu do Evropské unie všem Rusům, kteří bojovali ve válce proti Ukrajině.
3: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte většinou oblačno až polojasno, jen ráno a dopoledne až zataženo a místy déšť. Odpoledne a na večer čekáme lokálně přehánky a ojediněle bouřky. Večer budou srážky ubývat. Nejvyšší denní teploty 26 až 29 stupňů, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou většinou mírně nepříznivé, tlak se měnit nebude a bio je na dvojce, to je střední zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Z východočeských silnic nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtvrtek 16. července, přejeme hezké ráno, 4 minuty po 5. hodině ze studia Českého rozhlasu Pardubice. Zatímco většina lidí si léto spojuje s rozkvetlou přírodou, pro ochranáře jde o období intenzivního boje s invazními rostlinami. Právě správné načasování totiž rozhoduje o tom, jestli bude jejich likvidace úspěšná. My už za chvíli v reportáži zamíříme do jedné chráněné krajinné oblasti. A z muziky nabídneme Argemu, taky skupinu Buty, Sandru, Karla Zicha a nebo Helenu Vondráčkovou. Tak vám všem přejeme pěkný poslech a hezké probouzení. We'll be right back.

zkouším zvednout hlas proti tvému gramofonu, k dobru mít aspoň jeden.

0: Český rozhlas Pardubice, za 4 minuty bude 17:15, je čtvrtek 16. července. Kuvajtská armáda dnes v noci oznámila, že reaguje na útoky bezpilotních letounů z Íránu. Zatímco v Bahrajnu se rozezněly sirény varující před leteckým útokem, napsala to agentura AFP. O nových zásazích na svém území v noci na dnešek informoval taky Írán, a to po dalším americkém úderu proti tomuto státu. Několik minut poté, co americká armáda ve středu ve 21 hodin oznámila druhou vlnu útoku na Írán, psala tamní média o explozích v blízkosti měst Sirik a Bandar Abbas na jihu a města Ahvaz na západě země. Armáda později na síti X uvedla, že údery skončily dnes ve 3 ráno a že při nich byla zasažena iránská velitelská centra, pozice protivzdušné obrany, raketové a dronové kapacity a pobřežní sledovací zařízení. Další zprávy pro vás chystáme na 17:30. V létě všechno roste, kvete, je to ale zároveň i hlavní sezóna boje s invazními rostlinami. Důležité přitom není jenom to, jakou metodu ochranáři zvolí, ale taky správné načasování. A jak se od odborníků dozvěděla reportérka Aneška Hlávková, právě teď je vhodná doba na likvidaci třeba invazních pajasanů.
1: Vezmu si rukavice, ochranné pomůcky, to je základ. Při práci s takovouhle látkou, kterou je herbicid.
2: Rukama v bílých rukavicích plní lahvičku s roztokem na hubení rostlin vedoucí chráněné krajinné oblasti Pálava Jiří Kmet. Bere taky vrtačku a jdeme k prvnímu pajasanu. Má tvar spíše keře. Několik kmenů roste hned vedle sebe a tak se musíme prodrat větvemi s listím.
3: Protože to je jeden trojkmen. Budu muset navrtat každý zvlášť, protože se rozdělují ty jednotlivé kmeny už u země a já musím dostat účinnou látku do všech tří. Takže na tento kmínek postačí 4 díry.
2: Do nich pak lije postřik.
3: Poslední otvor. Tak, teď dáme další kmínek.
2: Herbicid je potřeba aplikovat přímo do kmene pajasanu žláznatého.
3: Princip tkví v tom, že ta účinná látka, která se dostane do vodivých pletiv, projde celou tou rostlinou a ta vadne v průběhu zhruba 14 dnů, zežloutne, zhodí listí.
2: I proto je vhodná doba pro jeho likvidaci právě teď. A nejenom jeho. Kromě pajasanu ochranáři likvidují taky invazní trnovník akát a z menších rostlin na Jižní Moravě třeba netýkavku žláznatou, doplňuje Jan Pergl z Botanického ústavu Akademie věd.
4: Ty netýkavky je dobrý likvidovat teď, protože teď začínají akorát kvíst, takže krásně vidíte a ještě neprodukujou tolik těch semínek. Ona má takové ty lusky, které když se dotknete, tak oni vystřelují ty semínka relativně dost daleko.
2: Podobně ochranáři vybízejí k likvidaci klejichy hedvábné, ambrozie peřenolisté a bolševníku velkolepého.
5: Důležité je zasahovat pro nás z hlediska ochrany přírody, zejména v těch nejcennějších částech chráněné krajiny oblasti Pálava. Takže já dneska zrovna navrtávám pajasany v přírodní rezervaci Šibeničník.
2: Doplňuje Jiří Kmet s tím, že v celé chráněné krajinné oblasti Pálava jsou 10 000 pajasanů. V Česku je této invazní rostliny nejvíc právě na Jižní Moravě a taky v Polabí. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Motorkářská sezóna je v plném proudu a letní počasí přímo vybízí majitele jednostopých strojů k projížďkám po krajině. V celém Česku se navíc konají desítky srazů a setkání. Na akci Kolama dolů s policií České republiky Učme se přežít, která se chystá na dnešek do Vysokého Mýta, budou mít motorkáři možnost zdokonalit své dovednosti. Než se dostanou na poligon, čeká je první porce zážitků. Spanilé jízdy pod vedením policie letos odstartují ve třech krajích: Pardubickém, Královéhradeckém a Olomouckém. Účastníci vyrazí z Vysokého Mýta Hřibojet u Braunova Betléma a Spísařova. Na rozdíl od běžných individuálních výletů se navíc můžou plně soustředit na samotnou jízdu a okolní krajinu. O organizaci trasy bezpečný průběh se postarají dopravní policisté, kteří budou skupiny doprovázet až do cíle ve Vysokém Mýtě. Po příjezdu do města se už účastníci dostanou na poligon, budou moct vyzkoušet vysokou rychlost a pod vedením zkušených instruktorů zdokonalit průjezd zatáčkami, správnou stopu i práci s brzdami v prostředí bez křižovatek, protijedoucích vozidel a dalších nástrah běžného provozu. Je čtvrtek 16. července, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Teď jsou 4 minuty po 17:15 a my se jdeme podívat na počasí.
1: Počasí.
0: Určitě zajímá nejenom motorkáře, bude to letní den odpoledne s lokálními přeháňkami a bouřkami. Převládat bude oblačno až polojasno, teď ráno a dopoledne až zataženo a místy s deštěm. Odpoledne a na večer tedy očekáváme lokálně přeháňky a ojediněle bouřky. Večer budou srážky ubývat. Maximální teploty vysoké 26 až 29, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Vítr slabý proměnlivý, rozptylové podmínky zatím mírně nepříznivé, během dne přechodně dobré.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Je to 80 let od úmrtí jednoho z nejznámějších českých architektů spojených s dnešním Pardubickým krajem. Josef Gočár se narodil v Semíně u Přelouče a za manželku si vzal dceru Sládka zámeckého pivovaru v Pardubicích. Ve městě pak navrhl řadu zajímavých staveb, které představí Šárka Rusnáková.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 7 minut po čtvrt na 6, tady je Český rozhlas Pardubice, přejeme hezké letní ráno ve čtvrtek 16. července. Ať už jste teď kdekoliv, k prázdninám neodmyslitelně, kromě moře a kempu, patří i příjemné letní teploty a slunce. Je to téma pro děti a redaktorku Petru Beránkovou.
1: Co je to slunce?
2: Svítící takové kolečko.
3: Že je kolečko a tam má takový paprsky.
1: Je slunce hvězda nebo planeta?
2: Hvězda i planeta.
3: Planeta. Žádná planeta, ale je to prostě hvězda, která svítí a mohli byste se tam zabít.
1: Jak je k nám slunce blízko?
2: 2 metry.
3: Tak aspoň 10 metrů.
2: 3 metry?
3: 1000 metrů.
1: Co je to sluneční soustava?
2: To jsou takový země jako Neptun, Pluto, Venuše.
3: Neptun, Uran, Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Země, Saturn, Uran, Neptun.
1: Země obíhá kolem slunce nebo slunce obíhá kolem země?
2: Slunce obíhá zemi.
3: Jo, obíhá.
2: Slunce zemi, no.
1: K čemu je dobré slunce?
2: Aby jsme mohli chodit ven v plavkách a aby existovalo léto. Ve slunce jsme nemohli žít.
4: Ještě nám dává elektriku, aby jsme se opálili.

0: Čtvrtek 16. července, tady jsou další zprávy s Michaelou Spáčilovou.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Lidé v okolí pardubického letiště musí dnes od 10 hodin počítat se zvýšeným hlukem. Vojenské letectvo bude provádět motorové zkoušky stíhacích letounů JAS-39 Gripen, které podle zprávy letiště potrvají až 3 hodiny. Armáda se obyvatelům za dočasný hluk omlouvá a žádá je o pochopení. Podobné zkoušky se u pardubického letiště uskutečnily už před 3 týdny. Akvazóna pardubického akvacentra je uzavřená. Důvodem jsou opravy dlažby a výměna mozaiky, která se už řadu let odlupuje. Skleněný povrch nahradí odolnější materiál vhodnější pro bazény. Akvazóna se má znovu otevřít v listopadu nebo v prosinci letošního roku. Setkání horkovzdušných balónů budou v Hradci Králové pokračovat nejméně do roku 2030. Město kvůli tomu uzavře memorandum o spolupráci s pořadateli ze společnosti Fly Marketing. Letošní balónové nebe začne 2. září a potrvá 5 dnů. Za první letošní pololetí zemřelo v Česku při dopravních nehodách 31 motorkářů. To je podle policejních statistik o 11 více než loni za stejnou dobu. Podle vedoucího BESIPu Tomáše Neřolda za to může rostoucí popularita motorek i hezké počasí. Asi 40% nehod s motorkáři způsobí řidiči aut, kteří je často přehlédnou. Na řadě je sport. Česká tenistka Sára Bejlek postoupila na turnaji WTA v Aténách do čtvrtfinále. Rakušanku Tagerovou porazila 2x6-2 a poprvé od únorového triumfu v Abu Zabí si zahraje mezi nejlepší osmičkou turnaje. A počasí. Dnes čekejte v regionu většinou oblačno až polojasno jen ráno a dopoledne až zataženo a místy déšť. Odpoledne a na večer čekáme lokálně přehánky a ojediněle bouřky. Večer budou srážky ubývat. Nejvyšší denní teploty 26 až 29 stupňů, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou většinou mírně nepříznivé, tlak se měnit nebude a bio je na dvojce, to je střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Dopravní nehodu máme hlášenou z dálnice D11. Osobní auto bouralo do svodidel za 57. kilometrem ve směru na Prahu. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Íránská armáda podle agentur tvrdí, že zasáhla radarový systém na americké základně v Kuvajtu i sklady paliva americké armády na základně v Jordánsku. My se za chvíli podíváme do dnešních novin.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Karla Gotta jsme hráli ve čtvrtečním Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice s datem 16. července. Za 5 minut bude 6:15. Jak změnilo otcovství bývalého krasobruslaře Tomáše Wernera, tak to uslyšíte v odpoledním pořadu Alex a host po 13. hodině. Ukázka tady bude už za chvíli. Teď se díváme do dnešních novin s Michálou Spáčilovou. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
2: Kraní kávě. Denní tisk.
0: Ředitelství silnic a dálnic nakonec uspořádá den otevřené dálnice na novém úseku D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem. Ještě na konci června státní podnik avizoval, že se akce naplánovaná na sobotu 25. července kvůli napjatému harmonogramu stavby neuskuteční. Teď své rozhodnutí změnil. Podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla se zhotoviteli podařilo urychlit práce natolik, že původní důvody pro zrušení akce pominuly. U všech dnů otevřené dálnice průběžně porovnávají harmonogram stavby s možností akci uspořádat. Nesmí kvůli ní ohrozit termíny ani průběh stavby. V tomto případě se všechno tedy podařilo urychlit natolik, že den otevřené dálnice bude. Další informace o něm najdete v krajské příloze Mladé fronty dnes.
1: Obyvatele Poličky může v pátek dopoledne překvapit hluk policejního vrtulníku. V Hegerově ulici se uskuteční cvičení speciálního záchranného týmu USAR. Jeho součástí budou přelety i několik přistání. Instruktážně metodické cvičení záchranného týmu USAR Hasičského záchranného sboru České republiky se v Poličce uskuteční dnes a zítra. Do páteční části cvičení se zapojí právě také vrtulník policie České republiky. Mezi 9. a 11. hodinou bude nad místem několikrát přelétávat a přistávat na louce za objektem, ve kterém se bude výcvik konat. Město žádá obyvatele, aby se na louce ani v její blízkosti, bezprostřední blízkosti nezdržovali a nekomplikovali tak cvičení, a píše o tom Svitavský deník.
0: A ještě jeden pohled k sousedům. V souvislosti s pokračující výstavbou obchvatu Náchoda bude od pátku 31. července do úterý 4. srpna vždy od 6 do 18 hodin uzavřená silnice první třídy číslo 14 mezi Náchodem a Dolní Radechovou v místě křížení s budovaným obchvatem. Důvodem uzavírky jsou práce na mostním objektu obchvatu. U Náchoda tedy bude uzavírka, o tom píše Deník Právo.

0: Český rozhlas Pardubice je s vámi i na Svitavsku, teď konkrétně v Moravské Třebové ve františkánském klášteře. V 18 hodin tam bude další historický čtvrtek. Taky letos v létě připravilo informační centrum oblíbené historické čtvrtky s Matějem. Během komentovaných prohlídek se společně vydáte ulicemi města, připomenete si zajímavá místa, události i příběhy, které jsou s nimi spojené. Třetí historický čtvrtek bude tedy dnes. Tentokrát se budete moci vydat společně poznávat františkánský klášter s kostelem svatého Josefa, jeden z významných historických areálů Moravské Třebové. Pozor, tentokrát není sraz u radnice, sraz bude tedy v 18 hodin před muzeem. Přihlásit se můžete v městském informačním centru, jde to taky e-mailem anebo telefonicky. Počasí. Když se podíváme na dnešní počasí v Pardubickém kraji, tak bude převládat oblačno až polojasno, ráno a dopoledne až zataženo a místy déšť. Odpoledne na večer čekáme lokálně přehánky a ojedinělé bouřky, večer už budou srážky ubývat. Přepokládané množství srážek je od 0 do 10 mm, v bouřkách kolem 15 mm. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé, přes den přechodně dobré. Doplníme teploty, ty dnes vystoupají na 26 až 29, na horách to bude mezi 19 a 22 stupni Celsia. Vítr jenom slabý, proměnlivý.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně připravíme špenátové ravioli, což jsou vlastně plněné těstoviny původem z Itálie. A co vám ještě nabídneme? Další díl našeho prázdninového seriálu s Radkem Pálkou a poradíme dětem, jak si udělat jednoduché domácí nanuky. A povídat si budeme i na téma chlebíčky a pohanka, aby si vybral každý.
1: Český rozhlas Pardubice,

0: Český rozhlas Pardubice, 7 minut po 6:15 ve čtvrtek 16. července. Spojené státy ve středu kvůli epidemii eboli v Kongu zavedly omezení bránící americkým občanům a osobám s americkým občanstvím, kteří v uplynulých 21 dnech pobývali v téhle africké zemi ve vstupu do USA na palubách komerčních letů. S odvoláním na americké ministerstvo zahraničí to dnes napsala agentura Reuters. Epidemie byla vyhlášená v polovině května, rozšířila se do 5 konžských provincií. Německo v noci na pondělí uvedlo, že přijalo do péče dalšího Američana, který se v Kongu nakazil ebolou. Jednoho Američana nakaženého ebolou Německo přijalo už v květnu. Další americký občan s podezřením na nákazu byl tehdy hospitalizovaný i v Česku. Zprávy pro vás chystáme na 6. hodinu. A odpoledne po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Alex Minářová pozvala bývalého českého krasobruslaře, mistra Evropy z roku 2008 Tomáše Wernera. A dozvíte se od něj i to, jestli se narozením svých synů stal zodpovědnějším.
1: Já si myslím, že jsem byl zodpovědný i předtím.
2: To je pravda.
1: Ale určitě zodpovědnější o to víc, že teď jde o celou rodinu. Cokoliv dělám, tak musím dělat i s ohledem na celou rodinu. Veškeré rozhodnutí jsou teď daleko závažnější nebo pádnější nebo důležitější. A změnilo mě to psychicky, fyzicky.
2: K lepšímu.
1: No, to se ještě pořád asi, to se uvidí. To se uvidí, nabral jsem spoustu kilo a teď tak nějak se snažím nějak korigovat ty kilogramy, které jsou nahoře, protože jsem trenér krasobruslení a k tomu se to úplně nehodí.
2: Mě se chce říct, ale vy jste těhotný nebyl, ne?
1: No, já jsem si připadal, že jsem nabíral stejně jako manželka, asi ze sympatie nebo empatie. Takže změnilo mě to hodně, ale myslím si, že všeho všude mě to změnilo k lepšímu a myslím si, že v jistém věku je prostě dobrý mít ty děti.
0: Rozumím Tomáši Wernerovi. Rozhovor s tímhle krasobruslařem nabídneme odpoledne. Začínáme po 13. hodině. Za 6 minut, 6. hodina. Hezké ráno vám všem.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Více než 100 let stará kanalizace v centru Pardubic je stále v dobrém stavu. Moravská Třebová začne instalovat na některých svých objektech fotovoltaické panely. Tři čtvrtiny kontrolovaných e-shopů porušily v prvním čtvrtletí zákon. Inspekce kvůli tomu rozdala pokuty za 4,5 milionu korun. Dnes čekejte v regionu většinou oblačno až polojasno, přehánky a teploty do 29 stupňů. Dobré čtvrteční ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Historická kanalizace v centru Pardubic je i po více než 100 letech v dobrém technickém stavu. Podle vodáren jí pomáhá vejčitý tvar stok, díky kterému se lépe čistí a zvládne odvést větší množství vody při přívalových deštích. Podzemní síť měří několik kilometrů a některé stoky vedou až 12 metrů pod zemí.
4: Cihlová kanalizace vznikla v Pardubicích na přelomu 19. a 20. století a dodnes tvoří hlavní část sítě v historickém centru města. Do některých částí stoky se pracovníci vodáren nedostanou, proto je kontrolují pomocí kamerového vozítka. Do budoucna by jeho záběry mohla vyhodnocovat taky umělá inteligence, která dokáže odhalit případné závady. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.

0: Česká Třebová rozšiřuje využití solární energie. Na střechách škol a budov technických služeb začíná instalovat fotovoltaické panely. Do nových zdrojů elektřiny letos investuje více než 5 milionů korun, říká vedoucí odboru investic Petr Matějka.
1: Jedná se celkem o 5 objektů ve vlastnictví města. Je to tělocvična na ulice Piaristické, mateřská školka Boršov, dílny technických služeb. Vše by mělo být hotové do podzimu letošního roku. Elektrickou energii z těchto zdrojů budeme spotřebovávat přímo v objektech, případně sdílet do dalších objektů, kde možnost instalace fotovoltaik není.
0: Více než 3/4 kontrolovaných e-shopů porušily letos v prvním čtvrtletí právní předpisy. Vyplývá to z kontrol České obchodní inspekce, která prověřila 123 internetových obchodů. Většina kontrol byla cílená. To znamená, že se kontroloři zaměřili na problematické e-shopy. Prodejci nejčastěji porušovali pravidla pro informování spotřebitelů o možnostech reklamace. Podle mluvčího České obchodní inspekce Františka Kotrby je dlouhodobý problém také prodej přes sociální sítě a online tržiště.
2: V případě sociálních sítí se opakovaně objevují nabídky zboží porušujícího práva duševního vlastnictví, to znamená padělky nebo napodobeniny, zatímco u online tržišť dochází ke komplikacím, zejména v otázce odpovědnosti jednotlivých prodávajících a transparentnosti smluvních vztahů.
0: Za první 3 měsíce letos inspekce udělila e-shopům 161 pokut dohromady za více než 4,5 milionu korun. Armáda Spojených států ukončila další vlnu úderů na Írán. Podle oblastního velitelství amerických sil se podařilo zasáhnout mimo jiné íránská velitelská centra, pobřežní sledovací zařízení a protivzdušnou obranu. Armáda cílila i na klíčové město Bandar Abbas. Agentura AP informovala o tom, že Spojené státy poprvé zasáhly také oblasti na severu Íránu. Palba trvala přibližně 6 hodin. Íránská armáda podle agentur tvrdí, že zasáhla radarový systém na americké základně v Kuvajtu i sklady paliva americké armády na základně v Jordánsku. Sport. Obhájci titulu z Argentiny otočili semifinále s Anglií a po výhře 2-1 si znovu zahrají o zlato. Argentina se v nedělním finále mistrovství světa utká se Španělskem. Angličané si o den dříve zahrají s Francií o bronz. Počasí. Dnes čekejte většinou oblačno až polojasno, jen ráno a dopoledne až zataženo a místy déšť. Odpoledne na večer čekáme lokálně přehánky, ojediněle bouřky, večer budou srážky ubývat. Nejvyšší denní teploty 26 až 29 stupňů, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou většinou mírně nepříznivé, tlak se měnit nebude a bio je na dvojice, to je střední zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Osobní auto bouralo do svodidel na dálnici D11 za 57 kilometrem ve směru na Prahu a 2 osobní auta bourala na Hradubické silnici, konkrétně u Opatovic nad Labem na kruhové víceúrovňové křižovatce. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Rekonstrukce basketbalové haly na pardubické Dukle se blíží ke konci. Už za pár týdnů by mladí sportovci měli mít k dispozici výrazně lepší prostředí pro tréninky i zápasy. Stavíme se tam kolem 6. hodiny 50. minuty. A taky probereme pardubickou kulturu, kde končí naše skutečné já a kde začíná svět sociálních sítí. Právě to zkoumá nová výstava Gočárovy galerie nazvaná Soft Touches v domě u Jonáše. Obrazy a sochy dvou mladých umělkyň otevírají témata identity, těla i tlaku na dokonalost v digitální době. Podíváme se i tam za malou chvíli. Je čtvrtek 16. července. Máme pro vás písničky, které nestárnou. Ivan Hlas, Aranka umí hula hop, taky bude Jana Chládková, skupina Europe, Michal Tučný a nebo teď Martin Maxa. Hezké ráno všem.
5: Dobré ráno s Jakubem Malým.
6: A co má být, tak jsem to já.

0: 4 minuty a bude 7:15, je čtvrtek 16. července, s vámi je Český rozhlas Pardubice. Připomněli jsme si Michala Tučného, jestli ho máte rádi, tak se můžete vydat do sousedního Královéhradeckého kraje, konkrétně do Vyžňova 25. července od 14 hodin. Tam bude v občerstvení Cum Golden Anchor vystupovat Michal Tučný Revival. Začátek je v 19 hodin a je to součást svatoanenské zábavy. Všechno začne ve 14 hodin, bude tam i ukázka historických vozidel, kapela Ironic, bude tombola, dobrovolné vstupné, příjemná hudba, občerstvení zajištěné a přátelská atmosféra. Vyžňov 25. července, svatoanenská zábava. Dnes je ale teprve 16. července, je čtvrtek, svátek slaví Luboš a taky Cedrik. Přejeme jim to nejlepší, i to samé vám, co máte narozeniny. A podíváme se na slíbené téma z Pardubic. Jak moc nás proměňují sociální sítě a kde končí naše skutečné já? Právě na tyhle otázky hledá odpověď výstava Gočárovy galerie nazvaná Soft Touches. Najdete ji v domě u Jonáše na Pernštinském náměstí. Spojuje tvorbu dvou mladých umělkyň, Lucie Rosické a Nikoly Emy Ryšavé, které přes obrazy i sochy otevírají témata těla, identity a tlaku na dokonalost v digitálním světě. Na výstavu se zašla podívat reportérka Naďa Kubínková.
1: Lucie Rosická pracuje hlavně s látkou, jako je samet nebo bavlna, a technikou vyšívání, vysvětluje kurátorka Aneta Kopecká.
2: Vidíme tady jako autoportrét, kdy ona se sama jako zachycuje často v nějakých jako intimních jako situacích, nebo potom vlastně je to i nahlédnutí právě do našich domovů, které vlastně nechceme třeba jako veřejně prezentovat.
1: V čem je vlastně ta technika zajímavá a unikátní?
2: No, tak je to jednak teda jako práce s materiálem, jako konkrétně jako s látkou, a pak jako to prošívání. Ona se musí nejdříve udělat jako plán, jak ten finální jako verze toho obrazu bude vypadat, a pak už jede jakoby technicky jako na tom stroji jako kus jako po kuse.
1: Přecházíme do dalšího výstavního sálu.
2: Na tu výstavu se nemá šahat, ale tím, že se to jmenuje Soft Touches, tak to přímo k tomu vyzývá.
1: Ano, je to tak. A mám chuť si na to sáhnout. Tak nebojíte se o to trošku?
2: Je to křehké poměrně, ale věřím tomu, že tady se tomu nic nestane, a zároveň ty materiály, vlastně taková ta hladkost, ta nás bude provázet jako celou touto výstavou.
1: Jakýmsi opakem je pak tvorba Nikoly Emy Ryšavé, která také zkoumá ženskou identitu, ale trochu jiným způsobem. Pracuje totiž primárně s betonem a laminátem.
2: Tady máme takové jako lapidárium, místnost, kde jsme vystavili sochy Nikoly, a tady už jsou takové velmi jako dramatické, jsou to taková monstra, ale jak už jsem zmínila, tak vlastně o těch monstrech nemluví jako špatně. Ona jako říká, že to jsme naopak jako my sami, když se třeba vidíme jako v zrcadle, jako že vidíme tam ten odraz něčeho, ale potom ten venek nás opak vidí jako úplně jako jinak.
1: Jsou to ženy?
2: Jsou to primárně ženy. Takže je to tady přesně o tom jako vnitřním prožívání.
1: Znají se obě autorky navzájem?
2: Autorky se znají, tak jsem právě i k této výstavě přistupovala, protože oni jako znají svoji jako práci velmi dobře, a viděla jsem, že tam bude jako mezi nimi určitá jako synergie.
1: A já úplně na závěr doplním, že výstava zůstane otevřená až do konce srpna. Z Pardubického domu u Jonáše Naděja Kubínková, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: 3 minuty po čtvrt na 7, hezké dobré ráno s naladěným Českým rozhlasem Pardubice ve čtvrtek 16. července. Stavební spořitelny poskytly v prvním pololetí úvěry za 23 miliard a 700 milionů korun, o třetinu víc než loni. Počet smluv o spoření meziročně klesl o přibližně 19%. To jsou data, která uvádí agentura ČTK. Další zprávy uslyšíte o 6:30. A ještě jedno upozornění z Pardubic. Na dnešek se chystají motorové zkoušky Gripenů. Bude to od 10 do 13 hodin v okolí letiště, proto očekávejte zvýšenou hladinu hluku. Správa letiště Pardubice děkuje za pochopení a omlouvá se za případné nepohodlí.
1: Počasí.
0: A jak dnes bude? Podle meteorologů máme očekávat teď ráno a dopoledne oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo občasný déšť, postupně oblačno až polojasno a na večer lokální přeháňky a ojedinělé bouřky. Večer už budou srážky ubývat. Přepokládané množství srážek je dnes od 0 do 10 mm, v bouřkách kolem 15 mm, teploty 26 až 29, na horách 20 až 24 stupňů Celsia. Vítr jenom slabý proměnlivý a rozptylové podmínky většinou mírně nepříznivé, přes den přechodně dobré.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: Hostem třetího prázdninového Šarmu speciál tento týden bude výživová poradkyně Petra Henichová. Povídat si budeme o stravování v letním období, inzulinové rezistenci a nebo o tom, co si dát na talíř, abychom hubli, ale nehladověli.
1: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Možná taky jedete. Kdyby to úplně nejelo, byly nějaké komplikace na cestách, tak zavolejte na bezplatnou linku do call centra Zelené vlny na číslo 800 553 553 a můžete informovat i další řidiče. Mimochodem, další Zelená vlna tady bude nejpozději po zprávách po 6:30. Teď je 6:22 ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice spotřebitelský servis. V něm jsme už několikrát zmiňovali, že je rozdíl v tom, jestli nakupujete u obchodníka, tedy u firmy, anebo od někoho soukromně. Josef Černý vysvětlí proč.
1: Pan Daniel by rád znal odpověď na tuto podle něj záhadu. Na internetu se velmi často setkává s nabídkou nových výrobků, kde je jako prodejce uváděna soukromá osoba, tedy nikoliv podnikatel nebo e-shop. No a panu Danielovi je divné, kde soukromé osoby berou tolik nových výrobků a proč je hned zase prodávají. Pane posluchači, není to záhada, je to pouze jeden z fíglů, jako by zákon. Jestliže totiž prodává výrobek soukromá osoba, není povinna kupujícímu poskytovat klasickou dvouletou záruku. V tom je princip celé záhady.

0: sedmé.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Lidé z Ústí nad Orlicí mají letos už podruhé možnost získat příspěvek na vlastní projekty, které přispívají ke zlepšení životního prostředí. Město poskytuje dotace až 50 000 korun na vytvoření domácích čistíren vody, retenčních nádrží nebo zelených střech a fasád. Zájemci mohou podávat žádosti do 31. července. Více informací najdou na webu města. V pardubických místních částech Drozdice a Mětice nepůjde zítra odpoledne elektřina. Mimořádná odstávka je naplánovaná v čase od 14 do 18 hodin a jejím důvodem je odstranění poruch na vysokonapěťovém vedení, které způsobila nedávná bouřka. Česká centrála cestovního ruchu vytipovala v Královéhradeckém kraji tři zajímavá, ale mezi turisty méně známá místa. Ve výběru takzvaných neobjevených skvostů Česka je ptačí park Josefské louky u Jaroměře, Broumovská skupina kostelů a muzeum Petrov v Hradci Králové. Český ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů dnes navštíví Rakousko. Ve Vídni bude se šéfkou tamní diplomacie Beate Meinlovou-Reisingerovou jednat o bezpečnostní situaci v Evropě, migraci nebo hospodářské spolupráci. Na programu má také setkání s českou menšinou. A ještě krátce ze sportu. Fotbalisté Argentiny jsou jedinou výhru od obhajoby titulu mistrů světa. Ve finále narazí na Španělsko. Angličané po semifinálové porážce změří síly s Francií v utkání o bronz. A počasí. Dnes čekejte v regionu zpočátku oblačno až zataženo, místy s přeháňkami, postupně bude oblačno až polojasno a na večer čekáme lokální přeháňky, ojediněle bouřky. Večer pak budou srážky ubývat. Nejvyšší denní teploty 26 až 29 stupňů, na horách 20 až 24 stupňů Celsia, povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou většinou mírně nepříznivé, tlak se měnit nebude nebo jen slabě klesne a bio je na dvojce, to je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Dopravní nehodu máme hlášenou z dálnice D11. Osobní auto bouralo do svodidel za 57. kilometrem ve směru na Prahu a dvě osobní auta bourala na Hradubické silnici, konkrétně u Opatovic nad Labem na kruhové víceúrovňové křižovatce. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Michaela Spáčilová pro vás měla zprávy. Po 18. hodině v pořadu Kdo umí, ten umí, zamíříme do Krouny u Hlinska, kde se pořád rodí dřevěné hračky. Dlouholetou rodinnou tradici udržuje Zdeněk Bukáček. Jak přesně pracuje, tak to uslyšíte v podvečer.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice vám všem přejeme krásné dobré ráno s datem 16. července, je čtvrtek, za 6 minut 6:45 a otevřeme noviny s Michalou Spáčilovou. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: V Hlinsku na Chrudimsku bude od 22. do 29. července zavřená hlavní silnice první třídy číslo 34. Důvodem je její oprava. Osobní auta a autobusy se u zavřenému úseku přes Poděbradovo náměstí vyhnou objížďkou vedenou ulicemi města. Pro nákladní auta bude objížďka delší. Osobní doprava a autobusy objedou zavřený úsek Jungmanovou, Husovou a Rokycanovou ulicí a tím si cestu ani moc neprodlouží. Nákladní auta budou muset kvůli výjezdu z města směrem na Ždírec nad Doubravou zamířit až do Trhové kameny a pak na jich po silnici první třídy číslo 37. Obvyklá trasa se tak natáhne z 11 na 19 kilometrů. Opravuje se jinde na Chrudimsku a o tom všem píše dnešní Chrudimský deník.
1: Prostor před vinotékou na Smetanově náměstí v Litomyšli se stane dějištěm třetího ročníku akce nazvané Bubliny na Pocíni. Událost zaměřená na degustaci více než 40 vzorků alkoholických nápojů se uskuteční v sobotu 18. července od 10 do 18 hodin. Návštěvníci budou moci vybírat z různých druhů perlivých vín a informuje o tom Mladá fronta Dnes.
0: Po chirurgii ministerstvo zdravotnictví stahuje nejnáročnější péči do specializovaných center i v urologii. Nádory prostaty anebo ledvin by se nově neměly operovat v regionálních nemocnicích. Primáři mluví o likvidačním konci oboru v menších městech. Rezort o zkvalitnění a zefektivnění péče. Je to krok, o kterém se v Česku debatuje roky. Do ambiciozní reformy se teď pouští ministerstvo zdravotnictví vedené Adamem Vojtěchem za Hnutí ANO.

0: Právě teď je 6:45, hezké ráno s Českým rozhlasem Pardubice ve čtvrtek 16. července. V Pardubicích sprchlo, máme tady po dešti čistší vzduch a chystáme se na docela horký letní den, tak si o něm hned povíme v předpovědi počasí. Slunce dnes zapadá krátce po 21. hodině a mimochodem to je taky čas, kdy začnou pozorovat hvězdy na hradě Lichnice. Můžete si vychutnat tohle letní pozorování oblohy s výkladem zkušeného astronoma Petra Horálka. Jak jsme říkali, bude to od 21. hodin na nádvoří hradu Lichnice.
1: Počasí.
0: Teď a ještě dopoledne má být v Pardubickém kraji oblačno až zataženo. Místy počítejte s přeháňkami anebo občasným deštěm. Postupně bude oblačno až polojasno a na večer čekáme lokální přeháňky a ojedinělé bouřky. Večer už budou srážky ubývat. Teploty dnes vystoupí na 26 až 29. Na horách to bude mezi 20 a 24 stupni Celsia. Vítr bude jenom slabý, proměnlivý.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Pardubice.

0: po uši.
1: Je tady sport ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v 6.50 ve čtvrtek 16. července. Dnešní 12. etapa cyklistické Tour de France odstartuje na okruhu Formule 1 v Manicour. Bude nejspíš poslední příležitostí pro spurtery. Peloton čekají na skoro 180 kilometrech tři vrchařské prémie čtvrté kategorie. V čele průběžné klasifikace má Tadej Pogačar i nadále více než 3,5-minutový náskok před druhým Dánem Jonasem Vingegaardem. Hvězdný slovinský cyklista míří ke třetímu vítězství na Staré dámě za sebou a pátému celkově a tím by vyrovnal historickou bilanci třeba Belgičana Merckxe a Španěla Indurajna. Taky budeme sledovat golf, protože ode dneška do neděle se odehraje závěrečný major sezóny British Open. Titul obhajuje světová jednička Scottie Scheffler ze Spojených států amerických. A ještě informace z Pardubic. Mladí basketbalisté by se brzy měli dočkat zmodernizované haly na Dukle. Rekonstrukce má končit na přelomu září a října. Sportoviště bude i nadále sloužit hlavně mládežnickým kategoriím a tým bude dál hrát na Dašické. V budoucnu by se mohl dočkat nové domácí haly. Aktuální situaci teď zmapuje reportér Ota Gutwirt.
2: Plánuje stavba nové multifunkční arény pro 4100 diváků. Zatím je vše ale jen na papíře a tak se teď veškeré síly soustředily na opravu haly Dukla. Nové zázemí tam najdou všechny týmy kromě Ačka. Pokračuje předseda představenstva pardubických basketbalistů Pavel Stara.
3: Vlastně pro akademii naší všechny kategorie od první ligy, což je druhá nejvyšší soutěž, kterou hrajeme s těma hráči do 23 let přes extra ligy 19 až někde po ty přípravky.
2: S opravou Dukly se začalo v lednu 2025. A tak, jak to bývá, se objevilo několik problémů, se kterými se dopředu nepočítalo. V havarijním stavu byla třeba kanalizace, ale taky některé zdi, které se musely postavit znovu. Teď už ale práce vrcholí a brzy by mělo být hotovo.
3: Věříme tomu a dodavatel říká po těch problémech, které tam nastaly, že bychom se tam měli stěhovat na přelomu září, října, což je pro nás důležitý, aby jsme uvolnili ještě nafukovačku pro jiný subjekt, aby byl využívaný. Takže je to intenzivní, víceméně každý týden jsem na kontrolním dnu a čeká tam ještě hodně práce, ale už to tam vypadá jako dobře.
2: Ale už teď Stara ví, že celý klub čeká hodně složité následující období.
3: Ale ten podzim bude náročný, jo, ještě přestěhovat celý klub a do toho Ligu mistrů a podobně, takže i na tohle se musíme nachystat, ale věříme, že k tomu výročí 70 let, že to otevřeme a v říjnu už ty naše mládežnické kategorie budou v nový hale.
2: Vybavení nové haly bude výrazně zmodernizované, k dispozici budou hned dvě hřiště pro trénování. A právě díky tomuto novému prostředí mají v Pardubicích s mládeží velké plány.
3: Technologicky už nabušená, tak aby se dalo pracovat na této úrovni právě s talentama. Jo. Je tam i ubytování, chceme rekrutovat hráče ty největších talentů z celé republiky, kromě naší výchovy. A to vnímám jako další obrovský posun do té budoucnosti pardubického basketbalu.
2: Říká ke končící opravě basketbalové haly Dukla předseda představenstva klubu Pavel Stara. Z Pardubic, Ota Gutwirt, Český rozhlas.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Největší festival šachu a her na světě Czech Open začíná dnes v Pardubicích. Polička začala upravovat lesopark Libohaj. Na českých silnicích v letošním prvním pololetí meziročně zemřelo o 11 motorkářů více. V kraji dnes čekejte většinou oblačno až polojasno, přehánky a teploty do 29 stupňů. Je čtvrtek 16. července a u zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. V Pardubicích dnes turnajem čtyřčlenných družstev začíná Mezinárodní festival šachu a her Czech Open. Potrvá až do 1. srpna a přivítá rekordních 5000 hráčů z celého světa. Vedle šachu změří síly také přibližně v 15 dalších deskových a společenských hrách, doplňuje ředitel festivalu Jan Mazuch.
2: Jsou třeba hry, které se drží stabilně, svoji popularitu, to je třeba Scrabble. Pak jsou hry, které u nás jako výkonnostně jsou poměrně velmi silně obsazeny, to je třeba Go, kde opravdu tady bude turnaj, který bude jeden z nejčlennějších v Evropě. Takovou novinkou bude turnaj ve hře Hive, bude tady vlastně prezentace té hry a poté turnaj.
0: Lesopark Libohaj v Poličce mění svoji podobu. Město ho začalo revitalizovat. První etapa obnovy zahrnuje pořízení mola na jezírku a obnovu pietního místa v prostoru bývalého popraviště. To vše za 2,5 milionu korun. Další podrobnosti přidává mluvčí poličské radnice Naděžda Šauerová.
3: Práce byly zahájeny v červnu, předpoklad dokončení je v září. Do budoucna zde přibydou další prvky, jako jsou například výběhové schody, altán s vyhlídkou, ohniště, květnatá louka či ptačí pozorovatelna. Samozřejmě i nový mobiliář a opravená cestní síť.
0: Na českých silnicích letos umírá výrazně více motorkářů než loni.

0: Za první půl rok to podle policie bylo 29 motorkářů a 2 spolujezdci, tedy o 11 obětí více než za loňské první pololetí. Důvodem je hlavně rostoucí popularita motorek, ale i příznivé počasí, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřolt.
1: Zkrátka letos bylo velmi vysoký počet teplých dnů, v podstatě letních už od května, to třeba v tom loňském roce tolik nebylo, ale jakmile máme o víkendech víc motorkářů, máme bohužel i vyšší počty těch závažných nehod.
0: Příčiny a další detaily k nehodám motorek dnes představí zástupci policie a ministerstva dopravy na odpolední tiskové konferenci. Na divadelním festivalu ve francouzském Avignonu dnes večer předají cenu Václava Havla. Ze současných autorů má výherce vybrat bývalá první dáma Dagmar Havlová nebo generální ředitel Národního divadla v Praze Jan Burian. Festival v Avignonu dnes zároveň představí světovou premiéru nedokončeného textu Šeřík bývalého českého prezidenta. Havel na dramatu pracoval od konce 70. let. Sport. Cyklistickou Tour de France dnes čeká 12. etapa, odstartuje na okruhu Formule 1 v Manicourt a peloton čeká téměř 180 kilometrů. Ve žlutém dresu lídra průběžného pořadí zůstává Slovinec Tadej Pogačar. Počasí. V Pardubickém kraji dnes čekejte zpočátku oblačno až zataženo místy s přeháňkami. Postupně bude oblačno až polojasno a na večer čekáme lokální přeháňky a ojedinělé bouřky. Večer pak budou srážky ubývat. Nejvyšší denní teploty 26 až 29 stupňů, na horách 20 až 24 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou většinou mírně nepříznivé, tlak se měnit nebude nebo jen slabě klesne a bio je na dvojce. To je střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní nehodu osobního auta se zvěří máme hlášenou ze silnice číslo 360 u Dolní Dobrouče na Orlicko-Ústecku. Silný provoz aktuálně čekejte na příjezdu do Pardubic na silnici číslo 37 od Chrudimi a také na silnici číslo 2 od Přelouče. A pravý jízdní pruh je kvůli dopravní nehodě neprůjezdný na dálnici D35 a to za 198 kilometrem ve směru na Hradec Králové. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Je krátce po 7. hodině čtvrtek 16. července. Už tento víkend se pod Kunětickou horou koná 21. ročník festivalu Hrady.cz, láká na nejznámější jména československé hudební scény i vstup na památku zdarma. Novinkou je zastřešená hospoda s točeným pivem do skla. Není to ale jediná víkendová událost, na kterou budeme lákat už za chvíli v našich tipech na víkend. Podíváme se třeba i na Czech Open, o kterém jste slyšeli i ve zprávách, a nebo na Veselý kopec, kde pořádají tradiční jarmark. A z muziky nabídneme Olympiky, Naďu Urbánkovou, Karla Černocha, Radka Tomáška a teď taky holky.
2: Dobré ráno.

0: Za 4 minuty bude 7:15, pěkné ráno s Českým rozhlasem Pardubice ve čtvrtek 16. července. V následujících dnech musíme počítat s bouřkami, zítra by mohly být i silné. Teploty budou dnes a v pátek stoupat ke 30 stupňům, na Moravě a ve Slezsku meteorologové zítra očekávají až 33 stupňů Celsia. Na víkend se pak ochladí a počasí bude proměnlivé s přeháňkami. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Přímo s meteorology se spojíme okolo 7:45 v našem vysílání a to bude přesná předpověď pro Pardubický kraj. Kam vyrazit o víkendu, tak s tím taky poradíme. Máme tady tipy na různé akce v podání Barbory Bláhové.
1: Od dneška se do pardubické Enteria arény můžete přijít podívat na jednu z největších a nejprestižnějších šachových událostí v Evropě, a to Czech Open. Až do 2. srpna tam budou probíhat šachové souboje a do některých se budou moct zapojit i návštěvníci. No a přesouváme se do Lanškrouna na Fresh Dance Fest. To je festival pro milovníky tance, pohybu, hudby, umění a kultury jako celku. Program bude ode dneška do neděle v areálu u zámku Lanškroun na Jiráskově náměstí, v parku u multifunkčního centra L'Art a ve sportcentru Forea. Další tip je na kulturní festival Hrady.cz, který bude od zítřka do soboty pod hradem Kunětická hora. Můžete si tam přijít poslechnout vystoupení různých kapel. Zahraje třeba skupina MIG 21, Vypsaná Fixa, Rybičky 48 a vystoupí také Daniel Landa, Miraj, Tomáš Klus a Leny. A nebo na festival můžete vyrazit do Přelouče. Tam bude zítra a v sobotu žánrově pestrý pobřežní festival. Kromě hudby je připravené také tanečně akrobatické představení nebo loutkové divadlo. Dál se dostáváme do Doubravic, kde bude v sobotu dědečkova výstava. Od 10 do 16 hodin tam uvidíte mnoho traktorů, stabilních motorů, motocyklů, aut a další techniku. A kromě toho jsou naplánované ukázky práce uměleckého kováře a mlácení obilí i burza náhradních dílů. Nesmíme vynechat ani pozvánku na hudebně výtvarný festival Artex, který bude v sobotu od 16 hodin v Králíkách. Těšit se můžete na různé hudební žánry, netradiční dřevěné hry nebo na profesionální i amatérské malíře vytvářející svá díla před zraky diváků. Předposlední tip nás zavede do muzea motocyklů ve Svratouchu, kde bude v sobotu setkání historických vozidel. Program začne v 9 hodin registrací vozidel. Ve 12:30 odstartuje spanilá jízda traktorů po obci, ve 14 hodin pak spanilá jízda historických vozidel, no a ve 14:30 je připravené startování ze toru klikou a dětská soutěž v přetahování traktoru. A nakonec pozvánka na den otevřených dveří expozice pardubického letectví, na který můžete vyrazit v sobotu od 14 do 18 hodin. Na programu bude přednáška Petra Kolmana a předvedení letounů expozice na zemi a některých i ve vzduchu. Pohodový zbytek týdne vám přeje Barbora Bláhová.

0: Pochází z Waikiki, ale po ukončení střední školy se přestěhoval do Los Angeles. Bruno Mars teď zpíval na vlnách Českého rozhlasu Pardubice ve čtvrtek 16. července, skoro 3 minuty po čtvrt na 8. A my se vydáme do Skutče, do tamního regionálního muzea v 17 hodin, trek, vlny a korida Portugalsko. Tam, kde končí Evropa, kde uvidíte surfaře na nejvyšších vlnách světa, kdy bíky v aréně nezabíjí, ale přeperou, tam najdete jedinečnou rybářskou stezku Fisherman's Trail. A nejenom o ní vám přijde vyprávět Radek Červin. Právě dnes v 17 hodin v regionálním muzeu ve Skutči.
1: Počasí.
0: Letní den s lokálními přeháňkami a bouřkami, takový bude dnešek podle meteorologů v Pardubickém kraji. Teď ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, sem tam ještě musíme počítat s přeháňkami anebo občasným deštěm. Postupně bude oblačno až polojasno, na večer očekáváme už jenom lokální přeháňky a ojedinělé bouřky. Večer by měly srážky ubývat. Teploty dnes vystoupají na 26 až 29, na horách 20 až 24 stupňů Celsia. Vítr bude jenom slabý, proměnlivý.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude bývalý krasobruslař, mistr Evropy z roku 2008, Tomáš Werner.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio

0: Český rozhlas Pardubice, 6,5 minuty po 7:15, čtvrtek 16. července. Nabízíme znovu knihu Všichni mi můžete, hlavně, že mě je skvěle, od nakladatelství Kazda. Je o největších žroutech energie, což jsou lidé, kterým neumíme říct jdi do háje. Při téhle knize se zasmějete, uleví se vám a možná konečně přestanete mít výčitky za to, že jste jenom sami sebou, protože všichni vám můžou, hlavně, že vám je skvěle, jak říká název právě téhle knihy. A my se zeptáme na jinou publikaci, doslova biblí americké mládeže 60. let 20. století se stal román, který se ke čtenářům poprvé dostal 16. července v roce 1951. Pro jeho autora J.D. Salingera byl životním dílem. Žádný další román už totiž nenapsal a poslední povídky vydal v roce 1965. Knihy se celosvětově prodávalo víc než 10 milionů výtisků. V češtině poprvé vyšla v roce 1960. Dílo okouzlilo bezprostředností, odporem k vyprázdněnému světu dospělých i černým humorem. Hlavním tématem se stala silná, přesto ale jemná duše nevyrovnaného adolescenta. Jak se tahle kniha jmenuje? Zavolejte nám na číslo 726 46 48 48. Ještě jednou 726 46 48 48. Tak je to dnes taková otázka pro čtenáře. Věříme, že první volající už zná správnou odpověď. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno, Jitka na telefonu.
0: Tak paní Jitko, co myslíte?
1: Jako zabít ptáčka?
0: To bohužel ne, zkuste příště, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: Zkusí to někdo další, určitě už teď na telefonu 726 46 48 48. Dáváme tedy šanci dalšímu volajícímu do studia Českého rozhlasu Pardubice. Kdo pak teď volá? Krásné ráno.
2: Dobrý den, tady je Jarka. A já si myslím, jestli to není kdo chytá říkně.
0: Je to Kdo chytá v žitě. Četla jste tuhle knihu?
2: No, já jsem z toho na Gimplu kdysi asi před 60 lety chtěla
0: reklamovat. A bavilo vás to?
2: Bavilo, no.
0: Tak, vidíte, pamatujete si dodnes a hodilo se to i v roce 2026. Právě jste získala jinou knihu, která se jmenuje Všichni mi můžete, hlavně, že mě je skvěle. Tak snad se vám bude pěkně číst.
2: Děkuju moc krát.
0: Mějte se, naslyšenou.
2: Děkuju.
0: A soutěž znovu zítra.

0: servis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Čtvrtek 16. července, další zprávy s Michailou Spáčilovou.
3: Půl osmé.
4: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Lidé v okolí pardubického letiště musí dnes od 10 hodin počítat se zvýšeným hlukem. Vojenské letectvo bude provádět motorové zkoušky stíhacích letounů JAS-39 Gripen, které podle zprávy letiště potrvají až 3 hodiny. Armáda se obyvatelům za dočasný hluk omlouvá a žádá je o pochopení. Podobné zkoušky se u pardubického letiště uskutečnily už před 3 týdny. Akvazona pardubického akvacentra je uzavřená. Důvodem jsou opravy dlažby a výměna mozaiky, která se už řadu let odlupuje. Skleněný povrch nahradí odolnější materiál vhodnější pro bazény. Akvazona se má znovu otevřít v listopadu nebo prosinci letošního roku. Setkání horkovzdušných balónů budou Hradci Králové pokračovat nejméně do roku 2030. Město kvůli tomu uzavře memorandum o spolupráci s pořadateli ze společnosti Fly Marketing. Letošní balónové nebe začne 2. září a potrvá 5 dnů. Poslanec motoristů Filip Turek by nevyužil imunitu v případě trestního stíhání kvůli pondělní nehodě. Napsal to deníku Blesk. Turkovo auto se v centru Prahy střetlo s nemocničním vozem, který převážel krev. Turek řekl, že do rozhodnutí policie nebude dočasně působit jako vládní zmocněnec pro klima. Pokud ho policie označí za viníka, pak na post rezignuje. Na řadě je sport. Česká tenistka Sára Bejlek postoupila na turnaj WTA v Athénách do čtvrtfinále. Rakušanku Tagerovou porazila 2x6-2 a poprvé od únorového triumfu v Abu Zabí si zahraje mezi nejlepší osmičkou turnaje. A počasí. Dnes čekejte zpočátku oblačno až zataženo, místy s přehaňkami. Postupně bude oblačno až polojasno a na večer čekáme lokální přehaňky a ojediněle bouřky. Večer pak budou srážky ubývat. Nejvyšší denní teploty 26 až 29 stupňů. Rozptylové podmínky budou většinou mírně nepříznivé, tlak se měnit nebude nebo jen slabě klesne a bio je na dvojce, to je střední zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Pravý jízdní pruh je neprůjezdný na dálnici D35 za 198. kilometrem ve směru na Prahu. Do svodidel tam bouralo osobní auto a kolize je se zraněním. Osobní auto se zvěří se střetlo na silnici číslo 360 v Dolní Dobrouči na Orlicko-Ústecku. A další nehodu máme hlášenou ze Svitavska. Osobní auto bouralo u Mikulče. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: O čem se píše takhle po konci první čtvrtiny prázdnin v novinách, to uslyšíte za malou chvíli.
5: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Tak tolik František Nedvěd ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice ve čtvrtek 16. července 7 minut před 7:45. Teď už jsou tady noviny a do nich se díváme společně s Michalou Spáčilovou. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
1: Další část dálnice D35 v Pardubickém kraji začne řidičům sloužit 24. srpna 2026. Do provozu bude uveden úsek mezi Ostrovem na Chrudimsku a Vysokým Mýtem, ovšem bez tunelu Homole. Termín potvrdil generální ředitel ředitelství silnic a dálnice Radek Mátl. Otevření umožní dvě provizorní napojení dálnice na silnici první třídy číslo 17 před tunelem a za ním. Potřebnou změnu stavby před dokončením pro napojení na straně blíže k Vysokému Mýtu už povolil dopravní a energetický stavební úřad. Řidiči tak rozestavěný tunel objedou po stávající silnici a další informace k tématu najdete v deníku.
0: Děti dospělí si o prázdninách můžou ve vzdělávacím centru Sféra v Pardubicích vyzkoušet výcvik astronautů, symbolickou cestu na mezinárodní vesmírnou stanici ISS anebo experimenty zaměřené na život ve vesmíru. Interaktivní program trénu jako astronaut bude o víkendech po celé letní prázdniny. Návštěvníci si vyberou raketu, ve které se symbolicky vydají na cestu k vesmírné stanici. Při průchodu centrem budou plnit úkoly inspirované skutečným výcvikem astronautů. Vyzkoušejí si třeba zátěžové vesty simulující přetížení při startu rakety, dozvědí se, jak pobyt ve stavu bez tíže ovlivňuje lidské tělo, a nebo proč musí astronauti na oběžné dráze každý den několik hodin cvičit. Součástí programu budou taky jednoduché experimenty a projekce, které přiblíží každodenní život astronautů ve vesmíru. Podle spoluautorky programu Heleny Drobné je vesmír téma, které dokáže přivést děti k zájmu o technologie. O dění v pardubické sféře informuje na stránce pro severovýchodní Čechy deník Právo.
1: Mladá fronta dnes přináší velký rozhovor s prezidentem Petrem Pavlem. Hlavním tématem je summit v Ankaře. Na něm podle hlavy státu dostala země výprask. Americký prezident Donald Trump podle něj ve svém proslovu adresoval výtku ke zvyšování obranných výdajů Česku. Jenom k tomu použil diplomatický jazyk, což si někteří politici vykládají tak, že kritika našeho přístupu explicitně nezazněla. V osobních rozhovorech zaznamenal Pavel od více státníků obavy, jestli se některými kroky nevzdalujeme od společného cíle NATO. Pokud nás spojenci začnou vnímat nejdříve jako vychytralého a později černého pasažéra, rozhodně nám to neprospěje.

0: Čtvrtek 16. července, tady je Český rozhlas Pardubice, pěkné prázdninové ráno. Washington příští středu uvalí 25% cla na dovoz některého zboží z Brazílie kvůli podle USA nekalým obchodním praktikám. O tom informuje agentura AP. A my se jdeme podívat na počasí. Další zprávy uslyšíte v 8 hodin.
1: Počasí.
0: V noci na dnešek jsme měli nejčastější teploty mezi 15 a 18 stupni Celsia. Na obloze oblačno až polojasno, objevovaly se přehánky nebo i bouřky. A jak to vypadá s počasím na ten dnešní den, to už nám řekne meteorolog Tomáš Popelka z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
0: I přes den ještě musíme počítat s nějakými přehánkami nebo i s bouřkami?
2: Musíme s tím trošku počítat, přece jenom nad námi je takový šlávnoucí výběžek vyššího tlaku vzduchu, no a ten vzduch nad námi je celkem vlhký a obilný, takže teďka ráno a dopoledne ještě oblačno zataženo a budou různé přehánky, jsou to zbytky nočních bouřek, které byly na západě, jihozápadě republiky. No, během odpoledne už potom bude oblačno až polojasno a až někde se k večeru se objeví další přehánky, ojediněly i bouřky. Večer potom budou srážky ubývat. Teploty dneska většinou se budou pohybovat mezi 26 až 29 stupni a vítr bude foukat slabý, proměnlivý do 4 metrů. V noci zpočátku ještě bude oblačno a postupně se nám oblačnost bude protrvat dál až na nějaké polojasno ráno, lokálně i skoro jasno a teploty klesnou na 19 až 16 stupňů. Vítr bude foukat od jihovýchodu od 2 do 5 metrů.
0: A zítřek ten bude asi pořádně teplý.
2: Zítra to vypadá, že bude opravdu teplý. Víceméně ve večerní hodinách by nás přicházela studená fronta a před ní vlastně vyvrcholí příliv teplého vzduchu. Takže zítra oblačno až polojasno, až odpoledne a večer přichodně až zataženo. No a během dnes se začnou zase objevat přehánky nebo i bouřky. Jak to vypadá, nejčetnější srážky budou tady u nás až ve večerních hodinách a bouřky můžou být zase udělané i silné. Případně i s kroupami a s nějakými nárazy větru. Teploty zítra 27 až 30 stupňů a vítr bude foukat po ráno ještě od jihovýchodu 2 až 6 metrů, no a během dne se bude pomalinku měnit na jihozápad až západ. Tam, kde se objeví bouřky nebo silnější přání, tam bude zesilovat.
0: No jak to vidíte s víkendem, jaké tam bude počasí?
2: Víkend ten už bude o něco chladnější, bude to takové spíš oblačné až polojasné počasí, zase přehánkám se nevyhneme, no a teploty si budou pohybovat po ránu většinou mezi 19 a 14 stupni a odpoledne tak kolem 25.
0: Meteorolog Tomáš Popelka z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, moc díky za předpověď a přejeme vám pěkný čtvrtek, naslyšenou.
2: Díky, hezký den.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Vlka.
1: Yes, we can.
2: Čtvrtek 16. července. Svátek má dneska Luboš. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Peníze až na prvním místě. Ty úplně první bankovky v Evropě vydala před 365 lety v roce 1661 Stockholmská banka. V Číně se papírovými penězi platilo už v 10. století. U nás je zavedla až Marie Terezie ještě mnohem později. Americká automobilka Willys Overlord získala od americké armády před 85 lety v roce 1941 objednávku na prvních 16 000 vozů Willys MB. Legendárních jeepů sloužilo do konce druhé světové války skoro 650 000. Dodnes se o ně jejich majitelé starají se mimořádnou péčí, snad víc než o ostatní rodinné příslušníky. Dodnes oblíbený a kontroverzní román J.D. Salingera Kdo chytá v žitě vyšel před 75 lety v roce 1951. Cestovní kancelář Fisher byla do našeho obchodního rejstříku zapsána před 35 lety v roce 1991. Legenda stříbrného plátna, herečka a tanečnice Ginger Rogers se narodila před 115 lety v roce 1911. Nerozlučná filmová partnerka Freda Astera, držitelka Oscara. A 45 má dneska naše bývalá sjezdařka, rodačka z Valašského Meziříčí Lucie Hrstková, Pešánová. Jejím manželem byl hokejový kouč národního týmu, nyní Pardubic. A já přeju hezký den.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubický kraj zjišťuje názory na vhodná místa pro větrné elektrárny. Lidé mohou vyplnit interaktivní mapu. Svitavy opraví hrobku německého rodu Wernerových na městském hřbitově. Česko se na podzim přidá k evropskému projektu proti korupci ve sportu. A počasí v kraji dnes čekejte většinou oblačno až polojasno, přehánky a teploty do 29 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré čtvrteční ráno. Pardubický kraj připravuje studii o rozvoji obnovitelných zdrojů energie. Do jejího zpracování zapojí také obyvatele prostřednictvím online pocitové mapy. Odkaz na ní lidé najdou na webových stránkách kraje a mohou tam označit místa, která považují za cenná nebo významná.
3: Do mapy můžou lidé zaznamenat například oblíbené výhledy, přírodní a kulturní dominanty nebo místa, která pro ně mají zvláštní význam. Podle zástupců kraje nejde ale o hlasování pro nebo proti stavbě větrných či fotovoltaických elektráren. Výsledky budou jedním z podkladů pro zpracování územní studie. Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
2: Hrobka německého rodu Wernerových na městském hřbitově ve Svitavách se dočká opravy. Radnice získala na projekt 150 000 dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj. Wernerovi se od 18. století podíleli na správě města a působili po několik generací jako významní poštmistři, říká mluvčí svitavské radnice Kateřina Kotasová.
4: Hrobka rodiny Werner patří mezi významné památky městského hřbitova, protože připomíná historii i působení německého obyvatelstva u nás ve Svitavách. Restaurátorské práce se zaměří na statické zajištění hrobky, na odstranění biologického napadení, na opravu poškozených částí a také obnovu nápisů.
2: Česko by se mohlo přidat k evropskému projektu, který bojuje proti korupci ve sportu, zjistil to server i rozhlas. Ministr sportu Boris Šťastný z motoristů chce svůj podpis pod úmluvu připojit v listopadu, tedy jen několik měsíců poté, co českým fotbalem otřásla největší korupční kauza v novodobé historii. Česko se přitom rozhodlo k projektu připojit už v roce 2016. Podle důvodové zprávy by podpis úmluvy přinesl lepší systémová preventivní opatření, spolupráce mezi sportovními organizacemi, státem a policií nebo včasnější řešení.

0: není podezřelých případů. Sport. Fotbalisté Argentiny si zahrají druhé finále mistrovství světa v řadě. Obhájci titulu světových šampionů porazili Anglii 2-1 po obratu skóre v závěru duelu. Německý trenér anglické reprezentace Thomas Tuchel po zápase přiznal, že se nepovedla střídání a tým měl moc defenzivní přístup po vstřelené brance na 1-0.
1: Za to střídání nesu odpovědnost já. Je to moje rozhodnutí. Po zápase se všechno hodnotí snadno. Každý může říkat, co se mělo udělat jinak. Nikdo ale neví, jak by to dopadlo.
0: Angličané v sobotu odehrají zápas o bronz s Francií. O den později ve finále mistrovství světa nastoupí Argentina proti Španělsku. Počasí. V Pardubickém kraji dnes čekejte zpočátku oblačno až zataženo, místy s přehánkami. Postupně bude oblačno až polojasno, na večer čekáme lokální přehánky a ojedinělé bouřky. Večer pak budou srážky ubývat. Nejvyšší denní teploty 26 až 29 stupňů, na horách 20 až 24 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky dnes budou většinou mírně nepříznivé, tlak se měnit nebude nebo jen slabě klesne a bio je na dvojce. To je střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní komplikace čekejte na Chrudimsku ve Skutči. V části Přibylov se stala dopravní nehoda. Záchranáři tam vyprošťují osoby z vozidla. A další nehodu máme hlášenou ze Svitavska. Osobní auto bouralo u Mikulče, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 5000 hráčů ze zhruba 50 zemí světa, tolik se zúčastní letošního 37. ročníku největšího festivalu šachu a her na světě Czech Open. Ten začíná právě dnes v Pardubicích. Podrobnosti připojíme za chvíli. A k tomu písničky, které nestárnou, hvězda Supernova Marie Rotrová, taky bude Vladimír Mišík, Freddie Mercury, Věra Martinová a nebo teď Leona Machálková.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Vydali jsme se až na vrcholky hor a teď míříme do Pardubic ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 3 minuty před 8:45 ve čtvrtek 16. července. Protože do krajského města přijede rekordních 5 000 hráčů na největší světový festival šachu a her Czech Open. Začíná dnes večer turnajem šachových družstev a až do 1. srpna nabídne vedle šachů taky soutěže v dámě, bridži, piškvorkách a dalších hrách. Letošní ročník přinese několik novinek, jak zjistila reportérka Šárka Rusnáková. Festival se vrací do hokejové arény a taky po letech bude jeho součástí mistrovství Evropy mládežnických družstev.
1: Očekáváme účast více než 190 týmů, to znamená, že to bude asi vůbec největší turnaj pravděpodobně v historii České republiky, kde se v jedné skupině utká více než 900 hráčů.
2: Jan Mazuch, ředitel Mezinárodního festivalu šachu a her Czech Open v Pardubicích, mluví o otevřeném mistrovství v šachu 4členných družstev, kterým dnes večer začíná celý festival. Důvody, proč je právě tato soutěž stále oblíbenější, přibližuje zástupce ředitele festivalu Petr Laušman.
3: To je krátký, ve čtvrtek přijedu, v neděli odjíždím, mám na to jenom 2 dny dovolený, jsem tam s kamarádama, můžu tam mít náhradníky, takže kdo chce, může odehrát všechno pořád od rána do večera, kdo si to chce prostřídat, tak si to prostřídá s kamarádama, když to zkazím, prohraju, můžu fandit tomu týmu, aby vyhrál, když se hrajou individuální turnaj a zkazím si to, tak už nic dalšího není. A večer se to můžu rozebrat s kamarádama u večeře nebo u piva, takže za mě jako ideální formát.
2: Rekordní bude letos účast na celém festivalu. Od 16. července do 1. srpna si do Pardubic přijede zahrát 5 000 lidí přibližně z 50 zemí. Loni jich byly 4 000. Mezi nimi bude 17 šachových velmistrů a 20 mezinárodních mistrů. Czech Open se také po 6 letech vrací do hokejové arény a jeho součástí bude i mistrovství Evropy mládežnických družstev, které provázejí přísná bezpečnostní opatření.
3: To znamená, tato část, kde bude vlastně hrát zhruba 200 lidí, bude vyčleněná, tak aby měli vlastní toalety, vlastní občerstvení a nepřišli do styku s nikým dalším. Jedná se o bezpečnostní opatření z toho důvodu, aby nedošlo k nějakému nepovolenému zásahu do hry, například konzultací s počítačem, s mobilním telefonem, s trenéry nebo s kýmkoliv dalším, takže tam ty bezpečnostní věci jsou větší než u těch open turnajů a například online, což je přímý přenos té hry, bude spožděn o 15 minut, tak aby se také zabránilo nějakým možným nápovědám.
2: Kromě šachu budou účastníci soutěžit také v dámě, bridži, piškvorkách, skreblu, skládání Rubikovy kostky a dalších disciplínách. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Hezké ráno s Českým rozhlasem Pardubice ve čtvrtek 16. července 3 minuty po čtvrt na 9. Ještě můžou doznívat nějaké přehánky nebo občasný déšť, platí to hlavně o dopoledních hodinách. Postupně má být podle meteorologů oblačno až polojasno. Na večer čekáme znovu lokální přehánky a ojediněle bouřky. Večer už ale bude srážek ubývat. Teplotní maxima vysoká 26 až 29, na horách 20 až 24 stupňů Celsia. Vítr dnes jenom slabý proměnlivý. Po 9. hodině bude vysílat Jitka Slezáková, teď vás pozve k poslechu našeho dobrého dopoledne. Krásné ráno.
2: Krásné ráno všem posluchačům.
1: Tak co u tebe bude? Co nabídneš?
2: Už se na to moc těším, protože se s regionálním stopařem vydáme na Chrudimsko, konkrétně do Nasavrk, kde je takový malý lom. Možná, že o něm ještě nevíte, ale představte si, že je tam takový zážitkový odpočinkový park, kde můžete i rýžovat zlato.
1: No teda.
2: Tak tam vás pozveme po 9. i po 10. hodině.
1: Výborně. Nebude jenom stopař, bude toho víc?
2: Bude toho jistě mnohem víc, i na vážnější téma si popovídáme. A to bude po 11. v radioporadně se sociální pracovnicí ze služeb Chrudim. A tahle dáma, kterou jsme pozvali a která přijala pozvání, bude mluvit o různých typech demencí, protože je jich opravdu hodně, to jsou desítky. Jak se v nich vyznat, jak poznat, že náš blízký už začíná trpět demencí a jak potom postupovat. Tak to bude naše téma po 11. hodině.
1: A Jitko, jestli pak už máš vánoční dárky?
2: No to si děláš legraci. Já mám teď co dělat, abych obdarovala rodinu. My jsme všichni v létě narození.
1: No. Vladimír Mišík už přemýšlí, co dá lásce pod stromeček. Teď si to poslechneš.
2: No tak pěkné dobře, ráno. No, když musím. Hezký den.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že česká krajina skrývá bouřlivou sopečnou minulost? Sopky na našem území vybuchovaly už před 600 až 700 miliony let a výrazně utvářely dnešní podobu krajiny. Vulkanické pásy se táhnou napříč republikou a mnohá místa, která dnes považujeme za běžné kopce, jsou ve skutečnosti pozůstatky dávné sopečné činnosti. Nejmladší sopkou na našem území je Železná hůrka poblíž Chebu, která byla činná před přibližně 288 tisíci lety. Nedaleko ležící Komorní hůrka je jen o něco starší. Z geologického hlediska jde o velmi mladé útvary. Ve srovnání s nimi byl například výbuch hřípu před 25 miliony lety mnohem mohutnější a měl převážně explozivní charakter. Pozůstatky této dávné činnosti můžeme pozorovat i v oblasti Bruntálska a Nízkého Jeseníku. Zde se nachází několik vyhaslých sopek, například Venušina sopka s přírodní památkou Lávový prout Mezina. Mezi nejvýznamnější patří Velký roudný, nejzachovalější sopka v České republice, která má pravidelný kuželovitý tvar. Další zajímavou lokalitou je Uhlířský vrch s poutním kostelem a odkrytými vrstvami sopečných hornin v bývalém lomu. Dnes už však žádná sopka na našem území není aktivní a nepředstavuje pro člověka nebezpečí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Standa vyměnil auto i manželku za nový model. Seriál Volha. ČT2. Celest má další důkaz, že byl její otec zavražděn. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art. Svět, kde se irská magie potkává s americkým snem. Premiéra výpravného muzikálu v režii Francise Forda Coppoly s legendárním Fredem Astérem v hlavní roli. Divotvorný hrnec. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Michaela Spáčilová zprávy.
3: Půl deváté.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Lidé z Ústí nad Orlicí mají letos už podruhé možnost získat příspěvek na vlastní projekty, které přispívají ke zlepšení životního prostředí. Město poskytuje dotace až 50 tisíc korun na vytvoření domácích čistíren vody, retenčních nádrží nebo zelených střech a fasád. Zájemci mohou podávat žádosti do 31. července. Více informací najdou na webu města. V pardubických místních částech Drozdice a Mětice nepůjde zítra odpoledne elektřina. Mimořádná odstávka je naplánovaná v čase od 14 do 18 hodin a jejím důvodem je odstranění poruch na vysokonapěťovém vedení, které způsobila nedávná bouřka. Česká centrála cestovního ruchu vytipovala v Královéhradeckém kraji tři zajímavá, ale mezi turisty méně známá místa. Ve výběru takzvaných neobjevených skvostů Česká je tak Ptačí park Josefské louky u Riaroměře, Broumovská skupina kostelů a Muzeum Petrov v Hradci Králové. Český hasičský tým dorazil večer do Řecka, informoval o tom na síti X. V okolí města Patra na Peloponéském poloostrově bude držet pohotovost v oblasti ohrožené požáry v přírodě. 22členný tým má sebou 10 vozidel, včetně 3 cisternových stříkaček a v Řecku bude stejně jako před rokem 4 týdny. Česko také pomáhá se dvěma vrtulníky s hašením požáru na jihu Francie. A ještě krátce ze sportu. Fotbalisté Argentiny jsou jedinou výhru od obhajoby titulu mistrů světa. Ve finále narazí na Španělsko. Angličané po semifinálové porážce změří síly s Francií v utkání o bronz. A počasí. Dnes čekejte v regionu zpočátku oblačno až zataženo, místy s přehaňkami. Postupně bude oblačno až polojasno a na večer čekáme lokální přehaňky a ojedinělé bouřky. Večer pak budou srážky ubývat. Nejvyšší denní teploty 26 až 29 stupňů, na horách 20 až 24 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou většinou mírně nepříznivé, tlak se měnit nebude nebo jen slabě klesne a bio je na dvojce, to je střední zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Dopravní komplikace máme hlášené ze Svitav u ulici Richarda Kloudy. Bouralo nákladní a osobní auto. Dvě osobní auta se střetla ve Svinčanech na Pardubicku. A osobní a nákladní auto bouralo také na příjezdu do Skutče na Chrudimsku na silnici 358. Na místě zasahují záchranáři. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, vám všem hezké dobré ráno a vítáme dnes ve studiu hudebníka, fotografa Jiřího Třose, neboli Juru Třose, pěkné ráno.
1: Dobrý den.
0: Dá se říct, čím jste víc, jestli hudebník nebo fotograf?
1: To se nedá říct, obojí mě baví, obojí dělám se stejnou chutí.
0: Říká se, že dobrá fotografie zachytí okamžik. Vám se podařilo zachytit okamžik, který zaujal mezinárodní porotu v kolébce italské hudby v Sanremu. Jaký to byl pocit, když jste se dozvěděl, že právě vaše fotografie zvítězila?
1: No, byl to šok, že tak nějak už člověk to tam poslal někdy před měsícem a oni se... A nebylo vědět, když vlastně budou výsledky, a najednou se ozvali, že za týden mám přijet do Sanrema, převzít první cenu. Ještě tam byly dvě kategorie, oni mi napsali jednu kategorii a až na místě 5 minut před předáváním cen jsem se dozvěděl, že jsem vyhrál vlastně tu druhou kategorii. To znamená jako jednotlivá fotka.
0: Jak ten snímek vypadá? Jak byste ho popsal posluchačům?
1: No, pianista v tranzu zhlížící k nebesům. Spousta posluchačů možná tu fotku zná.
0: Není to poprvé, kdy jste s tou fotkou uspěl. Jaký už má další úspěch na kontě?
1: Ano, v roce 2020 získala druhé místo v mezinárodní soutěži Jazz World Photo, která má kolébku v Trutnově.
0: Jak vás napadl tento motiv nebo tahle kompozice fotografie?
1: To člověka nenapadne, to ten člověk udělá a já ho vyfotím.
0: Ale musela tam být ta myšlenka, že budete nad tím hudebníkem.
1: No, to byla náhoda, ano, samozřejmě. To bylo zrovna při předávání cen minulého ročníku v tom Trutnově. To znamená, že tam bylo dalších 20, možná i o něco víc fotografů z celého světa a každý mohl takovou fotku udělat, ale nikoho nenapadlo vylez nahoru a jít snímek z vrchu. A on tu pouzu opakoval hodněkrát, takže tam ta šance byla pro každého jako krásná. Mm-hmm. Ale já jsem měl to štěstí, že jsem zrovna nahoře byl a udělal jsem tu fotku a tak to dopadlo. No.
0: No, když se pak díváte na ty fotografie, máte radost, že jste zrovna ten daný moment zachytil? To asi člověka musí potěšit.
1: Ano, vždycky. Vždycky, když vidím fotku jako svoji vlastní dobrou, tak i když není oceněná, tak z toho mám radost jako, a potom tu radost můžu předat těm ostatním, kteří ji můžou vidět, kteří jsou na té fotce, a tím pádem se jim dělá radost tímto způsobem. To je krásná věc.
0: A či myslíte, že ta fotografie zaujala porotu? Co tam porota nejčastěji hledá?
1: Tak hlavně emoce. Tam prostě je to vypětí, je ten prožitek hudební, který se každý fotograf snaží jako zachytit, stvárnit, aby ti, co se na tu fotku dívají, tak aby taky z toho něco měli, taky cítili nějakou tu emoci.
0: Tím, že jste i hudebník, pomáhá vám to při fotografování, že líp odhadnete tu danou situaci a víte, který snímek může být i takhle úspěšný?
1: Ano, myslím, že jo, už jako při tom samotném fotografování, jako já vnímám tu hudbu, že sami hrají, takže vím, kdy končí fráze, kdy se nadechuje ten muzikant a kdy může přijít zrovna nějaké vypětí toho muzikanta, když zrovna končí solo, třeba jazzové chorus, jako, takže člověk to tak nějak se snaží odhadnout, ale to asi všichni fotografové. Jako, to, že tu hudbu znám víc, tak možná mi to trošku pomůže. No.
0: Jak říkáte, ta správná fotografie by určitě měla mít nějaké emoce, nějakou atmosféru. Někoho napadne, dá se vůbec hudba vyfotit?
1: Ano, no, jo, určitě, jako určitě se dá něco předat. Jako mám hodně reakcí, když dám třeba fotky na Facebook, tak lidi tam napíšou, je, to musel být skvělý koncert. Jako, takže z toho něco taky mají asi.
0: Vy původně pocházíte z Ostravy, tuším?
1: Ano.
0: Pracujete v Hradci Králové, ale bydlíte v Pardubickém kraji, na takovém pomezí, ano, Pardubického hradeckého kraje. Čím vás přitáhly východní Čechy?
1: No tak hlavně ten orchestr. Byl tady konkurs, který jsem udělal a teď už jsem tady 35 let.
0: A manželka ta pro změnu působí v Pardubicích.
1: Ano, v Pardubicích.
0: Klidně nám ji představte, protože je to známé jméno.
1: Ano, Cecil Buafan hraje v Pardubicích už taky asi 25 let a ta sem přišla z Karlových Varů, do kterých přišla z Německa, kde studovala bicí nástroje.
0: Tak už jsme si trochu víc zasadili našeho dnešního hosta, což je Jura Třos. Vy to máte radši Jura Třos, než Jiří Třos. Takže Jura Třos je naším hostem a za chvíli v rozhovoru pokračujeme.

0: Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice je dnes Jura Třos, hudebník a fotograf, který má na kontě zajímavý úspěch, teď aktuálně z festivalu San Remo, který letos poprvé při 70. ročníku vyhlásil soutěž jazzové fotografie a právě náš host tam hodně uspěl. Kdybyste si měl vybrat trombon, fotoaparát, co byste si vybral? Šlo by to vůbec vybrat jenom jedno?
1: No, dneska už těžko. Dneska už to nejde, no. To už je součást mého života obojí.
0: Říká se velmi často, že člověk se celý život učí. I vy sám byste to o sobě řekl, že třeba fotografování se pořád učíte?
1: Ano, neustále. Já kupuju časopisy, studuju, zjišťuju, co je nového a zkouším tyto věci. Dneska jsou barevné profily, které se používají, výměna pozadí a takové věci. Je to čím dál jednodušší s tou plastovou inteligencí. A takže člověk se to ale musí naučit, musí vědět, co a jak dodělat stíny a podobně. Jako je to, všechno je v procesu, jako že všechno roste, mění se to a člověk se to musí naučit taky.
0: Aniž bychom říkali značku, tak máte oblíbený fotoaparát nebo na co vůbec fotíte?
1: Já fotím na značku Nikon, jako, ale to je úplně jedno, na co člověk fotí. Všechny aparáty dneska jsou dobré. Já jsem teda, jako, když už si to samo začalo vydělávat, tak jsem si koupil ten nejlepší Nikon, abych si to aspoň jednou v životě vyzkoušel, jak to mají profici, jestli to má význam nebo ne. A jako jsem spokojen samozřejmě. A jako, ale je úplně jedno, tu vítěznou fotku jsem fotil na starý Nikon 7100 a to nebyla žádná špičková kamera, jak říkají Američani.
0: Trochu reklamu jsme udělali, to snad nevadí. A v nouzi fotit mobilem taky byste dokázal, nebo bylo by to pro vás vůbec?
1: Určitě. Moc rád to nedělám, protože já fotky upravuju, takže když fotím mobilem, tak se snažím fotit do RAVu a pak se to musí buď v tom mobilu, nebo přenést do počítače a upravovat. Pro mě se to zdá složitější než tím fotoaparátem, ale je to možné. Jako. A taky někdy dám fotku jenom, že ji vyfotím a dám ji na Facebook, když někde piju pivo, nebo jak to dělají běžně lidi.
0: No, běžné lidi určitě máte rád, protože kromě hudby rád fotíte i bleší trhy ve Francii, jsem se dočetl. Platí tahle informace?
1: Ano, ano, těším se na to. Jedeme do Francie na dovolenou, ty blešáky tam jsou, už víme, kde je hledat, jako mají to i na Facebooku, teda spíš na webových stránkách, mají speciální stránku na to, kde to najdem a je tam skvělá atmosféra, často hodně lidí, někdy i nějaká hudba k tomu hraje a jsou tam úžasné momenty na každém blešáku, nebo i na stejném blešáku znova každý rok jsou ty fotky trošku jinačí, vždycky člověk tam může zachytit jiný nový moment a když do toho zakomponuje kostel nebo něco takového, tak taky jsou tam i pěkné fotky, jako nejenom čistě z toho blešáku, dá se říct. A je to, jako dá se tam zachytit skvělá atmosféra těch lidí, kteří rádi prodávají, kupují a zjistil jsem, že třeba teďkom tady, jak bývaly trhy na Valech, tak teďkom je z toho jeden velký blešák a je to dost podobné té Francii dneska, jo, tady. Že člověk tam koupí od rezavého šroubku až po, já nevím co, k Valentínu a tak dále. Takže kdo si to chce vyzkoušet, může zajet do Valu a vyfotit si něco tam.
0: A co vás teď čeká, kromě dovolené, z toho pracovního pohledu, co máte před sebou, ať už ve fotografování nebo v hudbě?
1: Tak vyloženě nic konkrétního teď nemám. Samozřejmě Filharmonie má své programy, které uskutečníme. Skvělý koncert bude na Náplavce v srpnu, kde přichází čím dál víc tisíc lidí.
0: To je Hradci Králové.
1: Hradci Králové, ano, naproti Filharmonii. Přes řeku hrajeme lidem, co jsou na druhé straně. Je to úžasný koncert se skvělou atmosférou při západu slunce. Takže doporučuji ovšem přijít včas, abyste si našli místo, protože fakt tam bylo posledně několik tisíc lidí už.
0: Tak tolik Jura Třos, děkujeme za tento rozhovor prázdninový tady ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Ať se vám dál daří, mějte se a pěknou dovolenou. Naslyšenou.
1: Děkuji, bylo mi cti, narodním svátkem a vepřovými hody.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Lidé v okolí pardubického letiště musí dnes od 10 hodin počítat se zvýšeným hlukem. Více než 100 let stará kanalizace v centru Pardubic je stále v dobrém stavu. Vyšetřování krádeže desítek milionů v české obci Sokolské se nejspíše opět prodlouží. V kraji dnes čekejte většinou oblačno až polojasno, přeháňky a teploty do 29 stupňů. Dobré čtvrteční dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Lidé v okolí pardubického letiště musí dnes od 10 hodin počítat se zvýšeným hlukem. Vojenské letectvo bude provádět motorové zkoušky stíhacích letounů JAS-39 Gripen, které podle zprávy letiště potrvají až 3 hodiny. Armáda se obyvatelům za dočasný hluk omlouvá a žádá je o pochopení. Podobné zkoušky se u pardubického letiště uskutečnily už před 3 týdny. Historická kanalizace v centru Pardubic je i po více než 100 letech v dobrém technickém stavu. Podle vodárny pomáhá vejčitý tvar stoky, díky kterému se lépe čistí a zvládne odvést větší množství vody při přívalových deštích. Podzemní síť měří několik kilometrů a některé stoky vedou až 12 metrů pod zemí.
2: Cihlová kanalizace vznikla v Pardubicích na přelomu 19. a 20. století a dodnes tvoří hlavní část sítě v historickém centru města. Do některých částí stoky se pracovníci vodáren nedostanou, proto je kontrolují pomocí kamerového vozítka. Do budoucna by jeho záběry mohla vyhodnocovat taky umělá inteligence, která dokáže odhalit případné závady. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Obyvatelé některých částí Orlických hor se dál potýkají se slabým mobilním signálem. Český telekomunikační úřad proto zařadil do seznamu takzvaných bílých míst 13 obcí a 20 menších lokalit v oblasti podél česko-polské hranice. Jde například o Nový Hrádek, Liberk, Zdobnici, Rokytnici nebo Olešnici v Orlických horách. Mobilní operátoři společně se společností CETIN proto připravují výstavbu nových vysílačů. Policie nejspíše opět neuzavře vyšetřování krádeže desítek milionů korun v české obci Sokolské. Prověřování případu by se tak prodloužilo už po třetí. Zdržení podle policie způsobily stížnosti samotných Sokolů. Nelíbí se jim, že by majetek po bývalé asistentce, která za krádeží zřejmě stála, skončil v soudní úschovně. Podle vedení Sokolské obce by se tak zkomplikovala možnost majetek použít na zaplacení škod, které krádeží vznikly. Prostředky na jejich zaplacení chtějí Sokolové vymáhat i po ex-starostce obce Haně Moučkové a bývalém jednateli Josefu Těšiteli. Ti měli finance na starosti a podle auditorů byli jediní, kteří se zmizení 55 milionů mohli všimnout. Rodičům ve vyloučených lokalitách budou pomáhat přímo doma vyškolené komunitní pracovnice, takzvané omamy. Ukážou jim, jak u nejmenších dětí rozvíjet řeč, myšlení nebo zvídavost. Program

0: Časná péče začne v Ústeckém a Karlovarském kraji nejpozději v lednu příštího roku. Zapojí se města Most, Acheb a Litvínov. Program podpoří nadace The Kellner Family Foundation, která do tříleté pilotní fáze investuje 40 milionů korun. Pokračuje její ředitelka Tereza Bušková.
1: Prostředky skutečně půjdou do terénu, to znamená, část budeme platit skrze organizaci Cesta von.cz, ta bude poskytovat tu terénní práci pro ty nejmenší, a část prostředků budeme dávat městům, aby mohli navýšit rozpočet počty mateřinkám a přijmout tam vlastně ty terénní pracovníky.
2: Počasí.
0: V kraji dnes bude oblačno až polojasno, na večer čekáme lokální přehánky a ojedinělé bouřky, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 26 až 29 stupňů, rozptylové podmínky budou většinou mírně nepříznivé, tlak se měnit nebude nebo jen slabě klesne, a bio je na dvojce, to je střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dvě osobní auta bourala v Týništku na Orlicko-Ústecku na silnici číslo 35. Dopravní komplikace máme hlášené ze Svita v ulici Richarda Cloudy. Bouralo nákladní a osobní auto. A osobní a nákladní auto bouralo také na příjezdu do Skutčen na Chrudimsku na silnici 358. Na místě zasahují záchranáři, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Tak to byly zprávy v 9 hodin, no a teď už může odstartovat dobré dopoledne. Stále posloucháte vlny Českého rozhlasu Pardubice a vydáme se na výlet, tentokrát do Nasavrk na Chrudimsku, a ne do archeoparku, ale do takového malého lomu, kde je zážitkový a odpočinkový park. Co všechno se tam dá dělat, to nám řekne náš regionální stopař, a nejenom tam zavítáme, Jitka Asterová, ta nás pobaví už za pár minut. Pěkný den všem posluchačům.
2: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Jedna zpráva z ČTK. Argentinští fotbalisté slavili včerejší vítězství v semifinále mistrovství světa 2-1 nad Anglií s plakátem připomínajícím válku o Falklandy v roce 1982. Podle agentur jim za to hrozí trest od Světové federace FIFA, jež politické projevy při zápasech zakazuje. Politika do sportu by neměla patřit. Pojďme ale teď se trošku pobavit, a to konkrétně s Jitkou Asterovou. Kdo se někdy od partnera dočkal nevěry, ten si asi následující příhodu poslechne s pocitem zadosti učinění. Jitka Asterová se kdysi v rádiovém pořadu věnovala partnerským vztahům a některé posluchačské příběhy nemůže dodnes zapomenout.
1: Měla jsem téma pomsta. Když vám někdo z těch partnerů zlobí, co jako ten druhý, jak by se měl pomstit, jako? A já jsem výherci nebo výherkyni, vždycky jsem musela číst ty SMSky, tu nejvtipnější jsem ohodnotila dárkem. Pečlivě jsem si četla jako ty nejlepší SMSky na to dané téma. Téma pomsta, a napsala mi paní Marie. Dodnes si to pamatuju. Asi byla tak tehdy v mých letech, čili mladá holka, střední věk, a říkala, že po 30 letech manželství najednou manžel z ničeho nic oznámil, že už ho nebaví a že se zamiloval jinde a že by bylo dobrý, kdyby se odstěhovala z toho jejich bytu a odešla bydlet k mamince. No tak to byla rána z čistého nebe, ona si úplně jako cože? A teď to mi neřekla, odkud to měla, ale asi to někdo poradil a řekla, no tak to takhle nenechám, abych je nechala jen tak v tom našem bytě. Šla do obchodu a nakoupila asi 50 sardinek, ty otevřela ty sardinky a nacpala je do těch garniží a nejvíc do ložnice, tam, kde se topilo k tomu topení, jo. No a odjela bydlet k mamince. No a manžel jí tak po 14 dnech volá a říká jako, Marie, prosím, tady to strašně smrdí, jako, nevíš, jako co ty, no to nevím, čověče, ta tvoje stará, teda mladá, si neuklízí, jo. Ten zápach neustále jako stoupal na intenzitě, až prostě v té ložnici se neodehrávalo už vůbec nic, což se paní Marie velmi líbilo. A pak uvažovali vlastně o výměně toho bytu a ta paní Marie pobaveně velmi řekla tomu manželovi. Bývalý mu říkal, hele, víš co, já se teda obětuju, hele, tam to tak smrdí, ten byt nikdo nekoupí. Mně to je jedno, prostě já si zacpu nos a já se tam teda nastěhuju, jo. A on říkal, no tak teda jo, no. Tak a ta jeho nová, tak když se stěhovali, tak ona byla ještě ke všemu strašně hamižná a do toho novýho bytu si zbalila ty garniže. Takže jejich peklo pokračovalo.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A z Pardubického kraje především, vždyť jsme Český rozhlas Pardubice. Míříme teď do srdce Železných hor, do Nasavrk na Chrudimsku. Už jste možná slyšeli, a to nejen z našeho vysílání, že právě tam najdeme největší keltský archeopark ve střední Evropě, zemi Keltů. Tam ale dnes nezamíříme. Reportérka Tereza Brázdová se vydala do těsné blízkosti tohoto skanzenu. A to kvůli novému zážitkovému a odpočinkovému parku, který vznikl u takzvaného Malého lomu. Určitě nám o tom řekne více. Hezký den, Terezo.
2: Hezké dopoledne.
1: Tak jak nový park vypadá? Komu bude sloužit?
2: Tak rozhodně nejen návštěvníkům země Keltů, i když s tou historickou tematikou samozřejmě souvisí. Park u zrevitalizovaného lomu ve stínu stromů si užije celá rodina a taky ti, kteří mají smysl pro dobrodružství. Projekt vznikl ve spolupráci města Nasavrky, Pardubického kraje a Národního geoparku Železné hory. Mě dnes doprovází geolog Jan Doucek, se kterým se teď vrátíme tak trochu na začátek. Já jsem slyšela, že tady na tomto místě stojíme na okraji lomu, bylo kdysi smetiště. Jak se zrodil ten nápad proměnit ho na tak krásné místo s herními prvky?
3: Krásný den vám přeji. Ano, byl tady smetiště, byl to takový zabordelený prostor a tak se nám to jako úplně nelíbilo a my z geoparku jsme si říkali, že by bylo dobré vlastně propojit téma Keltů a geologie, protože Kelti vlastně byli v Železných horách kvůli geologii a hledali jsme místo, kde to udělat. No a toto místo se logicky nabízelo.
2: Kdy se tady těžilo?
3: Ta těžba tady byla ve 20. století, ta datace úplně přesně ji neznám, ale nebyla příliš intenzivní. Ten lůmek, u kterého stojíme, není příliš hluboký, je poměrně malý a ukazuje se, že to asi nebylo úplně perspektivní místo na těžbu, jako třeba lom, který se nachází asi 100 metrů odsud, který je výrazně větší, tam to bylo asi lepší.
2: Ale není koupací, to musíme říct.
3: Ne, tenhle ten lom není koupací, asi se tam jako vlézt dá, nicméně ten přístup je tady dost problematický a cílem té revitalizace, která tady proběhla, není udělat z tohoto místa koupací lom. Koupat se prosím jděte do rybníka nebo do toho druhého lomu.
2: My stojíme teď u boha Granuse, to taková socha, má v ruce džbánek a dokonce z toho džbánku proudí voda?
3: Přesně tak, to je bůh, který je bůh léčivých pramenů a léčení obecně a samozřejmě léčení a prameny, to je voda, takže jsme tady udělali takový herní krásný prvek, kde když já takhle zapumpuji, ono je to snad i trošku slyšet, tak z toho džbánu vytéká krásně voda, teče do jakési pomyslné krajiny, krajinu se pohybuje, pak jde do určitého víru a voda se nám zpátky vrací vlastně do toho lomu, takže tady s vodou neplýtváme, ale točíme ji dokolo.
2: Já když se ohlednu, tak za námi je taková speciální, říkáte, botokrosová dráha pro děti?
3: Přesně tak. Je to tady nastaveno tak, že každý si může najít to své a chtěli jsme, aby děti trošku vystoupily z té komfortní zóny a běhali v lese, v přírodě, takže je tady botokrosová dráha, jsou tam přesýpací hodiny a každé dítě, každý návštěvník si může zkusit tu dráhu proběhnout, nakolik těch hodin vlastně to dá, je to na rychlost, na čas.
2: A na okraji lomu je amfiteátr, takže tady se krásně dá na lavičkách relaxovat při pohledu na tu vodní hladinu.
3: Je tady mnoho laviček, ty jsou tak zakotveny do kamenu, využili jsme ty kameny, které tady byly. A je tady i, my tomu říkáme, posluchárna nebo amfiteátr, chcete-li, kde se, doufejme, budou konat i různé, řekněme, přednášky nebo něco na ten způsob. Úplně to není na hudební produkci, ale může to doplňovat aktivity, které tady Kelti dělají.
2: S Janem Duckem se vám přihlásíme v příští hodině vysílání a pozor, budeme rýžovat zlato, protože to je tady možná ta hlavní atrakce, tak to si prostě necháme zvlášť.
1: No tak my jsme velmi zvědaví, jestli něco najdete, jestli třeba řekneš, hele, tak já už teď nepřijedu, já už nepotřebuju pracovat. Tak to by mě netěšilo, Terezo. Těšíme se za hodinu, na viděnou, naslyšenou.
2: Já také, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Těšte se na dokumentaristku Helenu Třeštíkovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Je čtvrtek 16. července, zdravíme vás z vlny Českého rozhlasu Pardubice a zdravíme taky všechny dnešní svátečníky Luboše. 9 hodin 30 minut je čas zase vymyslet nějaké slovo pro jazykovědkyni Dagmar Magincovou a tentokrát je to slovo, které používáme snad všichni, když se potřebujeme zmátořit.
1: Spoustu zajímavých a dnes už pozapomenutých slov najdeme v pohádkách Václava Čtvrtka, hlavně těch jičínských Orumcajzovi. Třeba lajblíček, šatlava, švadrona, měchuřinka, ale i takové vlastně obyčejné sloveso zmátořit se. Tedy vzpamatovat se, vzchopit se, přijít k sobě. Jeho předchůdcem je pravděpodobně staročeský výraz matorný, užívaný ve významu zralý, dospělý, vyspělý, vážný a dochovaný například ve sborníku Ráj duše z druhé poloviny 14. století. A tohle staročeské slovo se zase dává do souvislosti s latinským maturus, neboli zralý, dozrálý, dospělý, včasný, raný nebo i předčasný.
0: No a zítra si řekneme, jak vzniklo slovo čibuk. A zítra už bude pátek.

0: teď se dozvíme jednu zásadní věc. Tušili jste, že mozzarellu není vhodné krájet a my jsme z ní nedávno dělali pomazánku, dokonce jsme ji rozmixovali. No proč to není vhodné, tak to si řekneme v Babských radách právě teď.
1: Babské rady.
2: Mozzarellu známe všichni. Je to oblíbený čerstvý sněhobílý sýr, který se většinou vyrábí z pasterizovaného kravského mléka. Ale běžné je i použití ovčího nebo kozího mléka. Opravdovou lahůdkou je mozzarella z buvolího mléka. Mléko od volně se pasoucích buvolích krav se zpracovává do 16 hodin a musí mít minimálně 7% tuku. 5 hodin trvá oddělení sýru od syrovátky, potom se hmota ponoří do vody, která má 95 stupňů, v ní se intenzivně promíchá a tím se vytvoří kuličky, které se následně chladí ve studené vodě. Aby si mozzarella zachovala svoji strukturu a pustila méně vody v pokrmech, například pokud ji dáváte na pizzu, doporučuje se neřezat ji nožem, ale sýr trhat ručně po vláknech. Ve 100 gramech mozzarelly najdete téměř 83% doporučené denní dávky vápníku. Tento sýr patří do kategorie čerstvé sýry, jejíž doba zrání nepřesahuje 40 dní. A věděli jste, že sýr je vlastně nejstarší způsob konzervace mléka?
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Tak příště hezky ručně trhat po vláknech. Za chvíli nás čeká zámecké léto, přesně ve 9:45. Můžete si i zasoutěžit, pokud budete pozorně poslouchat reportáž, kterou vám nabídneme. No a o čem bude víkendové zámecké léto?
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Zámecké léto.
1: Ano, je tu další vydání našeho zámeckého léta. Vy u rozhlasového přijímače, tady u mikrofonu Pavel Kudrna, tak vás vítám. Víte, že se scházíme už po 14. a dovedu si představit, jestli vytáčíte to naše číslo, nedovoláte se, že si říkáte, má to vůbec ještě cenu, ale má, protože dokonce prázdnin, do kdy zámecké léto bude pokračovat, tak zbývá spousta našich dílů, kdy navštívíme spousty zámků a máte šanci vyhrát ty naše zámecké cestovatelské balíčky a další ceny. Ale pozor! Prosím, berte to jako hru, nikoliv jako dostihy za výhrou. Představte si, a teď si nevymýšlím, že jsem třikrát zvedl při této soutěži telefon, třikrát jsem slyšel stejný zvuk spokoje, stejné hlasy na třech různých číslech, připomínám. No a než tam někdo doběhl, že si to dal vytáčet, hlasitý poslech, tak jsem to zavěsil a dal jsem šanci jiným. Takže nelovte, hrajte. A hrajeme dál. František Kinský názve na další zámecký objekt. Kam to bude?
0: Zámecké léto.
2: Vydáme se na rozhraní dvou odlišných světů. Na hraně Krušných hor a bývalých uhelných dolů stojí zámek Jezeří. Býval přepichovým knížecím sídlem, jehož podobu mu vtiskli Lobkovicové. Jak vypadá dnes, nám prozradí Eva Bucharová.
3: Bývalá kastelánka, nyní průvodkyně zámku Jezeří Hana Krejčová, nám ukáže například okruh bez průvodce.
4: Okruh bez průvodce, ten vznikl v době covidové a má velký úspěch, protože si můžou časově neomezeně procházet prostory, můžou si sednout, můžou zkoušet brnění. Takže to je velmi oblíbený okruh a okruh s vyhlídkou.
3: Okruh bez průvodce, pokud si ho vybereme, dostaneme třeba u vás nějakého průvodce, tištěného průvodce?
4: Ano, samozřejmě dostanete texty, jednak s popisy místností, jednak jako jak se budete orientovat, kam máte jít, máte to tam jako vysvětleno i takovými barevnými proužky, takže se nestratíte, ale je to i na vás, jaké pořadí místností si zvolíte, jak dlouho tam budete trávit čas, protože tam si můžete s dětmi sednout, číst pohádky, můžete si položit výstavy, je to úplně na vás. A může se tam s pejskem do tohoto okruhu. Vstup je hlavní branou, ale je možno se podívat i na zahradu a veškerý vlastně pohyb po těch exteriérech je zdarma.
3: A zahrada na Jezeří, jak je krásná.
4: Nejhezčí je období, když kvetou azalky, když kvetou azalky rododendrony, protože jich tam desítky. Desítky těch azalek jsou vzrostlé, krásné a kvete to tam skoro jak v průhonicích.
3: Jaké rozhledy se nabízely z Jezeří šlechtě od toho 14. do 19. století a jaké rozhledy vidíme dneska?
4: Tak ve 14. století tam bylo velké jezero, bylo Komořanské jezero, proto teda Jezeří, hrad z jezera. Po vysušení toho jezera tam vznikly velké úrodné vlastně louky i sady. Se říkalo, že seno z té plochy stačilo pro celý tehdy jako žatecký kraj. No a pak přišel průmysl a přišla těžba uhlí, takže začala vlastně od těch Ervinic, nového sedla a postupně se blížila až k těm loukám. Za nás v těch 90. letech, to byla taková největší asi brutalita, tak ta díra byla opravdu největší v rozsahu vlastně celého toho jakoby Komořanského jezera. Jezera a všech těch obcí, co byly okolo. To byla jako apokalypsa.
3: Jsme ve století 21. Zámek Jezeří. Dočkáme se zase jezera?
4: Už teď, protože to jezero tam patří. Ty spodní pramen, ta spodní voda, ono se samo napouští. Tam zlíná z nitra země voda, která má takovou zvláštní modrozelenou barvu. Už tam je jezero z té dálky, to vidíte. Až se dostane do nějaké hladiny, tak by se měla Běla vrátit zpátky do koryta, protože jezero bylo napájené řekou Bělou, kdysi nejčistější řekou v Českém království.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Jezeří si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Až tam voda dostoupá na tu správnou hladinu, bude to opravdu nádherné. Jinak ono to trvá dlouho, napouštění těchto ploch trvá měsíce, někdy dokonce i roky. My teď budeme měřit na minuty, písnička Ivety Bartošové trvá 3 minuty 44 vteřin, po tu dobu můžete telefonovat. Já se vás zeptám, odkud jste, řeknu vám, zdali jste třetí v pořadí a pak ve vysílání položím soutěžní otázku. Tak máte-li chuť, tak přichází váš čas, čas hry?
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak myslím, že už můžete dovolat, protože už vím, kdo půjde do vysílání a mohu říct, že ta slavná věta, že trpělivost růže přináší, že v dnešním případě platí, protože paní Marie z Dubečan byla náhradnicí, já nevím, kolik dní to je zpátky.
1: Před dvěma dny
0: a dnes je ve vysílání. Paní Marie, já vás zdravím, dobrý den.
1: Já vás taky moc zdravím a všechny posluchače, dobrý den.
0: A já myslím, že o to je to lepší, ne? Veselější, když jste se předtím sice dovolala, ale do vysílání nešla a dneska vám to vyšlo. Tak asi radost, ne?
1: Určitě radost. Je to jenom hra, jak jste říkal. Jestli to uhodnu, budu ráda moc.
0: Uhodnete, je to jednoduché, já vám hned řeknu otázku. Otázka zní, co se ještě před několika desítkami let těžilo v blízkosti zámku Jezeří? Za A kaolín, za B uran, za C uhlí.
1: Za C uhlí, poslouchala jsem.
0: No, radost až do rána, no, jak se říká. Paní Marie, tak vám gratuluju, zámecký cestovatelský balíček je váš. To znamená sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. Zítra budete v losování s číslem 4. Hraje se o soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby. No a na konci prázdnin pak losujeme ze všech výherců, tedy ano, ze všech těch, kteří soutěžili, ale vlastně ze všech výherců, tak vylosujeme jednoho, druhého a třetího a všichni tři si odnesou poukaz na zámecký pobyt. Mějte se krásně, paní Marie, zdravím do Dubečan.
1: Vy taky, zdravím, nashledanou všechny posluchače, hezký den.
0: Nadšení v hlasu paní Marie. No a zítra se vydáme do brány Valašska, taky trochu nesoutěžní otázka pro vás, do brány, která má stoletou tradici pálení, hlavně švestek, tedy výrobu slivovice, ale taky známé pečivo. No a narodil se tam, myslím, že kdysi, nevím jak dneska, valašský král Bolek Polívka, nevím, jestli nebyl sesazen mezi tím. V každém případě zítra půjdeme do Vizovic na nádherný zámek. S Pavlem Kudrnou a Františkem Kinským, průvodcem naším zámeckým létem. Mějte se moc krásně, hezký den přeji, hezký čtvrtek.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Největší festival šachu a her na světě Czech Open začíná dnes v Pardubicích. Polička začala upravovat lesopark Liboháj. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Policie ho vykázala z bytu a zabavila mu zbraně. V kraji dnes čekejte většinou oblačno až polojasno, přehánky a teploty do 29 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré čtvrteční dopoledne. V Pardubicích dnes turnajem čtyřčlenných družstev začíná Mezinárodní festival šachu a her Czech Open. Potrvá až do 1. srpna a přivítá rekordních 5000 hráčů z celého světa. Vedle šachu změří síly také přibližně v 15 dalších deskových a společenských hrách, doplňuje ředitel festivalu Jan Mazuch.
2: Jsou třeba hry, které si drží stabilně svoji popularitu, to je třeba Scrabble. Pak jsou hry, které u nás jako výkonnostně jsou poměrně velmi silně obsazeny, to je třeba Go, kde opravdu tady bude turnaj, který bude jeden z nejčlenějších v Evropě. Takovou novinkou bude turnaj ve hře Hive. Bude tady vlastně prezentace té hry a poté turnaj.
0: Lesopark Liboháj v Poličce mění svou podobu. Město ho začalo revitalizovat. První etapa obnovy zahrnuje pořízení mola na jezírku a obnovu pietního místa v prostoru bývalého popraviště. To vše za 2,5 milionu korun. Další podrobnosti přidává mluvčí poličské radnice Nadežda Šauerová.
3: Práce byly zahájeny v červnu, předpoklad dokončení je v září. Do budoucna zde přibydou další prvky, jako jsou například výběhové schody, altán s vyhlídkou, ohniště, květnatá louka či ptačí pozorovatelna. Samozřejmě i nový mobiliář a opravená cestní síť.
0: Poslance SPD Jaroslava Foldynu vykázala policie na 14 dní z domu kvůli domácímu násilí. Foldyna je podezřelý z toho, že minulý týden napadl v domě v Děčíně svou manželku. Investigativnímu týmu Českého rozhlasu to potvrdili 3 zdroje obeznámené s vyšetřováním. Kriminalisté Foldynovi zabavili i několik střelných zbraní, které poslanec legálně vlastní. Foldyna potvrdil, že ho policie vykázala, prohlásil ale, že je nevinný. Foldynova manželka se k tomu odmítla vyjadřovat. Okresní státní zastupitelství v Děčíně nechtělo případ komentovat. Čínské úřady potvrdily nedávné zadržení českého občana. Podle tamní diplomacie českého podnikatele podezřívají z ohrožení národní bezpečnosti. Bezpečnostní složky ho zadržely na letišti koncem června. Peking se vymezil proti lednovému uvalení vazby na čínského novináře v Česku a vyzval Prahu k jeho okamžitému propuštění. České úřady Číňana obvinují z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Muž momentálně čeká na soud. Sport. Cyklistickou Tour de France dnes čeká 12. etapa. Odstartuje na okruhu Formule 1 v Manicourt a peloton čeká téměř 180 kilometrů. Ve žlutém dresu lídra průběžného pořadí zůstává Slovinec Tadej Pogačar. Počasí. V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až polojasno a na večer čekáme lokální přehánky a ojediněle bouřky. Večer pak budou srážky ubývat. Nejvyšší denní teploty 26 až 29 stupňů, na horách 20 až 24 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou většinou mírně nepříznivé, tlak se měnit nebude nebo jen slabě klesne a bio je na dvojce. To je střední zátěž. Více zpráv

0: najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Dvě osobní auta bourala v Týništku na Orlicko-Ústecku na silnici číslo 35 a porouchané osobní auto překáží na dálnici D35, stojí za 191. kilometrem ve směru na Hradec Králové, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A my budeme velmi akční i v další hodině našeho dobrého dopoledne. Uvidíme, jestli náš regionální stopař našel nějaké to zlato, protože Tereza Brázdová rýžuje zlato v Lomu u Nasavrk, takže si za pár minut už řekneme, jak dopadla. No také se podíváme na opuštěnou vojenskou plovárnu na břehu Chrudimky v Pardubicích. Ta bohužel dál chátrá. Město se stále nerozhodlo, jestli historickou budovu opraví a nebo zbourá a postaví novou. Více k tomu také povíme. Tak příjemný poslech všem.
0: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Před hodinou jsme vás na vlnách Českého rozhlasu Pardubice pozvali do nového zážitkového parku v Nasavrkách. Ten vznikl v těsné blízkosti tamního archeoparku Země Keltů. U někdejšího malého lomu si můžete nejen odpočinout, jak jsme slyšeli, ale taky si zkusit rýžování zlata. A my jsme vám slíbili, že to vyzkoušíme. Konkrétně reportérka Tereza Brázdová, ještě jednou pěkné dopoledne.
2: Hezké dopoledne.
1: Už máš, Terezo, s rýžováním zlata nějaké zkušenosti?
2: Tak zlatokopka nejsem, ale když byla jsem zlatou už jednou v Chrudimi, tady v Chrudimském Náhonu, to je taková oblíbená akce Národního geoparku Železné hory, který také spolu s městem Nasavrky stojí za vybudováním tohoto parku. S geologem Janem Douckem. Vany na ryžování zlata. Když sem někdo přijde, pane Doucku, pozná návštěvník, o co jde?
3: No, musí si přečíst ty cedulky, které tady jsou, ale tam je jasně napsáno Keltové a zlato, takže z toho asi pozná, že se tady bavíme o zlatu. A ty vany, které jsou tady dvě, tak skutečně slouží k ryžování jakoby zlata.
2: Je to nerezová vana, zatím ještě prázdná, ale my už jsme vybaveni.
3: Ve vaně je voda, to je základ. A my jsme vybaveni, máme rýžovací pánev, máme substrát a ten substrát obsahuje něco, co si ten návštěvník může vyrýžovat právě v těch vanách.
2: A kde ten substrát vezme?
3: Tak je potřeba jít na pokladnu keltského archoskanzenu, tam si koupíte substrát v pytlíčku, půjčíte si za nějaký depozit vratný rýžovací pánev a vrátíte se sem a tady můžete řádit.
2: Tak běžte řádit.
3: Tak jdeme řádit. Já tady pánev mám v ní substrát a ten princip je velice jednoduchý. Zanořím pánev pod hladinu, nikoli nad hladinu, ale pod hladinu. A teď je krásně slyšet, jak už rýžuji. Princip je jednoduchý. Potřebuju ten materiál vlastně dostat do vznosu, tak aby se vznesl. A to lehké, co je ošklivé, se vyplaví pryč do té vany. A to hezké, krásné, co chci získat, zůstane v té pánvi, protože je to výrazně těžší než ten lehký materiál, který je okolo.
2: Zatím se nám nic neleskne. Jak je to s tím zlatem?
3: Tak, kdyby tady bylo zlato, tak ho nikdo nenajde, protože ty zlatinky jsou tak malé, že byste to nepoznali. To znamená, že my jsme tam dali ala zlato, je tam krásný pyrit, který každý návštěvník najde a výhoda těch van je taková, že i když vám vypadne, tak ho pak najdete, když tak v těch vanách, což je fajn. A co je podstatné, tak to, co si najdete, si dáte do toho pytlíčku a je vaše. To už vám nikdo neveme.
2: Pyritek, který se leskne.
3: Ano, to je ten pyrit, který se leskne, který už se nám tady objevuje, tak přesně ten tam pak najdete a můžete si ho odnést domů nebo kamkoliv jinam.
2: Jaká je ta souvislost zlata s Železnými horami?
3: Ta souvislost je jednoduchá. V Železných horách je několik lokalit, kde se zlato v minulosti nacházelo. Nikoli ve formě žil, ale právě v náplavech potoků a řek. A Kelti byli ti, kteří toho zlata tady pravděpodobně vydobili nebo vyřížovali, dá se říct, asi nejvíc. Takže zlato, Železné hory a Kelti, to je jedna věc, propojuje se dohromady a proto si tady s tím zlatem hrajeme.
2: A kdo by se u toho nějak víc unavil, tak si tady krásně může odpočinout, protože na té pokladně Země Keltů se dá zapůjčit i hamaka.
3: Přesně tak, až se unavíte, až si tady zařádíte, vyřížujete, unavíte si ruce, tak si můžete půjčit hamaku nebo si donést svoji hamaku. A je tady několik hamakovišť, kde si tu hamaku zavěsíte a budete se dívat do korun stromu do chvíle, než usnete pravděpodobně. Takže i to lze.
2: Tak a my už tu vanu teď předecháme návštěvníkům, kteří právě přišli.
1: Ano, je to všechno slyšet. Já se tady usmívám pod vousy, protože já jsem ráda, Teresko, že jenom s tím pyritkem přijedeš zpátky do rozhlasu, protože bychom jinak byli ochuzeni o úžasné reportáže z Pardubického kraje. Děkujeme moc a zdravíme. Naslyšenou.
2: Také naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Je 10 hodin 18 minut, čtvrtek 16. července a my jedeme v našem vysílání dál. Kdysi oblíbené místo vojáků a jejich rodin, dnes opuštěná budova na břehu Chrudimky. Bývalá vojenská plovárna v Pardubicích už řadu let chátrá a město stále řeší, jestli má ještě šanci na záchranu. Poslední technický průzkum potvrdil, že je budova ve velmi špatném stavu. Reportérka Anna Svobodová zjistila podrobnosti.
1: Stará vojenská plovárna byla postavena ze vznikem dělostřeleckého pluku, který byl v Pardubicích od roku 1922. Nebyla to jenom plovárna, ale bylo to místo setkávání vojáků a jejich rodinných příslušníků a jejich hostů.
2: Popisuje opoziční zastupitel za ODS Petr Klimpl. Plovárna zanikla za druhé světové války. Z původního areálu zůstalo jen torzo jezu a budova bývalých převlékáren se společenským sálem, ve kterém se dochoval kazetový strop. Objekt už je ale řadu let opuštěný, doplňuje mluvčí města Matyáš Trnat.
3: V loňském roce město nechalo zpracovat stavebně technický průzkum objektu, který bohužel potvrdil jeho velmi špatný technický stav.
2: Podle města by oprava budovy stála zhruba 15 milionů korun. Novostavba by vyšla asi o 3,5 milionů dráž. Radnice o osudu plovárny stále nerozhodla. Jasnější představu má jen o tom, jak by celé místo mohlo jednou vypadat.
3: Územní studie Stará vojenská plovárna z roku 2024 s budovou pracuje jako s vhodným zázemím budoucího veřejného prostoru, například pro restaurační provoz. Zároveň je lokalita součástí širších úvah v rámci připravované koncepce břehu řek.
2: Podle Klimpla ale plovárna chybí ve strategickém plánu města, který zastupitelé letos schválili. Připomíná, že kromě samotné budovy bude nejprve potřeba vyřešit inženýrské sítě.
1: Je tam přivedena pouze elektrika, není tam kanalizace a ta kanalizace díky nutnosti udělání přečerpávací stanice tak by byla velmi drahá a není tam dovedena pitná voda.
2: Město by podle Klimpla nemělo původní budovu plovárny zachovávat za každou cenu.
1: Je to část historie Pardubic, ale když jsem si tu budovu procházel, tak si myslím, že nemá cenu ji zachovávat a bylo by vhodné tam postavit něco nového. Nevím, jestli restaurace úplně jako velká, ale nějaká občerstvovna, protože toto území je využíváno po celý rok. Léto, zima, podzim, jaro, ten park je plný lidí.
2: Bývalá vojenská plovárna tak dál čeká na své využití. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

Každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si nemá. Někdy nám vázne spojení, oči se v loužem

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Je to 80 let od úmrtí jednoho z nejznámějších českých architektů spojených s dnešním Pardubickým krajem. Josef Gočár se narodil v Semíně u Přelouče a za manželku si vzal dceru Sládka zámeckého pivovaru v Pardubicích. Ve městě pak navrhl řadu zajímavých staveb, které představí Šárka Rusnáková.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Určitě jste si všimli, že kvetou slunečnice. Jestli máte rádi žlutou barvu květin, tak věřím, že i nějakou tu slunečnici máte doma na zahradě. Sice v květomluvě se říká, že žlutá je symbolem žárlivosti. S tím jsme si ale rozhodně během natáčení rozhovoru s floristou Petrem Kopáčem hlavu nelámali.
1: No jasně, je léto, žlutá je barva léta. Nespojoval bych si to nějak striktně právě s nějakými předpisy, které kdysi dávno někdo vymyslel. Takže kdo má rád žlutou, ať se raduje s ostatníma lidma právě z téhle barvy.
0: Radí v květináči nebo řezanou doporučíte? Já koupila v květináči, mě to je pak líto, když to po týdnu musím vyhlasovat.
1: Slunečnice v květináči vydrží určitě o něco déle. Tam je možná šance, že ještě potom, co odkvete ten hlavní květ, že se ještě někde
0: jsou
1: v paždí listu. Přesně tak. Takže to se pak odstraní jenom ten hlavní kvítek, aby byla síla té rostliny na ty další. No a kdybychom náhodou si chtěli natrat na poli nebo někde na zahradě, tak slunečnice dáme do vázy, ideální do kamenného nebo kameninového džbánku, tam jim to sluší, ale pozor, musíme dát vařící vodu. Nebát se a opravdu uvařit v konvici horkou vodu, z které jde pára. Šikmo se říznout tu slunečnici a vložit ji do té horké vody. Oni ty stonky se úplně jakoby spálí, ale ty pletiva se roztáhnou. Ona jak je dřevnatá, tak ona ve studené vodě by se skoro nenapila a za dva dny by byla zvadlá.
0: To mně přijde jako úplné mučení.
1: Je to trošku mučení, ale oni ty rostliny toho nekřičí a opravdu jim to pomůže.
0: A ne snad úplně, že by se to vařilo, ale třeba těch 80 stupňů.
1: To už určitě může mít.
0: Klidně může mít. Ještě nějaká další květina? Takhle vyžaduje horkou
1: ještě třeba
0: vodu.
1: Máky nebo pryšce, které mají takové ten mléko, jak vlastně z nich vyteče vždycky, když, nebo fikus benamin, třeba když ulomíme kousek, že tak z toho taky teče ten bílý latex.
0: No, jak se to se přece nezastaví tou horkou vodou?
1: Ano, ono se to v té horké vodě právě jakoby rychleji z té rostliny dostane.
0: Takhle.
1: A v té studené vodě by to právě ucpalo ty cévní svazky, které nasávají vodu. Takže zase se dá ta teplá voda, kde ten latex vlastně vyteče z té rostliny, dá se to pak znova do už čisté studené vody a ta rostlina to přijímá tu vodu bez problému.
0: Ještě k těm hrnkovým slunečnicím chtějí opravdu slunce, že?
1: No jasně.
0: Strana.
1: A samozřejmě dostatečnou zálivku tím pádem.
0: Tak, aby nevyschly úplně. Tak co na tom poli, na louce v dnešní době, teď právě třeba dnes, když si vyjdeme na výlet, co bychom si tam mohli utrhnout?
1: Vůbec se nemusíme bát utrhnout si takovou obyčejnou věc, jako je třeba mrkvou, smrkvice, jestli to všichni známe, takový ten plevel. Ono to v kyticích a ve vazbách vypadá velmi jemně.
0: Jako asparágus trošku.
1: Trošku, anebo místo nevěsti na závojek, to může být taková luční alternativa. Je to velice jemné kvítí a poměrně dost trvanlivé. Takže když máme nějaké zahradní květiny a potřebujeme to zjemnit nebo dostat na obsah nějaký nebo objem spíš, tak dojdeme někam do nějakého rumiště, do příkopu a tam třeba zrovna tu mrkvici, mrkvou můžeme natrhat.
0: A i u těch lučních vydrží déle, když je opravdu ponoříme nebo máme polovinu zhruba tak těch stonků ve vodě.
1: Ideálně je tak 7-10 cm zase, ne z toho důvodu mnoho, aby nezahnívaly pak ty stonky při nějakém dlouhodobém fungování v té váze. Ideálně prostě přijít domů, dát si vázu, 7 centiáku vody, seříznout ty stonky všechny, nechat je tam napít po dvou dnech, vylejeme vodu, znova seřízneme asi o 0,5 cm ten stonek té rostliny nebo květiny nebo traviny a znova vyměníme vodu. A takhle to můžeme každé dva dny aplikovat a ta rostlina nebo ta květina vydrží třeba týden, některé i 10 dní.

0: už je nejvyšší čas na naši dnešní soutěž.
1: Věřte, nevěřte.
0: Opět tady máme cenu, vy, kdo už soutěžíte od pondělí, tak víte velmi dobře, o co se jedná. O dvě vstupenky, o dva zlaté vouchery na Litomyšl Fest, což je akce, která startuje 29. července a je to přímo ve festivalovém centru v Litomyšli, kde se soustředí desítky těch nejlepších filmů, současných i historických, ale hlavně ty současné novinky vás asi budou zajímat. Bude tam i muzika, různé kapely, Vltava, Tři sestry, Tata Boys a další a další. Stačí jenom, abyste si vybrali den, který se vám bude nejvíc líbit podle vašeho vkusu, no a potom si ho na pokladně proměnili už přímo ten svůj zlatý voucher v náramek, který tam budete nosit a budete mít na všechno volno, což je i možná několik tisíc. Tak pojďme se podívat na dnešní slovo, které jsem nevymyslela já dnes pro vás, ale jedna z našich posluchaček, je to posluchačka Míla. Tak Mílo, jestli posloucháte, tak teď právě to slovo já tady říkám a to slovo zní muďoul. Slyšeli jste to někdy? My jsme tady nedávno mluvili o různých exotických druzích ovoce, která se stěhují na české zahrady, třeba cicimek čínský. Možná si to pamatujete, čínská datle, zaujalo mě, že se sklízí až na tom holém stromě bez listů. Ale teď tady dávám do placu muďoul. Existuje muďoul? Slyšeli jste o tom někdy? Já tvrdím, že ano, že je to subtropická rostlina, ale plně mrazůvzdorná i v našich podmínkách a říká se jí taky indiánský banán. Tak to je takhle všechno dneska. Uvidíme, jak se s tím popasujete, s muďoulem. 726 46 48 48 a opět už je tady první z posluchačů na lince. Dobrý den.
2: Dobrý den, u telefonu Bože, paní Jitko.
0: Já vás zdravím, vás. Paní Božo, tak vy jste taková zahradnice. Já si typuju, no, že vy byste to mohla vědět.
2: No, já bych souhlasila tentokrát s vámi.
0: No, tak teď jsme možná hodně napověděli, ale možná taky ne. Dobře. A teď jsem zjistila, že mě tady nepíše. Tuška, já se vás všechny zapisuju, abych věděla, kolik vás bude a už se rozepsala. Výborně. Tak paní Boža tak si jo. Myslí, že muďoul je indiánský banán, že ho můžeme tady krásně pěstovat a že je to takový druh ovoce.
2: Je to jo? Druh ovoce asi, no.
0: Tak počkejte, jak si myslíte, že vypadá?
2: Takový jako, já nevím, přerostla taková bluma nebo větší.
0: Dobře, tak jo, tak děkuju i za tu blumu, pohodový den a moc zdravím paní Božo, nashledanou.
2: Taky, nashledanou, hezký den.
0: Ano, tak máme tady muďoul, který vypadá jako přerostlá bluma, to je informace od paní posluchačky Boži a možná, že ji ještě upřesníte vy. Dobrý den, jste v éteru.
3: Dobrý den. Já na Ličce na Dalici a já teda vůbec nevím, já jsem to vůbec neslyšela.
0: Muďoul.
3: Já vám dneska nebudu věřit. Mm-hmm. Já bych řekla, že to může patřit k něčemu klidně jinému.
0: Tak zkuste, když si to tak vybavíte, zavřete oči a řeknete si muďoul. Co by to mohlo být?
3: No já nevím, ale...
0: Klidně nějaká pohádková by bytost. Nějaký...
3: No to ne, to snad ani ne pohádkovou bytost. To bych já bych to řekla k nějakému řemeslu.
0: K řemeslu?
3: K nějakému řemeslu, že by to mohl být nějaký pomocník na něco dělání.
0: Ano, tak třeba pomocník kominíka, co byste řekla na tohle? Nebo nějakého no, tak... kamnáře?
3: Tak. No, tak.
0: Dobře, fantazii už radši zatneme tipec a děkuji za váš tip i za tu nedůvěru dneska. Mějte se moc hezky, ano. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Tak ještě třeba tady dáme šanci někomu. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jarka z Brandýsa. A já bych vám věřila.
0: Znáte muďoul? Slyšela jste o tom někdy?
4: No, neslyšela, ale... Dneska vám věřím jo. A myslím si, že to asi ovoce nějaký bude.
0: Uh-huh. A když byste z toho Brandýsa se vydala do Litomyšle, už jste se dívala na ten Litomyšl Fest, jaký tam je program, jestli by vás něco zaujalo vyloženě?
4: No, ještě jsem se nedívala.
0: To až jestli to klapne, že jo? Tak pak se podívat.
4: Anebo i když to neklapne.
0: Dobře. Jarko, díky i za váš tip. Pohodový den a nashledanou.
4: Taky, děkuju, nashledanou.
0: Budu moc ráda, když se ještě vyjádříte na mailu a jestli máte nějakou fantazii, tak zkuste ji rozvinout. Co by to mohl být muďoul? Tvrdím, že je to subtropická rostlina, mrazůvzdorná i v našich podmínkách, dá se tedy pěstovat u nás a říká se jí indiánský banán. studio.pardubice@rozhlas.cz

Kdo by si pomyslel, že i první československý prezident, tatíček Masaryk, měl své romantické sny a touhy. A ty se možná také týkaly ženy o 9 let starší, Zdenky Šemberové. Co se mezi nimi odehrálo a jakou roli se hrála Zdenka v Masarykově životě? Odpovědi na tyto otázky se v dochované korespondenci pokusila najít Šárka Rusnáková. Čtyřdílný seriál o zvláštním vztahu TGM a Zdenky Šemberové poslouchejte každou červencovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Přejeme vám na frekvencích Českého rozhlasu Pardubice Chris Rea v tuto chvíli v 10 hodin 52 minut. Pojďme vyhodnotit naši dnešní soutěž. Slovo muďoul vás zjevně zaujalo a většina z vás si myslí, že by to tak mohlo být, ale nikdo zatím tady nepíše ani nevolá s tím, že by to znal muďoul, že by někdy ochutnal nebo že by pěstoval přímo na své zahradě. Určitě se na to zeptáme příští týden v úterý. Tady bude opět zahradník František Hlubocký, čerstvý podovolené, tak nám řekne, jaký muďoul je, jestli se dá skutečně u nás pěstovat, protože je to rostlina, je to strom nebo taky keř, subtropická rostlina, mrazuvzdorná v našich podmínkách, říká se jí indiánský banán nebo taky banán severu. Takže všechno, co jsem říkala, je pravda a vidím ho tady na fotografii. Co se týká chuti, tak ta dužina je prý krémová, s konzistencí podobnou zralému banánu a chuť je popisovaná jako směs banánu, manga, ananasu a vanilky, takže by to mohlo být vynikající. A jsou to takové, podle mě, obří, velké, žlutozelené bobule, mohou mít až 15 cm a uvnitř, když to rozkrojíte, tak jsou jádra poměrně velká a pozor, ta jsou jedovatá. Takže jestli zvažujete pěstování muďoulu na zahradě, více informací přineseme s Františkem, až si to nastudujeme, pochopitelně, příští týden v úterý. Tak, kdo věřil dneska, tak dobře udělal, nebylo to žádné zaměstnání, žádný pomocník komíníka, nic takového. Zdravíme paní Mílu, která pro nás tohle slovo vybrala do dnešní soutěže a shodou okolností se ozvala další paní posluchačka a na zítřek pro vás máme zase jinou zajímavost a to budete možná překvapení, ale já nebudu předbíhat. Zkrátka, teď někoho vylosujeme, kdo pojede na Litomyšlfest a je to posluchač Vítek ze Slatiňan. Gratulace velká. Teď už se nám tady rozjíždějí Petra Janů, Petr Janda. Po 11. hodině nabízíme jako vždy radioporadnu. Dnes na téma demence řekneme si, jaké druhy demencí existují a hlavně, jakým způsobem je ne snad léčit, ale udržet toho člověka co nejdéle v tom produktivním životě. Tak to bude naše radioporadna po 11.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubický kraj zjišťuje názory na vhodná místa pro větrné elektrárny. Lidé mohou vyplnit interaktivní mapu. Svitavy opraví hrobku německého rodu Wernerových na městském hřbitově. Češi nakoupili státní dluhopisy za 74 miliard korun. V regionu dnes čekejte většinou oblačno až polojasno, přehánky a teploty do 29 stupňů. Dobré čtvrteční dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Pardubický kraj připravuje studii o rozvoji obnovitelných zdrojů energie. Do jejího zpracování zapojí také obyvatele prostřednictvím online pocitové mapy. Odkaz na ně lidé najdou na webových stránkách kraje a mohou tam označit místa, která považují za cenná nebo významná.
2: Do mapy můžou lidé zaznamenat například oblíbené výhledy, přírodní a kulturní dominanty nebo místa, která pro ně mají zvláštní význam. Podle zástupců kraje nejde ale o hlasování pro nebo proti stavbě větrných či fotovoltaických elektráren. Výsledky budou jedním z podkladů pro zpracování územní studie. Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: Hrobka německého rodu Wernerových na městském hřbitově ve Svitavách se dočká opravy. Radnice získala na projekt 150 tisícovou dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj. Wernerovi se od 18. století podíleli na správě města a působili po několik generací jako významní poštmistři, říká mluvčí svitavské radnice Kateřina Kotasová.
3: Hrobka rodiny Werner patří mezi významné památky městského hřbitova, protože připomíná historii i působení německého obyvatelstva u nás ve Svitavách. Restaurátorské práce se zaměří na statické zajištění hrobky, na odstranění biologického napadení, na opravu poškozených částí a také obnovu nápisů.
0: Lidé nakoupili státní dluhopisy celkem za 74 miliardy korun. V první emisi si je pořídilo zhruba 92 tisíc Čechů. Oznámilo to ministerstvo financí. Největší zájem byl o pětileté fixní dluhopisy s výnosem lehce přes 4,5% ročně. Většina zájemců si je pořídila prostřednictvím internetových stránek ministerstva financí. Další emise státních dluhopisů bude v říjnu. Ještě jednu pak plánuje ministerstvo v předvánočním období. Stavební spořitelny poskytly v první polovině roku úvěry za 23 miliard a 700 milionů korun. To je o třetinu více než ve stejném období loni. Vyplývá to z údajů všech pěti českých stavebních spořitelen. Ty celkem poskytly přes 23 tisíc úvěrů, to je zhruba o 7% více. Meziročně ale ubylo nových smluv o stavebním spoření. Jejich počet klesl skoro o pětinu na 190 tisíc. Sport. Argentinští fotbalisté mohou obhájit titul světových šampionů. Anglii porazili 2-1 po obratu ve druhém poločase a postoupili do finále. V nedělním finále se Argentina utká se Španělskem. Anglie bude hrát už v sobotu o bronz s Francií.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až polojasno, na večer lokální přehánky a ojedinělé bouřky. Večer pak budou srážky ubývat. Nejvyšší denní teploty 26 až 29 stupňů, na horách 20 až 24 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky dnes budou většinou mírně nepříznivé, tlak se měnit nebude nebo jen slabě klesne a bio je na dvojce, to je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Z východočeských silnic nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Tak to byla opravdu dobrá zpráva ze silnic ve východních Čechách. Jsou 4 minuty po 11. Naše letní dobré dopoledne je v plném proudu a před námi radioporadna. A naším hostem bude sociální

0: pracovnice Pavla Hurtová z Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim. Demence patří mezi nejčastější onemocnění lidí v pokročilejším věku. Existují různé typy tohoto onemocnění. Jak počínající demenci rozpoznat a jaké kroky podniknout, aby se její nárůst co nejvíce zpomalil? Tak to všechno se od Pavly Hurtové dozvíme.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Radio Poradna.
1: Je 10 minut po 11. hodině a naším hostem je sociální pracovnice z Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim Pavla Hurtová. Vítejte tady u nás, hezký den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: A já si toho moc vážím, že jste dorazila a musím říct, že na Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim z různých stran k nám přicházejí velmi pozitivní reakce, hlavně co se týká lidského přístupu, takže za všechny lidi, kteří mi právě o tom říkali, bych vám chtěla poděkovat předem.
2: Tak. Děkuji, předám do organizace dál.
1: Mimochodem, když už tady jste za Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim, jak to u vás funguje, jenom velmi krátce?
2: My jsme organizace, kterou zřídilo město Chrudim, poskytujeme služby chrudimským občanům a občanům z okolních obcí. Ve stacionáři, v denním stacionáři poskytujeme služby také občanům jiných obcí, pokud se ty obce chtějí podílet na tom, aby finančně podílet na tom, aby mohli využívat naše služby. Poskytujeme domácí zdravotní a ošetřovatelskou službu Kirke, máme velkou pečovatelskou službu a máme denní stacionáře Jitřenka a denní stacionář Pohoda.
1: A takové to gro je, že jezdíte do těch domácností a snažíte se tam zajistit ty služby.
2: Zdravotní. Ano, to je terénní pečovatelská služba a domácí péče a stacionáři jsou ambulantní služba, kam k nám klienti docházejí od pondělí do pátku.
1: Což teď o prázdninách je to vítané, že asi více ještě.
2: Máme klientelu stálou, prázdniny nemáme ve stacionáři.
1: Tak, no a teď pojďme k těm demencím, protože vy jste se na ně přímo soustředila. To je nějaké studium v rámci ještě toho vašeho pracovního procesu?
2: Je to spíš zájem, protože jsem nastoupila před 4 lety do centra jako sociální pracovnice v pečovatelské službě a v tom terénu jsme se poměrně často setkávali s lidmi s nějakou pravděpodobnou fází demence. Říkám pravděpodobnou, protože diagnózu demence nemůžeme stanovovat, ale to, co jsme viděli, jevilo se jako možné zhoršení kognitivních funkcí, které by mohlo odpovídat třeba i demenci. Setkávali jsme se s lidmi, kteří vlastně nebyli v péči odborníka, kde třeba ani rodina úplně tak nefungovala a to byl takový ten impuls, proč se tomu věnovat a proč rozšířit naše služby občanům Chrudimi zatím, byť bychom rádi do budoucna, abychom byli k dispozici celému okresu. Takže se v tom od té doby vzděláváme, nejenom já, ale i kolegyně z pečovatelské služby. Prošli jsme výcvikem poradců pro pečující o lidi s demencí a snažíme se být k dispozici co nejvíc, abychom dobře nasměrovali, poskytovali to poradenství, kontaktovali na odborníky, ale to si pak asi povíme
1: určitě.
2: I víc.
1: No, ona se nabízí právě i otázka, co to vlastně je zdravé stárnutí. Ono se to teď hodně o tom mluví, zdravé stárnutí. Co je a co už ne?
2: Zdravé stárnutí je přirozený proces, který nastává už třeba od 30. roku, ale my máme dostatek kompenzačních strategií, takže si to úplně neuvědomujeme. Každopádně postupně se ta naše mozková činnost, řekněme, kognitivní funkce zhoršují a už to není tak dokonalé jako ve 20 letech. Je naprosto běžné zapomenout na něco, nebo čas od času na něco zapomenout, třeba na schůzku, vzít si léky, ale pokud už je to častěji, tak už nemluvíme úplně o zdravém stárnutí. O zdravém stárnutí nemluvíme ani, pokud už nefungují ani třeba nějaké kompenzační strategie, třeba z diáře.
1: Že si to zapíšeme.
2: Lepíčka na lednici, připomínky, pokud už nám třeba nefunguje popiska, kde máme příbory, tak to už úplně zdravé stárnutí není a už je potřeba tomu věnovat pozornost. S tím se pojí i mírná kognitivní porucha, což je diagnóza, kterou stanovuje lékař a je to už porucha, kdy člověk si sám stěžuje na nějaké obtíže, třeba že častěji zapomíná nebo se hůře orientuje, prostorově orientační schopnosti má zhoršené a už vykazuje v nějakých testech nějaké nedostatky.
1: Mírná kognitivní porucha.
2: Ano, protože my můžeme měřit, tady ty kognitivní funkce, jsou na to testy a dá se v rámci informace o tom, jaké měl ten člověk vzdělání, jaký má věk, k kde by se zhruba měl pohybovat, jaké schopnosti by zhruba měl mít. Takže míná kognitivní porucha už je nějaký prokazatelný deficit, ale člověk ještě nestratil soběstačnost.
1: Tak a tady já vás zastavím, u těch testů se také zastavíme, ale za malou chvíli. A pokud byste měli nějaký dotaz, vážení posluchači, který se týká demence a právě tohoto tématu, není problém, můžete i během písničky se ozvat. Číslo je 726 46 48 48.

0: Tak jeden z dotazů jsme zodpověděli už během písničky. Máme tady na návštěvě sociální pracovnici ze Centra sociálních služeb a pomoci chrudim Pavlu Hurtovou a povídáme si tady teď o různých typech demencí. My je nemůžeme vyjmenovávat, to jsou stovky, že?
1: Ano, jde o 100 různých typů i, ale jsou takové nejčastější typy, s kterými se setkáváme. Obecně nejvíce věnuje pozornost Alzheimerově nemoci, což je typ k onemocnění takzvaného degenerativního onemocnění, kde v mozku vznikají různé amyloproteinové zhluky, klubíčka a tau proteiny, takže to je onemocnění, které prostě postihne ten mozek.
0: A to je spojené s tím, že člověk opravdu že zapomíná. To je takový hlavní příznak.
1: Alzheimerova nemoc je specifická postupným průběhem, kde primární je zapomínání, porucha paměti. Nejprve té krátkodobé, té pracovní, později už takové té dlouhodobé, epizodické, ale to je její hlavní rys. Dalšími příznaky při postupujícím onemocnění je potom ztráta soběstačnosti, schopnosti zvládat takzvané instrumentální dovednosti, co jsou takové jako ty složitější dovednosti, typu ovládat nějaké přístroje, nakupovat, řešit finance. Takže to je specifikum Alzheimerovy nemoci, abychom využili čas a mohli říct i další typy.
0: Tak tohle je taková, že ji nejvíce známe. Dá se říct, že je taky nejčastější? Nebo ne?
1: Dá se říct, že je nejčastější. No, mluví se o 60% toho zastoupení, toho onemocnění celkového, toho syndromu demence. Dalším typem onemocnění je frontotemporální demence. Je to onemocnění, které se naopak vykazuje poruchou chování. Ta porucha paměti není úplně primární projev, ten se spíš objevuje později. Je to onemocnění, kde člověk ztrácí jako schopnost empatie, protože je narušený lalok, ve kterém prostě máme to emoční centrum. Přestává být schopen empatie, je takový jako odbržděný, často může být agresivní, ztrácí zábrany, může se to projevit tím, že nezvládá svoji domácnost, své základní potřeby. Ale ta paměť prostě funguje. To znamená, když se s takovým člověkem udělají testy v paměti, v těch paměťových otázkách nebude selhávat.
0: Aha, ale může to být pro to okolí snad ještě horší, protože ten člověk se mění a jak říkáte, spíše k horšímu chování.
1: Je to náročné hodně pro rodinu, protože tam dochází často ke konfliktům, k neporozumění. Mírná forma tady té demence se jí říká taková profesorská, přísná, pak už ta rozvinutá fáze demence je prostě o ztrátě zábran a třeba s i nadměrném sexuálních potřebách.
0: Tak, teď mě evokuje přímo ukázky z rodiny, ještě moje babička kdysi dávno, tak přesně teď si možná i naši posluchači vybavují to chování starých lidí v rodině a byly doby, kdy se to ještě ani neřešilo, že nebyly žádné léky na to, takže dokážu si představit, že to zoufalství v té rodině bylo velké. Dnes je ta situace jiná, dá se to nějak těmi léky zabrzdit? Je to správný
1: zpomalit
0: termín?
1: Určitě. Zpomalit. Jsou léky, které, říká se jim kognitiva, které napomáhají zpomalit rozpad těch buněk mozkových, ale nevyléčí. Nevyléčí to onemocnění. Je to neléčitelné onemocnění, které zkracuje život toho člověka, ale je moc dobře, když se člověk dostane do péče co nejdřív, pokud ho tady to onemocnění postihne, protože ta kognitiva nejenom, že prodlužují soběstačnost člověka, zpomalují rozpad těch zhoršení těch kognitivních funkcí. Oni vlastně i předchází nějakým poruchám chování, které se s tou demencí pojí a dokážou tím pádem prodloužit i pobyt doma, což je hodně důležité v době, kdy máme obsazena všechna pobytová lůžka a máme převis.
0: A my si za chvíli řekneme, jak to v rodině poznáme, že tam není takové ty první příznaky, kdy už je čas zajít například za praktikem, říct mu o tom a vyzkoušet ty testy, o kterých jste mluvila.
1: Ano.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude bývalý krasobruslař, mistr Evropy z roku 2008, Tomáš Werner.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Dnešní návštěvnicí ve studiu Českého rozhlasu Pardubice je sociální pracovnice Pavla Hurtová s Chrudimi a mluvili jsme tady zatím o dvou typech demencí, o Alzheimerovi a o frontotemporální demenci, což je taková demence, jak jste tady popisovala, že lidé ztratí zábrany, takže když celý život nemluvili sprostě, tak najednou začnou a
1: můžou, ano.
0: Tendence, žárlivost se tam může projevit a další takové věci i z historie určitého vztahu. Možná taky někteří z posluchačů si teď vybavují ty momenty. Tak kdy je nutné už oslovit praktického lékaře? Řekněte nám, jaké jsou ty základní příznaky.
1: Tak tím, že Alzheimerova nemoc je nejčastější, tak určitě ztráta nebo porucha paměti. Ve chvíli, kdy to zapomínání je časté, všimnete si, že váš blízký nejí léky, tak jak by měl jíst, zapomíná termíny, návštěv lékařů, není třeba schopen si nakoupit podle seznamu. A už to zasahuje do té jeho soběstačnosti, tak ta porucha paměti. Pak a s tím souvisí vlastně problémy s vykonáváním těch běžných činností, které dřív dělával. Pak to můžou být problémy s řečí, protože určitá část nemocných se s tím potýká. Určitě to může být porucha nebo zhoršení orientace v prostoru a v čase. Nerozeznávání toho, že se mám ráno převléknout, protože už je ráno, nebo třeba to, že budu čekat o den dřív na odvoz na chatu.
0: Ano, ano, no, většinou taky je, to je hodně známe, že přivezou oběd, sociální služba přiveze oběd, ten člověk ho sní a za hodinu ho vyžaduje znovu, že ještě nejedl, že? To je taková klasika.
1: To je spojené s tou poruchou pamětí, no, že vlastně zapomněl, že se najedl. Tak stejně to může být, že si třeba člověk začne píchat častěji inzulín. Nebo bude užívat častěji léky, které mu třeba blízký připraví a uvidíte, že v té kazetě je na celý týden vybrán lék, který má mít na další dny. Pak je to problém s udržením pozornosti, ať už třeba při čtení knihy, kdy náš blízký čte, ale vlastně jako pořád se vrací a pořád čte dvě stránky a nejsme schopni se s ním o tom popovídat, protože se prostě nedostane dál. Je to ztráta zájmu o to, co dřív ten člověk měl rád. Je to třeba ztráta zájmu o setkávání s přáteli. Tady se u toho zastavím, protože je to jev, s kterým se častěji zvídáme. Když se takhle naši klienti setkávají třeba v kavárně, aby si popovídali, tak už je takovým mírným varováním to, že maminka najednou přestane jezdit. Určitě je fajn ptát se, proč přestala jezdit a můžeme se i klidně dozvědět, že přestala jezdit, protože už nestíhá to tempo těch kamarádek, už jim nerozumí a už se ztrácí v té komunikaci. S tímhle se setkáváme docela, tak mám za to, ano, že by bylo fajn to popsat.
0: Určitě.
1: Pak to můžou být problémy se zrakem, s odhadováním vzdálenosti, protože může být postižené centrum zraku a člověk může ztrácet periferní vidění a může docházet až k takzvanému tunelovitému vidění, kdy se zužuje ten jeho výhled, až se zúží opravdu jenom na to, že vidíme před sebe. Dokonce se může stát, že člověk neuvidí, co má na půlce talíře.
0: Aha, to je také součást demence?
1: Ano, ano. Máme třeba klienta, kterému pomáháme s tím, že mu otáčíme talíř v půlce jídla, aby viděl to, co má na druhé straně, nebo mu si škrabeme to jídlo do toho prostoru, který on vidí. Můj tchán třeba s demencí neviděl svůj talíř, ale šahal manželce do talíře. Protože ten prostě měl nějak ve svém zorném poli, v tom, co mu ten mozek dovoloval zpracovat.
0: Takže všechny tyhle příznaky jsou jednoznačně ukazatelem toho, že je potřeba navštívit lékaře,
1: aby se řešila
0: aby
1: příčina.
0: Se řešila příčina. No. Ta se potom řeší asi dost komplikovaně, nebo
1: ne, dochází k klasickému vyšetření u lékaře. Pokud se obrátíte na praktika, ten vás nejspíš doporučí buď to ke geriatrovi, což je specialista na starší osoby, nebo k psychiatrovi, nebo k neurologovi. Tyhle specializace mohou vyšetřovat a v případě, že je stanovená diagnóza demence, pak léčit.
0: Takže my už jsme ve stádiu, kdy máme stanovenou tu diagnózu, ale teď co s tím? To bude náš poslední vstup, jak se s tím popasovat, co dělat a co na druhou stranu nedělat. To bude naše téma. A opět ještě připomínám, je tady možnost se zeptat 726 46 48 48 nebo poslat e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz.

0: Dneska tady máme návštěvu z Centra sociálních služeb a pomoci chrudim Pavlu Hurtovou a rozebíráme tady různé typy demencí. No, my jsme se dostali jenom na pár z nich, ale ty názvy nejsou až tak důležité. Důležité jsou ty příznaky, které jste nám tady popsala a říkala jste, no ještě to není zdaleka všechno, může to být i zhoršený úsudek toho člověka, problémy potom s financemi nebo hromadění věcí a tak dále a tak dále. Ale teď to nejzásadnější, jak se k tomu postavit jako třeba dcera nebo syn, protože tam jsou největší ty vazby a staráme se o ty naše rodiče nebo i prarodiče.
1: V tom počátku je určitě důležitá podpora toho našeho blízkého, protože on sám pociťuje, že se s ním něco děje a sám sobě se v určitém momentě vzdaluje a vlastně trápí se s tím, že to nefunguje tak, jak byl zvyklý. A určitě podpora, určitě mít informace o tom, co se mi děje, být dobře vyšetřený, být v nějaké péči odborníka a vědět, jak to bude probíhat a mít možnost se připravit na tu budoucnost. Třeba i tím, že si urovnám nějaké své majetkové záležitosti, že se vyjádřím k tomu, koho bych chtěl mít v budoucnu za opatrovníka, že si prostě řeknu, jak to chci v budoucnu mít.
0: Takže hned na začátku, kdy člověk je ještě schopen toho úsudku, ale ta nemoc už tam je.
1: Už vypukla nějakým způsobem, no. V té ve střední fázi tam je moc fajn udržet to, co funguje, to, co tomu člověku ještě jde a pomáhá velmi režim. Pravidelný režim, na tom my hodně stavíme právě v denním stacionáři, kdy ty klienty orientujeme denním režimem, jsou zvyklí na to, jak to u nás funguje a velmi jim to vyhovuje. Mm-hmm. A máme i zkušenosti přes pečující, kterým se daří ten režim doma dodržovat, že to pomáhá a předchází to nějakým poruchám chování. A vlastně jako využívat a podporovat ty aktivity každodenní, toho běžného života, tu soběstačnost, protože v tom se člověk cítí stále ještě dobře. Je vhodné věnovat se tomu, co funguje, podporovat, motivovat a vyzdvihovat to, co se daří.
0: A jaké máte zkušenosti, co se lidem nejvíc daří?
1: U každého je to trošku jiné. My třeba ve stacionáři máme paní, která celý život uklízela a velmi pilně uklízela svou domácnost a víme, že když je neklidná, tak jí nabídneme, že půjdeme spolu něco dělat, třeba zametat chodbu nebo utírat nádobí, protože v tom se ona cítí dobře a velmi jí to sklidní. Ale vychází to z nějaké její biografie, z toho, jak žila a co bylo prostě nedílnou součástí jejího života.
0: Vy jste v tom, takže vy to vidíte, jak mluvíte o té biografii, že v tom mozku, co se drží nejvíc, jsou takové ty zážitky třeba z toho mládí, z období, co se nejvíce vrylo do paměti, nebo co se dělalo nejčastěji a s láskou.
1: Ano, přesně tak. Jo, takže ta podpora těch pečujících v téhle fázi je určitě o tom být s člověkem už, být s tím nemocným, protože on už potřebuje ve střední demenci, v té rozvinuté nemoci dohled, on už si neví rady, jak si pustit televizi, zpravidla přeformátuje ovladač, kanály v televizi, už neovládá telefon, takže vyvolává různým lidem, nebo volá mockrát, takže dostává se do situací nekomfortních, ve kterých mu není dobře a je fajn, pokud se může na někoho obrátit a být s někým.
0: Tak a teď je tady ten člověk, ten pečující, kterému ale také samozřejmě tohle všechno velice komplikuje život a může být i nešťastný i v tom vztahu s tím svým nejbližším člověkem a někteří lidé to stále nechtějí pochopit, že už to nebude nikdy jako dřív a nedokážou se s tím vyrovnat. Máte i pro ně nějakou radu?
1: Pokud sami nezvládneme přijmout to onemocnění, protože je to závažné onemocnění, doporučuji vyhledat pomoc psychoterapeutickou, psychologickou a nechat si pomoci, aby se mi podařilo přijmout to, co toho mého blízkého potkalo, protože on se nám ten blízký nepřizpůsobí. My se musíme přizpůsobovat jemu, pokud chceme zůstat v jeho životě a chceme mu být na blízku a chceme ho provést tím zbytkem jeho času. Takže určitě bych šla cestou i nějaké odborné pomoci, pokud to sama nezvládnu, protože prostě ten náš nemocný blízký se nám nepřizpůsobí.
0: Jak říkáte, netápat v tom sám, protože ty možnosti pomoci tady jsou.
1: Potom určitě se setkáváme s tím, že pro pečující je hodně náročné skloubit práci a pečování. Sendvičová generace je prostě téma naprosto běžné pro naše pečující. A víme, že to může být obtížné, tak třeba nechat si pomoct od služby. Ona ta služba umí třeba si pomoct v tom, co ten blízký nezvládne, tam, kde třeba narazí na nějaký konflikt, třeba, že se maminka nechce umývat s dcerou, ale ihle se službou to jde. Mm-hmm. Takže v tomto může ta služba pomoci nejenom ulevit, ale i zařídit úkony, které se těm blízkým nedaří, třeba z kvůli studu.
0: Mm. Tak vidíte, a je konec. Takže já budu velice ráda, protože to je tak široké téma. Pokud najdete čas a zase za nějaký čas navštívíte naše studio, abychom mohli v tomto tématu pokračovat, souhlasíte?
1: Určitě. Děkuju. Je to moc téma, které je důležité pro nás hodně. No.
0: Naším hostem byla sociální pracovnice z Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim Pavla Hurtová. Díky.
1: Taky děkuju. Na shledanou.

0: Před hodinou jsme soutěžili o vstupenky na Litomyšl Fest, no a teď tady přišla zpráva velmi pozitivní, že zámek v Litomyšli má po 3 letech restaurátorských prací obnovená z grafita. Rekonstrukce respektovala přístup předchozí obnovy a vycházela z dobové dokumentace, původních návrhů i zachovaných šablon. Tak až tam pojedete na Litomyšl Fest, tak si to můžete krásně prohlédnout. No a teď už zase téma pro děti a redaktorku Petru Beránkovou. Ať už jste teď v červenci kdekoliv, tak si myslím, že ty příjemné letní teploty do 30 stupňů a slunce baví hlavně děti. I ty předškolní, tak si je poslechneme.
1: Co je to slunce?
2: Svítící takové kolečko.
3: Že je kolečko a tam má takový paprsky.
1: Je slunce hvězda nebo planeta?
2: Hvězda i planeta.
3: Planeta.
4: Žádná planeta, ale je to prostě hvězda, která svítí a mohli byste se tam zabít.
1: Jak je k nám slunce blízko?
2: 2 metry.
4: Tak aspoň 10 metrů.
2: 3 metry?
3: 1000 metrů.
1: Co je to sluneční soustava?
2: To jsou takový země jako Neptun, Pluto, Venuše.
4: Neptun, Uran, Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Země, Saturn, Uran, Neptun.
1: Země obíhá kolem slunce nebo slunce obíhá kolem země?
2: Slunce obíhá zemi.
4: Jo, obíhá.
2: Slunce zemi, no.
1: K čemu je dobré slunce?
2: Aby jsme mohli chodit ven v plavkách a aby existovalo léto. Ve slunce jsme nemohli žít.
3: Ještě nám dává elektriku,
2: aby jsme se opálili.

0: Planety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Těšte se na dokumentaristku Helenu Třeštíkovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: takový předobědový, sice trošku rychlejší rytmus, nabízíme s Honzou Vamberským, už jsme tady v plné řeči a povídáme si tady hlavně o tom, co dnes odpoledne nabídneme. A bude toho opět docela dost.
1: No, bude toho hodně, bude toho třeba pozvánka na pobřežní festival, který začíná v Přelouči, a nebude to jediná pozvánka na festival, začínají taky Hrady.cz, takže pozveme i na tenhle oblíbený festival, kde vystupují na hradech po České republice různé oblíbené kapely a písničkáři a muzikanti. Tak kdo bude na Kunětické hoře, to řekneme okolo 3:15. No a do toho všeho písničky Od srdce po 12.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci?

0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Lidé s Ústí nad Orlicí mohou získat příspěvek na vlastní projekty, které přispívají ke zlepšení životního prostředí. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Argentina zdolala Anglii 2-1 a postoupila do finále fotbalového mistrovství světa. A odpoledne bude oblačno až polojasno, přehánky teploty až 29 stupňů. Hezké poledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Lidé v Ústí nad Orlicí mají letos už podruhé možnost získat příspěvek na vlastní projekty, které přispívají ke zlepšení životního prostředí. Město poskytuje dotace až 50 tisíc korun na vytvoření domácích čistíren vody, retenčních nádrží nebo zelených střech a fasád. Zájemci můžou podávat žádosti do 31. července. Víc informací najdou na webu města. Historická kanalizace v centru Pardubic je i po více než 100 letech v dobrém technickém stavu. Podle vodáren jí pomáhá vejčitý tvar stok, díky kterému se lépe čistí a zvládne odvést větší množství vody při přívalových deštích. Podzemní síť měří několik kilometrů a některé stoky vedou až 12 metrů pod zemí.
2: Cihlová kanalizace vznikla v Pardubicích na přelomu 19. a 20. století a dodnes tvoří hlavní část sítě v historickém centru města. Do některých částí stoky se pracovníci vodáren nedostanou, proto je kontrolují pomocí kamerového vozítka. Do budoucna by jeho záběry mohla vyhodnocovat taky umělá inteligence, která dokáže odhalit případné závady. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
1: V pardubických místních částech Drozdice a Mětice nepůjde zítra odpoledne elektřina. Mimořádná odstávka je naplánovaná v čase od 14 do 18 hodin a jejím důvodem je odstranění poruch na vysokonapěťovém vedení, které způsobila nedávná bouřka. Meteorologové v části Česka varují před silnou zátěží teplem. Výstraha platí od dnešního poledne až do zítřejšího večera. Podle předpovědi se týká Polabí, jihu Moravy a taky Ostravska. Lidé by se měli hlavně držet ve stínu a dodržovat pitný režim. V horku by se měli vyhnout zvýšené fyzické zátěži. Český hydrometeorologický ústav taky očekává, že zítra odpoledne dorazí do Česka silné bouřky. Na celém území je můžou doprovázet přívalové deště, kroupy a silný vítr. Poslance SPD Jaroslava Foldynu vykázala policie na 14 dnů z domu kvůli domácímu násilí. Foldyna je podezřelý z toho, že minulý týden údajně napadl v domě v Děčíně svou manželku. Investigativnímu týmu Českého rozhlasu to potvrdili tři zdroje obeznámené s vyšetřováním. Kriminalisté Foldynovi zabavili i několik střelných zbraní, které poslanec legálně vlastní.
3: Foldyna potvrdil, že ho policie skutečně vykázala z domu. Prohlásil ale, že je nevinný a na další otázky odmítl odpovídat.
4: Já k tomu mám stanovisko svoje, že to nebudu komentovat. Tečka. Teď ještě jednou to řeknu velmi důrazně. Neobtěžujte mě.
3: Okresní státní zástupce v Děčíně Lukáš Otipka nechtěl případ komentovat.
5: Případné trestní řízení ve fázi prověřování je vždy neveřejné.
3: K incidentu se odmítla vyjádřit i Foldynova manželka. Artur Janoušek, Český rozhlas. Sport.
1: Argentinští fotbalisté zabojují o obhajobu titulu mistrů světa. Po výhře nad Anglií 2-1 postoupili do finále letošního šampionátu. Argentina od 55. minuty prohrávala, ale dvěma góly v závěru utkání otočila. Na branku Enza Fernandéze i trefu a Lautara Martinéze přihrával Lionel Messi. 39-letý kapitán po postupu do finále zdůraznil, že klíčový je týmový přístup.
6: Snažím se týmu pomoct, jak jen můžu. Jsem rád, že to pořád dokážu. V této fázi kariéry pro mě nejsou důležitá individuální ocenění ani statistiky. Nejvíc mi záleží na tom, aby byla Argentina úspěšná a aby naši fanoušci prožívali s reprezentací další výjimečné chvíle.
0: Počasí.
1: Odpoledne bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno, na večer lokální přehánky ojediněle bouřky, večer budou srážky ubývat. Teploty 26 až 29 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky většinou dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, s mírným zdržením počítejte na příjezdu do Chrudimi po silnici 1/17 od Markovic.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dobré čtvrteční poledne z Pardubic přejeme. Tak 12.05 nejvyšší čas roztočit kotouče a nabídnout

0: Karla Gotta, taky třeba Jakuba Smolíka, Zuzanu Norrisovou, Sagvana Tofiho s Lukášem Vaculíkem, Michala Tučného, kapelu Jelen, Vaši Kaneckáře, Elány, a nebo třeba i Miraja, nebo kapelu Olympik.
1: Písničky od srdce a já

0: Nedělali jsme, aniž bychom se jakkoliv fyzicky namáhali. A to díky Richardu Millerovi, který nás vzal na tuhle Tour de Panelák. No a před námi teď zase písničková tour až směr 13. hodina. Tak, a to i s vašimi pozdravy, to je samozřejmá věc. Budeme moc rádi, když cinknete a popovídáme si společně a třeba i Lubošům anebo Cedrikům pošlete gratulaci k dnešním meninám. Tak, telefonní linka 726 46 48 48, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 011 04.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: A kdo pak nám to volá? Hola, hola.
2: Dobrý den, pane Lambertský, tady je Jarka.
0: Tak, paní Jarko, povídejte.
2: Já bych vás chtěla poprosit, jestli byste zahrál písničku od skupiny Jelen, a chtěla bych si poslat moji vnučce Nikče, která tady u mě je na besedě.
0: Dobře, výborně, no vidíte to, tak je to tady, kapela Jelena Magdalena, mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Děkuju, i taky, nashledanou.

0: Tak, kapela Jelena jich Magdaléna a někdo na telefonu. Kdo pak to je? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Janíčka z České Třebové.
0: Tak paní Janíčko, zdravíme Česko Třebovo a co pro vás můžeme udělat?
1: Ale chtěla bych poslat pozdrav do Brandýsa nad Orlicí, Blance a Petru.
0: Ano.
1: Aby se měli hezky a zdravě.
0: Ano.
1: A že jim posílám hodně pěkný počasí, hlavně kdyby tak trošku zase zapršelo.
0: Má v pátek pršet zítra, se mají zase přihnat bouřky, tak si to užije.
1: Jako mužov, ale takový rozumný.
0: Tak, tak. Uvidíme, co nám příroda zase nadělí za překvapení. Vybrala jste si z naší polední nabídky nebo necháte písničku na nás?
1: Vybrala jsem si Jakuba Smolíka.
0: Kubíček, dobře, až se ti jednou bude zdát.
1: A ještě chci pozdravit i děti, co jsou ve vysílání vždycky. Mně se to strašně líbí, jak oni mají takový všelijaký chytrý názory.
0: Že jo,
1: dneska na to sluníčko bylo taky hezky.
0: Tak zdravíme i děti do mateřských školek a vám přejeme hezký den. Mějte se pěkně, naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A někdo opět na drátě, kdo volá? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Soňa z Boršova.
1: Zdravíme Boršov, tak paní Soňo, co pro vás? Povídejte.
2: Já bych chtěla zahrát něco od Kabátů.
1: Tak to nemáme.
2: Vy nemáte Kabáty.
1: No máme, ale nehrajeme na přání téhle hodině, jenom to, co je v playlistu. A Kabáti tam chybí teda teď.
2: Chybí,
1: no jo.
2: To nevadí. Tak tam dejte něco pěkného, protože já bych chtěla popřát. Jirko, já ti přeju všecko nejlepší. Hodně zdraví, hodně štěstí, hlavně, aby se ti hojila noha. Ti přeje mamka, a bratr Jirka a sestry Soňa, Jana a no a vnoučata to už ví. Hlavně, a dnes se tak seklej.
1: Dobře. Jako za mladá, ať se cítím. Mějte se moc hezky. Ano, naslyšenou.
2: Naschle, naslyšenou.

další v pořadí na telefonu 726-46-48-48, případně na e-mailu studio.pardubice@rozhlas.cz a nebo na SMS-kovém čísle 90 011 04. Tak, nebudeme vás napínat, budeme hrát Darině Počklánové a Marušce Peterkové a taky Věře Hladíkové. Holky, jen tak dál, máte náš obdiv. Vláďa Mikulecký.

0: Donna Summer na telefonu teď by měl opět někdo být, kdo volá. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je paní Ina, já vám zdravím, pane Zomber. A chtěla bych nechat zahrát pro sebe, pro vás, pro všechny posluchače, ale už jste hráli Smolíka a i teďka jste hráli Ježíši Honem. No,
0: Jeleny, Kubu Smolíka, kapelu Olympik jsme hráli teď.
1: Jo, Olympik, no. Tak prostě, kterou ještě máte písničku?
0: Karel Gott, Sagvantofy s Lukášem Vaculíkem, Michal Tučný, Václav Neckář, Miraj.
1: Tak toho Michala Tučního.
0: Dobře, tak za chvilečku bude medicína.
1: Pro vás a pro všechny.
0: Dobré.
1: Dobrý.
0: Tak děkujeme. Ano, mějte se hezky si odpočiňte. Naslyšenou.
1: Jo, naschle.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
4: Medicine man.

0: chaotičný a někdo by opět měl čekat na lince. Kdo pak? Dobrý den.
1: Dobrý den, já bych sem chtěla popřát mojí mamince Hedušce ke 40. narozeninám, že se o nás tak hezky stará a že nám dělá každý den úsměv na rtech.
0: Výborně, to je krásné přání. Tak potěšíme maminku za chvíli i písničkou Zuzany Norisové, ano?
1: Ano.
0: Dobře, je to tady, naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.

0: muzikál Rebelové, ve kterém si Zuzana Norisová zahrála jednu z hlavních rolí a také v tom filmu i zpívala konec konců, aby ne, když je to filmový muzikál, a zpívala i tuhle písničku Šepotám. Tak písničky od srdce pokračují dál a my se opět vrháme do víru vašich písničkových přání a pozdravů. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro naši maminku, paní Marii, k dnešním narozeninám. Všechno nejlepší přeje manžel Béďa a také děti s rodinami. A koukám, že nám někdo telefonuje, tak se zeptáme, kdo pak. Dobrý den.
1: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem,
0: pejskař.
1: Luboš.
0: Zdravíme, Luboši. No vy dneska máte svátek, tak abyste nevolal, vidíte.
1: A já bych si chtěl nadělit, co tam máte?
0: Goťák je tady, Sagvant Office s Lukášem Vaculíkem, Vašek Neckář, ještě kapela Elán, Sarah Connor, Miraj, anebo Johnny Mathis a Denise Williams.
1: No, tak střelím od boku, dáme si tu poslední v nabídce.
0: Dobře, tak písnička je tady.
1: Takže pozdrav ano. Pro vás, pro vaše kolegy do rádia a pro posluchače a pro zbytek prožití hezkýho letního dne. Ať nejsou takový pařáky.
0: Dobře, tak se mějte krásně ve dvoře,
1: taky
0: naslyšenou.
1: Taky, díky, naschle.

Já si teď marně vybavuji název písničky, kterou v češtině na tuhle melodii naspívali Karel Černoch s Marií Rotrovou, ale vy znalci české pop music určitě budete vědět. Tohle byl originál od Denise Williams a Johnnyho Matise a před námi další z vašich písničkových pozdravů. Tentokrát se podíváme do e-mailové schránky, kam nám píše Boženka. Boženka píše, že by si ráda poslechla Václava Neckáře. Tak tady je.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A teď také možnost pro další vaše pozdravy, tak šup sem s nimi, ještě máme čas, nějakých 15 minut, pro to, abychom vyřídili vaše vzkazy, telefon 726 46 4848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 011 04. Já už tady zběsile klikám myškou, abych se doklikal k dalšímu z vašich pozdravů a vidím, že to bude... Představte si to, pozvánka na romantiku, protože dnes od 21 hodin na zříceninu hradu Lichnice můžete zažít letní pozorování hvězd a to i s výkladem zkušeného astronoma Petra Horálka. Tak si to nenechte ujít a někdo by měl být na telefonu ještě, kdo volá. Dobrý den.
2: Dobrý den,
1: Miloš Dlouhé Třebové. Tak Miloši, co to bude? Komu to bude?
2: No, chtěl bych poslat písničku, ty, co mají dneska svátek. Jo, tak pro všechny a hlavně k vám do rádia.
1: Dobře. Léta prázdnin. Můžou být?
2: No, můžu mluvit si. Já záleží, od koho to ještě od Sagvana.
1: Chtěl jste od Sagvana, dávej ber. Dobře, no já to prohodím takhle. To je jedno, jestli půjde teď Goťáka nebo až potom. Tak,
2: no, písnička je
1: připravena. Tak, mějte se hezky.
2: Děkuju.
1: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně připravíme špenátové ravioli, což jsou vlastně plněné těstoviny původem z Itálie. A co vám ještě nabídneme? Další díl našeho prázdninového seriálu s Radkem Pálkou a poradíme dětem, jak si udělat jednoduché domácí nanuky. A povídat si budeme i na téma chlebíčky a pohanka, aby si vybral každý.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Andrea Bocelli, Laura Pausini a Vivo Perlei, romantika v našem poledním písničkovém programu. Za 10 minut 13 hodin, no a to znamená jedno jediné.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
0: Ano, ten se ještě neloučí, ale písničky od srdce jsou pro dnešek vlastně ve svém finále. Takže poslední příležitost 726464848, nejrychlejší možná volba. Já tady zatím přidám pozdrav, který píšete. Ahoj, tady věrný posluchač Hadra a ze Žamberka. Zahrajte prosím písničku našemu novému pracovníkovi Danovi, ať pěkně maká a ať mu to vyjde s tou jeho kopretinkou. Díky. Takže to je jeden z posledních pozdravů. Já ještě počkám na telefon, jestli se nerozbliká. Vypadá to, že ne, tak bychom to pro dnešek tedy uzavřeli a další příležitost budete mít zase zítra, tedy v pátek, a to čekáme, že to bude ještě větší než dnes, protože zítra budou slavit svátek všechny Martinky. No tak teď ale ještě léta prázdnin na Karel Gott.

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Neděle Marie Tomsové. To jsou postřehy ze života známé moderátorky, ale i vzpomínky a rozhovory se zajímavými hosty. Neděle Marie Tomsové. Každou neděli po 8:30 ráno v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: V Moravské Třebové začínají modernizovat čistírnu odpadních vod. Nově budou pomáhat lidem.

0: zaplatí víc než 1 000 000 korun. Opravy se dodávek vody pro odběratele nijak nedotknou, říká vedoucí odboru investic Petr Matějka.
1: Jedná se o výměnu česel, které slouží k čištění odpadních vod. Tyto práce budou probíhat průběžně přes prázdniny, tak, aby byly zhruba na podzim hotové a čistina odpadních vod mohla dále splňovat všechny legislativní parametry.
0: Radnice v Hradci Králové připravuje soutěž na projektanta plánované opravy Gočárova schodiště. Památkově chráněná stavba z roku 1911 je v havarijním stavu. Cenu projektové dokumentace město předběžně odhaduje na zhruba 3,5 milionu korun. Samotná oprava schodiště, která má začít v roce 2028, by podle náměstka primátora Lukáše Řádka mohla stát 50 milionů.
2: V současné době jsou v konstrukci patrné trhliny, kaverny, dochází k degradaci betonu, dokonce v dolní části je patrný pokles jednotlivých stupňů v rámci schodiště. Zároveň také je dobré připomenout, že poslední stavební úpravy, respektive opravy, tam proběhly v roce 1995.
0: Úřady práce se budou nově zabývat pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí. Převezmou některé úkoly od obcí, budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná bydlení. Změny zavádí novela zákona o podpoře bydlení. Dnes ji podepsal prezident Petr Pavel. Informoval o tom Pražský hrad. Novela taky zavádí vznik poradenských kontaktních míst k bydlení. Budou ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Podle předlohy se za lidi bez vyhovujícího bydlení budou automaticky považovat například oběti domácího násilí nebo rozvádějící se páry. Realitní platformu bezrealitky.cz bude kvůli údajným nekalým praktikám prověřovat Česká obchodní inspekce. Podnět k tomu podala Asociace realitních kanceláří. Server bezrealitky letos spustil službu, která klientům zajistí nacenění a prezentaci nemovitosti za poplatek ve výši 1,5% z ceny bytu nebo domu. Chce tak ukázat, že 4 až 5% provize, kterou si berou některé realitní kanceláře, je zbytečně vysoká. Podle makléřů jde ale o netransparentní jednání a bezrealitky tím kryjí skutečnou cenu za služby. Platforma se brání, podle ní se makléři bojí o své provize a nechtějí upravit svoje marže. Počasí. Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno, na večer lokální přehánky ojediněle bouřky, večer pak budou srážky ubývat. Nejvyšší denní teploty dnes 26 až 29 stupňů, na horách do 24. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky většinou mírně nepříznivé, přechodně i dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou, ale s dopravním omezením a rekonstrukcí silnice počítejte v Klášterci nad Orlicí.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
4: Je výraznou osobností českého krasobruslení, mistr Evropy, který měl cenný kov ze světového šampionátu opakovaně na dosah. Kariéru ukončil už před 11 lety, založil rodinu a několik let strávil v Kalifornii. Nedávno se natrvalo vrátil do Česka. Tomáš Werner je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal krasobruslař Tomáš Werner, navrátivší se po 3 letech ze Spojených států amerických. Vy jste tu od května, jak jste mi prozradil, už jste se adaptovali, celá rodina už žijete bez problémů. V českých podmínkách?
1: Já si myslím, že nikdo nikde dneska po světě už nežije bez problémů, ale relativně jsme se adaptovali velmi rychle. Já jsem teda vtipně ještě si minulý týden na 10 dní odskočil do Ameriky tam a zpátky, takže teď jsem se vrátil znovu ještě jednou a znovu jsem se adaptoval. A jinak návrat pro nás do Česka byl příjemný, byl dlouze zamýšlený, rozmýšlený, plánovaný, takže nakonec vlastně všechno proběhlo podle toho, jak jsme si představovali. Možná dokonce i líp, než jsme si představovali.
0: Jak dlouho jste zvažovali po 3 letech opustit Spojené státy americké?
1: No, my jsme vlastně plánovali, že v Americe budeme ještě 1 rok původně, nebo rok a půl, teoreticky, ale s tím, jak se vyvíjela situace kolem našich kluků, máme 2 kluky, s mojí ženou Temi máme 2 krásné kluky, Tomíka a Tymíka, těm je teď 3,5 a 5, a začali chodit do školky, do kroužků a
0: na brusle.
1: Na brusle taky, ale pozor, na brusle taky, tam jsme samozřejmě přející, benevolentní rodiče, ale neradi bychom měli doma krasobruslaře, neradi bychom si doma vytvářeli další pracovní prostředí, rádi bychom udrželi tu rodinu opravdu ve formě táta, máma, syn, a ne syn a 2 trenéři, jo? To by asi úplně nehrálo. Takže ano, na brusle ano, ale teď jsem se v tom sám zamotal. Každopádně my jsme tak nějak od konce minulého roku, nebo před koncem minulého roku už zvažovali odchod, a to hlavně kvůli rodině, hlavně kvůli dětem.
0: Kvůli dětem říkáte 3,5 a 5. Stihli nasát angličtinu, ten 5letý mluví bez problémů anglicky, jak jsou na tom?
1: Kluci jsou 2jazyční, možná budou i 3jazyční, protože babička a děda s nimi občas promluvili tajsky, že moje žena se sice narodila v Americe, ale je tajského původu, a já na začátku jsme se domluvili se ženou na jasných pravidlech. Můžu si fandit, že mluvím anglicky skvěle, myslím, že se domluvím a angličtina mi nedělá problémy, ale pořád je to angličtina česká angličtina. A tu správnou angličtinu má moje žena. Takže moje žena mluví na děti anglicky, já na děti mluvím pouze česky, s výjimkou toho, když jsme někde ve společnosti, a opravdu by to bylo až, jak se tomu říká, neúctivé, jako mluvit cizím jazykem, kterému nikdo nerozumí, tak ode mě kluci nikdy neslyšeli nic jiného než češtinu, takže oni mají naposlouchanou češtinu, mají naposlouchanou angličtinu a jsou na tom zatím líp, ještě si musím říct, přiznat, jsou na tom líp s angličtinou. Ale to se mění, protože už chodí do školky a tam samozřejmě pracují co nejvíc na češtině.
0: Co nejvíce na češtině. A vaše paní mluví? Mluví česky? Nebo vůbec?
1: Moje drahá paní se snaží, ale jde to pomalu. Všichni Češi si myslím, že dobře ví, že náš jazyk není úplně nejjednodušší. A přestože ho máme rádi a je krásný, tak ve světě není úplně nejvíc uplatnitelný, to je prostě pravda. A já na Temi netlačím, ale tak nějak se moje žena smířila s tím, že prostě bez češtiny to v Česku nepůjde, a když budeme chtít natrvalo bydlet v Česku, tak ta čeština je hold povinná.
0: Tak povinná, takže má nějakou lektorku, předpokládám, vaše paní. A i pro ní musel možná ten návrat nebo to rozhodnutí žít tady být o něco těžší, nebo ne?
1: To přijde na to, těší v tom, že v Kalifornii měla ještě své rodiče, kteří bydlí v Kalifornii, bydleli nedaleko od nás, a teď vlastně je opustila po nějakém čase, takže tady jak rád by sama. Na druhou stranu to české prostředí je tak hezký, že se vídáme s kamarády, s českými kamarády, a ty mi si našla české kamarády a vídá je častěji, než mohla vídat svoje vlastní kamarády, které měla od malečka v Americe, protože tam jsou vzdálenosti, stěhování a tak dále. Všechno vlastně stojí proti tomu správnému kamarádství. A tady v Česku je to takové příjemnější, a vlastně, jestli to můžu já zhodnotit ze své pozice, tak si myslím, že se Temi na přesun do Česka těšila.
0: Tomáš Werner je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho

0: krasobruslář, mistr Evropy z roku 2008 Tomáš Werner je naším hostem. Už v minulém vstupu jsme mluvili o vašem návratu ze Spojených států amerických, celou vaší rodinou, vašimi dvěma syny, 3,5 a 5 let. Jak vás změnilo otcovství, Tomáši? Jste zodpovědnější?
1: Já si myslím, že jsem byl zodpovědný i předtím.
0: To je pravda.
1: Ale určitě zodpovědnější o to víc, že teď jde o celou rodinu. Cokoliv dělám, tak musím dělat i s ohledem na celou rodinu. Veškeré rozhodnutí jsou teď daleko závažnější nebo pádnější nebo důležitější. A změnilo mě to psychicky, fyzicky.
0: K lepšímu?
1: No, to se ještě pořád asi, to se uvidí. To se uvidí, nabral jsem spoustu kilo a teď tak nějak se snažím nějak korigovat ty kilogramy, které jsou nahoře, protože jsem trenér krasobruslení a k tomu se to úplně nehodí.
0: Mě se chce říct, ale vy jste těhotný nebyl, ne?
1: No, já jsem si připadal, že jsem nabíral stejně jako manželka, asi ze sympatie nebo empatie. Takže změnilo mě to hodně, ale myslím si, že všeho všude mě to změnilo k lepšímu a myslím si, že a teď to nechci, aby to znělo tak, že někomu kážu nebo že někomu vykládám, jak má žít život, ale myslím si, že v jistém věku je prostě dobrý mít ty děti, aby ten smysl života nabral takový směr, který je dlouhodobý, udržitelný. Je to teda boj, jo. občas boj o život, ale je to hezký boj a za mě, já vlastně nevím, co bych dělal, kdybychom s těmi neměli děti, tak bychom lítali po světě a dělali bychom tréninkový semináře, trénovali bychom, byli bychom takový nezávislí, nezávazní do větru a mohli bychom si dělat cokoliv a ono veškerý svobody asi taky občas škodí, takže možná takhle lepší.
0: Bylo by myslitelné mít děti v době vaší kariéry? Když jste byl aktivní krasobruslář?
1: Vím, že někteří sportovci to dokážou a já jsem si to úplně nedokázal představit. Samozřejmě tady platí to pravidlo, že člověk na ty děti nikdy nemůže být připravený dost, ale já jsem žil v Německu, žil jsem v chvilku v Česku, žil jsem v chvilku v Kanadě. Myslím si, že pro tu rodinu by měl mít člověk přece jenom aspoň nějaký zázemí, nějaké jako kořeny a potom vlastně vláčet tu rodinu takhle po světě, taky se to dá, ale nevím, jestli to úplně zodpovědný, aspoň v tom mým vnímání světa a života.
0: Vy jste v minulém vstupu říkal, že brusle nebo krasobruslení, nebo takhle, že nechcete mít doma krasobruslaře.
1: Takhle jsem to přesně řekl.
0: Přesně tak, že chcete mít vztah otec-syn a ne trenér-syn, ale kdyby vaše syny trénoval někdo jiný, tak by to šlo?
1: Nešlo.
0: Aha, ani tak ne?
1: To by nešlo, protože by to nedělalo dobrotu. My jsme z branže, samozřejmě si možná naivně, možná částečně oprávněně se ženou myslíme, že tomu rozumíme nejlíp. To bychom neradi, aby někdo další trénoval naše děti. A nejde o to, jako kdyby je trénoval jenom pro hobby, tak beze všeho. Ale nechtěli bychom z toho mít vrcholový sport, protože v tom vrcholovém sportu si myslím, že kolem dokola v České republice máme asi největší zkušenosti zrovna my dva. A teď to neberu na dnešně, to je prostě realita. My jsme 3 roky teď pracovali s nejlepším trenérem na světě. Naším mentorem byl Rafael Aretunian, trenér nejtnačena posledního olympijského vítěze, trenér několika olympijských vítězů, olympijských medalistů, mistrů světa. Takže si myslím, že tomu opravdu rozumíme. A těžko by se nám dávaly ty děti z ruky někomu, kdo tomu nerozumí až tolik.
0: No ale co geny, ty přeci nepřeválcujete. Co když opravdu bude některý váš syn, jeden z vašich synů chtít prostě bruslit?
1: Je pravda, že jako ty geny se nedají válcovat, to asi naopak to je lepší, že ty geny válcují člověka občas, ale ne.
0: Jak takže jsem říkal, to bude zákaz?
1: Já jsem taky zmínil, že veškerý svobody je taky někdy možná až příliš, tak někde prostě nějaký hranice a mantinely jsou a budou. A tohle je jeden z nich. A doopravdy je to jenom kvůli tomu, že oba dva rodiče jsme krasobruslaři. A myslím si, že 4 krasobruslaři na jednu rodinu je až moc.
0: Třeba by byly jenom 3. Nemusíte to vidět tak černě.
1: Ani 3.
0: Tomáš Werner je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Tomášem Wernerem, mistrem Evropy v krasobruslení z roku 2008, který svou aktivní kariéru ukončil, víte kdy?
1: V roce 2014.
0: Správně, bylo vám tehdy 28 let, bylo to těžké rozhodovat?
1: 27, to jsem, ano, ten rok mi už měl, jako, když jsem ukončoval kariéru, tak pouze 27 a těch 28 až v červnu, jo, tak to bych jenom chtěl říct.
0: Jste ukončil v květnu.
1: Já jsem ukončil, tak.
0: Bylo to, tak otázce, bylo to těžké rozhodování skončit, nebo to vedlo jasně ke konci?
1: Ne, tam... To bylo úplně jasně naplánovan. Já jsem už dobře věděl, že v tom našem sportu přesluhuju, proto jsem se bránil tomu 28, že to už je strašné číslo v solové kategorii, takže 27. A už tehdy jsem věděl, že tam jsem až moc dlouho, ale potřeboval jsem si vyřešit svoje nějaké psychické záležitosti, kterými jsem si prošel. Já jsem měl špatné 3 roky zranění, plotínky špatný a bolesti a bez výkonnosti. A poslední rok byl takový, který se dá jako považovat za nějaký uzavření té sportovní kapitoly. A když bych z toho sportu vystoupil teda s obrovskou slávou, ctí, tak jsem ale taky z něho nevystoupil, nebo nevypadnul jsem s nějakou nenávistí nebo pocitem, že mě ten sport všechno vzal, že to je vlastně strašný prostředí.
0: Tak, ale ukončil jste kariéru, věděl jste už před koncem, co budete dělat, jak budou vypadat vaše další měsíce bez krasobruslení?
1: To jsem věděl, to bylo úplně jasný. Já jsem dokončoval díky stipendijnímu programu Českého olympijského výboru, jsem dokončoval svoje MBA. Já jsem vystudovaný bakaláře na fakultě tělovýchovy, MBA na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze a do toho jsem už trénoval, jezdil jsem exibiční vystoupení a aktivně jsem hledal svoji ženu.
0: Jak to vypadá, když aktivně hledáte svou ženu?
1: Tím, že jsem vlastně už byl ve věku, když jsem si říkal, že bych mohl být dospělý, že bych si mohl najít partnerku, jako reálnou, seriózní partnerku, tak jsem zkoušel a až to dopadlo v roce 2018, takže vlastně 4 roky.
0: To jste si počkal.
1: No, to jsem hledal, no, to člověk musí do toho trošku investovat. A našel jsem svoji ženu.
0: Čas předpokládám.
1: Ano, čas. Tak, ježišmarja, pardon. No, ano, čas a energii.
0: Jasno.
1: A pak jsem teda díky krasobruslení, protože jsem létal do Kalifornie se svými svěřenci, už jako začínající trenér jsem létal do Kalifornie za Rafaelem Aretuněnem, od kterého jsme se teď nedávno vrátili, na trenérské stáže a tam jsem našel svoji ženu. A tak.
0: Tak, to vypadá na šťastný konec, čili... Neměl jste nějaké obavy, strach, co bude, až slezete z ledu, jestli tak můžu říct, až vyzujete brusle? Neměl jste pocit nějaké prázdnoty?
1: Já jsem vlastně celou svoji kariéru žádnou prázdnotu neměl a dobře jsem věděl, že je to téma, který člověk nemá brát na lehkou váhu. A tak ten konec kariéry zamává s ledajakým sportovcem. Proto jako více faktorů, ne všichni jsou úplně jako zřetelní nebo zjevní na první pohled, ale je jich tam hodně a je to opravdu náročný, jako vypadnout z toho vrcholového sportu, což je návykový prostředí, kdy člověk je zvyklý na cíle, na přípravu, na vyhodnocení, na pozornost, na součinnost týmu. Spoustu lidí dělá kolem sportovce a sportovec v takové bublině. Myslí si, že to náročný, ale on ten reálný život potom jako je ještě o to náročnější. A tím to nezlehčuju. Takže je to náročný, věděl jsem o tom, proto jsem si život naplánoval tak, aby tam žádná díra nevznikla. Já jsem jenom tak jako přešel, odložil jsem závodní brusle a brusle jsem si ještě chvilku nechal exibiční. No a potom jsem po pár letech odložil i ty exibiční brusle, už mám jenom trenérský brusle a mám další aktivity a všechny se teď točí kolem krasobruslení nebo výuky bruslení a nebo dětí.
0: Tak. Takže se u krasobruslení vlastně zůstal. Bylo myslitelné najít si profesi nebo jít cestou mimo krasobruslení? Věděl jste, že chcete u toho ledu zůstat?
1: Zkoušel jsem najít i jiný profese. Chvilku jsem se věnoval trošku moderování, potom jsem se věnoval dalším věcem, to už je jedno, čemu jsem se všemu věnoval. A vlastně tu trenéřinu jsem jako neměl úplně na prvním místě. A možná právě proto, že jsem ji neměl na prvním místě, tak jsem ji dal jsem na čase uzrát a nakonec mi přirostla k srdci, tak jsem se rozhodnul, že se ji doopravdy naučím, proto jsme se odstěhovali na 3 roky do Ameriky, abychom se té trenéřině oba dva se svojí ženou naučili. No a teď se jí věnujeme a věnujeme se jí jak profesionálně krasobruslařsky v naší akademii Tomáše Wernera ve Strašnicích, tady v Praze, ale taky v rámci metodiky v projektu Dětí do bruslí, který v loňském roce rozhýbal skoro 7 000 dětí předškolního a školního věku na jihu Čech. Tak, aby se nám do našeho sportu na ledě i do hokeje, nejenom do krasobruslení, dostali děti, které se v dnešní době, kdy ta cena energií opravdu vyšponovala tu cenu ledu, pronájmu ledu úplně na krev nahoru, tak díky té strašné ceně se vlastně moc lidí na ten let už nedostane a děti do bruslí takhle tlačí houfy dětí, aby se měli možnost potkat s ledovým sportem, aby se měli možnost naučit bruslit.
0: Říká Tomáš Werner, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Tomášem Wernerem, krasobruslařem, který v roce 2008 vybojoval titul mistra Evropy. Ten titul ze světového šampionátu vám, ano, unikl. Jak moc, řekněme, smutné to pro vás bylo, nebo traumatizující dokonce? Štve vás to třeba dodnes?
1: Ne, už mě to neštve, ale samozřejmě je to štvalo dlouho. Já jsem, takhle když to říkáte, tak rok 2008 už je strašně vzdálený, takže mě to neštve, ale měl jsem daleko větší ambice ve sportu, měl jsem ambice na, nejenom na světový medaile, ale na olympijský medaile a ty jsem nenaplnil, taky mě, jako trápilo mě to hodně. A musel jsem nějak najít cestu z toho a musel jsem se naučit vidět i to pozitivní a třeba i to, že kluk z Českých Budějovic, který vyrůstal v Českých Budějovicích na stadioně v 5:45, byl na ledě ráno před školou, takže vyhrál mistrovství Evropy, že to není tak špatný. Jo, že měl nějakou ambici, je hezký, ale pojďme se na to podívat z té druhé strany, že to mohlo dopadnout daleko hůř.
0: Tak, bez pochyby. Občas se u sportovců říká, že přinesli oběť vrcholoví sportovci. Vnímal jste vy to, že třeba ano, v 5:45 ráno stojíte před stadionem nebo na stadionu, že to byla oběť?
1: Já si myslím, že v tu chvíli to byla oběť. Obětovali se rodiče, hlavně maminka, která s náma vstávala. My jsme byli dva kluci, brácha, který brusle taky, oba dva jsme brusleli. Museli jsme dojít ráno na zastávku autobusu, dojezd na halu, potom otrénovat, potom do školy. Myslím, že maminka to měla daleko těžší, ale tak, jak my jsme milovali svůj sport a nevnímali jsme to jako oběť, tak já mám tu naději, že maminka milovala nás tehda a taky to nevnímala úplně jako oběť. S tou obětí je to těžký. Myslím, že to většina sportovců řekne z toho pohledu, jako že to doopravdy ten sport je náročný, skloubit to s životem, se sportem nebo se studiem, s rodinou, s kamarády, že je to náročný. Ale já to jako oběť nevidím, protože mě ten sport dal, kromě toho, že mi dal celý život, kromě toho, že mi dal moji ženu a tím pádem i děti, tak mi toho dal spoustu, co bych si nikdy nemohl ani představit, kdybych ten sport nedělal.
0: Dal vám ženu, dal vám děti, ale a možná to oběť byla, jednu ženu vám vzal. Vy jste o jeden vztah přišel právě proto, že jste oba krasobruslili. Já jsem sledovala vaši 13. komnatu, to už je taky nějaký pátek, co jste ji natočil, ale tam jste to popisoval. Až tak jste se oddal tomu sportu a věnoval se mu opravdu naplno, že ani na vztah nebylo místo.
1: Tam jako na vztah vždycky bylo místo, ale ono to v tom stavu úplně nedělá dobrotu, když není na prvním místě. Když se jako komunikuje, že ta priorita je někde jinde, že škola, sport a vztah, tak teď to nemám nikomu vůbec, to nemám nikomu za zlý, ale asi žádná žena to neslyší příliš ráda a určitě ne jako v mladším věku, třeba v dospělosti člověk dokáže pochopit priority a že ty priority se můžou měnit v nějakém časovém horizontu, ale v tom mladším věku se to jako těžko jako asi poslouchá a pro mě to bylo jasný, já jsem bez školních výsledků nemohl zůstat v Praze, my jsme z Českých Budějovic a rodiče nás do Prahy, tuším 12 nebo 13 let, do 9. třídy a kdybych neměl výsledky ve škole, tak bych musel jít zpátky a kdybych šel zpátky do Budějic, tak by nebyl sport. Takže první byla škola, úplně povinně, potom byl sport a potom až byl ten vztah.
0: A nikdy jste to nechtěl měnit během kariéry sportovní?
1: Nikdy mi to nenapadlo. Kdybych asi tu myšlenku měl, tak by to možná v tom sportu nedotáhnul tak daleko a nebo by to prostě všechno bylo úplně jinak, mě to prostě nikdy nenapadlo.
0: Tomáš Werner je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vaše.

0: mensaje. Sí.
1: Krasobruslář Tomáš Werner je s námi ve vysílání. Vy jste zmiňoval, že jste oba bratři, jste krasobruslili. Jaký jste měli vztah? Byla tam mezi vámi řevnivost nebo jste se vzájemně podporovali?
2: Do jistý míry mezi náma řevnivost byla, ale do té míry, kdy jsme ještě soutěžili v jedné kategorii, můj bratr je malinko, jak se to říká, jako svalnatější, nebo má jako robustnější postavu, tak se vydal do kategorie sportovní dvojic. Tam to dotáhl na mistrovství světa juniorů, kde bylo jeho poslední mistrovství světa juniorů, když už začal studovat medicínu a ono to úplně nejde sloučit, vrcholový sport s medicínou, takže tam jsme se rozloučili a ta řevnivost vlastně trvala jenom plných pár let, kdy jsme soutěžili v podobných kategoriích, jelikož je bratr starší, ale vydrželo nám to vlastně jenom po dobu těch soutěží. A to je úplně normální, běžný. Samozřejmě jako bratři jsme mezi sebou měli jak lásku, tak spory. A ty spory se řeší fyzicky, nebo kdysi dávno se tak řešili fyzicky. A to nám vlastně jako opravdu jako stmelilo ten náš vztah. Dneska bratr je pan doktor v Drážďanech a já lítám po světě, ale myslím si, že nemám na světě bližší osobu než svýho bratra.
1: A asi byste si přál, aby to tak bylo i mezi vašimi syny.
2: To bych si přál.
1: Takže rvačky budou vítány.
2: Jo, to se divila, moje žena se divila, že se kluci perou a byla z toho jako nešťastná, proč se perou, říkám, to je vůbec ničeho se nebojí, oni se milujou, ale některé věci se prostě musí vyřešit fyzicky. A bych nechtěl, že zapomenout, máme taky sestru, o hodně mladší, a sestra je taky lékařka, ale ta se nikdy krasobruslení nevěnovala, ta šla kariéru gymnastky a potom si vybrala kariéru paní doktorky, takže dneska je z ní paní doktorka, bratr je doktor, otec je doktor, maminka je sestřička. A jenom já jsem v kostýmu.
1: Vy jste v kostýmu, ale ne příliš, nebo docela drahém kostýmu. Právě v té zmiňované komnatě vaší 13. jste zmiňoval, že kostým stál i $3000.
2: No, bohužel jsem měl i jako dražší kostým, ale nebylo to pokaždé nebylo nutné jako v takových materiálů, takových kamenů, takového zdobení. A čím dále jsem v kariéře postupoval, tak tím ty kostýmy byly levnější a levnější, protože vlastně už mi nepřišlo tak důležitý, jak moc je načančaný ten kostým, ale hlavně ten sportovní výkon. A potom taky nevím, jestli jsem byl víc senzitivnější, ale potřeboval jsem kostým, který tak nějak koreluje s tím, v čem normálně trénuji, takže to byly lehké látky, lehké vzory, takže jsem potom se umírnil. Ani vlastně nevím, proč jsem šel tak extravagantní cestou, že se to vyšplhlo do $1000, no, to byla nějaká chyba.
1: Tak a mohl jste tady promlouvat do toho, jak ten kostým bude vypadat? Někdo přišel s nějakým návrhem a vy jste řekl ano, ne?
2: Promlouvat jsem mohl, ale protože z výtvarného hlediska jsem úplně jako opravdu omezený. Na 16 základních barev a nakreslení sluníčka jako kolečko a smajlík, takže jsem do toho moc nezasahoval, ale měl jsem vždycky možnost říct jako to poslední veto, jestli si to na sebe vezmu nebo nevezmu, ale jinak jsem to vlastně většinou nechal buď to přímo na choreografovi, případně choreografce, a nebo na paní slečně švadlence, aby do toho promlouvala ona.
1: Někdy jste měl třeba vyloženě jako až kalhotový pánský kostým nebo vestičku, a tak jak se v tom bruslí? Občas je v tom nepohodlné i sedět, tak by mě zajímalo, jak jste se v tom pohyboval.
2: Ne, tam dobře se v tom bruslí, to je jedna ze součástí, která vlastně tomu kostýmu, to je to hlavní součást, je, že musí být flexibilní, musí být natahovací do všech stran a neměl by bránit v pohybu. A jsem přesvědčený, kdyby se někdo prohlídnul kostýmy z mojí kariéry, tak nepřijde na to, který z těch kostýmů byl úplně jako nejhorší na pohyb. Oni vypadali dobře všechny, ale měl jsem pár kostýmů, které byly vyráběny na Broadway v New Yorku, protože jsem zrovna tou dobu trénoval v Kanadě v Torontu, a tam si mysleli, že rozumí kostýmům víc než krasobruslaři, a ušili mi takový kostým, ve kterým já jsem se nemohl předklonit a nemohl jsem udělat další krok. Bohužel jsem už nestačil změnit, asi na dva závody jsem ten kostým měl a to byla tragédie.
1: Tomáš Werner je naším hostem.
3: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Zlatá láska. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Je s námi stále Tomáš Werner, vlastně bývalý krasobruslař a současný trenér krasobruslení. Nikdy jste neuvažoval, nechtěl zkusit krasobruslit v dvojicích?
1: Nechtěl. Já to rozvedu. Nechtěl, protože bych na tom musel mít malinko jiný fyzický potenciál. Musel bych být trošku osvalenější. A taky bych musel převzít vlastně zodpovědnost za život partnerky. A teď to zní jako až jako extrémně, ale tak to prostě na ledě je. A ten partner, ten kluk, přebírá zodpovědnost za zdraví své partnerky a zdraví partnerky je na prvním místě. A ten kluk musí mít tu vlastnost, tu morální vlastnost, za každou cenu zachraňovat partnerku. Bez ohledu na to, co se stane jemu. Když tu vlastnost nemá, tak trenéři párových disciplín dobře ví, jak vypozorovat tyhle ty trendy, tak vlastně to partnerství potom ukončují a ten kluk nemůže být ve sportovních dvojicích. A já to beru jako vlastnost, kterou a nemám. Samozřejmě bych se staral o ženu a o partnerku, ano, ale každý den na tréninku to už je moc. A potom B, se vždycky ty partneři musí dohodnout, jako komu se chce, komu se nechce, kdo je vinen toho nebo tamtoho. A to říkám, to je komplikované, já radši budu bruslit sám.
0: Vycítil jste to sám, že nemáte takové to budu zachraňovat partnerku než sebe. Nemusel to nikdo vypozorovat.
1: Tak já budu zachraňovat svoji vlastní partnerku.
0: Ano,
1: já dopomůžu a budu zachraňovat každou ženu, kterou uvidím v nesnázích, ale každý den na tréninku několikrát denně, to už je moc.
0: Dobře. A prozraďte mi, protože často vídáme na závěr, že fanoušci, návštěvníci hází na led plyšáky. Kolikrát strašně krásný a člověku je to tak jako líto, můžete si je nějak sebrat během toho, nebo měl jste možnost si je sebrat, když to po vás... Teďka byste to mohl nosit domů, měl byste komu?
1: Tak teď už žádný fanoušky nemám, teď už mi nikdo nic nehází, maximálně co hází na hlavu, ale ne, ty plyšáky, kterých jsem za svoji kariéru pozbíral hodně, hlavně teda v Japonsku a na mezinárodních závodech, tak ty jsem pozbíral. Některé výjimečné kusy jsou doma u rodičů v Borovanech a jednak jsem valnou většinu z nich rozdal buď to dětským domům nebo nemocnicím, tak aby děti, které se zrovna nemají úplně nejlépe, aby se měli s čím hrát a aby jim ta plyšová hračka mohla na chvilku zpříjemnit pobyt, ať už to je teda v dětském domově nebo v nemocnici.
0: To je úžasné, ale když odcházíte z toho ledu, končíte tu svoji sestavu, co svoje vystoupení, tak nemůžete tenho plyšáka si vzít. To až posléze, nebo jak to funguje?
1: Myslím, že podle pravidel, oni se pravidla mění, tak by ten bruslař neměl sbírat plyšáky, může si samozřejmě cestou zvednout jednoho nebo dva, ale jinak jsou na to takzvaný flower kids, nebo květinkové děti, které jsou mladí krasobruslaři, kteří začínají svoji kariéru a kteří jsou tam o to, aby vyrazili na led v případě nutnosti a pozbírali všechny plyšáky, potom je dovezli a seřadili, utřídili a předali tomu sportovci.
0: Vy jste zmiňoval Japonsko, tam jste měl velmi silný fanklub. Jste nějak v kontaktu ještě se svými fanoušky? Nezapomínají na vás?
1: Já si myslím, že někteří na mě nezapomínají, ale já už se o fanoušky nestarám, protože jsem v jiné kapitole svého života a fanoušky ne, že nepotřebuju, nebo si jich nevážím, ale teď potřebuju svěřence, teď potřebuju rodiče, teď potřebuju provozní hal a potřebuji úplně jiný kruh lidí kolem sebe pro svoji další kariéru. Takže fanoušky, já si jich vážím a kdyby někdo sledoval moji kariéru, co dělám teď, tak se to také vážím, ale fanouškovství už se jako nevěnuju.
0: Tak věnujete se tomu, abyste třeba vychoval nějakého svého nástupce, nějakého úspěšného krasobruslaře. Máme je? Někoho tomu takového?
1: Tomu se věnuju a budu se tomu věnovat ještě hodně dlouho, než někoho vytrénujeme, protože náš mentor, pan Rafael Artunian, pan trenér Rafael, mi kladl na srdce, že pokud chci mít dobrého závodníka, tak se mám vytrénovat od začátku sám. Nemusím každého úplně sám, ale mám se ho vytrénovat ve vlastní akademii podle vlastní metodiky, tak abych potom nemusel v pozdějším věku něco měnit. A to opravdu trvá nějaký čas, takže tak dejte mi 8-10 let a uvidíme.
0: Dobře, dáme, ale dva nadějné možná krasobruslaře už jste zavrhnul. Tak musíte, budete se muset teďka nadřít. Přenesete si do toho trenérského života něco z toho, jaký byl třeba vaši trenéři, jaký byli?
1: Určitě. Já jsem měl štěstí na svoje trenéry, myslím, že po celou kariéru, úplně od malička až do úplně dospěla, i teď jako pro tu mentorskou činnost. Takže ano, každý trenér mě poznamenal nějakým svým specifickým způsobem a z každého trenéra já si s sebou něco nesu. A nejsem ten, který by přejímal jedna ku jedné něco, čím procházel. Snažím se nad tím přemýšlet a snažím se spojovat věci tak, aby mi to dávalo logický rozum, aby to pomáhalo dalším generacím. A ten sport se vyvíjí se rychle, takže já se taky musím vyvíjet podle toho.
0: Tak, my jsme se také vyvinuli rychle, jsme na konci. Loučím se s vámi a děkuju, že jste tu byl. Tomáš Werner.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: svědectví, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: U stadionu v České Třebové vznikne nová stezka pro pěší. V Orlických horách je 20 základních sídelních jednotek zařazeno na seznam bílých míst se špatným mobilním signálem. Přes 3/4 kontrolovaných e-shopů porušily předpisy, zjistila to Česká obchodní inspekce. A zítřek bude oblačný až polojasný, teploty do 30 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Radnice v České Třebové nechá za 1 milion korun připravit novou stezku pro pěší mezi ulicemi u stadionu a

0: lokalit v oblasti podél česko-polské hranice. Jde například o Nový Hrádek, Liberk, Zdobnici, Rokytnici nebo Olešnici v Orlických horách. Mobilní operátoři společně se společností CETIN proto připravují výstavbu nových vysílačů. Jeden z nich má vzniknout u obce Val, další se plánují například pro Hluky nebo Šediviny. Podle operátorů ale příprava nové základové stanice běžně trvá 3 až 4 roky, protože je nutné projít povolovacími řízeními a dohodnout se s vlastníky pozemků. Stavební spořitelny poskytly v první polovině roku úvěry za 23 miliard a 700 milionů korun. To je o třetinu víc než ve stejném období loni. Vyplývá to z údajů všech 5 českých stavebních spořitelen. Ty celkem poskytly přes 23 tisíc úvěrů. V letošním prvním čtvrtletí porušili zákon víc než 3/4 prověřovaných e-shopů. Nejčastěji nedodrželi pravidla informování o možnostech reklamace. Vyplývá to z kontrol České obchodní inspekce, která prověřila 123 internetových obchodů. Podle ředitele Asociace pro elektronickou komerci Jana Vetyšky se ovšem většina českých e-shopů řídí pravidly obchodních podmínek. Lidé by si podle něj měli dávat pozor hlavně na e-shopy, s nimiž nemají vlastní zkušenost.
1: Já vždy doporučuji nakupovat u českých prověřených obchodů, pakliže už někdo z nějakého důvodu chce nakupovat třeba u nějakého zahraničního, třeba čínského obchodu, tak mu doporučuji, aby zaprvé neplatil předem a pakliže toto není možné, tak aby nakupoval třeba opravdu jenom to levné zboží, což se prakticky děje.
0: Úřad Evropského veřejného žalobce obvinil v Řecku v souvislosti se zneužitím zemědělských dotací 22 lidí. Mezi nimi jsou i 4 poslanci a několik bývalých vysoce postavených veřejných činitelů. Vyšetřování Evropského úřadu odhalilo opakující se vzorce korupce ve správě zemědělských fondů EU, včetně nezákonného zasahování do inspekcí, zpětných pozměňování úředních záznamů, manipulace s výsledky inspekcí a falešných certifikací.
2: Počasí.
0: Zítra bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno, dopoledne a večer přechodně i zataženo, během dne se místy vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Teploty 27 až 30 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď bude na nejvyšším stupni číslo 3 a rozptylové podmínky přes den postupně dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále platí kvadlový provoz mezi Pardubicemi a Sezemicemi.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Přelouči, zítra začíná už 5. ročník oblíbeného pobřežního festivalu. Co ten letošní ročník přinese, budeme spolu s dalšími podrobnostmi vyzvídat od naší redaktorky, která je v Přelouči a zjišťuje podrobnosti, je to Naďa Kubínková. A nabídneme v této hodině i písničky, které nestárnou, konkrétně od Heleny Vondráčkové, také od Madony, od Petra Nadě a nebo Ivety Bartošové.
2: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

V roce 2000 Český rozhlas vyhlašoval pátý ročník šarmantní osobnosti a Helena Vondráčková ten ročník vyhrála. Stala se tedy pátou šarmantní osobností. Kdo se stane tou třicátou? Tak to je otázka, na jejíž odpověď čekáme právě letos. A odpověď je na vás. Vy totiž budete rozhodovat, a už teď můžete až do konce září rozhodovat o tom, kdo z vybrané finálové desítky bude třicátou šarmantní osobností Českého rozhlasu. Tak schválně dáte hlas hraběti Františku Kinskému či Jakubu Kvášovskému, Miroslavu Hanušovi, Martinu Mišičkovi, Jaroslavu Svěcenému, Danielovi Stachovi, Nadě Konvalinkové, Lucii Výborné, nebo snad vyhraje Taťána Medvecká či Saskia Burešová. Tak to víte jenom vy a my budeme rádi, když se s námi o to podělíte. A to tak, že pošlete svůj hlas vybrané osobnosti buď e-mailem na adresu sarm@rozhlas.cz, případně SMS-kou ve tvaru SARM, mezera jméno a příjmení osobnosti na číslo 736 30 40 30 a také můžete psát po staru klasicky poštou. Adresa je Český rozhlas Havlíčkova 292 501 01 Hradec Králové. Opět pro vás máme zajímavé ceny, kterými mnohé z vás typující hlasující odměníme. Buď toto budou digitální rádia, mobilní telefon, také případně další drobnosti. No a tou hlavní cenou je barevný digitální televizor. A k tomu všemu přistoupíme na slavnostním galavečeru. Ten se odehraje 23. října v 19 hodin, jako vždycky v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Tak tipujte a hlasujte. Mimochodem, teď když tak slyším hrát Madonu, tak mě napadá, kdyby se to mohlo, skutečně, kdybychom mohli, čistě hypoteticky, myslíte, že by Madonna třeba také byla jednou minimálně z desítky vybraných a nominovaných? Co říkáte?

0: Břehlabe u Přelouče se od zítřka na dva dny promění v jeviště pod širým nebem. Už pátý ročník pobřežního festivalu tak nabídne hudbu, divadlo, nový cirkus a i program pro děti. Dorazí třeba David Vávra a Matěj Formán, Bára Hrzánová s kapelou Kondurango. Chybět nebudou ani Rozálie anebo Terezie Kovalová. A další podrobnosti doplní redaktorka Naďa Kubínková. Naďa, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne, je to tak, festival najdete na břehu Labe u Přelouče v místě bývalé občanské plovárny. Je to trochu bokem na louce mimo civilizaci. To místo má ale svou specifickou a velmi kouzelnou atmosféru. Vyroste tam šapito, pak ještě dvě další menší scény, kde bude hudba, divadlo a také akrobati takzvaného nového cirkusu. Festival je multižánrový a cílí na malé i velké diváky. Letošní ročník začne netradičně. Herec a také architekt David Vávra a Matěj Forman, kterého odstartují takovým tvořivým setkáním, do kterého se zapojí i místní regionální výtvarníci. Už v pátek dopoledne začnou společně malovat panorama města Přelouče. Podrobnosti má organizátor festivalu Václav Mazal.
2: Jedná se o to, že bude 10, řekněme, pláten, ale ona to nebudou plátna. Budou to dřevěné desky o rozměru 50x70 cm, které se vystaví v podstatě do řady a každý z těch malířů bude tvořit segment vlastně z jednoho pohledu. Nevím, jak to dopadne, ale jsem hrozně moc zvědavý na celkový výsledek, protože považuji to za naprosto skvělý nápad.
0: A Naďo, pojďme teď tedy podrobně k programu. Už jsme několik osobností zmínili, ale kdo všechno tady přijede na ten letošní ročník?
1: Tak jak jsi na začátku říkal, nebude chybět například Bára Hrzánová, kapela Kondurango, Rozálie nebo soubor nového cirkusu Holektiv s violončelistkou Terezií Kovalovou, které mají takové představení, které se jmenuje Brány. Organizátoři opravdu sází na nemainstreamové umělce, naopak se soustředí na zavedená i nová jména, která nejsou známá z běžných televizních a rádiových kanálů, ale jde o umělce, kteří nabízejí opravdu kvalitní umělecké výkony. Festival myslí i na dětské návštěvníky, přímo pro ně na festival dorazí například malé divadelko Praha, které vede Rostislav Novák, můžete ho znát z cirku Laputika, a ten tam se svojí manželkou Anou předvede představení, vystoupení, které bude mít takové osvícené loutky. Mezi večerní performance se zradí také loutkář Jan Kindl s představením Sen o Sargasové moři, které okouzlí obřími osvětlenými loutkami.
0: A má festival nějakou novinku letos?
1: Má, a to jednu takovou velmi neobvyklou až bizarní novinkou letošního ročníku, bude mobilní sauna, kterou můžou návštěvníci vyzkoušet. Uvidíme, s jakou se to setká odezvou. Bude to nejspíš záviset na počasí. Na místě ale samozřejmě budou i stánky s občerstvením nebo stanovým potvištěm na přespání, takže je na co se těšit.
0: Říká Naďa Kubínková, přinesla nám aktuální informace o chystaném zítra startujícím pátém ročníku pobřežního festivalu v Přelouči. Děkujeme a hezký den, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
3: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: nohami na stole. Petr Nač, také bych si dal nohy na stůl, kdyby to šlo mluvit a mít nohy na stole, to by byla velká pohoda. Vy si udělat můžete, protože Český rozhlas Pardubice pro vás pro tu velkou prázdninovou pohodu chystá další písničky, které nestárnou. Tichou píseň zaspívá Iveta Bartošová a s Karlem Gottem prožijeme půlnoc v motelu Stop. Teď ale Stop muzice a trocha kultury. V Pardubickém klubu divadla 29 vystavuje do 2. srpna student Fakulty výtvarných umění v Brně. Výtvarník se ve svých kresbách obrací k situacím každodennosti. Jiří Hofmann absolvoval několik stáží například i v polském Gdaňsku. Redaktorku Miladu Velehradskou zajímalo, čím ho zahraniční studia obohacují.
1: Jak to bylo třeba v Polsku? Čím se liší?
2: V takovém tom, že je to hodně mistrovská malba a tak. Konceptuální umění, to se tolik do těch studentů nehustí jako u nás. Tam jde hlavně jako o nějaký základy té malby a nějaký to mistrovství. Ono to jako jde vidět i dost na ostatních evropských školách, že vlastně Česko je v tomhle dost vepředu. Jsme docela průkopnický v tom umění.
1: Co vy osobně v tom vidíte?
2: Ono to podle mě dost dává to, jak člověk pak jako přemýšlí nad tím materiálem, nad tím přístupem i nad tím jako celkovým konceptem, o čem ty věci jsou. Já pracuji dost intuitivně, ale pak s odstupem člověk vlastně přichází na to, co to je a proč to je.
1: A když se začínal malovat, co bylo pro vás podstatné a co je teď?
2: Tehdy to bylo nějaké jako pubertální, podle mě, vyjádření nějakých pocitů, ne skrze slova, ale barvu a nějakou jako linku. Já jsem předtím nechodil vůbec jako ani na gympl, ani na nějakou uměleckou školu. Já jsem jako vystudovaný elektrikář.

0: zámecké léto putujeme po více než 50 zámcích naší krásné vlasti a průvodcem je nám hrabě František Kinský a jeho slovo přichází na řadu právě teď.
1: Zámecké léto.
2: Vydáme se na rozhraní dvou odlišných světů. Na hraně Krušných hor a bývalých uhelných dolů stojí zámek Jezeří. Býval přepichovým knížecím sídlem, jehož podobu mu vtiskli Lobkovicové. Jak vypadá dnes, nám prozradí Eva Bucharová.
3: Bývalá kastelánka, nyní průvodkyně zámku Jezeří Hana Krejčová, nám ukáže například okruh bez průvodce.
4: Okruh bez průvodce, ten vznikl v době covidové a má velký úspěch, protože si můžou časově neomezeně procházet prostory, můžou si sednout, můžou zkoušet brnění. Takže to je velmi oblíbený okruh a okruh s vyhlídkou.
3: Okruh bez průvodce, pokud si ho vybereme, dostaneme třeba u vás nějakého průvodce, tištěného průvodce?
4: Ano, samozřejmě dostanete texty, jednak s popisy místností, jednak jako jak se budete orientovat, kam máte jít, máte to tam jako vysvětleno i takovými barevnými proužky, takže se nestratíte, ale je to i na vás, jaké pořadí místností si zvolíte, jak dlouho tam budete trávit čas, protože tam si můžete s dětmi sednout, číst pohádky, můžete si prožít výstavy, je to úplně na vás. A může se tam s pejskem do tohoto okruhu. Vstup je hlavní branou, ale je možno se podívat i na zahradu. A veškerý vlastně pohyb po těch exteriérech je zdarma.
3: A zahrada na Jezeří, jak je krásná.
4: Nejhezčí je období, když kvetou azalky, když kvetou azalky rododendrony, protože jich tam desítky. Desítky těch azalek už jsou vzrostlé, krásné a kvete to tam skoro jak v průhonicích.
3: Jaké rozhledy se nabízely z Jezeří šlechtě od toho 14. do 19. století a jaké rozhledy vidíme dneska?
4: Tak ve 14. století tam bylo velké jezero, bylo Komořanské jezero, proto teda Jezeří, hrad z jezera. Po vysušení toho jezera tam vznikly velké úrodné vlastně louky i sady. Se říkalo, že seno z té plochy stačilo pro celý tehdy jako žatecký kraj. No a pak přišel průmysl a přišla těžba uhlí, takže začala vlastně od těch Ervinic, nového sedla a postupně se blížila až k těm loukám. Za nás v těch 90. letech, to byla taková největší asi brutalita, tak ta díra byla opravdu největší v rozsahu vlastně celého toho jakoby Komořanského jezera a všech těch obcí, co byly okolo. To byla jako apokalypsa.
3: Jsme ve století 21. zámek Jezeří. Dočkáme se zase jezera?
4: Už teď, protože to jezero tam patří. Ty spodní prameny, ta spodní voda, ono se samo napouští. Tam zlíná z nitra země voda, která má takovou zvláštní modrozelenou barvu. Už tam je jezero z té dálky, to vidíte. Až se dostane do nějaké hladiny, tak by se měla Běla vrátit zpátky do koryta, protože jezero bylo napájené řekou Bělou, kdysi nejčistější řekou v Českém království.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Jezeří si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas Pardubice, dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Je to 80 let od úmrtí jednoho z nejznámějších českých architektů spojených s dnešním Pardubickým krajem. Josef Gočár se narodil v Semíně u Přelouče a za manželku si vzal dceru Sládka zámeckého pivovaru v Pardubicích. Ve městě pak navrhl řadu zajímavých staveb, které představí Šárka Rusnáková.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Máte rádi historii, tak tu máme něco přesně pro vás na míru, protože i letos v létě informační centrum v Moravské Třebové připravuje oblíbené historické čtvrtky s Matějem. Během komentovaných prohlídek se opět společně vydáte ulicemi města a připomenete si zajímavá místa, události a také příběhy, které jsou s nimi spojené. No a třetí historický čtvrtek je právě dnes. Tentokrát se společně vydáte poznávat františkánský klášter s kostelem svatého Josefa, tedy jeden z významných historických areálů města. Tentokrát ale pozor, není sraz u radnice, jak tomu pravidelně bývá. Naopak, sraz účastníků je v 18 hodin před muzeem v Moravské Třebové, tak abyste nedorazili jinam, než máte. Přihlásit se ještě teď můžete buď v Městském informačním centru, anebo e-mailem a také telefonicky.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Pardubický kraj zjišťuje názory na vhodná místa pro větrné elektrárny. Lidé mohou vyplnit interaktivní mapu. Cenový strop na paliva zítra znovu vzroste. Vyšetřování krádeže desítek milionů v české obci Sokolské se nejspíš opět prodlouží. A zítřek bude polojasný až oblačný, teploty do 30 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Pardubický kraj připravuje studii o rozvoji obnovitelných zdrojů energie. Do jejího zpracování zapojí taky obyvatele prostřednictvím online pocitové mapy. Odkaz na ní lidé najdou na webových stránkách kraje a můžou tam označit místa, která považují za cenná nebo významná.
4: Do mapy můžou lidé zaznamenat například oblíbené výhledy, přírodní a kulturní dominanty nebo místa, která pro ně mají zvláštní význam. Podle zástupců kraje nejde ale o hlasování pro nebo proti stavbě větrných či fotovoltaických elektráren. Výsledky budou jedním z podkladů pro zpracování územní studie. Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
3: Lidé z Ústí nad Orlicí mají letos už podruhé možnost získat příspěvek na

0: sama říká kurátorka Aneta Kopecká.
1: Autorky se znají, tak jsem právě i k této výstavě přistupovala, protože oni jako znají svoji jako práce velmi dobře a viděla jsem, že tam bude jako mezi nimi určitá jako synergie.
0: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu porostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Naftu můžou čerpací stanice prodávat až za 41 korun a 18 haléřů za litr. To je o korunu a 6 haléřů víc než dnes. Litr benzínu může oproti dnešku zdražit o 63 haléřů na 42,84. Ceny pohonných hmot bude stát regulovat už jen do konce tohoto týdne. Policie nejspíš opět neuzavře vyšetřování krádeže desítek milionů korun v české obci Sokolské. Prověřování případu by se tak prodloužilo už po třetí. Zjistil to server i rozhlas. Zdržení podle policie způsobily stížnosti samotných Sokolů. Nelíbí se jim, že by majetek po bývalé asistence, která za krádeží zřejmě stála, skončil v soudní úschovně. Podle vedení Sokolské obce by se tak zkomplikovala možnost majetek použít na zaplacení škod, které krádeží vznikly. Počasí. Zítra bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno. Dopoledne a večer přechodně i zataženo. Během dne se místy vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Teploty 27 až 30 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď bude na stupni číslo 3 a rozptylové podmínky přes den postupně dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehodu máme hlášenou ze světa v ulice Hlavní, je tam nehoda osobního auta a cyklisty.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Michal Šesták bude hostem našeho vysílání a nebude to jen tak náhodou. Pozve vás na další ročník festivalu Hrady.cz, který se opět bude konat na Kunitické hoře. A přidáme k tomu v této hodině i pozvánky na víkend a písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Marii Rotrovou s Karlem Černochem, a také na Evu Farnou, Petra Spáleného, Fila Kolince a nebo Mariku Gombitovou.
2: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: No, jestli si vzpomínáte, po 12. hodině v písničkách Od srdce jsme hráli originál téhle skladby a já jsem si za boha nemohl vzpomenout, jak se jmenuje ta písnička v české verzi. Ano, pár slov, pár taktů, pár gest. Marie Rotrová, Karel Černoch a před námi teď pohled na oblohu.
1: Počasí.
0: Zdali bude radostný anebo smutný, to si řekneme s panem Tomášem Popelkou z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
0: Tak, pane Popelko, jak to bude vypadat? Aktuálně obloha plná sluníčka, tak zůstane to?
2: Dneska ještě ano, v podstatě víceméně většinou podjasno, pouze v těch kopcovitých terénech, tam je až oblačno a momentálně je nějaká jedna přehánka, jak to vypadá někde asi východně od Poličky. Takže to by bylo asi pro dnešek víceméně všechno. Teploty by se nám pohybovaly dneska většinou na těch 27 či 26 stupňů. No a co se týká noci, tak tam zase už bude jako je oblačné až podjasné počasí. Pardon. No a nad ránem tam teploty klesnou 19 až 16 stupňů. Zítra nám vyvrchlí příliv teplého vzduchu a v odpoledních a večerních hodinách přes nás přijde studená fronta, takže po ráno ještě bude oblačno až polejasno. No a během dopoledne přechodně se zatáhne a začnou se zvolna objevat přehánky. A jak to vypadá, nejvíce přehánek bude zítra později odpoledne k večeru. A večeru by potom zase přehánky odcházely dál na východ a končily. No a během odpoledne se objeví i bouřky a ty vypadá hlavně na vrchovině nebo na Orlických horách, Kralickém sněžníčku, tam můžou být i silné. Teploty by zítra ještě vyšpaly na 27 až 30 stupňů. Víte, nám bude ještě před frontou fukat od jihovýchodu 2 až 6 metrů, za ní se bude stáčet na jihozápad až západ. No a bouřkách se může objít i nárazy kolem 15 metrů na horách a na vrchovinách by mohly být i silnější.
0: No, víkend má být plný různých akcí, třeba na Kunětické hoře bude festival Hrady CZ, tak jak to bude vypadat o víkendu s počasím?
2: No, teplotně to bude chladnější, více budou teploty odpoledne kolem těch 25 stupňů. Ráno se budou pohybovat většinou mezi 18 až 12 stupni, to bude záležit prostě, jestli je to v Polabí nebo někde tam v Podhůří. No ale oblačnosti bude relativně dost, v sobotu těch přeháněk bude o něco méně než v neděli. A víceméně bude jako je oblačné počasí a zase hlavně na horách by se mohly objít i bouřky, přeháňkám se ani v nižších polách nevyhneme. V neděli ráno bude polojasno, ale během zase začne přibývat oblačnost a hlavně v odpolední hodinách se začne objevat déšť nebo přeháňky a zase hlavně na horách vrchovně i bouřky. Večer by potom zase oblačnost ubývala a nejméně zatím zráží, co teď mám v tom intervalu, co zpracovávám, tam bude v pondělí.
0: Říká Tomáš Popelka, děkujeme za aktuální informace do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Hezký zbytek čtvrtka, naslyšenou.
2: Jeden.

0: Petr Zkratky zpíval, Petr Sválený v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice a mistrině víkendových pozvánek Barbora Bláhová je teď připravená pozvat vás na zajímavé akce v našem kraji.
1: Ode dneška se do pardubické Enteria arény můžete přijít podívat na jednu z největších a nejprestižnějších šachových událostí v Evropě, a to Czech Open. Až do 2. srpna tam budou probíhat šachové souboje a do některých se budou moct zapojit i návštěvníci. No a přesouváme se do Lanškrouna na Fresh Dance Fest. To je festival pro milovníky tance, pohybu, hudby, umění a kultury jako celku. Program bude od dneška do neděle v areálu u zámku Lanškroun na Jiráskově náměstí, v parku u multifunkčního centra L'Art a ve sportcentru Forea. Další tip je na kulturní festival Hrady.cz, který bude od zítřka do soboty pod hradem Kunětická hora. Můžete si tam přijít poslechnout vystoupení různých kapel. Zahraje třeba skupina MIG 21, Vypsaná Fixa, Rybičky 48 a vystoupí také Daniel Landa, Miraj, Tomáš Klus a Leny. A nebo na festival můžete vyrazit do Přelouče. Tam bude zítra a v sobotu žánrově pestrý pobřežní festival. Kromě hudby je připravené také tanečně akrobatické představení nebo loutkové divadlo. Dál se dostáváme do Doubravic, kde bude v sobotu dědečkova výstava. Od 10 do 16 hodin tam uvidíte mnoho traktorů, stabilních motorů, motocyklů, aut a další techniku. A kromě toho jsou naplánované ukázky práce uměleckého kováře a mlácení obilí i burza náhradních dílů. Nesmíme vynechat ani pozvánku na hudebně výtvarný festival Artex, který bude v sobotu od 16 hodin v Králíkách. Těšit se můžete na různé hudební žánry, netradiční dřevěné hry nebo na profesionální i amatérské malíře vytvářející svá díla před zraky diváků. Předposlední tip nás zavede do muzea motocyklů ve Svratouchu, kde bude v sobotu setkání historických vozidel. Program začne v 9 hodin registrací vozidel. Ve 12.30 odstartuje spanilá jízda traktorů po obci, ve 14 hodin pak spanilá jízda historických vozidel, no a ve 14.30 je připravené startování Zetoru klikou a dětská soutěž v přetahování traktoru. A nakonec pozvánka na den otevřených dveří expozice pardubického letectví, na který můžete vyrazit v sobotu od 14 do 18 hodin. Na programu bude přednáška Petra Kolmana a předvedení letounů expozice na zemi a některých i ve vzduchu. Pohodový zbytek týdne vám přeje Barbora Blá.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Kdo by si pomyslel, že i první československý prezident tatíček Masaryk měl své romantické sny a touhy. A ty se možná také týkaly ženy o 9 let starší Zdenky Šemberové. Co se mezi nimi odehrálo a jakou roli sehrála Zdenka v Masarykově životě? Odpovědi na tyto otázky se v dochované korespondenci pokusila najít Šárka Rusnáková. Čtyřdílný seriál o zvláštním vztahu TGM a Zdenky Šemberové poslouchejte každou červencovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Otázka.
1: Yes, we can.
0: Čtvrtek 16. července. Svátek má dneska Luboš. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Peníze až na prvním místě.
2: Žlutá potvora.
0: Ty úplně první bankovky v Evropě vydala před 365 lety v roce 1661 Stockholmská banka. V Číně se papírovými penězi platilo už v 10. století. U nás je zavedla až Marie Terezie ještě mnohem později. Americká automobilka Willys Overlord získala od americké armády před 85 lety v roce 1941 objednávku na prvních 16 000 vozů Willys MB. Legendárních jeepů sloužilo do konce druhé světové války skoro 650 000. Dodnes se o ně jejich majitelé starají se mimořádnou péčí, snad víc než o ostatní rodinné příslušníky. Dodnes oblíbený a kontroverzní román J.D. Salingera Kdo chytá v žitě vyšel před 75 lety v roce 1951. Cestovní kancelář Fisher byla do našeho obchodního rejstříku zapsána před 35 lety v roce 1991. Legenda stříbrného plátna, herečka a tanečnice Ginger Rogers se narodila před 115 lety v roce 1911. Nerozlučná filmová partnerka Freda Astera, držitelka Oscara. A 45 má dneska naše bývalá sjezdařka, rodačka z Valašského Meziříčí Lucie Hrstková, Pešánová. Jejím manželem byl hokejový kouč národního týmu, nyní Pardubic. A já přeju hezký den.

0: Michal Tučný, odpovědný vedoucí.
1: 1 deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cukru, jeden rohlík, jedna deka, všechno máme, co to chcete, co chcete, jen si račte říct. 4 kila, 10 kilo.
2: No možná už teď pomaličku taky scháníte bochní chleba, nějaký ten salám, víte, špekáčky, spacák, stan a chystáte se na Hrady.cz na Kuněžickou horu. Tak si teď poslechněte, o čem to letos bude, protože za organizátory opět jako každý rok dorazil Michal Šesták. Dobrý den.
3: Hezký den.
2: Tak pojďme tady pozvat na letošní ročník Hrady.cz a už ani nevím, kolikátý ročník to je, to už se děje tolik let.
3: Tak letos je to ročník 21.
2: 21, no.
3: Oni jsme právě tady říkali, že to bylo 20. ročník, 20. že to bylo opravdu výročí, že protože tady na Kunětické hoře byly první hrady prvních hradů, takže teďka máme 21. ročník a proběhne tento pátek a sobotu pod hradem Kunětická hora.
2: Tak počasí by mělo přát, co jsme tak vyzvídali zhruba půl hodiny zpátky, tak pojďme říct, kdo bude vlastně hlavním tahákem těch jednotlivých dní a jednotlivých stagí, na koho se můžou návštěvníci nejvíc těšit.
3: Mm-hmm. Tak já myslím, že v pátek to bez zesporu budou třeba kapely Trautenberg, Rybičky 48 nebo MIG 21 se zpěvákem Macháčkem v čele. No a v sobotu je to potom třeba Xindl X, Miraj, Vypsaná Fixa, Tomáš Klus, Harley a hlavní hvězda zítřejšího programu Daniel Landa.
2: Tak ten by měl tedy Hrady.cz uzavírat.
3: Je to tak, v sobotu od 10:30 večer do půlnoci.
2: Ono bude asi ideální to spojit třeba i s prohlídkou hradu Kunětická hora, tak je možnost?
3: Ano, je to tak, že každý návštěvník našeho festivalu má během soboty možnost právě bezplatně navštívit a prohlédnout si hrad Kunětická hora.
2: A jenom mi tak ještě napadá, co se týče dopravy, tak jak to je letos organizováno? Každý si dopravu zajišťuje sám, nebo bude fungovat nějaká kivadlovka třeba z Pardubic?
3: Samozřejmě drtivá většina lidí asi přijede po vlastní ose. Pod Kunětickou horou je obrovské parkoviště, takže to lze určitě využít. A jinak my organizujeme tady z autobusového nádraží. Jezdí vždycky zhruba ty 3 hodiny, kde je ten největší nápor, a potom zpátky speciální autobus.
2: Někteří, pravda, budou řešit ten spánek určitě ve svých autech, ale najdou se i tací odvážlivci, kteří si sebou zbalí stan, anebo třeba jenom spacák, aby se vyspali někde pod čirákem. Co se týče stanového městečka, tak určitě bude, předpokládám.
3: Ano, my máme vlastně takové 3 druhy ubytování. Je to takové to volné stanování, kam si člověk přiveze všechno vlastní, nic ho to nestojí. Na to je tam vyčleněná plocha. Pak máme takzvané VIP-kempy, což už je ohraničený areál, kde jsou sprchy, keramické toalety, další služby. Tam si člověk přiveze také vlastní stan a spacák, a takové nejlepší a samozřejmě logicky i nejdražší ubytování je takzvaný VIP-kemp Plus, kde už je všechno nachystané. Tam jsou postavené stany, vybavené karimatkami a spacáky, takže stačí, když si člověk, který má tohleto objednané, tak se vezme prostě kartáček, zubní pastu
2: a
3: bude to stačit.
2: Výborně. Tolik tedy letošní Hrady.cz. Pozvat vás opět přišel jako každý rok Michal Šesták. Děkujeme, přejeme, ať se akce vydaří a všechno zítra startuje od 16 hodin. Naslyšenou.
3: Díky, naschranou, hezký den.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Těšte se na dokumentaristku Helenu Třeštíkovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Pavel Rod, skupina Projektil a Zahrada ticha v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Za 9 minut 4 znamená to, že Otaku Tuvěrt dorazí s dalšími zprávami a po nich už pravidelný odpoledník plný humoru. Humoriáda s Patrikem Rozehnalem a Pavlem Novým a po 17. opět den v kraji s Petrem Seidlem, tedy souhrn aktuálních čtvrtečních událostí. Teď ale ještě zbývá z dobrého odpoledne spotřebitelský servis, ve kterém znovu vyřešíme váš spotřebitelský svízel. Tentokrát už to, co jsme několikrát zmiňovali, že je rozdíl v tom, jestli nakupujete u obchodníka, tedy u firmy, a nebo od někoho soukromně. Josef Černý vám vysvětlí proč.
1: Pan Daniel by rád znal odpověď na tuto podle něj záhadu. Na internetu se velmi často setkává s nabídkou nových výrobků, kde je jako prodejce uváděna soukromá osoba, tedy nikoliv podnikatel nebo e-shop. No a panu Danielovi je divné, kde soukromé osoby berou tolik nových výrobků a proč je hned zase prodávají. Pane posluchači, není to záhada, je to pouze jeden z fíglů, jako by zákon. Jestliže totiž prodává výrobek soukromá osoba, není povinna kupujícímu poskytovat klasickou dvouletou záruku. V tom je princip celé záhady.
2: Český rozhlas Pardubice.
3: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: info. Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou.
1: Bílou pleť jako sníh za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš.
0: Písničky, které nestárnou.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Moravská Třebová začíná modernizovat čistírnu odpadních vod. Polička začala upravovat lesoparka Liboháj. Fakultní nemocnice v Brně odstoupila od smlouvy na stavbu porodnice. A zítřek bude oblačný až polojasný, teploty až 30 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otto Gutwirth. Čistírnu odpadních vod v Moravské Třebové čeká během letních prázdnin částečná modernizace. Město za ní zaplatí víc než milion. Opravy se dodávek vody pro odběratele nijak nedotknou, říká vedoucí odboru investic Petr Matějka.
2: Jedná se o výměnu česel, které slouží k čištění odpadních vod. Tyto práce budou probíhat průběžně přes prázdniny, tak, aby byly zhruba na podzim hotové a čistina odpadních vod mohla dále splňovat všechny legislativní parametry.
1: Lesopark Liboháj v Poličce mění svoji podobu. Město ho začalo revitalizovat. První etapa obnovy zahrnuje pořízení mola na jezírku a obnovu pietního místa v prostoru bývalého popraviště. To vše za 2,5 milionu korun. Další podrobnosti přidává mluvčí Nadežda Šauerová.
3: Práce byly zahájeny v červnu, předpoklad dokončení je v září. Do budoucna zde přibydou další prvky, jako jsou například výběhové schody, altán s vyhlídkou, ohniště, květnatá louka či ptačí pozorovatelna. Samozřejmě i nový mobiliář a opravená cestní síť.
1: Meteorologové v části Česka varují před silnou zátěží teplem. Výstraha platí až do zítřejšího večera. Podle předpovědi se týká Polabí, jihu Moravy a taky Ostravska. Lidé by se měli hlavně držet ve stínu a dodržovat pitný režim. V horku by se měli vyhnout zvýšené fyzické zátěži. Český hydrometeorologický ústav taky očekává, že zítra odpoledne

0: Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie, ale po odstranění nedostatku dál počítá, se stavbou chce začít příští rok. Realitní platformu bezrealitky.cz bude kvůli údajným nekalým praktikám prověřovat Česká obchodní inspekce. Podnět k tomu podala Asociace realitních kanceláří. Server Bez realitky letos spustil službu, která klientům zajistí nacenění a prezentaci nemovitosti za poplatek ve výši 1,5% z ceny bytu nebo domu. Chce tak ukázat, že 4 až 5% provize, kterou si berou některé realitní kanceláře, je zbytečně vysoká.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno, dopoledne a večer přechodně i zataženo. Během dne se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď bude na trojce a rozptylové podmínky přes den postupně dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. S kolonou a se zdržením počítejte na příjezdu do Pardubice ve směru od Přeluče silnice 1/2.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
2: Chceme tušit úsměv na vaší tváři, chceme s vámi strávit následující hodinu, pobavit se a vytáhnout něco zajímavého, humorného z archivu. Dnes se za pomoci Pavla Nového už se nadechuje.
3: A my to budeme vysílat, víte? Ano. No, já bych začal takovým dětským vtipem šoferským. Pila a Sekira si koupí auto a dohadujou se, kdo to bude řídit. A Sekira říká, já to budu řídit. A Pila říká, já to budu řídit. A Sekira říká, ty nemůžeš, ty jsi Pila.
1: Humoriáda.

0: Začínáme vysílat naplno, teď vytáhneme něco z archivu na přání Pavla Nového v Humoriádě.
1: No, můj kůň je vyloženě pan Horníček, protože velký mistr improvizací a měl takovou hůlku, chodil na starý kolena s hůlkou, ale ta byla dutá a tam měl panáka slivovice nebo whisky. Taková hůlka první záchrany.
0: Posledním.
1: On to používal dost často, jo. Takže nebyla poslední, byla to první záchrana. Nevím, jak to měl s poslední záchranou, u toho jsem nebyl.
0: Tak dobrá ukázka s Miroslavem Horníčkem, nazvaná Syn lovce medvědů.
2: My jsme hráli v Plzni taky pro děti. No, pro děti. Já jsem tomu říkal akce Herodes. To bylo namířené přímo proti dětem v hledišti. Prostě když se hrály pohádky, tak režisér Matějovič tehdy nám řekl, ty budeš hrát princeznu a ty krále a to rozhodil. A text nebyl tak důležitý, to jsme kecali, co nás napadlo, že a tak. A jenomže v Plzni se vyskyt učitel, to musel být učitel, to jinýho taková volovina nenapadla. Učitel, který zdramatizoval pro děti Syna lovce medvědů. To je kravina. Karel Máj na jevišti, tam hlavní scény jsou na prérii, koni, jízdy, střelba, jo? Vinetu, Old Shatterhand, tohleto. A najednou na jevišti. Takže my jsme to hráli tak, že vždycky u táboráku se vyprávělo, co bylo včera, co bude zítra. A to skutečně dramatický, ty jízdy po prérii a ty bitvy s Indianama, to on četl na takový ten mikrofon v zákulisí pro děti do tmy. Takže pro děti to byla sranda, že zhasli, konečně, že tam nejsou herci, tak sranda. Že? No bylo to hrozný. A to představení začalo tím, to bylo nenaskoušený, nehotový. Já hrál si na lovce medvědů. Tenkrát jsem ještě mohl hrát kluka. To mě bylo kolik? 23 let. Tak jsem toho 16. Martina Bormana uhrál, nebo on se jmenoval Bowman, tak nějak. Borman to nebyl, to byl jiný. To byl jiný hrdina. Takže on to četl přes ten mikrofon a pak jsme se sešli kolem ohně a kecali jsme o tom. Že... No začalo to tím, že přes jeviště šel kulisák, který netušil, že už je opora nahoře a nesl přes rameno strom. Došel do půlky jeviště, zjistil, že tam jsou lidi, tak se uklonil a šel dál s tím stromem. A tím dal povel k absolutní srandě, která už se nedala zastavit. První scéna, jdeme po prérii, taková parta zálesáků. Já tam šel jako malý Martin a se mnou v těch majovkách je vždycky ten tlustej a ten dlouhej. To dlouhýho hrál Karel Pavlík, blahé paměti už musím říkat, a toho tlustýho Pepík Hlinomas rovněž blahé paměti. A šli jsme a na scéně se potkáváme s druhou partou, velice slavnou, tam byl Old Shatterhand, Vinetu a další. Zase jejich kolektiv takový, aby se řeklo. A my jsme se seznamovali, oni mě představovali, říkali, to je ten malej Martin, co jde na medvěda nožem a takhle. Protože já jsem se mstil na medvědech, který mě sežrali maminku a sestričku, jo. Tak jsem podal medvědy nožem a to víte, medvěd moc nevydrží, tak jsem ho propích. A teď mě představovali, že Old Shatterhand, Vinetu, podávali mě ruce, tyhle slavní zálesáci, jo. No a teď v té hře je napsáno, že najednou Old Shatterhand vykřikne, pozor, šošoni na koních, rychle pryč. No to se dneska se to řekne, šošoni na koních. Dneska zvukaři jsou tak dokonalí, že se ještě zeptají, mají to být černý koně nebo bílý, to mají všechno ve zvuku zachycený a tak. Ale tenkrát jsme nevěděli, co to je šošoni na koních, co se ozve. A to inspicient Matějovič, režisér tohoto představení, to vyřešil tím, že na mikrofon klepal nechtama takhle. Takže se ozval rytmus koňských kopit správný. Rytmicky to bylo správný. Ale byl to plechový zvuk na ten kovový mikrofon, že to nebylo jako tady šestametový. A dřív, než mohl Shatterhand zařvat, pozor, šošoni na koních, rychle pryč, jo? Tak Pepík Hlinomas zařval, pozor, tady někdo píše na stroj, rychle pryč.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Ano, tak...
1: Tady naštěstí nikdo nepíše na stroj, tady nemáme ani stroj.
0: Ano, mám plechový mikrofon už taky ne, krytý.
1: Můžeme takový... takhle, jestli to... Je to ono?
0: To je já tak nevím, jako v peřinách, když by běželi koně. Ty jsi byl někdy u toho, když ruchaři pracovali při natáčení rozhlasové hry nebo něčeho takového?
1: Rozhlas moc ne, ale ruchaři dřív se to dělalo na posynchronech tyhle věci, takže v takzvaném studiu Moskva na Barrandově, to byl takový dřevěný barák, kde byly dvě veliký studia, ano. Kde se vždycky ta smyčka a to se tak dlouho opakovalo, až to bylo OK, protože s tím nešlo moc hejbat. Dneska tam se dá slovo a oni se ho tam dosadějí správně na tu hubu a tak je to takový jako rychlejší. Ale tam se dělali někdy i zvuky, třeba zakašli nebo prdni si. Takový, to se tam doplňovalo.
0: Ano.
1: No, nenapadá mě nic jiného.
0: My jsme tady v rozhlase točili v jedné rozhlasové hře taky vraždu, kde bylo skutečně slyšet, jak toho dotyčného, který přichází o život, zapíchnou nožem. Takový ten, ano. No, což o to? Ale ono šlo o ten zvuk toho nože do toho těla.
1: Jo, takhle.
0: Víš, jak to udělali?
1: Jak?
0: Koupili obyčejnou husu v supermarketu. A do ní
1: do ní
0: nože.
1: A co s tou husou potom? Kdo jí upek?
0: No, přesně. Ona se upekla, jenže 14 dní potom se někdo z inventárního oddělení schánil potom,
1: po huse.
0: Kde je ta husa, kterou pořídili, aby jí dali inventární číslo, protože aha. Netušili, že je to živý materiál.
1: No,
0: a
1: tak
0: dál
1: řekli, že měla zplesnivěla a vyhodila se.
0: I to se stane. Tak Pavel Nový vybral Miroslava Horníčka, můžeme pokračovat ještě i v jeho vzpomínkách na Syna lovce medvědů, anebo si dáme scénku nazvanou V ložnici s Václavem Vidrou a Ivetou Blanarovičovou. Nabízím
1: člověče, v ložnici, to by mě zajímalo.
0: Jo, tyhle dva.
1: No, takový vzpomínky.
0: 731 800 900. Volejte, hlasujte, vybírejte si a volte třeba také svého favorita SMS-kou, pak posílejte zprávu Humor mezera A či B na číslo 90 011 04. Tak do toho je tu pořad s názvem Humoriáda.

0: Pardubické léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Pokračujeme dál s vysíláním Humoriády. Pavel Nový naším hostem a Patrik Rozenal vás zve do vysílání přes telefon 731 800 900. Voláte, hlasujete. Kdo teď? Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Patriku. Zdravím. Porybného.
4: Dobré poledne. Hrázného. Porybné je jiná funkce.
3: Pardon.
4: Porybné ji rozdává pokuty, hrázný se stará o pitnou vodu.
3: Super, tak já bych hlasovala pro Bčko, kdyby to šlo.
4: Bčko, jo, tak hurá do ložnice.
3: No super, mě už se za dlouho nestalo.
2: Děkujeme a jdeme za dalším, dobrý den.
5: Miroslav Karviné, dobrý den pane Nový, dobrý den Karviné. A hlasuju pro Bčko.
2: Dobře.
4: Výborně, děkujeme do Karviné.
2: Ano, taky tedy hlas pro ložnici, ještě někdo.
6: Tady je Irena z Roudnice nad Labem, oba vás moc pozdravuji.
4: Ano, dobrý den.
6: A přála bych si Bčko.
4: Dobře. Bčko.
2: Ložnice opět.
4: Ložnice vyhrála
2: asi.
4: To téma
2: láká, ano. Ještě někdo, dobrý den.
7: No ahoj kluci, Bčko.
4: Ahoj Bčko,
2: dobře, tak výborně. Jo. Tak to bude tedy Bčko, opouštíme variantu A, to byl Miroslav Horníček, vrháme se k šuplíčku, kde je Vašek Vidra, náš kolega z Humoriády, Iveta Blenarovičová a scénka nazvaná V ložnici.
8: Manžel, a to bude překvapení, Václav Vidra.
9: Já jsem strašně ráda, že jste tu zrovna vy.
8: Já taky.
9: Určitě se mi s vámi bude hezky spolupracovat.
8: Určitě.
9: Já jsem vás měla ráda, už jako malá holka.
8: Tak to vám teda pěkně děkuju.
9: Jste totiž chlap. No, víte, jak se říká, podle nosa poznáš...
8: Vidru.
9: Co kdybychom si potykali? Říkej mi, Iveta.
8: No, vy mě můžete říkat pane Vidro. Já myslím, když jste se seznámili, tak abychom už, jo? Kdybychom začali, ano, jeden, pojďte.
10: No, beze všeho. Tak, miláčku, co kdybychom na to hnedka hupsli?
9: Tak já jsem nějaká matrace.
10: To nevím, já jsem si nevšiml, známe se teprve krátce.
9: No potřeba, co
10: tak to nechej a hrej. No. Jeď, kam?
9: Jeď.
8: Hele, Václave, tady musíš pořád hrát, hrej.
10: Jasně. Beze všeho, no. Samozřejmě.
9: Jak beze všeho? Oslíkání tady přece nebyla řečné.
8: Ty to odkladače hraješ už teď a zdržuješ začátek, nebo co?
9: Já nehraju žádnýho obkladače. Já se tady akorát nehodlám obnažovat.
10: Ale já jsem o žádném obnažování nemluvil, já jsem jenom říkal beze všeho.
9: No, ale myslel jste si na to.
10: Já na to myslím pořád.
8: Tak co teď, prosím vás, máte tam tu postel. Upíhli do toho peruchu, nebo tam mezi vás blíknu.
9: Uhně to, pane Vidra.
10: Miláčku, no? Co kdybychom na to hnedka hupsli?
2: Jestli k tomu hupsnutí dojde, to se dozvíme, jestli vyhraje. Tahle ukázka na další, kterou nabídnu za malou chvíli. Ty jsi...
4: Jestli na to hupsli.
2: To asi taky někdy děti máš. Ale filmově nebo při natáčení postelové scény, bál ses toho někdy?
4: Větší trapasy neznám.
2: Neznáš.
4: Například...
2: Je to tak stresující, že se ti ani nechce ten...
4: Nestresující to není, teda ne? Zase to úplně ne. Ale třeba v jednom klipu Marie Rotrový, která, tak ty písničky, která se jmenuje Měli jsme se potkat dřív, zdá se mi.
2: Ano, ano.
4: Tak tam jsem uléhával s Marií Rotrovou, která měla být navrch do postele. Ale se mnou si lehal do postele kameraman a pustil na mě tu kameru, kterou držel. A v obráceně to bylo pak, Marie si lehala na něj, ale to ji nemohl ublížit tou kamerou, že jo. Ale diváci mi záviděli a já jsem je přitom nechával, protože...
2: Že jsi byl v posteli s Marií.
4: A teď má Marie, bude mít u nás v Ypsilonce slavit kulaté výročí.
2: Ano.
4: A my už se těšíme, protože to bude...
2: Že budete točit novou verzi klipu.
4: Ne, to ne, asi to už opravdu asi ne, ale bude to i s Arnoštem Goldflamem, takže se těšíme, bude to takový krásný večer.
2: Jo, jo, jo, ten to trochu zrežíruje, ne?
4: Ne, ten bude taky mít jako kulatiny.
2: Jo, tak...
4: Režírat to budeme my všichni.
2: Jo, bude to improvizační večer.
4: Improvizační večer, takzvané večery na přidanou, jako jsme mývali.
2: Ano, ano. Jak dlouho trvalo takové natáčení klipu tady?
4: Takový, no, jeden den.
2: Jo,
4: jeden
2: jste
4: den.
2: To zvládli.
4: Bylo to v takový vile nahoře na Barrandově. Krásný barák, krásný místo, všechno bylo krásný. I ta Marie byla krásná.
2: No, ale je.
4: Ale... Viděli jsme se akorát usnídaně, ale ta byla už až v poledne.
2: A to si vybrala ona tebe, nebo to režisér?
4: To, to se jí chci zeptat,
2: no,
4: právě.
2: Tak se jí zeptej na tom večeru.
4: Jestli
2: si to pamatuje vůbec všechno.
4: Jo, jestli si to vůbec pamatuje. A
2: jaký jsi byl milenec?
4: Jestli se to dovím, tak to pak tady řeknu.
2: Jo, dobře, tak se těšíme už teď. Kdy to máte? Až v září někdy.
4: Až v září, a teď auzerech hned nevím přesně datum.
2: Takže někdy na podzim se to dozvíme.
4: Na podzim v září se to určitě dozvíme.
2: Říká Pavel Nový. A teď já musím prozradit, co jsme se rozhodli nasadit proti tomu vašemu výběru, když jste udělali změnu s Václavem Vidrou a Ivetou Blenarovičovou proti Stella Zázvorková.
4: Stella, to je silný kalibr.
2: Takže Ačko Václav Vidra, Iveta Blenarovičová, Bčko Stella Zázvorková, píšete humor, mezera A nebo B, posíláte SMSky na číslo 90 01 04 nebo se s námi můžete narychlo spojit i přes telefonní linku mířící do studia přímo 731 800 900.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Haló. Ano, zvedáme telefon opět někomu a ptáme se, komu byste rádi dali hlas v Humoriádě, Václavu Vidrovi s Ivetou Blanárovičovou nebo Stele Zázvorkové. Dobrý den.
2: Zdravím, tady je Petr ze Zdounek. Ale...
3: Odkuď?
1: Ze Zdounek. Ano.
3: Ze Zdounek.
2: Já jsem
3: to měl jako Hezounek.
2: Ze Zdounek. Už tu dlouho jste nebyl, že, Pavle?
1: Tady, na návštěvě.
3: No jednou za měsíc.
1: Tak to plus tak minus to tak vyjde, no.
2: Já jsem to neslyšel teda, no.
3: Aha.
2: Takže já bych si dal Stelinku, no.
3: Stelinku, dobře, děkujeme.
1: Děkujeme za ten hlas. 731 800 900, to je náš telefon, sem do studia.
4: Dobrý den, Breno z Martina.
1: I vám?
3: Hezky, aj ze Slovenska přicházejí naše hlasy.
4: Ano, a hlasujem za Bečko a pozdravujem poslucháčov a prajem vám pohodový zvyšok dňa.
1: I vám.
3: A my vám prajeme tiež na Slovensku všetko dobré.
4: Ďakujem pekne, nech sa darí.
1: Áno, aj vám. Ďakujeme. Další telefón.
5: Dobrý den, vás zdravím, Tomáš Hrabová, Šumpersko.
3: Šumperk, výborně.
5: Šumperk, moc zdravím pana Novýho, chtěl jsem se ho zeptat, jak vzpomíná zábavný pořad na Palmě s panem Ebenem.
3: Jo.
5: Motor. Jestli si vzpomínáte.
3: My jsme mu jenom vyměnili auto, to bylo bez motoru a státní poznávací značku. To bychom neodmontovali tak rychle. Ale čuměl jako vrána.
5: Ale nemá chybu. Já, když se potřebuji zasmát, si to pustím. Kdo neviděl, doporučuji.
3: Jo, výborně.
1: Ano, je to pravda. Vyukaný Marek Eben.
5: Já nebudu zdržovat pokračování. Bečko.
3: Do koho jste zvolil? Bečko?
1: Ne, Ačko, pokračování. Václav Vidra a Iveta Blanárovičová. Ještě někdo přidá bod?
3: Hala.
6: Hezké odpoledne, oba vás tam
3: zdravím,
6: tady posluchačka z jesenických podhůří, z jesenského podhůří.
3: Hezky.
6: A si Bečko.
3: Dneska to je samej východ, člověče.
1: Stela Zázvorková to vyhrála, zase
3: vyhrála
1: změna.
3: Stela Zázvorková.
1: Mají ženy smysl pro humor?
7: Tedy já si přicházím, milé dámy, stěžovat. Já jsem nedávno slyšela samozřejmě, že od muže, a dokonce tentokrát od mého vlastního muže, že prý nemáme vůbec smysl pro humor, že vůbec nerozumíme legraci, a co je daleko horší, že prý my tu legraci ani nepochopíme, že nedovedeme vykládat ani anekdotu. Humor, křičel na mě, osvobozuje člověka od nudy a trápení, humor povznáší a obšťastňuje. No, já jsem mu celá vyděšená žehlila kalhoty, jak se chystal ráno do kanceláře a on mě vykládal, co to je vlastně legrace. Jak prý se tuhle jeden u nich v kanceláři zavřel do skříně a kukal tam, což prý náramně vyděsilo přednostu jejich oddělení. No já teda nevím, milé dámy, proč já bych se vám tady vlastně nepřiznala. Víte, jestli jsem vůbec něco nebo někoho na té veselé příhodě pochopila, pak to byl právě ten vyděšený přednosta. Protože já vůbec nevidím žádnou legraci v tom, když oni si tam natírají násadky povidlama a polejvají židle vodou. A nebo prosím vás, je to humor, když vychází úředník z budovy úřadu a má vzadu na kabátě provázek smašlí? A to je právě to nejhorší, prohlásil můj manžel, a dokonce víc a hůř, to prý je skoro něco jako duševní úchylka, když se tomu nechci anebo nedovedu smát. No, já jsem se vám nemohla smát. Já jsem si až nějak divně připadala vedle něj, ale já jsem nemohla. A pak jsem se nad nádobím docela vážně zamyslela sama nad sebou a řekla jsem si, víš, holka, co ty si to za podivnou osobu? Co ty si to za škarohlída? Přece neumět se zasmát takovýhle podařený švandě, to je skutečně něco jako duševní úchylka. A mohlo by to skutečně vést k rozvrácení celého našeho šťastného manželství. A tak jsem si vám, milé dámy, řekla, že se život u nás musí od základu změnit. A taky jo. Druhého dne vpadne můj drahý ráno do kuchyně a hned povídá, heleď, udělej mě snídaně, ale ne čaj, já bych chtěl kávu, že jo, doskoč mi do trafiky pro noviny, kdyby je neměli, tak vezmi lípy, že jo, nebo globusky a tak dál. Teď mě začal sekírovat, kouká, kde jsem a vidí, že mě nevidí. Já jsem totiž byla, milé dámy, na Příborníku, nohy jsem měla skřížené pod sebou a na hlavě jsem měla stínítko od lampy. Co pak to tam děláš na té skříni? otázal se můj manžel. Nic, odpověděla jsem něžně, čekám tu na zmrzlináře. A já jsem neslezla, milé dámy, já jsem neslezla, dokud neodešel, a to znamenalo, že šel s děravou patou, s utrženým knoflíkem, bez novin, bez čaje a bez lid. A když se večer vrátil domů k večeři, tak jsem byla, drahé kolegyně, pod otomanem. Jeho trepky jsem měla přivázané na nitce a když se pro ně schýbal, utekli mu. Ha-ha! Zavzbala jsem na něho ze svého úkrytu. Ha-ha!
3: Být hodně vysoký úkryt, aby se tam zcela vešla.
1: Byla mladá.
3: Jo, byla mladá.
1: Podle hlasu. To by dělala někdy žena takovéhle vtípky nebo kanadské žertíky?
3: Ne, naštěstí ne.
1: Naštěstí ne.
3: Naštěstí
1: není
3: ne.
1: Ten typ. Ty?
3: Ne, taky ne.
1: Ne.
3: My se doma bavíme něčím jiným. Dříve jsme se bavili teda úplně něčím jiným.
1: Ano, to bychom se vraceli k ukázce číslo dvě.
3: Do té ložnice.
1: Ano.
3: No a my to dělali teda nejenom v ložnici.
1: Dobře, tady to stačí.
3: No a tak nevím, co bych k tomu ještě mohl dodat.
1: Ano, takže vtipky doma, ne? Ty si užíváte vlastně v práci, v divadle, no, s kolegy.
3: No, býváme vtipný jinak.
1: Jo. Mění se ty vtipy mezi kolegy za ta léta? Jsou už recese jiné? Takových těch osvědčených kolegů, jako je Mlábus, Dejdar a podobně.
3: To je furt stejný.
1: To je furt stejný.
3: Je furt stejný a furt to baví.
1: Jo, je i vás.
3: Jo. Ano, ano. Jo. Jo, jo. My to máme furt stejný.
1: Já mám pocit, jak Jirku znám, Mlábus se odsud, takže to tak jako se trošku sklidnil, zmoudřel. To tady na nás jenom hraje. Tam je
3: zmoudřel?
1: No.
3: To je kravina.
1: Jirko, zdravíme, snažíme
3: se. On to neposlouchá, naštěstí, takže ho můžeme klidně pomlouvat.
1: Dobře, takže vyvádí, co v poslední době vyvedl?
3: No, vlastně nic. Je to furt to samý. Ale tuhle vyprávěl a to se nedá publikovat, takže to nemůžu.
1: Jo, to je na Silvestra, až vysílat.
3: Ani to ne.
1: Ani to ne, až
3: ani
1: takhle.
3: To ne.
1: Až takhle odvážné to bylo.
3: Ne, odvážné to nebylo právě. Bylo to odvázané.
1: Jo, jo, jo. A Martin Dejdar teda, když už jsme u toho a zmínili jsme ho.
3: Tak... No, to jsme dlouho už neviděli. On furt někde něco má a on hraje teďka v jiných představeních než já, takže my se vlastně ani v divadle moc nepotkáme. On má takový představení, kvůli kterému si po letech koupil stepařský boty, začal vzpomínat, jak dělal zpívání v dešti.
1: Učitele tance.
3: A učitele tance a zpívání v dešti v Karlíně a tak, a to dělá s paní Petkovou Swing.
1: Mm-hmm. Tak jo, tak ho zdravíme, taky to bylo nedávno v Muriádě a vám teď dávám možnost vybrat si Stella Zázvorková nebo co kdybychom dali Pepu Náhlovského z toho
3: seznamu. Výborný nápad. Jo. Pepa je taky k nezastavení.
1: Takže Stella nebo Josef. Zázvorková nebo Náhlovský. Zvolte jednu z ukázek a dejte nám vědět. 731 800 900 přímý telefon do studia pro hlasování a výběr nebo SMS-kové číslo 90 01 04. Stačí napsat heslo Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: Nám už se to tady trochu rýsuje. S Pavlem Novým už asi tušíme vítěze, ale schválně, zkuste přidělit ještě bod. Dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím, tady Magdalena Hradec Králové a Ačko, ale chtěla bych se zeptat pana Nového, mého jmenovce, odkud pochází jeho rod?
5: Můj rod ze západních Čech.
3: Děkujeme.
5: Je to široký, do Mažlice Klatovy.
3: Dobrá, tak kdo další na telefonu? Vítejte u nás.
6: No, dobrý, já tady Vojta z Plzně.
3: Ano.
6: A prosím, zdraví pana Hrázního, pana moderátora. A já jsem vás hrozně litoval v tom seriálu, prosím vás, já bych býval, vám pomohl proti tomu Vyskočilovi, když ho má hrozně rád.
5: Škoda, že jsem to nevěděl.
3: Velké sedlo, ano.
6: A
3: co volíte?
6: No, i když on dělá judo, ne, já jsem dělal kulturistiku, teda to je jedno už, ale... To je jedno, ale chtěl
3: bych
6: sem Ačko.
3: Ačko.
5: To jsem se chtěl zeptat. A Čapa je u vás novýho.
3: A já vás klamu, Ačka to nedorovnala. Vy jste zvolili změnu a zase skáčeme dál za Pepíkem Náhlovským mladým, za Eduardem Hrubešem. Koledníci.
5: Koledníci.
7: Dobrý, Pepíku, my jsme původně mysleli, že ty choroby, víš, že se přesto jenom tak... Bo to otřem trošku.
8: Já jsem stejně strašně rád, že jste udělali tyhle dvě varianty, pak obě můžou být použitelný.
7: Ne, dobrý, ne. Já jsem právě myslel, že to nějak přeladíme na ten tvůj kladný vztah k ženským vůbec.
9: Ale já mám kladný, protože právě na nemocnici jediný, co se mi líbí, jsou sestřičky. Je. To jsou opravdu anděle.
8: To je pravda.
9: No já, z kolika já už jsem chodil.
7: Ne, dobrý, prostě.
8: Ne, on šel tak daleko, že jednou jsem ho viděl, jak ťuká na patologii.
9: Je. Mě byla lapata, kam bys šel s patou?
7: No? Patologii.
8: To daleko dotáhne. No?
9: Ale když se mě ptáš na ten vztah k ženám, jo?
8: Ale mě ještě teď napadá taková jedna věc, jak je pro mě může být výhodná ta první nebo druhá varianta. Ta první je, že budu mít dál kamaráda. A ta druhá je, že když pojedeme do Prahy v téhle formě, tak budu mít menší spotřebu.
7: Zdravotní stav jsme probrali, pokud je o Pepíka, ale možná jsme měli začít tím, jak vy dva jste se vlastně dali dohromady, jo? Jak se tak stane tak komická se, dvojice
9: teda,
7: s Kickem?
9: Na rovinu ti řekneme, my jsme se potkali, tomu bych nevěřil. On byl muzikant, já taky jsem byl takovej divný. Takže jsme se jenom taky dohodli, že jsme spolu začali dělat jako dvojice, pak nám to připadlo, že to je finančně výhodný. Začali jsme spolu dělat jako dvojice komiků s tím, že v obráceně jsme to měli přirozený, já jsem dělal chytrýho.
8: Já dělal toho Lojzíka.
9: Já dělal toho blbýho a to nefungovalo.
8: Pak jsme jenom pro legraci, aby kapela měla srandu, jak jsme si prohodili ty role.
9: No, no neprohodili, ne. Máme to trošku jinak. On je chytrej a já jsem ten ještě chytřejší.
7: Dobře, a jsem si uvědomil, že my vlastně vysíláme o Velikonocích.
9: No, Velikonoce, tak...
7: To je taky zajímavý téma.
9: To je hezký
7: pojďme,
9: téma.
7: Choroby jsme probrali, probrali jsme vaše začátky.
9: Paní má tamhle vajíčka.
8: Prosím tě, nech to je paní, to si paní přinesla a...
9: Skolejte nějaký.
7: Pepíku, jsou nějaké zvláštní zvyky tam na Ústecku, popřípadě no, na Krušnohorsku?
9: My jsme tam Krušnohorci, máme samozřejmě trošku jiný zvyky, než máte tady vy, na Ostravsku třeba, že jo? U nás to je úplně něco jiného, my Krušnohorci za A slavíme 364 svátků ročně, což znamená, že jenom jeden den je pracovní, to je hezký. Ale jinak třeba máme zajímavý svátky, třeba zajímavý svátek, který vy nemáte, jo? Jeden myslivosti. Ten den vždycky od rána všichni přemýšlej a ten, kdo něco vymyslí, dostane titul myslivec. Jen jednou byl udělen titul zlatý myslivec a to tomu myslivci, který vymyslel tekutýho myslivce. Jinak Velikonoce Krušnohorci slavili tak, že odcházeli koledovat do ostatních vesnic a místo pomlásky používali okované cepy. No a ti, kteří si vykoledovali kuřata, to byli takzvaní kuřáci. Ty, co si vykoledovali čunky, to byli čuňáci.
7: Husy, to byli husáci.
9: To byli husáci, ano. Je to svátek se 70. letech u nás nesměl slavit.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ano, slavil by cokoliv. Mimochodem, dneska je den čerstvého špenátu. On už je dneska taky každý den nějaký ten svátek. Tak měl jsi špenát?
5: Špenát jsem měl předevčírem? Či
3: ano, či? Slavil jsi už dopředu.
5: Ne, no, no. Předvečer. To jsem nevěděl, že dneska den špenátu. Ano. Každý den je něčeho den.
3: Ano, ano. Zítra je spousta nádherných dnů. Například světový den emotikonů, tetování, loterie.
5: To se mi netýká nic, co dál?
3: Žlutého prasete, broskvové zmrzliny.
5: Brosková zmrzlina, to by mohlo být, ale mám radši čokoládu. Dobře. Jak říkala naše babi, čekuládová.
3: Vážení, ať to stihnem. Pepík Náhlovský s Pepíkem Mladým a nebo Zuzana Bubílková. Komu dáte hlas? Můžete hlasovat už teď a volat na číslo 731 800 900 nebo psát SMSky na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Pravidla jsou jasná, říkáme už dnes po čtvrté, tak ať to každý chytne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Pavel Nový, Patrik Rozenal ve studiu. Nabídce Josef Náhovský, Josef Mladý nebo Zuzana Bubílková s panem Šimkem. A vy se můžete vyjádřit na telefonu. Dobrý den, rychlý hlas pro někoho. Komu to bude?
2: Dobré odpoledne, chlapi, a paní Bubílkovou s panem Šimkem. Díky.
1: Zklamu vás. Víc hlasů o něco bylo pro to dokončení. Tak tentokrát po druhé Pepík Náhovský a Pepík Mladý.
3: A co takhle třeba polivačky? Zažil jste někdy?
4: No já mám na to právě na ty Velikonoce mám takový dvě smutný jako vzpomínky, jo. Proto já to moc nezvládám.
3: Jako na všechno, že jo, já už teď chápu, že ty máš jenom smutný vzpomínky.
4: Já jsem jednou byl na takový chatě, tam jsme slavili Velikonoce, tak jsme popíjeli a byla šlehačka dopoledne a pak odpoledne byla polejvačka. A jak tak už tam všichni polejvali vším, co bylo, jo, tak už nevěděli co. Tak na kam nech stál takovej hrnec s bujónem. Což o to? Je to taky voda. Ale měla 100 stupňů. Takže od té doby já jsem na tu polivačku takovej háklivej. A druhá smutná zkušenost je, že jednou mi říkal kamarád, hele, pojď se mnou kolidovat, to je skvělý, tam normálně jdeš. A když to vajíček si máme nějaký prachy, nebo si oni taky dávají hodně panáky. Jsem říkal, no prosím, no. A tak opravdu jsme šli. Hody, vyšlehali maminku, dcerku. On říkal, co chcete, vajíčka, my rovnou nám vajíčka nějak nejedou. Becherovčička, rumíček, fernetíček, vodečka, džimbímeček, vínečko. No a probudil jsem se na záchyce.
3: Chlapci, já vám děkuji za vaši návštěvu, jsem rád, že si vydržel nám až do finále, Pepičku. Ale zase asistence byla, ale... My máme pro vás připravený samozřejmě dáreček, abyste odtud neodešli s prázdnou. Dokonce takovou pomlásku, kluci, nebudete na tekutá. No. Bohužel, jak jste zvyklí, tam
5: bude, plyna?
3: Ne, bude ve stavu tuhém, ale stojí za to opravdu takovýho něco. Jste ještě nedostali. Máme dva kousky, pojď, vem si třeba tady, jo?
5: Ježíš, to je krát, a to mám rozbalit.
3: Ano, proveď odhalení.
5: Přímo takhle.
3: A co uvidíš je tvé.
5: To je. No?
3: Takovýhle symbol Velikonoc
5: si
3: ještě neměl.
5: To je nádherná.
3: Lepičko, vem si.
5: To je krása. Ježíš Maria.
3: Tak.
5: To je úžasný.
3: A ty máš tady. Tak, to je. No. Ty máš hezčí obrázek, zase jsme ti dali.
4: Hezčí obrázek.
3: Tak, no a zaber. No, to zaber.
4: Nejde.
3: Pepo, neříkej mi. Pepičku, zaber. No tak.
4: Musím to
3: pozdružovat trošku. Pepo, zaber. No, no.
4: Nejde. Bohužel na to nemám.
5: Musíš takhle, no.
4: Tak jak takhle, tak to zkus ty.
3: No tak zabejči, no já
4: co pak seš Schwarzenegger?
3: No, zabej,
5: já už vím, jak to je, já to mám vyfouklý, on to má s kuřetem.
3: Josef Mladý, Josef Náhlovský, Koledníci.
0: Humoriáda.
6: Koledníci si vykolidovali.
1: Krasnice.
6: My si taky koledujeme, protože ano. Se nám čas krátí. Takže přátelé, kamarádi, mějte se moc pěkně a medaile si pořiďte sami.
1: Říká Pavel Nový. Zítra tu jako host bude Petr Jančařík, Patrik Rozehnal, také těším se. Bavte se, úsměv na tváři, ať vám co nejdéle vydrží a poslouchejte dál pořady Českého rozhlasu.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Více než 100 let stará kanalizace v centru Pardubic je stále v dobrém stavu. Balonová fiesta zůstane v Hradci Králové minimálně do roku 2030. Nově budou pomáhat lidem v bytové nouzi i úřady práce. Novelu podepsal prezident. A zítřek bude polojasný až oblačný, teploty do 30 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Historická kanalizace v centru Pardubic je i po více než 100 letech v dobrém technickém stavu. Podle vodáren jí pomáhá vejčitý tvar stok, díky kterému se lépe čistí a zvládne odvést větší množství vody při přívalových deštích. Podzemní síť měří několik kilometrů a některé stoky vedou až 12 metrů pod zemí.
4: Cihlová kanalizace vznikla v Pardubicích na přelomu 19. a 20. století a dodnes tvoří hlavní část sítě v historickém centru města. Do některých částí stoky se pracovníci vodáren nedostanou, proto je kontrolují pomocí kamerového vozítka. Do budoucna by jeho záběry mohla vyhodnocovat taky umělá inteligence, která dokáže odhalit případné závady. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
2: Setkání horkovzdušných balónů budou v Hradci Králové pokračovat nejméně do roku 2030. Město kvůli tomu uzavře memorandum o spolupráci s pořadateli ze společnosti Fly Marketing. Letošní balónové nebe začne 2. září a potrvá 5 dnů. Po loňské rekordní fiestě s 80 balony by jich tentokrát nad město mělo vystoupat až 5 desítek. Radnice akci podpoří 800 tisíc korunami, říká primátorka Pavlína Špringrová z HDK.
5: Balonová fiesta bude součástí královských slavností, které nás čekají od posledního srpnového víkendu. Budou trvat jeden týden a ty královské slavnosti budou zahrnovat také slavnosti královny Elišky, festival Let's Bask a balonovou fiestu a potom ještě nějaké další menší přidružené akce.
2: Úřady práce se budou nově zabývat pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí. Převezmou některé úkoly od obcí, budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná bydlení. Změny zavádí novela zákona o podpoře bydlení. Dnes ji podepsal prezident Petr Pavel. Informoval o tom Pražský hrad. Novela taky zavádí vznik poradenských kontaktních míst k bydlení. Budou ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Podle předlohy se za lidi

0: Zítra bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno, dopoledne a večer přechodně až zataženo, během dne se místy vyskytnou přehánky. Teploty 27 až 30 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď bude na stupni číslo 3 a rozptylové podmínky ráno místy mírně nepříznivé, postupně už dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehodu máme hlášenou ze silnice 1/36 na úrovni Doubravic v Pardubicích.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
2: Přesně 4 minuty po 17. hodině začíná čtvrteční Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice a o čem bude? Tak už za chvíli se budeme věnovat osudu opuštěné vojenské plovárny na břehu Chrudimky v Pardubicích. Navštívíme nový zážitkový a odpočinkový park v Nasavrkách, připomeneme dnešního ranního hosta Jiřího Třose, který se věnuje dokumentární fotografii z hudebního prostředí a navrch přidáme pár kulturních tipů na blížící se víkend.
1: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji s Petrem Seidlem.

0: Je 8 minut po 17. hodině a čtvrteční den v kraji Českého rozhlasu Pardubice pokračuje souhrnem událostí z dnešního dne, který připravil Otak Utvirt.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Když se oblíbené místo vojáků a jejich rodin, dnes opuštěná budova

0: na břehu Chroďumky. Bývalá vojenská plovárna v Pardubicích už řadu let chátrá a město stále řeší, jestli má ještě šanci na záchranu. Poslední technický průzkum potvrdil, že je budova ve velmi špatném stavu. Víc v našem vysílání už za chvíli. V pardubických místních částech Drozdice a Mětice nepůjde zítra odpoledne elektřina. Mimořádná odstávka je naplánovaná v čase od 14 do 18 hodin a jejím důvodem je odstranění poruch na vysokonapěťovém vedení, které způsobila nedávná bouřka. Pardubický kraj připravuje studii o rozvoji obnovitelných zdrojů energie. Do jejího zpracování zapojí také obyvatele prostřednictvím online pocitové mapy. Odkaz na ní lidé najdou na webových stránkách kraje a můžou tam označit místa, která považují za cenná nebo významná.
1: Do mapy můžou lidé zaznamenat například oblíbené výhledy, přírodní a kulturní dominanty nebo místa, která pro ně mají zvláštní význam. Podle zástupců kraje nejde ale o hlasování pro nebo proti stavbě větrných či fotovoltaických elektráren. Výsledky budou jedním z podkladů pro zpracování územní studie. Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: Lidé z Ústí nad Orlicí mají letos už podruhé možnost získat příspěvek na vlastní projekty, které přispívají ke zlepšení životního prostředí. Město poskytuje dotace až 50 tisíc na vytvoření domácích čistíren vod, retenčních nádrží nebo zelených střech a fasád. Zájemci můžou podávat žádosti do 31. července a víc informací najdou na webu města. Radnice v České Třebové nechá za 1 milion korun připravit novou stezku pro pěší mezi ulicemi U stadionu a Vily. Měla by být hotová v průběhu podzimu a nahradí původní trasu, která místem vedla, než tam nedávné době vznikly garáže, říká mluvčí města Jiří Holý.
2: Nová stezka umožní bezpečnější pohyb pěších i cyklistů, aby nemuseli chodit mezi garážemi, kde parkují auta a je tam povrch z propustné dlažby, která není úplně komfortní pro kočárky nebo jízdní kola. Pracím bude předcházet archeologický průzkum.
0: Lesopark Libohaj v Poličce mění svoji podobu. Město ho začalo revitalizovat. První etapa obnovy zahrnuje pořízení mola na jezírku a obnovu pietního místa v prostoru bývalého popraviště. To vše za 2,5 milionu.
3: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Kdysi oblíbené místo vojáků a jejich rodin, dnes opuštěná budova na břehu Chrudimky. Bývalá vojenská plovárna v Pardubicích už řadu let chátrá a město stále řeší, jestli má ještě šanci na záchranu. Poslední technický průzkum totiž potvrdil, že je budova ve velmi špatném stavu. Reportérka Anna Svobodová zjišťovala podrobnosti.
1: Stará vojenská plovárna byla postavena ze vznikem dělostřeleckého pluku, který byl v Pardubicích od roku 1922. Nebyla to jenom plovárna, ale bylo to místo setkávání vojáků a jejich rodinných příslušníků a jejich hostů.
2: Popisuje opoziční zastupitel za ODS Petr Klimpl. Plovárna zanikla za druhé světové války. Z původního areálu zůstalo jen torzo jezu a budova bývalých převlékáren se společenským sálem, ve kterém se dochoval kazetový strop. Objekt už je ale řadu let opuštěný, doplňuje mluvčí města Matyáš Trnat.
3: V loňském roce město nechalo zpracovat stavebně technický průzkum objektu, který bohužel potvrdil jeho velmi špatný technický stav.
2: Podle města by oprava budovy stála zhruba 15 milionů korun. Novostavba by vyšla asi o 3,5 milionů dráž. Radnice o osudu plovárny stále nerozhodla. Jasnější představu má jen o tom, jak by celé místo mohlo jednou vypadat.
3: Územní studie stará vojenská plovárna z roku 2024 s budovou pracuje jako s vhodným zázemím budoucího veřejného prostoru, například pro restaurační provoz. Zároveň je lokalita součástí širších úvah v rámci připravované koncepce břehů řek.
2: Podle Klimpla ale plovárna chybí ve strategickém plánu města, který zastupitelé letos schválili. Připomíná, že kromě samotné budovy bude nejprve potřeba vyřešit inženýrské sítě.
1: Je tam přivedena pouze elektrika, není tam kanalizace a ta kanalizace díky nutnosti udělání přečerpávací stanice tak by byla velmi drahá a není tam dovedena pitná voda.
2: Město by podle Klimpla nemělo původní budovu plovárny zachovávat za každou cenu.
1: Je to část historie Pardubic, ale když jsem si tu budovu procházel, tak si myslím, že nemá cenu ji zachovávat a bylo by vhodné tam postavit něco nového. Nevím, jestli restaurace úplně jako velká, ale nějaká občerstvovna, protože toto území je využíváno po celý rok. Léto, zima, podzim, jaro, ten park je plný lidí.
2: Bývalá vojenská plovárna tak dál čeká na své využití. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: počasí.
1: Je čtvrtek 16. července, do Pardubického kraje se vrátilo léto, teploty šplhají ke 30 stupňům a jak bude zítra, nám řekne Tomáš Popelka z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové.
2: To se týká noci, tak tam zase už bude jako je oblačné až polojasné počasí. Nad ránem tam teploty klesnou 19 až 16 stupňů. Zítra nám vyvrchlí příliv teplého vzduchu a v odpoledních a večerních hodinách přes nás přijde studená fronta, takže po ráno ještě bude oblačno až polojasno. No a během dopoledne přechodně se zatáhne a začnou se zvolna objevovat přeháňky a jak to vypadá, nejvíce přeháňek bude zítra později odpoledne k večeru. A večeru by potom zase přeháňky odcházely dál na východ a končily. No a během odpoledne se objeví i bouřky a ty vypadá hlavně na vrchovině nebo na Orlických horách a Kralickém sněžníku, tam můžou být i silné. Teploty by zítra ještě vyšpaly na 27 až 30 stupňů. Vítr nám bude ještě před frontou foukat od jihovýchodu 2 až 6 metrů, za ní se bude stáčet na jihozápad až západ. No a v bouřkách se můžou objevit i nárazy kolem 15 metrů na horách a na vrchovině by mohly být i silnější.
1: No a s čím máme počítat o víkendu?
2: No, teplotně to bude chladnější, více budou teploty odpoledne kolem těch 25 stupňů. Ráno se budou pohybovat většinou mezi 18 až 12 stupni, to bude záležit prostě, jestli je to v Polabí nebo někde tam v Podhůří. No ale oblačnosti bude relativně dost, v sobotu těch přeháněk bude o něco méně než v neděli. A víceméně bude jako je oblačné počasí a zase hlavně na horách by se mohly objevit i bouřky, přeháňkám se ani v nižších polohách nevyhneme. V neděli ráno bude polojasno, ale během dne zase začne přibývat oblačnost a hlavně v odpolední hodinách se začne objevovat déšť nebo přeháňky a zase hlavně na horách a vrchovině i bouřky. Večer by potom zase oblačnost ubývala a nejméně zatím zráží, co tady mám v tom intervalu, co zpracovávám, tak bude v pondělí.

0: Hudebník a fotograf Jiří Třos zapojil své zájmy a věnuje se dokumentární fotografii z hudebního prostředí. Jeho umění ocenili dokonce až v italském Sanremu, kde při 70. výročí tamního jazzového festivalu udělili za jeho fotografii v kategorii jednotlivců první místo. Povídal si s ním moderátor Jakub Malý v dnešním Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Záznam rozhovoru najdete na našem webu pardubice.rozhlas.cz a otázka, co je vlastně na tom oceněném snímku, nesměla chybět.
1: Pianista v tranzu zhlížící k nebesům. Spousta posluchačů možná tu fotku zná.
2: Není to poprvé, když jste s tou fotkou uspěl. Jaký už má další úspěch na kontě?
1: Ano, v roce 2020 získala druhé místo v mezinárodní soutěži Jazz World Photo, která má kolébku v Trutnově.
2: Jak vás napadl tento motiv nebo tahle kompozice fotografie?
1: To člověka nenapadne, to ten člověk udělá a já ho vyfotím.
2: Ale musela tam být ta myšlenka, že budete nad tím hudebníkem?
1: No, to byla náhoda, ano, samozřejmě. To bylo zrovna při předávání cen minulého ročníku v tom Trutnově. To znamená, že tam bylo dalších 20, možná i o něco víc fotografů z celého světa a každý mohl takovou fotku udělat, ale nikoho nenapadlo vylez nahoru a jít s ním jak z vrchu. A on tu pouzu opakoval hodněkrát, takže tam ta šance byla pro každého jako krásná. Mm-hmm. Ale já jsem měl to štěstí, že jsem zrovna nahoře byl a udělal jsem tu fotku a tak to dopadlo. No.
2: Vy původně pocházíte z Ostravy, tuším?
1: Ano.
2: Pracujete v Hradci Králové, ale bydlíte v Pardubickém kraji, na takovém pomezí Pardubického Hradeckého kraje. Čím vás přitáhly východní Čechy?
1: No tak hlavně ten orchestr. Byl tady konkurs, který jsem udělal a teď už jsem tady 35 let.
2: Kromě hudby rád fotíte i bleší trhy ve Francii, jsem se dočetl. Platí tahle informace?
1: Ano, ano, těším se na to. Jedeme do Francie na dovolenou, ty blešáky tam jsou, už víme, kde je hledat, jako mají to i na Facebooku, teda spíš na webových stránkách. Mají speciální stránku na to, kde to najdeme a je tam skvělá atmosféra, často hodně lidí, někdy i nějaká hudba k tomu hraje a jsou tam úžasné momenty na každém blešáku nebo i na stejném blešáku znova každý rok jsou ty fotky trošku jinačí, vždycky člověk tam může zachytit jiný nový moment a když do toho zakomponuje kostel nebo něco takového, tak taky jsou tam i pěkné fotky jako nejenom čistě z toho blešáku, dá se říct. A je to, jako dá se tam zachytit skvělá atmosféra těch lidí, kteří rádi prodávají, kupují a zjistil jsem, že třeba teďkom tady, jak bývali trhy na Valech, tak teďkom je z toho jeden velký blešák a je to dost podobné té Francii dneska, jo, tady. Se člověk tam koupí od rezavého šroubku až po, já nevím co, k Valentínu a tak dále. Takže kdo si to chce vyzkoušet, může zajet do Valu a vyfotit si něco tam.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Náš regionální stopař dneska dopoledne zamířil do srdce Železných hor, do Nasavrk na Chrudimsku a už jste možná slyšeli, a to nejenom z našeho vysílání, že právě tam najdete největší keltský archeopark ve střední Evropě, zemi Keltů. Ale tam dneska nemíříme. Reportérka Tereza Brázdová se vydala do jeho těsné blízkosti, a to kvůli novému zážitkovému a odpočinkovému parku, který vznikl u takzvaného Malého lomu. A my si to teď ve vysílání připomeneme.
1: Země Keltů, i když s tou historickou tematikou samozřejmě souvisí, park u zrevitalizovaného lomu ve stínu stromů si užije celá rodina a taky ti, kteří mají smysl pro dobrodružství. Projekt vznikl ve spolupráci města Nasavrky, Pardubického kraje a Národního geoparku Železné hory. Mě dnes doprovází geolog Jan Doucek, se kterým se teď vrátíme tak trochu na začátek. Já jsem slyšela, že tady na tomto místě stojíme na okraji lomu, bylo si smetiště. Jak se zrodil ten nápad proměnit ho na tak krásné místo s herními prvky?
2: Krásný den vám přeji. Ano, byl tady smetiště, byl to takový zabordelený prostor a tak se nám to jako úplně nelíbilo a my z geoparku jsme si říkali, že by bylo dobré vlastně propojit téma Keltů a geologie, protože Kelti vlastně byli v Železných horách kvůli geologii a hledali jsme místo, kde to udělat. No a toto místo se logicky nabízelo.
1: Kdy se tady těžilo?
2: Ta těžba tady byla ve 20. století, ta datace úplně přesně ji neznám, ale nebyla příliš intenzivní. Ten lůmek, u kterého stojíme, není příliš hluboký, je poměrně malý a ukazuje se, že to asi nebylo úplně perspektivní místo na těžbu, jako třeba lom, který se nachází asi 100 metrů odsud, který je výrazně větší, tam to bylo asi lepší.
1: Ale není koupací, to musíme říct.
2: Ne, tenhle ten lom není koupací, asi se tam jako vlézt dá, nicméně ten přístup je tady dost problematický a cílem té revitalizace, která tady proběhla, není udělat z tohoto místa koupací lom. Koupat se prosím jděte do rybníka nebo do toho druhého lomu.
1: My stojíme teď u boha Granuse, to taková socha, má v ruce džbánek a dokonce z toho džbánku proudí voda?
2: Přesně tak, to je bůh, který je bůh léčivých pramenů a léčení obecně a samozřejmě léčení a prameny, to je voda, takže jsme tady udělali takový herní krásný prvek, kde když já takhle zapumpuji, ono je to snad i trošku slyšet, tak z toho džbánu vytéká krásně voda, teče do jakési pomyslné krajiny, krajinou se pohybuje, pak jde do určitého víru a voda se nám zpátky vrací vlastně do toho lomu, takže tady s vodou neplýtváme, ale točíme ji dokolo.
1: Já když se ohlednu, tak za námi je taková speciální, říkáte, botokrosová dráha pro děti?
2: Přesně tak. Je to tady nastaveno tak, že každý si může najít to své a chtěli jsme, aby děti trošku vystoupily z té komfortní zóny a běhali v lese, v přírodě, takže je tady botokrosová dráha, jsou tam přesýpací hodiny a každé dítě, každý návštěvník si může zkusit tu dráhu proběhnout, nakolik těch hodin vlastně to dá, je to na rychlost, na čas.
1: A na okraji lomu je amfiteátr, takže tady se krásně dá na lavičkách relaxovat při pohledu na tu vodní hladinu.
2: Je tady mnoho laviček, ty jsou tak zakotveny do kamenu, využili jsme ty kameny, které tady byly. A je tady i, my tomu říkáme posluchárna nebo amfiteátr, chcete-li, kde se doufejme budou konat i různé, řekněme, přednášky nebo něco na ten způsob. Úplně to není na hudební produkci, ale může to doplňovat aktivity, které tady Kelti dělají. Regionální stopař.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Hostem třetího prázdninového Šarmu speciál tento týden bude výživová poradkyně Petra Henichová. Povídat si budeme o stravování v letním období, inzulinové rezistenci anebo o tom, co si dát na talíř, abychom hubli, ale nehladověli.
2: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Víkend klepe na dveře a pokud byste rádi vyrazili někam ven, tak si teď určitě vyberete některou z kulturních pozvánek, se kterými do čtvrtečního dne v kraji přichází Barbora Bláhová.
1: Ode dneška se do pardubické Enteria arény můžete přijít podívat na jednu z největších a nejprestižnějších šachových událostí v Evropě, a to Czech Open. Až do 2. srpna tam budou probíhat šachové souboje a do některých se budou moct zapojit i návštěvníci. No a přesouváme se do Lanškrouna na Fresh Dance Fest. To je festival pro milovníky tance, pohybu, hudby, umění a kultury jako celku. Program bude ode dneška do neděle v areálu u zámku Lanškroun na Jiráskově náměstí, v parku u multifunkčního centra L'Art a ve sportcentru Forea. Další tip je na kulturní festival Hrady.cz, který bude od zítřka do soboty pod hradem Kunětická hora. Můžete si tam přijít poslechnout vystoupení různých kapel. Zahraje třeba skupina MIG 21, Vypsaná Fixa, Rybičky 48 a vystoupí také Daniel Landa, Miraj, Tomáš Klus a Leny. A nebo na festival můžete vyrazit do Přelouče. Tam bude zítra a v sobotu žánrově pestrý pobřežní festival. Kromě hudby je připravené také tanečně akrobatické představení nebo loutkové divadlo. Dál se dostáváme do Doubravic, kde bude v sobotu dědečkova výstava. Od 10 do 16 hodin tam uvidíte mnoho traktorů, stabilních motorů, motocyklů, aut a další techniku. A kromě toho jsou naplánované ukázky práce uměleckého kováře a mlácení obilí i burza náhradních dílů. Nesmíme vynechat ani pozvánku na hudebně výtvarný festival Artex, který bude v sobotu od 16 hodin v Králíkách. Těšit se můžete na různé hudební žánry, netradiční dřevěné hry nebo na profesionální i amatérské malíře, vytvářející svá díla před zraky diváků. Předposlední tip nás zavede do muzea motocyklů ve Svratouchu, kde bude v sobotu setkání historických vozidel. Program začne v 9 hodin registrací vozidel. Ve 12.30 odstartuje spanilá jízda traktorů po obci, ve 14 hodin pak spanilá jízda historických vozidel, no a ve 14.30 je připravené startování ze toru klikou a dětská soutěž v přetahování traktoru. A nakonec pozvánka na den otevřených dveří expozice pardubického letectví, na který můžete vyrazit v sobotu od 14 do 18 hodin. Na programu bude přednáška Petra Kolmana a předvedení letounů expozice na zemi a některých i ve vzduchu. Pohodový zbytek týdne vám přeje Barbora Bláhová. Český rozhlas

0: Za 5 minut bude 18 hodin, tak takový byl čtvrteční den v kraji a už zítra vám představíme novou ultudlu pro nouzové přespání u vrcholu Studený na Králicku. Ve studiu přivítáme 10 bojaře Vítka Strnada, s regionálním stopařem pozveme na pobřežní festival na břehu Labe v Přelouči a zjistíme, jak dopadla modernizace školícího střediska Dřevák na Hurkách. No a pokud byste některou z reportáží neslyšeli, tak si nás určitě nalaďte po 17. hodině, kde páteční den v kraji prožijeme znovu.
1: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Standa vyměnil auto i manželku za nový model. Seriál Volha. ČT2. Celest má další důkaz, že byl její otec zavražděn. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art. Svět, kde se irská magie potkává s americkým snem. Premiéra výpravného muzikálu v režii Francise Forda Coppoly s legendárním Fredem Astérem v hlavní roli. Divotvorný hrnec. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: V Pardubicích dál chátrá vojenská plovárna z první republiky. Stavbaři začali razit průzkumnou štolu pro tunel Luka na budoucí D3. Cenový strop na paliva zítra znovu vzroste, nafta zdraží o víc než korunu a zítřek bude polojasný až oblačný, teploty až 30 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Pardubice stále nerozhodli, jestli opraví vojenskou plovárnu z roku 1925 na břehu Chrudimky. Nepočítá s tím ani letos schválený strategický plán města. Původní budova plovárny s převlékárnami a společenskou místností chátrá řadu let. Před dvěma lety vznikla územní studie, která na místě navrhuje třeba restauraci, komunitní centrum nebo letní kino. Technický posudek z loňského roku ale potvrdil, že stavba je ve velmi špatném stavu, říká mluvčí města Matyáš Stanat.
4: Součástí dokumentace je také orientační ekonomické posouzení, podle kterého by rekonstrukce vyžadovala investici přibližně 15 milionů korun bez DPH, zatímco výstavba nového objektu obdobného charakteru by se pohybovala okolo 18,5 milionů korun bez DPH.
3: Pardubický kraj by měl od státu získat příspěvek na stavbu přivaděče k dálnici D35 ve směru od Chocně. Vznikne napojením silnice druhé třídy, informuje o tom hejtmanství. Ministerstvo dopravy prý v návrhu rozpočtu počítá s dotací 600 milionů korun ze státního fondu dopravní infrastruktury. Celkové náklady by podle odhadů měly být víc než 3,25 miliardy. Pardubický kraj aktuálně chystá soutěž na zhotovitele stavby. Práce budou rozdělené do tří etap a měly by začít příští rok. Stavbaři začali nedaleko Jílového u Prahy razit průzkumnou štolu pro budoucí tunel Luka na středočeské části dálnice D3. Práce za víc než 408 milionů potrvají skoro dva roky. Mají přinést podrobné informace o geologických podmínkách v místě stavby, pokračuje generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
5: Ta průzkumná štola samozřejmě posléze bude využita i pro samotnou dažbu tunelu, to znamená, není to dílo, které by se posléze nějakým způsobem zasypávalo nebo bylo znehodnoceno. Je to dílo, které nám nejen pomůže v zadání té samotné stavby, jako to výběru toho zhotovitele, ale pomůže nám samozřejmě potom při samotném provádění prací.
3: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu porostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Naftu můžou čerpací stanice prodávat až za 41 koruna 18 haléřů, to je o korunu a 6 haléřů víc než dnes. Litr benzínu může oproti dnešku zdražit o 63 haléřů na 42,84. Ceny pohonných hmot bude stát regulovat už jen do konce tohoto týdne. Stavební spořitelny poskytly v první polovině roku úvěry za 23 miliard a 700 milionů korun. To je o třetinu víc než ve stejném období v loni. Vyplývá to z údajů všech pěti českých stavebních spořitelen. Ty celkem poskytly přes 23 tisíc úvěrů, to je o zhruba 7% víc.

0: Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehodu máme hlášenou z Pardubic, silnice 1/2, nedaleko pardubického letiště, nehoda 3 osobních aut.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte reprízu pořadu.
2: Hezký den, milí posluchači. V pořadu Kdo umí, ten umí vám dnes představíme výrobce dřevěných hraček Zdeňka Bukáčka z obce Krouna, nedaleko Hlinska. Krouna už v 19. století proslula výrobou hraček a vznikají tu dodnes. Starou tradici udržuje právě Zdeněk Bukáček. Může se pochlubit titulem nositel tradice lidových řemesel, kterému v roce 2002 udělilo Ministerstvo kultury. Za Zdeňkem Bukáčkem se vypravíme přímo do jeho dílny. Povídat si budeme o jeho předcích a o tom, jak a proč se dřevěné hračky pod jeho rukama rodí. K poslechu vás zve Tereza Brázdová.

0: ještě jednou hezký den při poslechu pořadu Kdo umí, ten umí. Dnes se setkáváme se Zdeňkem Bukáčkem, výrobcem dřevěných hraček, za kterým jsem přijela do obce Krouna nedaleko Hlinska. Tradice výroby hraček tady na Hlinecku je prastará. Hlinecko se nachází v samém srdci Českomoravské vrchoviny, na rozhraní krajinných oblastí Žďárských vrchů a Železných hor. A zdejší husté lesy poskytovaly ideální podmínky pro rozvoj výroby dřevěných předmětů pro domácnost a hospodářství a od nich nebylo daleko k samotné tvorbě hraček. Největšího rozkvětu dosáhla na Hlinecku výroba hraček na přelomu 19. a 20. století. Hračky se tu vyráběly zejména v obcích Krouna, Dědová, Hlinsko, Svratouch nebo Otradov. A byla pro ně typická domácí výroba, to znamená, že se vyráběly přímo v rodinách. První otevřenou hračkářskou dílnou po druhé světové válce se stala v roce 1956 dílna Františka Bukáčka z Krouny. Pane Bukáčku, to byl váš dědeček.
1: To byl můj děda, ano. A ještě jsme tam mohli doplnit, že se dali i v Pustý Kamenici. Tam byla firma vlastně a ta potom vyhořela, takže tam to potom skončilo tímto, že to tam schořilo teda. No. Tady se to dělalo skoro každý přes dnů v každé druhé chalupě, protože každý měl něco jiného. Já dneska dělám ten sortiment celý. Ale někdo měl ptáčky, někdo měl panenky z máselnice, někdo měl koníky a to si to hlídali to svoje jako a ostatní dělali vždycky něco jiného.
0: My jsme teď ve vaší dílně, která přiléhá k rodinnému domu v centru obce Krouna. Tady na zdech vidím černobílé historické fotografie. Máte tady i dědu?
1: Děda byl František, ten je vez do učení do Prahy, vlastně mám uměleckou školu v Praze, tříletý obor. A tady je táta a u něj jsem se učil. Školu jsme měli vždycky 3 měsíce v Praze a vrátili jsme se a praxi jsem měl tady přímo v dílně.
0: Vy si sám říkáte, že nejste řezbář, ale soustružník.
1: Je to tak, protože všechno se dělá většinou na soustruhu. Všechno to je kulatý, jo, řezbařina to je zase jiný tláta.
0: A dědeček? Ten byl řezbář?
1: Ne, děda to dělá to samý. Vlastně já dodržuju tu technologii, co se dělala dřív, jak to dělá děda, tak to dělám i já s tátou, jsme to dělali takhle, jak to bylo.
0: Takže vy tu lásku k dřevu máte prostě geneticky danou.
1: No, jinak by to asi nešlo dělat, protože jako kvůli penězím to dělat, to, nebo penězích to určitě není, no, takže vás to musí bavit, že jo, a musíte mít nějaký vztah.

0: pořadu Kdo umí, ten umí se dnes setkáváme se Zdeňkem Bukáčkem, výrobcem dřevěných hraček z Krouny u Hlinska. Nás teď obklopují soustružené panenky, husaři na koních, dřevěné šachy, dragouni. Tohle prostředí, pane Bukáčku, to byl váš svět už odmala.
1: No, tak já jsem to dělal u táty, že jo. Já jsem si postavil tu dílnu, co teďka tady jsme, tak to je v 94. roce. Jako většina živnostníků jsem začínal v garáži teda.
0: Vaše dílna je prostě taková moderní přístavba, ale ten duch starých časů tady prostě je, ten nás obklopuje. Měl jste o volbě té své profese už od malička jasno?
1: Táta řekl, že bych to měl dělat, no tak jsem se dal na to učení. Já jsem chtěl říct, tady byla Votana, že jo, tady bylo plno firem velkých, které tady dělali a jezdí do Zlína, tak člověk chtěl jako z toho baráčku vylítnout a nikam se kouknout jako do jiného světa, že jo. No ale jsem rád, že jsem jako šel do toho učení do té Prahy na tu městskou školu a že jsem to vlastně podědil a že jsem třetí generace výrobců těch dřevěných hraček. Jako no.
0: Pamatujete si, kdy jste si třeba sám vysoustružil první hračku, kdy vám to táta s dědou dovolili?
1: První hračku, no, já si myslím, že to byla taková káča, jak se s tím lítalo po silnici a mlátil se do tom bičíka. No a první, jako moje věci jsme vydali u potoka vlastně, a tam jsem dělal spíš ty větrníky, lodičky, takovýhle se dělali věci. No. Tenkrát mě tu Alčetren, tak to byly takovýhle, jako se dělali spéři, se dělali a lítalo se po dědině vlastně. Tři to bylo úplně jinakší, teda ne, než je to dneska ty děti, jak vyrůstají.
0: Z toho pražského učiliště, přesně Školského ústavu lidové umělecké výroby v Praze, obor umělecký zpracovatel dřeva. Jste už přišel nabitý zkušenostmi, nebo no, se to postupně rodilo?
1: To jsem byl úplně začátečník, jako on ten tříletý učení uvedl si jenom myslí, že jako všechno umí, to je jako úplně mimo. Protože to vlastně praxi rokama, že vy musíte rozumět dřevu, musíte barvu, musíte si to všechno nabrousit do hoblovačky, nože musíte vidět.
0: To je víc řemesel najednou prostě.
1: No a musíte to ovládat, jo. To nestačí jenom, že jste to někde viděla. Musíte to vyzkoušet samozřejmě a zkusit na pár kusech. A já třeba, když dělám teďka ty nové věci, tak taky se to nakreslím, no. Vlastně z toho papíru to chci předat do toho dřeva. No a to vypadá úplně jináč.
0: Ale oproti svým spolužákům, těm klukům jste musel mít obrovskou výhodu, protože vy jste to viděl všechno doma.
1: No tak to určitě, že jsem v tom jako vyrůstal, že jo, to bylo od dětství, jsem pořád byl v dílně, takže já jsem měl takovouhle výhodu. No byli tam kluci třeba z Petrova, pianisti, co se dělají piano, se mnou učili, taky tam byly ještě nějaké obory. No praxe byla doma, no já jsem sešel z 5 schodů a byl jsem v dílně, že jo, jako teďka tady doma, že jo, to mám taky, sejdu se schodů, ale musím nikam ven. No, někdy to je výhoda a někdy to taky nevýhoda. Někdy, když vás to jako máte dobrou práci, vám to ubejí, tak to jako, ale někdy, když se vám nedáří, taky jsou takový dny. Jo?
0: Tak jdete na kafe radši domů?
1: No kafe už moc nepiju, protože jsem vysoký, tak už kafe moc nepiju, jo, ale já jsem rád, že to můžu dělat, že jsem ještě zdravý vlastně, že za rok mě bude 70, takže člověk už kouká na to zdraví, se dá říct, jo. A no ale chodím ještě bruslit, teď jsme byli sobota s vnoučatem a jsme byli tady ve Skuči bruslit, takže ještě se necítím, že bych byl jako úplně na nic, jako se dá říct. No, já říkám, dokud jsou vnoučata malí, tak já jsem rád, že oni sem přijedou, že ještě jako o mě mají nějaký zájem a uvidíme. No, chodíme do dílny porád, jako jo. Když oni přijedou, tak jsme tady.

0: Dřevěné hračky mají svoji poetiku, jsou nadčasové. Stále ještě. V pořadu Kdo umí, ten umí se dnes setkáváme s výrobcem dřevěných hraček Zdeňkem Bukáčkem z Krouny. Už to vaše jméno voní dřevem?
1: No, to jsem si uvědomil ne jako děcko, ale jako starší potom. Jo. No tak něco to do sebe asi má.
0: No ale z buku se hračky nevyrábí, to je příliš tvrdé dřevo.
1: No někdo z nich dělá taky, ale my nepoužíváme buk skoro vůbec, akorát na ty hůlky. Takže jsme používali hodně javor. Ten vlastně jste nechala 3 roky ve štusu, že ono vám to vyschlo, že přišel do toho brouček a měli jste to jak mouku. Tohle ty hůlky a toto já kupuju, už to nedělám, jo, protože pro mě to je výhodnější. Já používám teda dřevo jako olše.
0: Ty vaše figurky jsou vlastně takové typické, staročeské, nepříliš vysoké, je to těch 15 cm zhruba v průměru?
1: No tohle jsou nižší, to máme tady jako ty šachy, ale do 20 cm se dělají ty normální figurky. Pak se dělají i větší, do 30, ale to je spíš na zakázku, třeba do těch chalup, do Krkonoš, nebo tak, když mají ty lidi chalupy, i tady na Vysočině, tak to jsou za boknu, tak jsou takové větší, aby to bylo vidět. Teda.
0: Já jsem si teď vzala do ruky panenku, asi 20 cm má na výšku. Ta už je hotová, je z olše, namalovaná. Někdy ta panenka drží třeba miminko ještě v rukou. Jak dlouho výroba takové hračky trvá?
1: No tak když nemá nic v ruce, tak kolem hodiny od přípravy. Ale to nikdy jsem nedělal.
0: Včetně jako malování potom?
1: Včetně malování, ale já nikdy jsem nedělal jednu. Jo. To, takže většinou se dělá nejmenší tak série, já nevím, 15-20 kousků se dělá. Jako.
0: Tak pojďme zkusit něco vyrobit.
1: No to můžeme zkusit.
0: Za chvíli.
1: Můžeme se o to pokusit.

0: Posloucháte pořad, kdo umí, ten umí. Dnes s výrobcem dřevěných hraček Zdeňkem Bukáčkem, který je třetí generací výrobců dřevěných hraček v Krouně, rodu Bukáčkových.
1: Čeho třeba bude Rambajs?
0: Teď prý bude Rambajs.
1: No, pila ta ona trochu rachotí, no.
0: Takže to je olše teď. Vy máte hranol, takový olšový hranol.
1: Fošen, z 50 fošen se udělá takový hranolek a pak se to nařeže na míru a dá se to na soustruh. Takže teďka to nařežem a pak půjde na soustruh. Jo, takže to zkusíme, já to pustím. Tak z toho máme takový osmihránek už. A teď to nařežu, jak potřebuju tu panenku dlouho nebo panáčka, tak to udělám na tu dílku.
0: Ještě než Zdeněk Bukáček zapne soustruh, tak mi tady ukazuje krabičku.
1: To jsou měrky vlastně, to je moje know-how vlastně tohleto. A tady mám napsaný, co to je za panáčka.
0: To znamená, jak je vysoká a teď kde bude pás, přesně, kde bude hlava.
1: Přesně, to je moje know-how, no, tyhle ty měrky, takže až to někdo zdědí, tak bude tady mít co dělat. Si každý myslí, že to dělám nějaký zbytku, jako jo, ale to musí být kvalitní dřevo, vidíte, že jak to je krásně čistý, takže ty suky já musím všechno vyřezávat, vlastně, když tady dvoje suk, tak já to musím vyřeznout a zase řežu dál, jako jo.
0: Tak a my teď vložíme asi 20 cm kousek dřeva. Zdeněk Bukáček teď upne do soustruhu.
1: Ty děda vždycky čuknu takový olejček, aby mu to nepískal, protože to, jak to jde na sucho, by to šlo, tak to píská. Děda teda neměl v dílně žádnou židli. Všechno dělá ve stoje. To já teda ne, protože já hodně maluju, takže on spíš dělal věci, jako mořil to. On hodně dělal takovýhle, probotanu dělal, Ševce dělal probotanu, Rašku to v té době se dělal, Čáslavská a takovýhle. On hrozně, a jen ve přírodní, žádný, jako takový, jak já to mám barvený, čo, se tady musím dobře zrychtovat, čo, aby nám to nestartovalo do okna. No ty začátky byly těžký, jako to hodně táta točil teda, já jsem většinou smáčil, maloval, že jo, máma to zase dávala dohromady, jako myslím, že mě každý jako něco, no. Nejhorší, ale nejvíc práce dá dělat husara, jako na koni. To vlastně je tam hrozně příprava velká, máte různé síly, prtínka, kolečka, nožičky, ručičky, těličko, jo, teďka hlavička ke koni, to je taková šikma zase, jo, a to se všechno musí připravit, že jo, no a pak teprve
0: tu. My teď vlastně vyrábíme tu panenku, ta v podstatě bude mít upnuté jenom ruce.
1: Ta, no, to je na ty čípky vlastně, jen ty ručičky se vyvrtají a dá se to do sebe, to je celý jako.
0: Takže teď tělo se bude rodit.
1: Teďka bude, no, celá panenka vlastně.
0: Chtějí lidé pořád ty klasické typy těch staročeských hraček?
1: No, ty panenky z Máslenici, panenky s Miminkem, to se porád dělá, jako jo. Ale já mám plno svých už návrhů, vlastně teďka jsem dělal, naposledy jsem dělal s basou třeba, ne pivní, ale jako s basou na hraní, jsem dělal panáčka a to jsem dělal, prvního jsem dělal tenkrát někde na Moravu na svatbu. To většinou, tak k narození nám to přichází, jako někdo přijde a řekne, hele, potřeboval bych pro kamaráda tohleto a tohleto, no. Rybáři se zlatou rybkou, že jo. To tenkrát jsem to dělal poprvé a pak oni přišli ke mně a děkovali, že on se rozbrečel, protože my jsme to na nějaký podstaveček, že jo, napsali malá ryba, protože on to říká porád, no a on prvě, že brečel jak malý dítě, no takže. Takže to zase člověka, má to jednou vazbu a člověka to jako potěší, že to má nějaký smysl, jako když jsme byli tadyhle v Milánu, když jsme byli na expo, tak taky, no lidi úplně z toho byli nadšení, jako jo.

0: Pořad Kdo umí, ten umí. Dnes věnujeme zručnosti, zkušenosti výrobce dřevěných hraček Zdeňka Bukáčka, který se může pochlubit titulem nositel tradice lidových řemesel. Tak, teď jsme zpátky u soustruhu.
1: Takže vidíte, že tady mám různý dláta, rovný, půlkulatý, šířky různý. Jo. Takže nechci se to stočit na takový váleček.
0: Zhranuluje váleček rázem.
1: Vidíte váleček ještě. Jo, tak teďka si jenom tu měrku a udělám si tu míru. Že to se dělá vlastně kuličku, já udělám ji rovným zlátem. Tato říká, že to je čistá špína. Jak to na vás lítá? To vždycky děcka, když ten přijede exkurze, tak vždycky to na ně lítalo a já říkám, no to je čistá špína, protože to jenom opráčíš a máš to dole.
0: Přesto je každá ta hračka prostě jedinečná, žádná není stejná.
1: Přesně, to není jedna jako druhá. Sice tam nějakou míru máme, ale ta síla, tady máte třeba v pase, máte silnější, krkuji máte zase míň. A právě to je na tom to dobře, že to takhle není stejný, že jo? Že každý je originál vlastně, se dá říct. Tohle se natočí na tom soustruhu, pak se to brousí, udělá se tady zádička ze zadu, se to probrousí, to mám takový šajby, jak vidíte tady, různý. Zabrousit se to v ruce, aby tam nebyly nějaký chloupek, protože to je všechno znát, jak se tam něco nechá, to není vybroušený. Hnedka to pod tou barvou potom vyleze navrch a je to všechno znát. No, pak vlastně nějaký ty linky, to se dělá na soustruhu zase, a pak obličejček a nějaký kytičky a toto se udělá u stolu, normálně sedím a to se dělá dřívkama nebo štětcem.
0: Tu panenku jste vysoustružil poměrně rychle, to malování to je další proces.
1: No, to je tak asi, no, je to delší o trošku, no. Čiže vám to musí zasychat, nejde to všechno najednou, jako musíte to nechat zasnout. Dřív byla nevýhoda, že když ještě jsem dělal s tátou, že ta barva schnula celý den. Jste to nasmáčel jednou barvou, musel jste počkat do druhého dne a další barvou, jako jo. Ta bílá základní se vždycky smáčí, jako jo. Dneska jsou ty rychle schnoucí, takže dneska já nasmáčím a třeba za 3-4 hodiny už to můžu. Samozřejmě opatrně, ale už to můžu dát i na soustruh, můžu si tam udělat tu linku a to nechám do druhého dne a pak už to maluju. Zase byste to, jak to vemete silou, tak už byste tam nechalo odtisknout. Když já odtisky skoro žádný nemám, protože mám tak vybroušený ruce, že když jsem si dával tenká občanku nebo jak, tak oni mi nemohli sebrat ani otisk jako ruky, no, tak jsem si z toho dělal srandu, že půjdu do banky asi.

0: Pořad Kdo umí, ten umí se blíží ke svému konci. A taky naše návštěva v dílně výrobce dřevěných hraček Zdeňka Bukáčka v Krouně. Pojďme se teď zamyslet nad tím, pane Bukáčku, jestli lidé v tom dnešním pořád víc a víc virtuálním světě tíhnou k dřevěným hračkám. Hledají třeba něco stabilního, pevného, takové to propojení s generacemi před námi.
1: Tak já myslím, že to pořád jako lidi mají zájem, protože většinou třeba přijdou sem jako sběratelé a řeknu, no já jsem našel sbírku, jako táta to tam měla, tak bych chtěl ještě to doplňovat, protože já mám plno těch svých návrhů, jo, a věcí. No, takže přijdou a zase sbírají dál a dál. Teďka už oni sem chodí a vždycky to mají vyfocený, buď to na telefonu a říkají, tohle to mám. Jo.
0: To jsou soukromé sbírky, ale ty vaše věci jsou i v muzeích.
1: No, tak Chrudimský muzeum to má od dědy vlastně sbírku celou i ode mě. Teďka teda už tady dlouho nikdo nebyl, ale sbírali jsem vlastně, jsem tam vždycky zajel, když oni jsem měl něco nového, tak jsem to vždycky zavážel jako. No a teďka tady je velká sbírka, vlastně Hlinečáci to mají.
0: Pane Bukáčku, kam se vaše hračky dostali až? My jsme mluvili o tom milánském expu, ale myslím, že byly i v Japonsku.
1: Taky slepičky šly do Japonska, do Francie jsem dělal. Do Kanady, vlastně ty šachy, co tady vidíte, ty šly do Kanady.
0: Dokonce v Brazílii byly někde?
1: Brazílii, no spíš do Anglie, takhle se dováže, protože holky tam dělali operky taky, tak vlastně tam přilezly ty slepičky a děti s tím chodili všude do školy a ukazovali to vůbec, pro ně to bylo něco úplně.
0: Co vás, pane Bukáčku, dokáže v té vaší práci nejvíc potěšit? Je to to, když tu figurku dokončíte, zabalíte, nebo když vidíte tu radost toho dítěte? Že má v rukou prostě novou nevšední hračku pro něj.
1: Já spíš tu vazbu zpátky, jako když někdo, protože dneska se všechno mailuje, že jo, dneska ani lidi už nechcou ani telefonovat, jako nechcou spolu vůbec skoro komunikovat, že to, ty mladí vůbec, ty mail, jako jo, dřív bych tady čekal o objednávku ve schránce, že jo, dneska mě nevšede nic, jo, musel jsem se vlastně přeorientovat, že nebylo to taky jednoduchý, jo, že každý chce poslat fotku hnedka, jo, jak to vypadá, nebo, jo, takže člověk se musel naučit na tom počítači taky, že jo, já mám tam. Manželka dělá jako sekretářku, takže ona s tím umí. Jako jo. Já ten základ taky umím, ale jako, že by se s tím naživit, tak to, teda, to asi ne. Jo. Ale člověk jako musí se vším se vyrovnat a musí jít dopředu porad. No.
0: Mě by teď zajímalo, jestli, pane Bukáčku, máte možnost to svoje know-how, ty své zkušenosti, komu předat?
1: No tak dětské, jak jsem říkal, mnoučata mám jich 5, ale kluci 10 roků, ty starší, to jsou dvojčata, no tak to jsou od Prahy, jo, tady zase druhý jsou od Mířetic, jako, no, tak jako já bych to rád předal, to je samozřejmě, že jo, že tady nebudu do nekonečna. No, chodí se opravdu, jako děláme rakety, děláme letadla, jo.
0: Jaké máte sny? Co si ještě chcete splnit?
1: Jako já už myslím, že už jsem si všechno splnil, jako se dá říct, jako no. Já bych měl sen ještě ty děcka, kdybych já měl šanci jim to předat nějak. No, tak snad ještě jako těch 5 roků, 6 bych mohl vydržet. No. Jenže zase tatínek inženýr, nevím, jestli bude mít zájem zase ta rodina, že jo, aby šli na tohleto, protože to vás musí bavit. To fakt není, že prachy, to vůbec o tom to není, to vás musí bavit. Jo, bej v té dílně, protože co si neuděláte, to nemáte. Když to ošidíte, je to na tom výrobku hnedka znát.
0: Těší vás, že pokračujete v té rodinné tradici a třeba jednou budou pokračovat i vaše vnoučata.
1: No, já jsem rád, že se to udržel, protože ta doba to mu moc teďka nenahrává. Jakože. Někdo je jako šťastný, že si to může jako koupit a že mu to dělá radost, ale to umění jako jde stranou. Já doufám, že to nějakému vnoučeti předám, že ho to bude bavit hlavně, že z toho bude mít radost, že se toho ještě dožiju teda. No.
0: Říká Zdeněk Bukáček, výrobce tradičních dřevěných hraček z Krouny u Hlinska. Pořad Kdo umí, ten umí je u konce. Já se s vámi loučím, milí posluchači, a těším se zase někdy naslyšenou. Zdraví vás, Tereza Brázdová.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Moravská Třebová začíná modernizovat čistírnu odpadních vod. Češi nakoupili státní dluhopisy za 74 miliard. Vyšetřování krádeže desítek milionů v české obci Sokolské se nejspíš opět prodlouží. A zítřek bude polojasný až oblačný, teploty do 30 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Čistírnu odpadních vod v Moravské Třebové čeká během letních prázdnin částečná modernizace. Město za ní zaplatí víc než milion korun. Opravy se dodávek vody pro odběratele nedotknou, říká vedoucí odboru investic Petr Matějka.
2: Jedná se o výměnu česel, které slouží k čištění odpadních vod. Tyto práce budou probíhat průběžně přes prázdniny, tak, aby byly zhruba na podzim hotové a čistina odpadních vod mohla dále splňovat všechny legislativní parametry.
0: V pardubických místních částech Drozdice a Mětice nepůjde zítra odpoledne elektřina. Mimořádná odstávka je naplánovaná v čase od 14 do 18 hodin. A jejím důvodem je odstranění poruch na vysokonapěťovém vedení, které způsobila nedávná bouřka. Lesopark Libohaj v Poličce mění svoji podobu. Město ho začalo revitalizovat. První etapa obnovy zahrnuje pořízení mola na jezírku a obnovu pietního místa v prostoru bývalého popraviště. To vše za 2,5 milionu korun. Další podrobnosti přidává mluvčí Nadežda Šauerová.
3: Práce byly zahájeny v červnu, předpoklad dokončení je v září. Do budoucna zde přibydou další prvky, jako jsou například výběhové schody, altán s vyhlídkou, ohniště, květnatá louka či ptačí pozorovatelna. Samozřejmě i nový mobiliář a opravená cestní síť.
0: Lidé nakoupili státní dluhopisy za celkem 74 miliard korun. V první emisi si je pořídilo zhruba 92 tisíc Čechů, oznámilo to ministerstvo financí. Největší zájem byl o pětileté fixní dluhopisy s výnosem lehce přes 4,5% ročně. Většina zájemců si je pořídila prostřednictvím internetových stránek ministerstva financí. Další emise státních dluhopisů bude v říjnu. Policie nejspíš opět neuzavře vyšetřování krádeže desítek milionů korun v české obci Sokolské. Prověřování případů by se tak prodloužilo už po třetí. Zjistil to server i rozhlas. Zdržení podle policie způsobily stížnosti samotných Sokolů. Nelíbí se jim, že by majetek po bývalé asistence, která za krádeží zřejmě stála, skončil v soudní úschovně. Podle vedení Sokolské obce by se tak zkomplikovala možnost majetek použít na zaplacení škod, které krádeží vznikly. Prostředky na její zaplacení chtějí Sokolové vymáhat i po ex-starostce obce Haně Moučkové a bývalém jednateli Josefu Těšiteli. Ti měli finance na starosti a podle auditorů byli jediní, kteří si zmizení 55 milionů mohli všimnout.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno, dopoledne a večer přechodně i zataženo. Během dne se místy vyskytnou přehánky nebo i bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na horách do 24. Tlak slabě klesne, biopředpověď bude na trojce a rozptylové podmínky přes den většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Stále ještě pozor na možné došetřování dopravní nehody, která je na příjezdu do Pardubic na úrovni letiště, nehoda tří osobních aut.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Máme tu jednu předložku. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Ta předložka se jmenuje Mimo a my často pleteme, s kterým pádem ji spojit, vidíte.
2: Pořád se to plete a musím říct, že když jsem v létě místo cestování koukala na cestopisné dokumenty na veřejnoprávní televizi, kde bývají ty překlady hodně dobré, tak jsem pořád zapomínala, co to vidím zajímavého, protože ta předložka Mimo tam byla vždycky špatně.
1: Takže mimo něčeho nebo mimo něco?
2: No, máme takovou pomůcku. Existuje spřeška mimo to. A tam je mimo to, tedy čtvrtý pád. Nemáme mimo toho. Takže podle toho bychom si to mohli teoreticky zapamatovat, že předložka mimo se pojí pouze se čtvrtým pádem.
1: Navštívíme všechny hrady mimo hrad Kunětická hora.
2: Přesně.
1: A špatně by bylo mimo hradu Kunětická hora.
2: Přesně, to je ono.
1: Pochopil jsem to.
2: Skvěle. Ale já si stejně myslím, že když si to pletou i dobří překladatelé, tak je na čase zkrátka tu přísnost toho pravidla zrušit a nechat tam možnost obou těch pádů.
1: A nebo používat předložku výjima. Ta se pojí totiž s druhým i čtvrtým, je to tak?
2: Přesně.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že česká krajina skrývá bouřlivou sopečnou minulost? Sopky na našem území vybuchovaly už před 600 až 700 miliony let a výrazně utvářely dnešní podobu krajiny. Vulkanické pásy se táhnou napříč republikou a mnohá místa, která dnes považujeme za běžné kopce, jsou ve skutečnosti pozůstatky dávné sopečné činnosti. Nejmladší sopkou na našem území je Železná hůrka poblíž Chebu, která byla činná před přibližně 288 tisíci lety. Nedaleko ležící Komorní hůrka je jen o něco starší. Z geologického hlediska jde o velmi mladé útvary. Ve srovnání s nimi byl například výbuch hřípu před 25 miliony lety mnohem mohutnější a měl převážně explozivní charakter. Pozůstatky této dávné činnosti můžeme pozorovat i v oblasti Bruntálska a Nízkého Jeseníku. Zde se nachází několik vyhaslých sopek, například Venušina sopka s přírodní památkou Lávový prout Mezina. Mezi nejvýznamnější patří Velký roudný, nejzachovalější sopka v České republice, která má pravidelný kuželovitý tvar. Další zajímavou lokalitou je Uhlířský vrch s poutním kostelem a odkrytými vrstvami sopečných hornin v bývalém lomu. Dnes už však žádná sopka na našem území není aktivní a nepředstavuje pro člověka nebezpečí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Zdá se, že tu pro mě končí jeden fám na to, kde se začal, mrně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojím.

0: Lidské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámek.

Dobrý večer. Lačerate šukaršu neben. V dnešním pořadu představíme knihu Pod pandle mašličkenca, podvázané mašličkami, která přináší příběhy romských žen, které se staly oběťmi nucených sterilizací. Zavítáme také na fotbalové utkání dětí a dospělých, které pořádal křesťanský spolek Dům pomoci.

0: A poslech nám zpříjemnil Milan Kroka. Pěkný večer. Představíme knihu Pod pandlem mašličkenca, podvázané mašličkami, kterou organizace Slovo 21 vydala na konci loňského roku. Přináší 14 autentických příběhů romských žen, které se staly oběťmi nucených sterilizací. Jejich osudy literárně zpracovaly romské spisovatelky z klubu Paramisára. O knize i jejím poselství mluví spisovatelka Eva Danišová.
1: My jsme se v klubu Paramisára, kde se scházíme už 5 let, rozhodli zpracovat téma, které je teď momentálně ve společnosti hodně rezonuje, a je to vlastně sterilizace romských žen, neoprávněné, protizákonné. A my, protože jsme ženy, tak jsme chtěli podpořit ty žadatelky o to odškodnění a poukázat na to, že ten systém, ať sliboval, jak bude pracovat se s tím tématem, tak vlastně zklamal, protože že ty žadatelky se moc toho zadosti učinění nedočkaly a jsou s tím komplikace, vlastně celý se to protahovalo spoustu měsíců, ty žádosti, a mnoho žen už se taky nedočkalo toho odškodnění, třeba zemřelo a mnoho jich bylo zamítnuto a nás to hodně jako mrzí a chtěli jsme, aby to majoritní společnost vnímala z našeho pohledu.
0: Povídky do knihy napsalo 13 romských autorek.
1: My konkrétně jsme to žádná nezažili, ale vedli jsme živé rozhovory s těmi ženami, které podstoupily tu nezákonnou sterilizaci, a zpracovali jsme to vlastně podle jejich vyprávění.
0: Povídka Evy Danišové má název Porouchaná.
1: Já jsem psala taky příběh, který znám z rodiny, který je mi hodně blízký a který taky nedopadl zrovna podle toho, jak my jsme očekávali. Celá ta žádost byla zamítnuta, ať jsme dodávali hodně dokumentů z nemocnic a všude, ale prostě to nedopadlo dobře a asi z našich těch 14 žen, s kterými jsme spolupracovali, to dostala asi jedna, to odškodnění.
0: Povídkou Svázané nitky plodnosti přispěla do knihy spisovatelka Ilona Ferková z Rokycan. Tématu nucených sterilizací romských žen se věnuje od 90. let minulého století, kdy se s ním seznámila díky zakladatelce české romistiky. Povídka vychází z příběhu dvou romských žen z Rokycan, které byly bez svého souhlasu sterilizovány.
2: Tenkrát v 90. letech, kdy se to vlastně začalo už probírat, tak já jsem dostala od Mileny Hipšmanové takovou jako prosbu, abych zjistila, jestli v Rokycanech někdo se podrobil sterilizaci. Takže já jsem prošla celý Rokycany a najednou se zjistila, že je strašně spoustu žen, které prošly tou sterilizací. Jo. A tak jsem volala Mileně Hišmanovi, že jsem asi zjistila, že tu operaci že mají asi 20 žen. Tak řekla, prosím tě, projdi všechny ty ženy a o všech napiš mi takovou krátkou zprávu. Napsala jsem jí asi 15 příspěvků o ženách, které jste nechali udělat. Že k tomu byli donuceni, protože lékaři je strašili, že už mají nějaký děti a že by mohla při dalším porodu prasknout děloha. Takže vlastně takhle je vystrašili. Takže oni bez souhlasu manžela nebo ze strachu si to nechali udělat. My jsme chtěli vlastně už proti tomu tenkrát v těch 90. letech jako vyjít do ulic, ale nepovedlo se nám to. Ty lékaři strašili ty romské ženy tím v těch 70. 80. letech. Strašili je tím, že říkali, bourá se to vaše ghetto, kde bydlíte, ty byty, ty baráky, a postavili se nový paneláky. A vy tam určitě dostanete byt, ale jestliže budete mít 3-4 děti, tak vás tam lidi nebudou chtít, budou psát petice, abyste se tam nenastěhovali. A kam půjdete? Takže si to dobře rozmyslete a jděte na tu sterilizaci, dostanete ještě peníze a budete zdravá. Tak to bylo ještě další důvod. Ty ženy, které já jsem zpovídala, tak všechny ženy mi řekly, že dostali 800 korun. A slibili jim 2000, jako oni ani nechtěli ty peníze, ale když už jim dávali, tak říkali 2000. A když si šli do pokladny pro šek, tak tam bylo 800 korun. A za to prostě je takhle zničili.
0: Vypráví spisovatelka Ilona Ferková. Přestože od nucených sterilizací uplynuly desítky let, téma zůstává i v roce 2026 stále aktuální. Ministerstvo zdravotnictví dosud eviduje více než 2600 žádostí o odškodnění a stovky žen na rozhodnutí stále čekají. Žádosti o jednorázové odškodnění ve výši 300 000 korun lze podat do 2. ledna 2027.

0: Posloucháte O Roma Vakeren a dospíval Jaroslav Parči. Začátkem prázdnin se v Brně konal fotbalový turnaj, kterého se zúčastnili týmy ve čtyřech věkových kategoriích. Utkali se například týmy FC Titan, křesťanského spolku Dům pomoci a Living Church. Nejkrásnější chvíle často nevznikají na velkých pódiích, ale tam, kde děti s radostí běhají za míčem a sport je spojuje. Turnaje se zúčastnila i Iveta Durdoňová.
1: Nacházím se u stánku, kde se podávají párky, hamburgery, guláš. Pane Nový, vy jste pořadatel fotbalového turnaje. Pořádáte tento turnaj jako církev Dům pomoci poprvé?
2: Fotbalový turnaj pořádáme letos poprvé. Děláme to pro děti, které jsou z chudších rodin, sociálně slabších. Očekáváme od toho, že ty děti se naučí společně spolu vycházet a tak nějak se i zblíží a možná, že třeba se tady najdou nové talenty. Máme tady dva týmy děvčat a 6 týmů chlapců.
1: Pane Nový, co je u vás nového? Vy jste pastor, Dům pomoci jako církev zde v Brně pomáháte lidem bezdomová, rodinám sociálně tíživých situacích už několik let. Co se za tu dobu změnilo?
2: Tak v Brně se asi nezměnilo skoro vůbec nic u nás, ale my pořád rosteme. To, co nám zůstalo, je dům na Věstonické 3. Nově jsme získali v Brně 4podlažní dům, máme ho v nájmu, platíme nájem. Díky tomu domu jsme mohli stáhnout dalších 40 lidí z ulice. Ty rodiny jsou romského původu, jsou 3 a celkem mají 18 dětí. Byly to rodiny, kteří prošli 5letým u nás takovým vyučováním a jsou to 3 rodiny z 12. kteří nám zůstali, kde rodiče jako se touží opravdu taky vzdělávat, zařadit do společnosti a stejně tak děti touží na střední.
1: Františku, vy jste kuchař?
3: Ano, já jsem kuchař.
1: Vy jste z Věstonický, jste vlastně součástí církve, vy jste přinesli guláš, vy jste ho uvařili. A vy, pane Michale?
4: Přípravu jsem dělal, cibule, maso, všechno možné.
1: Takže vy, pane Františku, vy, pane Michale, tam pomáháte pastorovi ze všim?
3: Ano, my jsme tam vlastně i zároveň kuchaři, údržbáři, no prostě všechno.
4: Plus do toho já mu ještě dělám údržbu vlastně dole na tý železniční pěc.
1: Děvčata, vy jste vyhráli turnaj. Andrejko, kolik si dala gólů?
5: 1.
1: Jak se jmenuje váš fotbalový tým a proti komu vy jste hráli?
5: FC Titan
6: a hráli jsme proti
5: Living Church.
1: Gustave, ty jsi hrál za starší?
7: Starší i za muže.
1: Kolik vás FC Titan bylo týmu, takže děvčata?
7: 8, 12, 15, muži a holky 5.
8: Já jsem byl i ve 12, i v 8.
1: Fotbalistky, jak se cítíte?
9: Dobře, vyhráli.
5: Výborně.
10: Nádherně.
5: Výhra domů, krásný.
11: Pojďte děti, stišíme se, poděkujeme Pánu Bohu. Tak se stišujeme před tvojí tváří a děkujeme ti z celého srdce, pane, že se nikdo nezranil za ten krásný den, za ten nádherný fotbal, že si nám to zaštítil, že jsme měli hojnost toho dobrého. A tak ti svěřujeme, pane, naše životy pod tvojí mocnou ruku, pane, ale i naši církev. Buď velebena, chválena na věky za tyto děti, že se dnes mohli zúčastnit tak hojného. Amen.
0: Jsme v závěru dnešního pořadu. Mangautu Menge Lacerat. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: V regulaci pohonných hmot vláda nebude i přes eskalaci konfliktu na Blízkém východě pokračovat. Dukovany mají mobilní systém, který v případě potřeby dopraví chladicí vodu. Zítra bude převážně oblačno až polojasno, odpoledne s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda nebude i přes eskalaci konfliktu na Blízkém východě pokračovat v regulaci cen pohonných hmot. Ve 20 minutách Radiožurnálu to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Maximální ceny bude ministerstvo financí určovat do konce tohoto týdne. Skončí i snížení spotřební daně na naftu. Podle Havlíčka je vláda připravená regulaci obnovit, pokud by ceny nafty a benzínu kvůli konfliktu stouply k 50 korunám za litr.
3: Poté bychom rovněž, ale i s ohledem na to, jak jednají okolní země, byli připraveni k tomu přistoupit. Ale neberte to teď tak, že 50 korun je to rozhodující. To, co mohu všem obyvatelům, občanům a firmám slíbit, že nenastane situace, aby Česká republika měla nejvyšší ceny energií ve střední Evropě, že to bude plus minus korespondovat s ostatními zeměmi.
2: Česko začalo ceny nafty a benzínu regulovat v první polovině dubna. Nový záložní mobilní systém pro přívod chladicí vody má k dispozici jaderná elektrárna v Dukovanech. V případě potřeby může dlouhodobě přivádět chladicí vodu ke konkrétnímu bloku a tím zajistit odvod zbytkového tepla z primárního okruhu. Za hodinu dokáže dopravit až 1,5 milionu litrů vody na vzdálenost 4 kilometrů, uvedl mluvčí elektrárny Radek Doležal.
4: Takový výkon při dlouhodobé dopravě chladicí vody na vzdálenost několika kilometrů nelze zajistit konvenční hasičskou technikou. Jednotlivé moduly jsou odolné vůči zemětřesení, extrémním teplotám od minus 30 do plus 50 stupňů Celsia, účinkům leteckých předmětů i dalším vnějším vlivům.
2: Smlouvu na nákup 20 nových elektrobusů uzavřelo vedení olomouckého dopravního podniku. 10 12-metrových a 10 18-metrových kloubových vozů přijde na 291 milionů korun bez daně. Dopravce na investici získá evropskou dotaci. Pokračuje mluvčí podniku Anna Sýkorová.
5: První vozy mají do Olomouce dorazit v polovině roku 2028. Ve stejném období má být dokončena také nová nabíjecí infrastruktura. Provoz elektrobusů bude založen na kombinaci nočního a průběžného nabíjení. Přes noc budou vozidla plně dobíjena v areálu dopravního podniku v ulici Dolní Hejčínská. Během dne se pak budou rychle dobíjet na vybraných konečných zastávkách. Sport.
2: Tenistka Tereza Valentová postoupila do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Nad běloruskou Sasnovičovou zvítězila 2-0 na sety.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku, hlavně na západě, se můžou objevit přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D5 ve směru na Rozvadov je za Plzní uzavřená. Na 95. kilometru schořela dodávka. Provoz odklánějí exitem 93 na Nýřany. A na D1 směrem Brno překáží na konci omezení u Šmejkalky na kilometru 25 hever v levém jízdním pruhu. Opodál je odstavené auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Je výraznou osobností českého krasobruslení. Mistr Evropy, který měl cenný kov ze světového šampionátu.

0: Pozvání do Alex a host přijal krasobruslař Tomáš Werner, navrátivší se po 3 letech ze Spojených států amerických. Vy jste tu od května, jak jste mi prozradil, už jste se adaptovali, celá rodina, už žijete bez problémů. V českých podmínkách?
1: Já si myslím, že nikdo nikde dneska po světě už nežije bez problémů, ale relativně jsme se adaptovali velmi rychle. Já jsem teda vtipně ještě si minulý týden na 10 dní odskočil do Ameriky tam a zpátky, takže teď jsem se vrátil znovu ještě jednou a znovu jsem se adaptoval. A jinak návrat pro nás do Česka byl příjemný, byl dlouze zamýšlený, rozmýšlený, plánovaný, takže nakonec vlastně všechno proběhlo podle toho, jak jsme si představovali. Možná dokonce i líp, než jsme si představovali.
0: Jak dlouho jste zvažovali po 3 letech opustit Spojené státy americké?
1: My jsme vlastně plánovali, že v Americe budeme ještě 1 rok původně, nebo rok a půl, teoreticky, ale s tím, jak se vyvíjela situace kolem našich kluků, máme 2 kluky, s mojí ženou Temi máme 2 krásné kluky, Tomíka a Tymíka, tím je teď 3,5 a 5, a začali chodit do školky, do kroužků
0: a na brusle.
1: Na brusle taky, ale pozor, na brusle taky, tam jsme samozřejmě přející, benevolentní rodiče, ale neradi bychom měli doma krasobruslaře, neradi bychom si doma vytvářeli další pracovní prostředí, rádi bychom udrželi tu rodinu opravdu ve formě táta, máma, syn, a ne syn a 2 trenéři, jo? To by asi úplně nehrálo. Takže ano, na brusle ano, ale teď jsem se v tom sám zamotal. Každopádně my jsme tak nějak od konce minulého roku, nebo před koncem minulého roku už zvažovali odchod, a to hlavně kvůli rodině, hlavně kvůli dětem.
0: Kvůli dětem říkáte 3,5 a 5. Stihli nasát angličtinu, ten 5letý mluví bez problémů anglicky, jak jsou na tom?
1: Kluci jsou 2jazyční, možná budou i 3jazyční, protože babička a děda s nimi občas promluvili tajsky, že moje žena se sice narodila v Americe, ale je tajského původu, a já na začátku jsme se domluvili se ženou na jasných pravidlech. Můžu si fandit, že mluvím anglicky skvěle, myslím, že se domluvím a angličtina mi nedělá problémy, ale pořád je to angličtina česká angličtina. A tu správnou angličtinu má moje žena. Takže moje žena mluví na děti anglicky, já na děti mluvím pouze česky, s výjimkou toho, když jsme někde ve společnosti a opravdu by to bylo až, jak se tomu říká, neúctivé, jako mluvit cizím jazykem, kterému nikdo nerozumí, tak ode mě kluci nikdy neslyšeli nic jiného než češtinu, takže oni mají naposlouchanou

0: češtinu, mají naposlouchu angličtinu a jsou na tom zatím líp, ještě se musím říct, přiznat, jsou na tom líp s angličtinou. Ale to se mění, protože už chodí do školky a tam samozřejmě pracují co nejvíc na češtině.
1: Co nejvíce na češtině. A vaše paní mluví? Mluví česky? Nebo vůbec?
0: Moje drahá paní se snaží, ale jde to pomalu. Všichni Češi si myslím, že dobře ví, že náš jazyk není úplně nejjednodušší a přestože ho máme rádi a je krásný, tak ve světě není úplně nejvíc uplatnitelný, to je prostě pravda. A já na temi netlačím, ale tak nějak se moje žena smířila s tím, že prostě bez češtiny to v Česku nepůjde a když budeme chtít natrvalo bydlet v Česku, tak ta čeština je hold povinná.
1: Tak povinná, takže má nějakou lektorku, předpokládám, vaše paní. A i pro ní musel možná ten návrat nebo to rozhodnutí žít tady být o něco těžší, nebo ne?
0: To přijde na to. Těžší v tom, že v Kalifornii měla ještě své rodiče, kteří bydlí v Kalifornii, bydleli nedaleko od nás. A teď vlastně je opustila po nějakém čase. Takže tady jak rádo by sama. Na druhou stranu to český prostředí je tak hezký, že se vídáme s kamarády, s českými kamarády a ty mi si našla české kamarády a vídá je častěji, než mohla vídat svoje vlastní kamarády, které měla od malička v Americe, protože tam jsou vzdálenosti, stěhování a tak dále. Všechno vlastně stojí proti tomu správnému kamarádství a tady v Česku je to takové příjemnější a vlastně jestli to můžu já zhodnotit ze své pozice, tak si myslím, že se Temi na přesun do Česka těšila.
1: Tomáš Werner je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: krasobruslář, mistr Evropy z roku 2008 Tomáš Werner je naším hostem. Už v minulém vstupu jsme mluvili o vašem návratu ze Spojených států amerických, celou vaší rodinou, vašimi dvěma syny, 3,5 a 5 let. Jak vás změnilo otcovství, Tomáši? Zodpovědnější.
1: Já si myslím, že jsem byl zodpovědný i předtím.
0: To je pravda.
1: Ale určitě zodpovědnější o to víc, že teď jde o celou rodinu. Cokoliv dělám, tak musím dělat i s ohledem na celou rodinu. Veškeré rozhodnutí jsou teď daleko závažnější nebo pádnější nebo důležitější. A změnilo mě to psychicky, fyzicky.
0: K lepšímu.
1: No, to se ještě pořád asi, to se uvidí. To se uvidí, nabral jsem spoustu kilo a teď tak nějak se snažím nějak korigovat ty kilogramy, které jsou nahoře, protože jsem trenér krasobruslení a k tomu se to úplně nehodí.
0: Mě se chce říct, ale vy jste těhotný nebyl, ne?
1: No, já jsem si připadal, že jsem nabíral stejně jako manželka, asi ze sympatie nebo empatie. Takže změnilo mě to hodně, ale myslím si, že všeho všude mě to změnilo k lepšímu a myslím si, že a teď to nechci, aby to znělo tak, že někomu kážu nebo že někomu vykládám, jak má žít život, ale myslím si, že v jistém věku je prostě dobrý mít ty děti, aby ten smysl života nabral takový směr, který je dlouhodobý, udržitelný. Je to teda boj, jo. občas boj o život, ale je to hezký boj a za mě, já vlastně nevím, co bych dělal, kdybychom s těmi neměli děti, tak bychom lítali po světě a dělali bychom tréninkový semináře, trénovali bychom, byli bychom takový nezávislí, nezávazní do větru a mohli bychom si dělat cokoliv a ono veškerý svobody asi taky občas škodí, takže možná takhle lepší.
0: Bylo by myslitelný mít děti v době vaší kariéry? Vy jste byl aktivní krasobruslář?
1: Vím, že někteří sportovci to dokážou a já jsem si to úplně nedokázal představit. Samozřejmě tady platí to pravidlo, že člověk na ty děti nikdy nemůže být připravený dost, ale já jsem žil v Německu, žil jsem v chvilku v Česku, žil jsem v chvilku v Kanadě. Myslím si, že pro tu rodinu by měl mít člověk přece jenom aspoň nějaký zázemí, nějaké jako kořeny a potom vlastně vláčet tu rodinu takhle po světě, taky se to dá, ale nevím, jestli to úplně zodpovědný, aspoň v tom mým vnímání světa a života.
0: Vy jste v minulém vstupu říkal, že brusle nebo krasobruslení, nebo takhle, že nechcete mít doma krasobruslaře.
1: Takhle jsem to přesně řekl.
0: Přesně tak. Že chcete mít vztah otec-syn a ne trenér-syn, ale kdyby vaše syny trénoval někdo jiný, tak by to šlo?
1: Nešlo.
0: Aha, ani tak ne?
1: To by nešlo, protože by to nedělalo dobrotu. My jsme z branže, samozřejmě si možná naivně, možná částečně oprávněně se ženou myslíme, že tomu rozumíme nejlíp. Tak bychom neradi, aby někdo další trénoval naše děti. A nejde o to, jako kdyby je trénoval jenom pro hobby, tak beze všeho. Ale nechtěli bychom z toho mít vrcholový sport, protože v tom vrcholovém sportu si myslím, že kolem dokola v České republice máme asi největší zkušenosti, zrovna my dva. A teď to neberu na dnešně, to je prostě realita. My jsme 3 roky teď pracovali s nejlepším trenérem na světě. Naším mentorem byl Rafael Aretunian, trenér Nate Natchena, posledního olympijského vítěze, trenér několika olympijských vítězů, olympijských medalistů, mistrů světa. Takže si myslím, že tomu opravdu rozumíme. A těžko by se nám dávaly ty děti z ruky někomu, kdo tomu nerozumí až tolik.
0: No ale co geny, ty přeci nepřeválcujete. Co když opravdu bude některý váš syn, jeden z vašich synů chtít prostě bruslit?
1: Je pravda, že jako ty geny se nedají válcovat, to asi naopak to je lepší, že ty geny válcují člověka občas, ale ne.
0: Jak takže jsem říkal, to bude zákaz?
1: Já jsem taky zmínil, že veškerý svobody je taky někdy možná až příliš, tak někde prostě nějaký hranice a mantinely jsou a budou. A tohle je jeden z nich. A doopravdy je to jenom kvůli tomu, že oba dva rodiče jsme krasobruslaři. A myslím si, že 4 krasobruslaři na jednu rodinu je až moc.
0: Třeba by byly jenom 3. Nemusíte to vidět tak černě.
1: Ani 3.
0: Tomáš Werner je naším hostem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Tomášem Wernerem, mistrem Evropy v krasobruslení z roku 2008, který svou aktivní kariéru ukončil, víte kdy?
1: V roce 2014.
0: Správně, bylo vám tehdy 28 let, bylo to těžké rozhodovat?
1: 27, to jsem, ano, ten rok mi už měl, jako, když jsem ukončoval kariéru, tak pouze 27 a těch 28 až v červnu, jo, tak to bych jenom chtěl říct.
0: Ukončil v květnu.
1: Já jsem ukončil, tak.
0: Bylo to, tak otázce, bylo to těžké rozhodování skončit, nebo to vedlo jasně ke konci?
1: Ne, tam... To bylo úplně jasně naplánovan. Já jsem už dobře věděl, že v tom našem sportu přesluhuju, proto jsem se bránil tomu 28, že to už je strašné číslo v solové kategorii, takže 27. A už tehdy jsem věděl, že tam jsem až moc dlouho, ale potřeboval jsem si vyřešit svoje nějaké psychické záležitosti, kterými jsem si prošel. Já jsem měl špatné 3 roky zranění, plotínky špatný a bolesti a bezvýkonnosti. A poslední rok byl takový, který se dá jako považovat za nějaký uzavření té sportovní kapitoly. A když bych z toho sportu vystoupil teda s obrovskou slávou, ctí, tak jsem ale taky z něho nevystoupil, nebo nevypadnul jsem s nějakou nenávistí nebo pocitem, že mě ten sport všechno vzal, že to je vlastně strašný prostředí.
0: Tak, ale ukončil jste kariéru, věděl jste už před koncem, co budete dělat, jak budou vypadat vaše další měsíce bez krasobruslení?
1: A to jsem věděl, to bylo úplně jasný. Já jsem dokončoval díky stipendijnímu programu Českého olympijského výboru, jsem dokončoval svoje MBA. Já jsem vystudovaný bakaláře na fakultě tělovýchovy, MBA na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze a do toho jsem už trénoval, jezdil jsem exibiční vystoupení a aktivně jsem hledal svoji ženu.
0: Jak to vypadá, když aktivně hledáte svou ženu?
1: Tím, že jsem vlastně už byl ve věku, když jsem si říkal, že bych mohl být dospělý, že bych si mohl najít partnerku, jako reálnou, seriózní partnerku, tak jsem zkoušel a až to dopadlo v roce 2018, takže vlastně 4 roky.
0: To jste si počkal.
1: No, to jsem hledal, no, to člověk musí do toho trošku investovat. A našel jsem svoji ženu.
0: Čas předpokládám.
1: Ano, čas. Tak, ježišmarja, pardon. No, ano, čas a energii.
0: Jasno.
1: A pak jsem teda díky krasobruslení, protože jsem létal do Kalifornie se svými svěřenci, už jako začínající trenér jsem létal do Kalifornie za Rafaelem Aretuněnem, od kterého jsme se teď nedávno vrátili, na trenérské stáže a tam jsem našel svoji ženu. A tak.
0: Tak, to vypadá na šťastný konec, čili... Neměl jste nějaké obavy, strach, co bude, až slezete z ledu, jestli tak můžu říct, až vyzujete brusle? Neměl jste pocit nějaké prázdnoty?
1: Já jsem vlastně celou svoji kariéru žádnou prázdnotu neměl a dobře jsem věděl, že je to téma, který člověk nemá brát na lehkou váhu. A tak ten konec kariéry zamává s ledajakým sportovcem. Proto jako více faktorů, ne všichni jsou úplně jako zřetelní nebo zjevní na první pohled, ale je jich tam hodně a je to opravdu náročný, jako vypadnout z toho vrcholového sportu, což je návykový prostředí, kdy člověk je zvyklý na cíle, na přípravu, na vyhodnocení, na pozornost, na součinnost týmu. Spoustu lidí dělá kolem sportovce a sportovec v takové bublině. Myslí si, že to náročný, ale on ten reálný život potom jako je ještě o to náročnější. A tím to nezlehčuju. Takže je to náročný, věděl jsem o tom, proto jsem si život naplánoval tak, aby tam žádná díra nevznikla. Já jsem jenom tak jako přešel, odložil jsem závodní brusle a brusle jsem si ještě chvilku nechal exibiční. No a potom jsem po pár letech odložil i ty exibiční brusle, už mám jenom trenérský brusle a mám další aktivity a všechny se teď točí kolem krasobruslení nebo výuky bruslení a nebo dětí.
0: Tak. Takže se u krasobruslení vlastně zůstal. Bylo myslitelné najít si profesi nebo jít cestou mimo krasobruslení? Věděl jste, že chcete u toho ledu zůstat?
1: Zkoušel jsem najít i jiný profese. Chvilku jsem se věnoval já trošku moderování, potom jsem se věnoval dalším věcem, to už je jedno, čemu jsem se všemu věnoval. A vlastně tu trenéřinu jsem jako neměl úplně na prvním místě. A možná právě proto, že jsem ji neměl na prvním místě, tak jsem ji dal jsem na čase uzrát a nakonec mi přirostla k srdci, tak jsem se rozhodnul, že se ji doopravdy naučím, proto jsme se odstěhovali na 3 roky do Ameriky, abychom se té trenéřině oba dva se svojí ženou naučili. No a teď se jí věnujeme a věnujeme se jí jak profesionálně krasobruslařsky v naší akademii Tomáše Wernera ve Strašnicích, tady v Praze, ale taky v rámci metodiky v projektu Dětí do bruslí, který v loňském roce rozhýbal skoro 7 000 dětí předškolního a školního věku na jihu Čech. Tak, aby se nám do našeho sportu na ledě i do hokeje, nejenom do krasobruslení, dostali děti, které se v dnešní době, kdy ta cena energií opravdu vyšponovala tu cenu ledu, pronájmu ledu úplně na krev nahoru, tak díky té strašné ceně se vlastně moc lidí na ten let už nedostane a děti do bruslí takhle tlačí houfy dětí, aby se měli možnost potkat s ledovým sportem, aby se měli možnost naučit bruslit.
0: Říká Tomáš Werner, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Tomášem Wernerem, krasobruslařem, který v roce 2008 vybojoval titul mistra Evropy. Ten titul ze světového šampionátu vám, ano, unikl. Jak moc, řekněme, smutné to pro vás bylo, nebo traumatizující dokonce? Štve vás to třeba dodnes?
1: Ne, už mě to neštve, ale samozřejmě je to štvalo dlouho. Já jsem, takhle když to říkáte, tak rok 2008 už je strašně vzdálený, takže mě to neštve. Ale měl jsem daleko větší ambice ve sportu, měl jsem ambice na, nejenom na světový medaile, ale na olympijský medaile, a to jsem nenaplnil. Taky mě, jako trápilo mě to hodně. A musel jsem nějak najít cestu z toho a musel jsem se naučit vidět i to pozitivní a třeba i to, že kluk z Českých Budějovic, který vyrůstal v Českých Budějovicích na stadioně v 5:45, byl na ledě ráno před školou, takže vyhrál mistrovství Evropy, že to není tak špatný. Jo, že měl nějakou ambici, je hezký, ale pojďme se na to podívat z té druhé strany, že to mohlo dopadnout daleko hůř.
0: Tak, bez pochyby. Občas se u sportovců říká, že přinesli oběť vrcholoví sportovci. Vnímal jste vy to, že třeba ano, v 5:45 ráno stojíte před stadionem nebo na stadionu, že to byla oběť?
1: Já si myslím, že v tu chvíli to byla oběť. Obětovali se rodiče, hlavně maminka, která s náma vstávala. My jsme byli dva kluci, brácha, který brusil taky, oba dva jsme bruslili. Museli jsme dojít ráno na zastávku autobusu, dojezd na halu, potom otrénovat, potom do školy. Myslím, že maminka to měla daleko těžší, ale tak, jak my jsme milovali svůj sport a nevnímali jsme to jako oběť, tak já mám tu naději, že maminka milovala nás tehda a taky to nevnímala úplně jako oběť. S tou obětí je to těžký. Myslím, že to většina sportovců řekne z toho pohledu, jako že to doopravdy ten sport je náročný, skloubit to s životem, se sportem, nebo se studiem, s rodinou, s kamarády, že je to náročný. Ale já to jako oběť nevidím, protože mě ten sport dal, kromě toho, že mi dal celý život, kromě toho, že mi dal moji ženu a tím pádem i děti, tak mi toho dal spoustu, co bych si nikdy nemohl ani představit, kdybych ten sport nedělal.
0: Dal vám ženu, dal vám děti, ale a možná to oběť byla, jednu ženu vám vzal. Vy jste o jeden vztah přišel právě proto, že jste oba krasobruslili. Já jsem sledovala vaši 13. komnatu, to už je taky nějaký pátek, co jste ji natočil, ale tam jste to popisoval. Až tak jste se oddal tomu sportu a věnoval se mu opravdu naplno, že ani na vztah nebylo místo.
1: Tam jako na vztah vždycky bylo místo, ale ono to v tom stavu úplně nedělá dobrotu, když není na prvním místě. Když se jako komunikuje, že ta priorita je někde jinde, že škola, sport a vztah, tak teď to nemám nikomu vůbec, to nemám nikomu za zlý, ale asi žádná žena to neslyší příliš ráda a určitě ne jako v mladším věku, třeba v dospělosti člověk dokáže pochopit priority a že ty priority se můžou měnit v nějakém časovém horizontu, ale v tom mladším věku se to jako těžko jako asi poslouchá a pro mě to bylo jasný, já jsem bez školních výsledků nemohl zůstat v Praze, my jsme z Českých Budějovic a rodiče nás do Prahy, tuším 12 nebo 13 let, do 9. třídy a kdybych neměl výsledky ve škole, tak bych musel jít zpátky a kdybych šel zpátky do Budějic, tak by nebyl sport. Takže první byla škola, úplně povinně, potom byl sport a potom až byl ten vztah.
0: A nikdy jste to nechtěl měnit během kariéry sportovní?
1: Nikdy mi to nenapadlo. Kdybych asi tu myšlenku měl, tak by to možná v tom sportu nedotáhnul tak daleko a nebo by to prostě všechno bylo úplně jinak, mě to prostě nikdy nenapadlo.
0: Tomáš Werner je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Sí.
1: Krasobruslář Tomáš Werner je s námi ve vysílání. Vy jste zmiňoval, že jste oba bratři, jste krasobruslili. Jaký jste měli vztah? Byla tam mezi vámi řevnivost nebo jste se vzájemně podporovali?
2: Do jistý míry mezi náma řevnivost byla, ale do té míry, kdy jsme ještě soutěžili v jedné kategorii, můj bratr je malinko, jak se to říká, jako svalnatější, nebo má jako robustnější postavu, tak se vydal do kategorie sportovní dvojic. Tam to dotáhl na mistrovství světa juniorů, kde bylo jeho poslední mistrovství světa juniorů, když už začal studovat medicínu a ono to úplně nejde sloučit, vrcholový sport s medicínou, takže tam jsme se rozloučili a ta řevnivost vlastně trvala jenom plných pár let, kdy jsme soutěžili v podobných kategoriích, jelikož je bratr starší, ale vydrželo nám to vlastně jenom po dobu těch soutěží. A to je úplně normálně běžný. Samozřejmě jako bratři jsme mezi sebou měli jak lásku, tak spory. A ty spory se řeší fyzicky, nebo kdysi dávno se tak řešili fyzicky. A to nám vlastně jako opravdu jako stmelilo ten náš vztah. Dneska bratr je pan doktor v Drážďanech a já lítám po světě, ale myslím si, že nemám na světě bližší osobu než svýho bratra.
1: A asi byste si přál, aby to tak bylo i mezi vašimi syny.
2: To bych si přál.
1: Takže rvačky budou vítány.
2: Jo, to se divila, moje žena se divila, že se kluci perou a byla z toho jako nešťastná, proč se perou, říkám, to je vůbec ničeho se nebojí, oni se milujou, ale některé věci se prostě musí vyřešit fyzicky. A bych nechtěl, že zapomenout, máme taky sestru o hodně mladší a sestra je taky lékařka, ale ta se nikdy krasobruslení nevěnovala, ta šla kariéru gymnastky a potom si vybrala kariéru paní doktorky, takže dneska je z ní paní doktorka, bratr je doktor, otec je doktor, maminka je sestřička. A jenom já jsem v kostýmu.
1: Vy jste v kostýmu, ale ne příliš, nebo docela drahém kostýmu. Právě v té zmiňované komnatě vaší 13. jste zmiňoval, že kostým stál i $3000.
2: No, bohužel jsem měl i jako dražší kostým, ale nebylo to pokaždé nebylo nutné jako v takových materiálů, takových kamenů, takového zdobení. A čím dále jsem v kariéře postupoval, tak tím ty kostýmy byly levnější a levnější, protože vlastně už mi nepřišlo tak důležitý, jak moc je načančaný ten kostým, ale hlavně ten sportovní výkon. A potom taky nevím, jestli jsem byl víc senzitivnější, ale potřeboval jsem kostým, který tak nějak koreluje s tím, v čem normálně trénuju, takže to byly lehké látky, lehké vzory, takže jsem potom se umírnil. Ani vlastně nevím, proč jsem šel tak extravagantní cestou, že se to vyšplhlo do $1000, no, to byla nějaká chyba.
1: Tak a mohl jste tady promlouvat do toho, jak ten kostým bude vypadat? Někdo přišel s nějakým návrhem a vy jste řekl ano, ne?
2: Promlouvat jsem mohl, ale protože z výtvarného hlediska jsem úplně jako opravdu omezený. Na 16 základních barev a nakreslení sluníčka jako kolečko a smajlík, takže jsem do toho moc nezasahoval, ale měl jsem vždycky možnost říct jako to poslední veto, jestli si to na sebe vezmu nebo nevezmu, ale jinak jsem to vlastně většinou nechal buď to přímo na choreografovi, případně choreografce, a nebo na paní slečně švadlence, aby do toho promlouvala ona.
1: Někdy jste měl třeba vyloženě jako až kalhotový pánský kostým nebo vestičku a tak, jak se v tom bruslí? Občas je v tom nepohodlné i sedět, tak by mě zajímalo, jak jste se v tom pohyboval.
2: Ne, tam dobře se v tom bruslí, to je jedna ze součástí, která vlastně tomu kostýmu, to je to hlavní součást, je, že musí být flexibilní, musí být natahovací do všech stran a neměl by bránit v pohybu. A jsem přesvědčený, kdyby se někdo prohlídnul kostýmy z mojí kariéry, tak nepřijde na to, který z těch kostýmů byl úplně jako nejhorší na pohyb. Oni vypadali dobře všechny, ale měl jsem pár kostýmů, které byly vyráběny na Broadway v New Yorku, protože jsem zrovna tou dobu trénoval v Kanadě v Torontu a tam si mysleli, že rozumí kostýmům víc než krasobruslaři a ušili mi takový kostým, ve kterým já jsem se nemohl předklonit a nemohl jsem udělat další krok. Bohužel jsem už nestačil změnit, asi na dva závody jsem ten kostým měl a to byla tragédie.
1: Tomáš Werner je naším hostem.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
0: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
5: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Je s námi stále Tomáš Werner, vlastně bývalý krasobruslař a současný trenér krasobruslení. Nikdy jste neuvažoval, nechtěl zkusit krasobruslit v dvojicích?
1: Nechtěl. Já to rozvedu. Nechtěl, protože bych na tom musel mít malinko jiný fyzický potenciál. Já musel bych být trošku osvalenější. A taky bych musel převzít vlastně zodpovědnost za život partnerky. A teď to zní jako až jako extrémně, ale tak to prostě na ledě je. A ten partner, ten kluk, přebírá zodpovědnost za zdraví svojí partnerky a zdraví partnerky je na prvním místě. A ten kluk musí mít tu vlastnost, tu morální vlastnost, za každou cenu zachraňovat partnerku. Bez ohledu na to, co se stane jemu. Když tu vlastnost nemá, tak trenéři párových disciplín dobře ví, jak vypozorovat tyhle ty trendy, tak vlastně to partnerství potom ukončují a ten kluk nemůže být ve sportovních dvojicích. A já to beru jako vlastnost, kterou a nemám. Samozřejmě bych se staral o ženu a o partnerku, ano, ale každý den na tréninku to už je moc. A potom B, se vždycky ty partneři musí dohodnout, jako komu se chce, komu se nechce, kdo je vinen toho nebo tamtoho. A to říkám, to je komplikované, já radši budu bruslit sám.
0: Vycítil jste to sám, že nemáte takové to budu zachraňovat partnerku než sebe. Nemusel to nikdo vypozorovat.
1: Tak já budu zachraňovat svoji vlastní partnerku.
0: Ano,
1: já
0: dopomůžu
1: a budu zachraňovat každou ženu, kterou uvidím v nesnázích, ale každý den na tréninku několikrát denně, to už je moc.
0: Dobře. A prozraďte mi, protože často vídáme na závěr, že fanoušci, návštěvníci hází na led plyšáky. Kolikrát strašně krásný a člověku je to tak jako líto, můžete si je nějak sebrat během toho, nebo měl jste možnost si je sebrat, když to po vás... Teďka byste to mohl nosit domů, měl byste komu?
1: Tak teď už žádný fanoušky nemám, teď už mi nikdo nic nehází, maximálně co hází na hlavu, ale ne, ty plyšáky, kterých jsem za svoji kariéru pozbíral hodně, hlavně teda v Japonsku a na mezinárodních závodech, tak ty jsem pozbíral. Některé výjimečné kusy jsou doma u rodičů v Borovanech a jednak jsem valnou většinu z nich rozdal buď to dětským domům nebo nemocnicím, tak aby děti, které se zrovna nemají úplně nejlépe, aby se měli s čím hrát a aby ta plyšová hračka mohla na chvilku zpříjemnit pobyt, ať už to je teda v dětském domově nebo v nemocnici.
0: To je úžasné, ale když odcházíte z toho ledu, končíte tu svoji sestavu, co svoje vystoupení, tak nemůžete tenho plyšáka si vzít. To až posléze, nebo jak to funguje?
1: Myslím, že podle pravidel, oni si pravidla mění, tak by ten bruslař neměl sbírat ty plyšáky, může si samozřejmě cestou zvednout jednoho nebo dva, ale jinak jsou na to takzvaný flower kids, nebo květinkové děti, které jsou mladí krasobruslaři, kteří začínají svoji kariéru a kteří jsou tam o to, aby vyrazili na led v případě nutnosti a pozbírali všechny plyšáky, potom je dovezli a seřadili, utřídili a předali tomu sportovci.
0: Vy jste zmiňoval Japonsko, tam jste měl velmi silný fanklub. Jste nějak v kontaktu ještě se svými fanoušky? Nezapomínají na vás?
1: Já si myslím, že někteří na mě nezapomínají, ale já už se o fanoušky nestarám, protože jsem v jiné kapitole svého života a fanoušky ne, že nepotřebuju, nebo si jich nevážím, ale teď potřebuju svěřence, teď potřebuju rodiče, teď potřebuju provozní hal a potřebuju úplně jiný kruh lidí kolem sebe pro svou další kariéru. Takže fanoušky, já si jich vážím a kdyby někdo sledoval moji kariéru, co dělám teď, tak se to také vážím, ale fanouškovství už se jako nevěnu.
0: Tak věnujete se tomu, abyste třeba vychoval nějakého svého nástupce, nějakého úspěšného krasobruslaře. Máme
1: Tomu se věnuju a budu se tomu věnovat ještě hodně dlouho, než někoho vytrénujeme, protože náš mentor, pan Rafael Artunian, pan trenér Rafael, mi kladl na srdce, že pokud chci mít dobrého závodníka, tak se mám vytrénovat od začátku sám. Nemusím každého úplně sám, ale mám se ho vytrénovat ve vlastní akademii podle vlastní metodiky, tak abych potom nemusel v pozdějším věku něco měnit. A to opravdu trvá nějaký čas, takže tak dejte mi 8-10 let a uvidíme.
0: Dobře, dáme, ale dva nadějné možná krasobruslaře už jste zavrhnul. Tak musíte, budete se muset teďka nadřít. Přenesete si do toho trenérského života něco z toho, jaký byl třeba vaši trenéři, jaký byli?
1: Určitě. Já jsem měl štěstí na svoje trenéry, myslím, že po celou kariéru, úplně od malička až do úplně dospěla, i teď jako pro tu mentorskou činnost. Takže ano, každý trenér mě poznamenal nějakým svým specifickým způsobem a z každého trenéra já si s sebou něco nesu a nejsem ten, který by přejímal jedna ku jedné něco, čím procházel. Snažím se nad tím přemýšlet a snažím se spojovat věci tak, aby mi to dávalo logický rozum, aby to pomáhalo dalším generacím. A ten sport se vyvíjí se rychle, takže já se taky musím vyvíjet podle toho.
0: Tak, my jsme se také vyvinuli rychle, jsme na konci. Loučím se s vámi a děkuju, že jste tu byl. Tomáš Werner.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: První z vojenských letounů Embraer převzala česká armáda. Fakultní nemocnice v Brně odstoupila od smlouvy na stavbu porodnice. Zítra bude převážně oblačno až polojasno, odpoledne s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česká armáda převzala první ze dvou letounů C-390 Millennium od brazilské společnosti Embraer. Nový stroj může třeba tankovat za letu nebo převážet těžší techniku.
2: Letoun má i s dvěma přídavnými nádržemi dolet přes 8 000 kilometrů a zvládne přepravit až 26 tun nákladu. Vojáci díky němu získají nové schopnosti, říká velitel Kbelské základny brigádní generál Jaroslav Falta.
3: A to je přeprava materiálu velkého objemu a velké hmotnosti, včetně kolové techniky.
2: Druhý letoun Česko dostane na konci roku 2027, potvrdil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD.
4: My spoléháme na to, že ten termín dodání bude splněn.
2: Za oba stroje Česko zaplatilo přes 11 miliard korun. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Brněnská fakultní nemocnice zatím nezačne se stavbou porodnice za víc než 3 miliardy korun. Odstoupila totiž od smlouvy. Nemocnice o tom informovala na svém webu. Podle ní kontrola před začátkem stavebních prací odhalila chyby ve smlouvách a dokumentaci. Nemocnice se stavbou kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie, ale po odstranění nedostatků dál počítá. Se stavbou chce začít příští rok. V Novém Boru na Českolipsku se potvrdil druhý případ kočičího moru. Město apeluje na obyvatele, aby zrušili krmná místa pro toulavé kočky. Kočičí mor je pro zvířata extrémně nebezpečný a virus se rychle šíří prostřednictvím potravy i vody. První případ se objevil na sídlišti Rumburských hrdinů, druhý už mimo něj.
5: Panleukopénie, takzvaný kočičí mor, se projevuje apatií, nechutenstvím, zvracením nebo průjmem. Průběh nemoci bývá obvykle velmi rychlý, někdy i v řádu hodin. Lidé by proto měli okamžitě zavolat veterináři, pokud zaznamenají příznaky u svého mazlíčka. Ohrožené jsou i kočky v bytech. Chovatelé by měli také zkontrolovat platnost očkování. Z Nového Boru Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
0: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Francouzku Monetovou porazila 2-0 na sety. Mezi nejlepší osmičku se dostala taky Sára Bejlek a Tereza Valentová. Bejlek zvítězila nad Rakušankou Tagerovou 2-0 na sety. Stejným skóre přehrála Valentová Bělorusku Sasnovičovou. Počasí. Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku hlavně na západě se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Neprůjezdná je stále dálnice D5 z Plzně do Německa u sjezdu na Nýřany na kilometru 93. Na 95. kilometru odklízí následky požáru dodávky. Sjíždí se na Nýřany, objet to jde po silnici 203 k exitu 100. A na dálnici D2 na 11. kilometru směrem na Bratislavu dejte pozor na nehodu 3 osobních aut. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
6: Láska je krásná jen pro toho, kdo ji bere vážně. Proto dnes necháme vyprávět manželský pár, který své city chová jak v bavlnce už 50 let.
7: Jeho srdce zasáhl amorův šíp při prvním seznámení tak, že se dokonce vsadil, že svatba bude do roka.
6: Bylo mu tehdy 21 let. Ona byla o celé 4 roky mladší. To, že patří k sobě, věděli už po pár dnech a prožili život plný štěstí.
7: Budeme jim v úctě naslouchat.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Náš pořad líčí dojemné příběhy lidí, kteří spolu prožili 50 a více let. Milovali se a milují dodnes.
1: Takové štěstí potkalo i tento pár, jehož příběh nás zaujal mezi stovkami přihlášených osudů. Kristýna a Karel Hendrichovi prožili svůj život ve východních Čechách na Přeloučsku.
0: A právě tam, do břehu, jsme poslali Patrika Rozehnala, aby si vyslechl jejich vyprávění.
2: Zlatá láska.
3: Matýsek, tohle je Matýsek. A otevírá nám kdo?
4: No, paní Hendrichová.
3: Kristýna.
4: Ano, ano.
3: Dobrý den. Tohle je kytička pro vás.
4: Je.
3: Otočím.
4: Moc děkuju.
3: Posílá Petr Kostka, Karmen Majerová, vybrali vás, ten příběh chtějí slyšet od vás a od manžela. A toho máme tady vedle. Karel, dobrý den.
5: Ano, dobrý den.
3: Já to takhle vyměním, vám dám něco sladkého na zub, doufám, že sladké můžete.
5: Jo, děkuju, můžu.
3: Jste na těšení,
5: mě, ne?
3: No na mě taky.
4: Vyčkáváme auto, jo, a najednou kouknu z okna, vidím, dva pánové vedou, že jo, kam do to asi tak je. Až jsem si všimla sluchátek na hlavě, tak...
1: Jak to bylo s jejich láskou? Karlovi Hendrichovi bylo 20, když se na vojně v západních Čechách skamarádil s Petrem z Pardubicka.
0: Začali se oslovovat brácho a když se vrátil do civilu, poprosil ho Petr, jestli by mu Karel nešel za svědka na jeho svatbě.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: Svatba se konala v Semíně u rodičů nevěsty, no a tam se odehrál ten svadební obřad a pak ještě brácha mě požádal, jestli by sem nemohl zajet s jedním strejdou ještě pro jednoho hosta. Posadil vedle mě do auta pána, tak asi 45 roku. Začali jsme se bavit. On mluvil takovou zvláštní, takový speciální dialekt měl, protože říkám, no to je nějaký kříženec tohleto. No a povídali jsme si o vojně, o holkách a tak a on říkal, já ani nevěděl, že Petr má bráchu. Já pám, no jo, my jsme takový bráchové, no a jeli jsme a když jsme se vrátili, tak brácha říká, pak ještě budu potřebovat zajet do Pardubic na poštu pro jednu tetu, já pám dobrý, pak řekni, no a mezi tím jsem se zakoukal do jedné holčiny tam. Líbila se mě taková mladíčka to, a jako jsem ani neuvažoval, že z začátku, že by něco, že by se mi nějako chtěl to, ale pěkně jsme si popovídali a seděli jsme takhle a přišel ten strýc, s kterým jsem byl pro toho hosta svadebního a říká, Kajo, tej holky se nedotýkajše, tej holky, to je moje dcůrka Krišu. Já na něj koukám, říkám, no Jany, já si tady s ní bavím, no a tím vlastně jsem se seznámil.

0: Byl nejdřív s Tchánem a potom s Kristýnkou, no.
1: A tak jsme si povídali, v životě by mě nenapadlo, že to je moje životní láska nebo životní osud, protože už jsme se o tom bavili, jako já jsem nebyla takové, že mě padl do oka v tu chvíli, když u něj to bylo opačně, u něj to bylo tak, já jsem to brala jako prostě no, ta kamarád, že jo, a ještě jsem si říkala, tak holka z vesnice, kluk z města, no tak to asi těžko, že by si jako něco začal, že jo, jenže...
2: No tak už to ale uvažovala trochu.
1: Ne, tak jako jsem to brala tak jako normálně kamaráda, že jo. A vlastně, když pak svatba končila, tak se mě zeptal, jestli druhý den se může přijet na návštěvu, jo. No tak jsem řekla, že jo. Tak jak přijede, to jsem si říkala, no tak buď přijede nebo nepřijede. Ouvej, přijela motorka, přijel kluk z Pardubic, no a... Už jsem se i já zakoukala, protože jsem zjistila, že vlastně nejsem mu tak nějak lhostejná, jako třeba by se mohlo zdát. No a tak vlastně ten vztah jako začal tím pádem, jako jo, že už jsme tak začali jako spolu jako randit v podstatě. Během asi ani ne půl roku jsme si koupili společně auto, starou tisícovku. Jo, po půl roce ani nemožná. Manžel prodal motorku, já jsem měla něco našetřit, no rodiče, co mě šetřili, takže jsme dodali, ještě se rodiče zrobili, že prostě do auta, ty peníze, že mě šetří takhle jako do života, takový. Mládí, nedala jsem si to vymluvit, tak jsme si koupili starou tisícovku, manžel jako automechanik, tak to všechno dal do pořádku, novej lak, no krásný auto jsme měli. Takže vlastně jsme za svobodná, už ten vztah takový se upevnil, už jsem mu věřila, tak já nevím ani, třeba by to nemuselo vyjít, že jo, ale věřila jsem tomu, že vyjde, protože byl takový jako pozornej, byl takový hodnej, takové jako střícné, jo. Když to třeba člověk taky měl spousty kamarádů, chodili jsme na zábavy, ty kluci byli takový, dali si pár piv a prostě už o tu holku neměli zájem ani, no prostě bylo to úplně něco jiného. Pak jsme jeli na dovolenou společně, tadyhle k holicům, no prostě to bylo takový fakt moc hezky, jako jo, no a jenomže ještě jsem netušila, co se vlastně stalo na té svatbě, to jsem se dozvěděla až potom, když jsme se vzali, že vlastně manžel se s tím svým jakoby bráchou vsadil, už když začal o mě mít zájem, tak se s ním vsadil, že do roka si mě vezme.
2: Karle, vy jste takový jako Nostradamus, nebo co? Vy uvidíte holku a hned se vsázíte?
1: Já to nevěděla, ale jako v žádný případ, já jsem se to dozvěděla až po naší svatbě, že tohleto oni spolu o flašku rumu se vsadili.
3: Tu sázku s Petrem Karel nakonec prohrál, ale jen o jeden jediný měsíc. Ovšem, komu z nich by to vadilo, když se zrodila láska, která vydržela víc než půl století.
0: Zkrátka jsem se do ní zakoukal na té svatbě a přeskočila jiskra, asi tak silná, že jsem toužil potom si ji vzít a žít s ní, nebo tak. Protože jsem v tu dobu, když já jsem přišel z vojny, tak to byl normální věk, 21, 22 roků u kluku, že se ženili a děvčata se už v 18 vdávali.
2: Já mám pocit, ale že tenhle silný cit asi málo kdo na začátku třeba má, že by dokázal říct, že ta jiskra byla tak silná, že už jsem věděl, že si ji vezmu, že bude moje, že ji chci. Co se jako v člověku v tu chvíli odehrává, jak ty emoce působí, jak to prožívá?
0: Nevím, já si myslím, že to bylo jako droga. No. Zkrátka něco mě to jako tadyhle ve vnitřku říkalo, že to je to správný, hezká, hodná holka, nepolíbená. Říkám, dítě bylo v tu dobu, když jsem se s ní seznámil, 17. No. A vzali jsme se, bylo i 18. Já nevím, v srpnu jí bylo 18. A v říjnu jsme se brali.
2: No. Dokázal byste popsat, co vás na ní, na Kristýně, tehdy oslovilo nejvíc, ať už co se týká vizáže vlastností nebo toho, o čem mluvila?
0: No asi ty její vlastnosti, byla hrozně skromná, milá, tichá a pak vlastně, když už jsme spolu začali chodit, tak vlastně jsem zjistil, jak je pracovitá, co všechno musela prožít, aby když se sem nastěhovali z toho Polska, že to neměla vůbec jednoduchý, protože ve 13 letech se přistěhovala z jiný země, i když ty jazyky jsou podobné, ale přeci jenom to bylo pro ní hrozně složitý. No a já nevím, no. Všechno bylo takový hezký, že... A je to hezký doteďka. No.
1: A musím říct, že teda jako jsem moc ráda, protože já budu brečet, ale protože ten vztah nám spousta lidí závidí, i naše děti, protože ty dneska všichni žijou úplně jinak. Jo. No.
4: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
5: Mít tě rád, to je zrád a to je kvest, sobě sám jen hlavu plést do výčí.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Jak kdysi napsal Erich Maria Remarque. Láska, to je někdo, s kým chceme zestárnout.
2: Takto svůj vztah cítili už na začátku, když se poznali Karel a Kristýna Hendrichovi, kteří přednedávnem oslavili svou zlatou svatbu. Ale přáli jejich lásce také rodiče.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Tatínek byl rád, protože vlastně Káju jako vlastně na ty svatby poznal jako hodnýho kluka, jako jo. Takže jako neměli vůči němu vůbec žádný jako nějaký výhrady, akorát manžel říkal ještě potom až, jo, tak říká, no, když v práci mě říkali, když budeš schánět holku, tak jdi na vesnici a s největšíma vratama. Tam je největší bohatství, ale my jsme byli chudí, my jsme sice měli velký vrata, ale za vratama nic, jo. Protože vlastně my jsme se přistěhovali a tatínek, on takhle, on během války jako 16-17 letech z východního Slovenska se dostal až do Polska, prostě tulák, takový jako přes válku, jo. A shodou okolností se pak seznámil s mojí maminkou tam, která byla taky z toho východního Slovenska, kde můj dědeček byl Polák a na tom východním Slovensku, jakož tam ta fronta probíhala jako intenzivně, takže ty vesnice byly zdemolovány, takže jim stát potom po konci války tak jim nabídli osídlování buď český tady strany, anebo do Polska. No a jeho dědu to táhlo jako do Polska, v tu dobu mě bylo 14 roku, byla z 5 dětí nejstarší, že jo, takže se nastěhovala do Polska. Nevím, jakým osudem teda prostě se tam potkali, ani jsem to tak nějak dvakrát jsme se o tom nebavili, ale pak, když se vzali, tak, nebo ještě než se vzali, tak přišli na to, že byli ze sousední vesnice, takže oni se znali i vlastně z té doby. Jako. A proto můj tatínek mluvil takovou tou hatmatělštinou, protože on mluvil slovensky, polsky a ještě česky. Jako. No, maminka ta byla taková spíš domácí typ. Jako.
4: A potom tedy, když jste doma oznámila, mám kluka, mám Karla, tak maminka si měla radost, ne? Že jste se vlastně trošku tak jako zabydlela v tomhle prostředí a že si tu vlastně budujete nový život.
3: Ale jo, oni byli rádi. A ještě řeknu takovou perličku ohledně toho, jak jsme se brali. My jsme byli, manžel měl sestru v Pardubicích vdanou, takže jsme tak chodili k ním, do kina, do vinárny a tak. A jednou jsme šli kolem večír, já nevím, možná, že jsme šli z kina, že jsme šli kolem obchodu pana Lejhance v tu dobu, nevím, jestli teďka ještě má obchod se zlatnictvím, a teď tam byly ty prstinky vystaveny různě snubní a normální a to, a on mě říká, a co říkáš tomu, kdyby jsme se vzali? Takhle mě vlastně požádal o ruku, jo, aniž by, to je neskutečný.
4: To byla síla okamžiku, nebo jste si to chystal, Karle?
5: Já jsem si to nějak tak musel chystat, protože měl jsem ji rád, chtěl jsem si ji vzít a teďka jsem nechtěl zase tu sásku jako prohrát. Ale ne, o tu flašku rumu nešlo, ale ono to potom se všechno zdrželo na těch úřadech, než se vytiskly oznámení a takové, a to byl celý vlastně ten měsíc a půl, o který jsme to nestihli, no. No a ještě jak jste se ptal na to, co říkali tomu rodiče, moji rodiče nebyli, jako táta, ten jako tomu to bylo jedno. Ten říká, jo, holka hodná, hezká, jo, když se ti kodl líbí, tak se ožeň, nebo to. Ale moje máma měla úplně jiný představy asi, zřejmě. Protože i takhle mě, nechtěl jsem jako Kristýnku ranit v tu dobu, abych i takovýhle věci říkal, ale třeba mě říkala, říct se podívej, kde bydlej, nebo takový. A teď ona nemá ani školu udělanou žádnou. Já říkám, no ty se tomu divíš, když se tadyhle ve 13 přestěhovala, co mohla tady dokázat, aby se dostala na nějakou školu. A, no, protože neměla ani jako žádný jako výuční obor. V 15 letech holka chuděra nastoupila a pracovala už od 15 roku. No. Ale mě to nevadilo.
1: Lásce se člověk neubrání. A tak 20. října 1973 byla veselka.
2: Svatebčané se měli sjíždět do domu rodičů nevěsty, jenže ti týden před obřadem odjeli naplánovanou cestu na Slovensko. Snoubenci tak zůstali na všechny přípravy sami, bez rodičů.
5: Svatba jako taková, ta se nám jako vnitřně se nám líbila, ale jako tohleto všechno okolo, to bylo takový krutý. No.
4: To byl takový očistec?
3: Skoro jo, protože vlastně celý týden pršelo, tak jsme doufali, že na ten svatební den vlastně to počasí se vyčasí a ono pršelo zrovna tak, jako jo.
4: Takže... Ale... Říká se, že vám prošlo štěstí?
3: Asi jo, teď dneska vidím, že ale v tu dobu to tak nevypadalo.
4: Byly nějaké rituály, které zas dnes už nejsou, nebo mladí na ně tolik nemyslí a vy jste je v té době dodrželi, měli, rodiče je chtěli, vy jste je chtěli. Co bylo takové to nutné, pevné na té vaší svatbě?
3: No tak já nevím, bylo to takové, že nevěsta musí mít 3 věci půjčeny, takže jsem měla závoj, rukavičky, já nevím, jestli kapesník nebo něco takový obyčejný věci jsem měla, ale to byl takový jako, no dřív se to tak tradovalo, já nevím. A v podstatě, jinak já nevím, že třeba se stavila brána, den před svatbou, jsme tady nám kamarádi postavili bránu, přišla parta, že jo sem, takže se tady chlebičky, pivo, kořálka, pohoštění se dělalo. A jestli se to dělá dneska, to nevím, ale jako vím, že brány se staví, jako, ale jestli to jenom je jako v době, když ten ženík přijede pro tu nevěstu a odvede se jí a místo vlastně toho pohoštění před tou svatbou, jak tady přijdou ty kamarádi, tak dneska se vlastně to obrátilo v to, že se loučí se svobodou, třeba každý zvlášť. No a takový ty zátahy, že jo, že se řezalo pilou, já dávala se koule na nohu, unášela se nevěsta, že jo.
4: Unesli vás?
3: Ano, unesli mě. Unesli a ženík. Ale je to hloupý, protože tím, jako já bych řekla, že tím upadne potom ta zábava, protože odvezou nevěstu, ženík musí schánit, kde je, že jo, s ním odjedou další kamarádi a už se ta svatba jakoby narušila, no.
5: No, u nás hlavní rituál asi byl ten, že jsme měli odání na úřadě a potom ještě v kostele, protože rodiče Kristýnky byli oba dva věřící a děda si s babičkou přáli, že by jsme měli do kostela. Tak já měl jedinou klíku, že jako dítě jsem byl křtěný, tak v Dašicích na farním úřadě, nebo jak se to jmenuje, tak tam v matrikách, ty v tom měli pořádek, tam našli, že jsem byl to a vystavili mě jako ten křestní list a táta měl problém, protože já jsem za ním a přišel, že půjdeme do kostela a on říká, no já to pro tebe Korlu dělám, protože seš můj kluk a máš svatbu jednu. A on byl nějak tím, že byl na funkci nějakého mistra nebo to v tom Prakoděvu, tak musel být v partaji. A tam se do něj potom obulí, jak to, že on jako partajník dovolil svýmu synovi, aby měl svatbu v kostele. Tak takovýhle ty byli, no ale on to mávnutím ruky přešel.
4: Co vám hráli za skladbu při obřadu, nebo máte nějakou písničku spojenou se svatbou?
5: No, Čajkovského klavírní koncert bémol, nebo myslím, že to je bémol, nebo to je, ne, nevím. Čajkovského, to se hraje běžně, tak oni to budou vědět asi, lidi, kteří to budou poslouchat, jestli to budou poslouchat, no.
4: A když to dnes slyšíte, třeba tuhle skladbu, zjehnete u toho?
5: Určitě.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Ve Zlaté lásce posloucháte další příběh o lásce mezi lidmi, kteří jsou svoji už více než 50 let.
2: Na podzim roku 1973 začal Kristýně a Karlovi nový život. Nejen tím, že už oba nesli stejné příjmení Hendrichovi, ale museli se také o sebe sami začít starat.
3: Manžel dělal v ČSAD Hradišti vlastně, jako v údržbě, a my jsme z toho podniku dostali garzonku. Já to do poslední chvíle nevěděla, až když vlastně byli i z práce tady jako pozvaný chlapi, a ten jeden mě přines takový stříbrný jako desky.
2: Celá rozechvělá a se slzami v očích četla.
1: Manželé Hendrichovi, přijměte blahopřání k vašemu sňatku a pozornost odvedení závodu, přidělení bytu. Ředitel Razítko, podpis.
3: No není to, no je to pohádka, ne?
4: To není možné.
3: Protože já jsem si pak říkala, když jsme se brali, tak jsem říkala, Ježíš, kde budeme bydlet? A tak já jsem říkala, no snad nějak dopadne, že třeba ve městě si něco, já nevím, spodní nějakou podnikovou, nějaký podnikový byt nebo něco, jo. No ale to, že jsme to dostali, vlastně jako ten svatební dar z toho podniku, o ty svatbě, no to mě uvědá brečela jak želva, nevěřila jsem tomu. No takže to se taky takhle, to je další štístko, když to tak vemu, že jo. My první, co bylo, tak jsme sehnali koberec a televizi a tam jsme měli prostě naše doupě. A na spaní vždycky jsme chodili ke tchýni a tchánu, jako jinak celý den jsme pobývali tam. Pak já se sehnal nábytek, no takže jsme tam začali jako přebejvat. No a po roce se nám narodila dcera Šárka, který je dneska 49 let. No a z té garzonky jsme se hrozně těžko dostávali, protože to byla opravdu malá garzonka, kde nebyla ani kuchyňka, to byla jedna místnost, koupelna, chodbička malá, a prostě lidi z větších bytů neměli o to zájem, že jo, protože každý chtěl aspoň ta kuchyňka, aby byla, a malý pokojíček, že jo.
0: Zlatá láska.
2: Když byla na cestě už druhá dcera Lucie, podařilo se jim získat větší byt, který později, jak děti rostly a potřebovali více prostoru, vyměnili za vlastnoručně postavený dům v Luži. Jeho dokončení jim trvalo 15 let, ale byli tam šťastní.
1: Děti už dnes mají vlastní potomky. A Kristýna s Karlem si proto postavili další malý a útulný domek v Břehách u Přelouče. A my jsme si řekli, že jim tam něco chybí.
2: A tak jsme jim jako poděkování za jejich psaný osudový příběh poslali po Patrikovi dárek.
3: Pane, no tak to moc krát děkujeme, to jsme vůbec netušili, že až tak daleko dojdem. To moc děkujeme.
5: Taky moc děkujeme, ani jsme si to nezaslovili třeba.
4: No ještě nevíte, o co jde. To překvapení, které jsme přivezli a které vám tímto předávám, a děkujeme moc za to, že jsme si mohli poslechnout i váš příběh a vlastně odměnit vás, taky nachystán uvnitř v kuchyni.
3: A tak to bude. Je, no kávovár. No
5: to snad není pravda.
3: No tak to moc děkujeme.
5: A rádio.
4: Digitální.
5: Digitální DAB. No.
3: No, tak to teda.
5: Tak děkujeme, to je úžasný tohleto. Moc děkujeme.
3: To bude mít hezkou vzpomínku.
4: No. Když vy si to zasloužíte.
3: Ale no, tak já myslím, že spousta lidí si to zaslouží. A třeba se nechtějí ani přihlásit, nebo prostě jako ostýchají se. Takže jako si myslím, že nejsme jediný.
4: Myslím, že když můžeme dát tento dárek, aspoň takto vám poděkovat, tak je to jen miliontina z toho, co vy si vzájemně dáváte po celá ta léta, těch 50 let spolu. A zasloužíte si to, abyste pak takové příjemné další chvilky mohli trávit společně, třeba u kávy, vyprávět si a vzpomínat na to, co jste v životě prožili.
3: To budeme vzpomínat na paní Carmen a manžela jejího. A že moc děkujeme.
5: Na rádio Pardubický rozhlas. Určitě.
3: A to posloucháme každý den, to máme puštěný.
5: 101 metrů naladěných. A... No. Tak jo, tak děkujeme moc, bylo to úžasný.
1: Opravdu nemáte za co.
2: Myslím, že pro všechny posluchače je tento krásný životní příběh Kristýny a Karla Hendrichových inspirací a pohlazením po duši.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Ještě chci říct, jak jsme vlastně k sobě osudově. Co se nám přihodilo? My jsme, já nevím, asi měsíc po svatbě, to bylo? To je jedno. Jeli jsme takhle k rodičům na návštěvu a my jsme dostali jako svatebním dárem takovou vysokou vázu, tak já jsem si chtěla do ní nalámat někde u silnice, tady jak se jede na Živanice, tak tam byl takový jako potok a tam byly doutníky. Já říkám, Kájo, zastav, nalámem ty doutníky do ty vázy. A seběhli jsme takhle ze straně, dneska jsou tam svodidla, dřív tam nebyli, tak jsme seběhli dolů, nalámali jsme ty doutníky, přijedeme k našim na návštěvu a já takhle, a ty říkám, hele, já nemám prstýnek. Já jsem ho musela někde ztratit. Tak jsme prohledali u našich, jestli jsem někde třeba mě tam nespát, jeli jsme domů, tam nic, tak říkáme, no jedině, co je tak tam v té trávě, jak jsme ty doutníky, jak jsem, protože takhle, já jsem ještě, jak jsme si běhali z ty stránky, tak já jsem brkla a spadla. A říkám, tak jedině tam, že mě ten prstínek z ty ruky sjel. No tak jsme se ještě vrátili, šli jsme to tam prohledávat, za Boha ne. Šli jsme do práce druhý den, vrátili jsme se na to místo hnedka z práce, prolezli jsme tam tu trávu, prostě snad 2 hodiny jsme tam šmajdali a říkám, tak je po prstínku, že jo, no. Doví, jestli tady jsme ho třeba to. A já říkám, víš co, vem svůj, ještě ho nosil v tu dobu, vem svůj a takhle ho polož na tu trávu, aby jsme viděli, jak vůbec, jako v té trávě by ten prstínek vypadal a on byl mezi náma, ten můj spadlej, ztracený. Představte si.
4: Ne.
3: Jo, normálně jsme se ohejbali, že ten prstinek dáme jeho na, do ty trávy a teď koukáme a ten prstinek byl mezi náma. No to je neskutečný. Já říkám, no to bylo osudový vlastně. Tak jsme se rozbrečili tam oba dva, no prostě jsme se objali, když se to tak veme a říkali jsme si souzení, jo.
4: To bylo nějaký znamení, ne?
5: Asi jo, mně to taky tak připadá, protože ta trpěla celou noc, nebo ty 2 dny, jestli se vůbec ten prstýnek najde, nebo kde je, protože se říkalo, když tadyhle se krátce po svatbě ztratí prstýnek, že to manželství, že se jako nedopadne dobře, že se rozejdou, no když tohle to, když si na to vzpomeneme takhle, tak si pobrečíme. Normálně. No, tak je to takový osudový, no, jak říká manželka. No
3: tohle bylo určitě osudový, protože jsme předtím prošlapali, tam jsme tu trávu tak zdupali, druhý den vlastně to sami, že v podstatě by se dalo říct, že se tam nemůže nic najít. No až pak z toho zoufalství, já říkám, sundej si ten prstínek a dej ho na trávu, aby jsme viděli, jak to asi vypadá. A teď se schejbnul a já s ním a ten prstínek byl mezi námi a ten můj ztracený. Takže nepochopitelný.
4: To je ten prstínek, přitáh ten druhý. On ho přitahoval, aby vaši pozornost přitáh, aby vy jste mohli zůstat spolu.
3: To byl ten osud. To byl ten osud vlastně. Jo, jako. Je to hezky, no.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří Kristýně a Karlu Hendrichovým, kteří jsou spolu už 50 let. Jejich láska je čistá a život jim nadělil krásné chvíle.
2: My bychom teď rádi zjistili, jak se znají. Jestli dokážou odhadnout reakce toho druhého a zda si pamatují svoji historii stejně.
1: Je tu manželský test Patrika Rozehnala. Manželé dostali stejné otázky, ale každý zvlášť. Neslyšeli odpovědi toho druhého. Teprve teď si je poslechneme dohromady.
3: Kristýno, kdybyste měla celý den jenom pro sebe, jak byste ho vyplnila? Co byste dělala, po čem byste toužila si dělat tak sama?
4: Já když jsem sama, tak buď si čtu, anebo dělám kolem zahrádky.
5: No já si myslím, že by asi většinu neprouklízela. Pochybuju o tom, že kdyby jsem odjel takhle, takže by si vzala knížku a prolenošila by to s knížkou.
3: Byla by schopná nevěry?
5: Já si myslím, že ne.
3: Tak aspoň otočí se někdy za pěkným chlapem?
4: Tak to mě ani nenapadlo. Opravdu ne? Nikdy.
5: Tak je to možný, že se podívá, nebo to, jako já se rád podívám za hezkou holkou nebo ženskou.
3: Kolik máte párů bod?
4: Asi 8.
3: Kolik má párů bod? Máte přehled?
5: 7-8 párů. No.
3: Výborně. Kolik měří?
5: Já si myslím, že už mě přerostla přes hlavu. Ne. Ale takhle, já mám asi 1,72 m nebo 3 a tak asi jsme tak stejně vysoký. Možná, že má o centimetr míň.
3: Kolik měříte?
4: 173.
3: Co nejraději kupujete?
4: Oblečení. Já tomu říkám bluzíčky a tak dále.
5: Ty žensky to potřebují, když se chtějí líbit v každém věku.
3: No i vám.
5: A samozřejmě, že se chce líbit i mě.
3: A vy se jí chcete taky líbit?
5: No tak na mě už nezáleží.
3: Jeho oblíbený nápoj?
4: Pivo a rum.
3: Váš oblíbený nápoj?
5: Pivo a rum.
3: Jak se holíte?
5: Elektrikou.
3: Jak se holí?
4: Elektrickým strojkem. A když jsme chodívali do práce, tak denodenně. A teďka občas, no.
3: Váš oblíbený sport?
5: No, fotbal v televizi.
3: A pro sebe?
5: No, cyklistika takhle, jako rekreační cyklistika, no.
3: Jeho oblíbený sport?
4: Já bych řekla, že kolo. No a gaučink.
3: Kdo víc chrápe?
4: No já, prej já.
3: Kdo víc chrápe?
5: Určitě má.
3: Určitě má. Proč to říkáte tak potichu?
5: Protože když chrápe, taky nahrávám. Někdy.
4: A pustil mě to, podaj říká, hele, je otevřený v okno. Ještě, že nemáme žádný sousedí u té strany, co máme ložnici, protože to by bylo hrozný prej.
3: Jak si vzájemně něžně říkáte?
4: Já mu říkám Kájo a on mě Kristýnko.
5: No on mě říká Kájo, já jí říkám Kristýnko.
3: Kdo byl v sexu hlučnější?
5: Ani jeden asi.
3: Oba jste řvali, jo?
5: Ne. Jste byli potichu.
3: Jste museli.
5: No tak možná, že to to vygradovalo kvůli tomuhle, že jsme bydleli s rodičema ten první měsíc po svatbě, no a neměl jsem potřebu a asi taky ne.
3: Kdo byl v sexu hlučnější?
4: To já nevím, no. Já si myslím, že spontánnost je taková oboustranná, jako. Neřvem u toho, takhle to řeknu. Prožíváme to v klidu. jenom v takových těch svých intimních chvílkách.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
2: Láska je krásná v každém věku. A v intimních otázkách budeme pokračovat.
1: Jak se projevuje láska po 50 letech u Kristýny a Karla Hendrichových? Rádi bychom slyšeli návod na spokojený život. Čeho si všímat? Jak se milovat i v pozdním věku?
3: Kdy jste o manžela třeba měla největší strach v životě?
4: No, tak abych vám řekla pravdu, tak není to tak dlouho, protože Marodí se srdíčkem, jakože mu vynechává fibrilaci, jako fibrilaci síní, a tak mu vlastně navrhli, že má přijít do nemocnice a že mu vlastně to srdíčko jakoby zastavěj a zase nahodí a mělo by to být dobrý. No tak to byl nejhorší můj okamžik, vlastně ten strach, ta starost o něj, protože člověk neví, náhoda je, jak se říká, blbeč, jo. No takže to byl můj ten nejhorší okamžik teda v životě.
3: Kdy jste se naopak vy, Karle, bál o Kristýnu?
5: No, pokaždý, když měla jít rodit. Samozřejmě, protože to je dost nebezpečný takovej asi v tom životě. Já nevím, člověk má strach o ní. Pořád mám o ní strach. Vyť to k tomu patří, ne? K tomu manželství. Aby se jeden bál o druhýho.
4: Ale jinak jako můžu říct... pohodě. Zatím musím zaťukat, že jako ten život, když by šel takhle dál a ještě dlouho vydržel, aspoň chvíli, další chvíli, takže bychom byli rádi. No.
3: Co vás dnes nejvíc v tom vztahu tmelí k sobě? Co je takým tím tmelícím prvkem, nebo u čeho jste rádi vy dva spolu?
4: No tak jako celkově trávíme společný čas. Prostě když jdeme i na to pivko, jdeme, chodíme společně, vejlety děláme společně, my prostě jsme taková, naše děti říkají, že jsme nerozlučná dvojka.
3: Jak moc je v tomhle věku ještě důležitý ten tělesný kontakt, to, že jste spolu, že se chytnete za ruce, že se obejmete?
4: No, i stává se to, jo, obejmeme se, přitulíme se, klasika jako za mladá. Taky jsme si nedokázali představit, kolikrát jsme říkali, jak ty naše rodiče, jak žijou, jako v tom, jak, nebo jak žili v tom věku. Člověk si to nedokázal představit, ale pro nás se, říkám, pro nás se nezměnilo v podstatě nic, jako.
5: Tak, je to furt krásný.
4: Je to furt krásný, jako zatím, jo, no, tak nemůžeme si stěžovat, no.
3: Karle, je Kristýnka pořád krásná a hledíte na ní jak na obrázek?
5: Určitě, moc se mě líbí. No, opravdu, já si nedělám legraci, ale já jsem rád za ní, jakou jí mám takhle. Je moc pěkná, přitažlivá, furt je pro mě přitažlivá.
3: Co pro vás, Karel?
4: No, je to pořád stejný takový ten romantik a můžu říct, že jede na nákup a jednou týdně mě přiveze kytičku. Puget, třeba tyhle ty žlutý, co mám, tak mě koupí, a to mě koupí třeba, jak vidíš, že tyhle už povadají, jede do Přelouče a přijede s kytičkou. Aniž bychom něco slavili, nebo prostě něco měli, nebo za to se nikdy nestyděl. No.
3: Jak byste tu svoji lásku, kdybyste to měli shrnout, tu celoživotní, pojmenovali?
4: Je to skvělý, je to nádherná láska. Já vím, že třeba, když to člověk řekne a uslyší to někdo, já nevím, i z našich známých, nebo z dětí, nebo to řekne, že babička přehání, ale je to skutečně tak prostě. My jsme rádi, že jsme spolu a snad ještě nějakou dobu budeme. Jako? Kolikrát můžu říct, že si takhle třeba manžel ten lehne a spí a já třeba ještě nezaberu, tak říkám, pane Bože, ať ještě nějakou dobu si hezky užijeme toho života, takového, já, když to tak řeknu, bezstarostný, jo, protože děti máme hodný, mají práci, snaží se, o nás se starají, takže jako my nemůžeme říct křivýho slova ani vůči dětem, ani vůči vlastně vnoučatům. No bylo to hezky, bylo to hezky.
3: Jak byste tu vaši lásku pojmenoval vy, Karle?
6: Já říkám báječná láska. Báječný život. No, co se k tomu dá víc říct?
3: No. Za co byste jí poděkoval?
5: No, já bych jí poděkoval za všechno, i když nás to nikdy tohleto, jako nedokázal jsem nikdy ani takhle často říct, jako že jí miluju a tohleto by se mi chtěl říct, že to jí dlužím. No, ale mám jí rád furt. To je asi všechno, já to nedokážu jako nějako vybásnit.

0: Kristýna a Karel Hendrichovi vsadili na lásku. Dali jí všechno. A život jim to bohatě vrátil. Dobře vědí, že láska je to, co nás činí šťastnými. Láska k nám samotným a láska k druhým.
1: Tomáš Garrigue Masaryk kdysi řekl: veliká láska, láska bez výhrad, láska celého člověka k celému člověku nemůže pominout léty ani smrtí.
0: Užívejte lásky v každém věku. Nezapomínejte na sebe ani na toho druhého. Chovejte si lásku jako nejcennější poklad. Jen tak bude zářit, těšit a hřát. Bude věčná.
1: V to věří Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Nově budou pomáhat lidem v bytové nouzi i úřady práce. Novelu podepsal prezident. Firma LB Minerals dostala k plánované těžbě živce u Borovan na Českobudějovicku souhlasné stanovisko v procesu EIA. Zítra bude převážně oblačno až polojasno, odpoledne s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Úřady práce se budou nově zabývat pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí. Převezmou některé úkoly od obcí, budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná bydlení. Změny zavádí novela zákona o podpoře bydlení. Dnes ji podepsal prezident Petr Pavel. Informoval o tom Pražský hrad. Novela taky zavádí vznik poradenských kontaktních míst k bydlení. Budou ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Podle předlohy se za lidi bez vyhovujícího bydlení budou automaticky považovat například oběti domácího násilí nebo rozvádějící se páry. Firma LB Minerals bude pokračovat v přípravách na těžbu živce u Borovan na Českobudějovicku. V procesu EIA, který posuzuje vliv záměru na životní prostředí, dostala od Jihočeského kraje souhlasné stanovisko. Odpůrci budou proti projektu dál bojovat.
2: Nákladní doprava sebou přinese hluk, prach, otřesy i riziko pro chodce nebo i pro děti, kteří chodí do školy.
3: Říká Zdeněk Struska, iniciátor petice, kterou podepsalo víc než 3300 lidí.
2: Nákladní auta by z tohohle lomu jezdila denodenně dalších 20 až 30 let.
3: Celkový vliv této dopravy z hlediska hluku a znečišťování ovzduší je v dokumentaci EIA hodnocený jako zanedbatelný až málo významný. Vedení LB Minerals v písemném vyjádření uvedlo, že firma bude pokračovat v projekčních pracech. Zahájení těžby je podle zástupců společnosti časově velmi vzdálené. Jitka Cibulová Vokatá, Český rozhlas.
1: Správa železnic spustila na dalším úseku evropský zabezpečovací systém ETCS. Vlaky pod jeho dohledem jezdí nově mezi pražskými Vysočany a středočeskými Milovicemi. Za zabezpečení 42 kilometrů trati správa železnic zaplatila 300 milionů korun. Dosud na trati žádný vlakový zabezpečovač nebyl a vlaky kvůli tomu mohly jet maximálně 100 kilometrů za hodinu. Z ETCS teď můžou zrychlit až na 160 kilometrů za hodinu. Popisuje výhody Petr Kolář ze správy železnic.
4: Je to zvýšení rychlosti, zkrácení jízdní doby a samozřejmě hlavně zvýšení bezpečnosti, kdy tady na tom úseku projede přes 200 vlaků denně. To zvýšení bezpečnosti je opravdu skokové. Sport.
1: Do fotbalového Slovácka přichází ofenzivní hráč Lukáš Vorlický. 24-letý fotbalista míří do uherského Hradiště z pražské Slávie. Jarní část minulé sezóny ale strávil v tehdy druholigové zbrojovce Brno na hostování. Ve Slovácku podepsal Vorlický kontrakt na 3 roky. Počasí. Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku, hlavně na západě, se můžou objevit přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na pražském okruhu mezi 61. a 62. kilometrem směrem na D1 probíhají práce na údržbě mostu a pravý jízdní pruh je kvůli tomu uzavřený. A na silnici 6 dejte pozor u Bílence na Lounsku. Osobní auto tam havarovalo do stromu. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer. O čem si tak asi povídají mezi sebou pánové, když se jednou za čas potkají někde u piva nebo nad pivem? Tak určitě fotbal a v případě starších ročníků nemůže chybět vojna. Léta v zeleném. S odstupem času samozřejmě už jen v těch veselých vzpomínkách. Ostatně jako v tom dnešním vydání Divadla pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Iveta Bartošová a titulní melodie ze seriálu Chlapci a chlapy v době, kdy leckterý mladý muž měl na vojně Ivetinu fotografii ve skřínce s osobními věcmi. No, kdo z nás by si nevzpomněl na to, jaké to bylo, když rukoval. A pánové Šimek s Grossmanem o tom taky společně napsali jednu ze svých povídek.
2: Vojenská služba je nejčestnější povinností každého občana, co má mužské pohlaví a měří nejméně 150 cm. Tolik úřední spis. I mne povolali. Měřím 151 cm a jmenuji se Pepa. Mé názory na vojnu nebyly jednoznačné. Brožurky sice tvrdily, že vojna je největší blaho pro mladého muže a svírat pušku milenku dá organismu pocítit větší slasti než pochybné známosti zavraty činžovních domů. Ale na druhé straně nápisy vojáků na záchodcích předních pražských lokálů tvrdili pravý opak. Také kamarádi, kteří přišli za 2 až 3 roky z vojny, neplýtvali slovy chvály. Když jsem zelené sukno bránil slovy z příruček, byli mě a křičeli cosi neslušného. Hezký obrázek, který jsem si o vojně vytvořil, pokazil i rotmistr Rudolf Nusle, náš soused. I když jsem se snažil mít ho rád, musím přiznat, že její vojenská služba poznamenala. Výložky neodložil ani ve vaně a vyznamenání si přilepoval leukoplastí na nahou hruď. Ze zásady odmítal pít mléko, neboť se mu zdálo málo zelené. Rotmistr Nusle vůbec rozeznával kvalitu podle barev. Kdo byl zelený, byl dobrý. Kdo měl barvu jinou, byl lump. My jsme měli protekci, neboť se jmenujeme Zelenkovi. Za to lékárník Černý z druhého patra nacházel často před svým prahem rozbušky. Dvakrát pak pod rohoškou minu. I jinak si soused Nusle počínal jako správný voják. Na Štěpána rozehnal koledníky útokem na bodá. V pokoji měl zákop, kde přijímal hosty. A po uzavření domu si otvíral dveře granátem. Do schodů se pohyboval zásadně přískoky. Ve volných chvílích schromáždil rodinu, promítal zpomalené válečné filmy a vrhaje se co chvíli k plátnu ukazoval naběračkou chyby vojevůců. Přes tuto úpornou snahu nebyl však již 10 let povyšován a proto zatrpkl a snažil se sestavit z rodiny vlastní armádu.

0: Sledování všech těchto momentů a postřehů snad způsobilo, že jsem se na vojnu příliš netěšil. Kromě toho jsem byl ženat a musel jsem se starat o početnou rodinu. Snažil jsem se proto spíše této čestné povinnosti uniknout, ale marně. 1. října, oblečen v tepláky, s malým balíčkem jídla pod paží, doprovázen svojí družkou Anou, 5 nevlastními a 3 vlastními dětmi, jsem se vydal k nádraží. Anna brečela. Vlastní děti se rvaly s nevlastními. Byl jsem trochu nesvůj. Zejména mě rozčilovalo, že občanové mě zřejmě považovali za kočovníka a dívali se na mne soucitným okem. Co chvíli někdo přistoupil a žádal, abych mu nabrousil nůžky. Nevlastní děti využívali dobroty těchto občanů a začali žebrat. Anna spínala ruce ke kolem jdoucím mužům a svěřovala se. Jede na vojnu. Běda. Teď budu ve svém bytě ve Vladislavově ulici číslo 2. 4. patro. Telefon 224-628. Úplně sama. Někteří z pánů se zastavili, zapsali adresu a slíbili, že rádi vypomohou v udržování domácnosti. Jen se přimlouvali, aby Anna dala děti k babičce. Jeden pán dokonce slíbil pomoc hned ten den večer. Měl jsem v očích slzy štěstí. Teď už jsem z vojny strach neměl. 2 roky utečou, přijdu, bude mi 21 a máme život před sebou. A skutečně, vojenská služba nebyla tak zlá. I vyznamenání jsem získal. A nových věcí, co jsem poznal. Mýdlo, příbor, ručník, denní styk s muži, rádio, televizi, pyžamo a vězení. Pravda, dostal jsem sice několik anonymních dopisů, že ani na láska ke mně není stálá, ale znám ty závistivce, co boří mladá manželství, a byl jsem klidný. Vracel jsem se domů dokonce hrdě. Neprohýřil si 2 roky, Pepo. Jsi silnější a z nakradených dek ošatíš rodinu. A pak přišla ta chvíle. Zazvonil jsem u dveří svého bytu. Dlouho mi nikdo neotvíral. Bušil jsem tedy a i kopanec přidal. Jakýsi muž odkryl špehírku a zvolal. Zmiz, dnes pomáhám já. Děkuji, řekl jsem, ale už nepotřebuji, vracím se z vojny. To je jiná, pravil muž. I když jdete poněkud nevhod, račte si převzít inventář. Shledání s Anou bylo radostné jako vždy a večer jsme si došli pro děti. Přepočetl jsem nevlastní. Bylo jich 7. Ty mne ale tolik nezajímají. Mé vlastní byly pořád jen 3. A já jsem rád, že mi Anna byla po celou vojnu věrná.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Miloslav Šimek teď ještě jednou společně s Karlem Černochem a Jiřím Vimrem v jednom ze starších pořadů, které tehdejší Československý rozhlas natáčel přímo na vojenských posádkách mezi základňáky, vojáky základní vojenské služby. A že bylo na co vzpomínat, i když, jak přiznává Jiří Vimr, asi v té době ještě lecos z toho nebylo zdaleka promlčené.
3: Já myslím, Karle, ty sice jsi vojín a já jsem svobodník, ale měl bys si začít o té vojně vyprávět ty, protože co já si pamatuju, já jsem tě zažil jako svýho mazáka.
4: Ano, to je pravda. Vážení posluchači, vážení přátelé zde v sále, já jsem zažil Šimka jako bažanta. Bylo to nádherný, ten pocit, když jsme ho viděli, jak stál ve frontě u Holiče, jak čekal na to, až ta mašinka se zakousne do jeho dlouhé hřívy, neboť už tehdy se nosily dlouhé vlasy. A pak, když jednou se objevil My jsme byli taková malá kapela, měli jsme bez názvu, měli jsme orchestr, ve kterém já jsem hrál na doprovodnou kytaru a zpíval jsem nějaké písničky. A jednou se objevil takový vojáček, ostříhaný skoro do hola. Ten veliký nos a ty velký brejle z toho koukali.
5: A... Znám větší nosy. Já znám jednoho chlapa, ten má nos, že by mohl šňupat rodinný domky. A on mluví o mým nose, já mám nosík.
4: Stál a tak jsme se bavili a on říkal, hele, já teda nevím, ale já samozřejmě teďko mám dost pernou službu, ale až bude po přijímači, tak já bych měl takový nápad, mohli bychom založit takovou skupinu, dramaticko-hudební skupinu nebo hudebně dramatickou skupinu. My máme takovou hru, kterou bychom mohli předvést a vy byste v ní mohli hrát a zpívat a co byste říkali. A tak jsme se domlouvali, bylo to takový jako nemastný, neslaný, nicméně nám opravdu scházelo něco, co by nás vlastně nějakým způsobem vedlo k nějaké tvůrčí práci. A tak jsme se dohodli, no a když jsme se představili, on říkal, jsem Slávek Šimek a s náma by dělal ještě Jirka Grossman, to je můj takový dobrý kamarád. On tam vlastně sloužil taky na vojně, že jo?
3: Tam sloužil až za rok později, on byl v Auzu.
4: Já vím, ale docházel tam nějak z nějakého důvodu, za tebou vlastně.
5: Tam docházel, no, protože za mnou chodili hezký holky, za ním ne, no, tak jo. On tam docházel se na ně dívat.
4: Já to říkám spíš jako novinář, ale takhle, jak to říká Slávek, asi v takovém duchu se to vedlo, bylo to spíš taková jako malá legrace. Nicméně se z toho potom vylíhnul najednou soubor, kterému scházel název.
3: Jsem vymyslel, za chvíli jsem to měl. Jsem zakop o něco a nazval jsem soubor Voj.
4: Voj, no.
3: Oni to si to bylo potom... vojenské jeviště, to ano, nemá nic voj. Společného.
4: Vojenské, oni si potom podnikání. To pletli chvíli. Někde se říkalo třeba, že to je Tehe vojsko, jak v té době byly populární anglické názvy. Ale to byla to Tehe, to byla zkrátka technicko-hospodářská evidence.
3: No ale ty jsi, Karle, začal o takový ty nadstavbě na vojně, o kulturní činnosti. Ty bys si se měl přiznat, jak ty si třeba prožil přijímač, jak jsi na tom byl fyzicky. Víš, takhle, no, teďka
4: špatně,
3: mluv.
4: Špatně, no, špatně jsem na tom byl fyzicky.
3: Jednou jsme vystupovali se souborem někde a na paní nás pozvala na večeři. Říkala, vemte si ještě nějaký, dával nám meruňkový knedlíky. A Karel říkal, ne, děkuji, já už jsem jich měl 6. No a říkal, no, měl jste jich 8, ale vemte si ještě ráno. Což kdyby si, Karle, zahrál nějakou písničku? Já jsem tě dlouho neslyšel takhle samotnýho s kytarou.
4: Zpívat, ne?
3: Mám utkvělou takovou vzpomínku, jak Karel Černoch sedí na chodbě, čistí boty a vedle má kytaru. A pak začal hrát a to rozhodlo o tom, že jsme se pak setkali v tom souboru, který jsem tam zakládal, protože zpíval neuvěřitelně krásně.
4: Já musím říct, že Šimek se tady z toho dělá trošku šprťouchlata, ale Slávkovi vlastně, tobě vlastně já vděčím za to, že jsem se zpívání věnoval, protože jednou, když končila vojna, Slávek ještě měl rok a já už jsem odcházel, tak on říkal, ty se chceš opravdu na to vykašlat, na to zpívání? A já jsem říkal, no tak to vojna byla vojna, teď to bude jinak všecko. A on říkal, no, ale nebuď blbej. To bys měl zkusit, člověče, tobě to docela jde. No a díky Slávkovi jsem vlastně začal zpívat a hrát. A zůstal jsem u toho do dneška.
3: No vidíte, jak člověk, který nemá hudební sluch, jako já, může objevit výborného zpěváka.
4: Si děláš legraci, nebo ještě? Myslí to vážně? No. Tak to si řekl po dlouhý době něco vážně teda. Tak já zpívám, jo?

0: Co ty by si řekl, přijímači, Jirko?
1: No já jsem měl, jak tak na vás koukám a poslouchám vás, já jsem měl proti vám asi lepší vojnu, takzvaně, protože já jsem byl 2 roky v Auzu, jako v armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého, takže já jsem vždycky slyšel, jaká to je fantastická vojna a tohleto. Nicméně se tam odehrával přijímač, no a já jsem se tam nějak tak trochu hodil marot, no já jsem měl takový teploty, tak já jsem vlastně neabsolvoval ani žádnou střelbu, ani ty povinnosti a tohle, protože jsem byl v nemocnici na vyšetření nějak ledvin. A takže jsem přijel potom přijímači do Auzu a já jsem tu pěknou vojnu, jak jsem si ji představoval, tak jsem začal vězením. Já jsem první, co bylo, se ocit ve vězení. A to tak, že na mě padla služba dozorčího. Jenže já jak byl v té nemocnici, tak jsem nevěděl, o co jde. Jako, co to je, bejt dozorčí. Tak tam visely v Auzu nějaký ty červený píšťalky, jo, a
2: no, píšťalky návojní, jsou žlutý.
1: A ty šňůry jsou červený. No a jakože já mám bejt dozorčí, tak jsem hned šel domů.
2: Jo? S těma píšťalkama.
1: S těma píšťalkama jsem šel domů a byl jsem doma, spal jsem doma, protože jsem měl vycházkovou knížku u sebe. No a ráno přišel pro mě nějaký houslista.
3: To byl Dalibor, no. Šli jste do vězení, no.
1: Já šel místo něho do vězení právě, ale on mě měl odvést. Tak jako byl celý červený, bylo mu to jako takový... ne zrovna, jo, žinantní, ano, tak se tak jako červenala doma u dveří, mě říkal, hele, ty máš jít do vězení. Já jsem říkal, co, kam? No člověče, do vězení, ty jsi dostal vězení a já tě mám odvést. Tak jsem s ním šel, celý zděšený, jako co, teď mám dozorčí, teď je všechno v pořádku. A ono bylo všechno v pořádku, ale on mě odsoudil na 7 ostrejch, jako. A teďka podle tradic Auzu, to mě zase zblbli ty mazáci, že se tam musí jet na náměstí Republiky, kde je posádková věznice, tak se tam prý musí taxikem. Tak já poslední peníze dal za taxik. A s tím houslistou jsme tam jeli. A teď jsme vysedli, přišli jsme k tomu podpraporčíkovi, který nás přijímal jako vězně a tohle. No napřed seřval hrozně toho houslistu. No a potom už jsem za chvilku byl v areálu posádkové věznice, že? No ale teďka chci, co?
2: Areál
1: zdraví, no. Ale mně se tam hned první den stala taková podivná příhoda. Přišel za mnou jeden takovej mazák vězeňský a říkal, hele, podívej se, ono od stráží my víme, kdo má jet ráno na jakou práci, jo, na rozdělení zaměstnání. Podívej se, my jsme taková jako uzavřená parta. Nechtěl bys jako, víš, tady jde o tu záměnu, že by se nic jako nestalo, kdyby se zahlásil jiným jménem, jako víš. A my jsme spolu, tak my bychom chtěli dál být spolu. Jo, tak by se zahlásil jako za mě a já za tebe a... Po příjezdu zase se zahlásíme tak a je to v pořádku. No tak já jsem nechtěl hned vypadat jako nějaký, jako že ne, co to tady je, jo. Tak jsem si říkal, no, když odmítnu, tak se na mě budou koukat, jako že jsem nějaký jako pečlivej a tohleto. Tak jsem říkal, no dobře, čeče, nějak se mi do toho moc nechce, ale... No, a on říkal to, hele, nic se neboj, ráno při nástupu řekni, že seš černý, jo, já se jmenuji Černý, tak na černý řekni tady, jo, a předstup. A já zas, když zahlásí vězeň Vimr, tak předstoupím já, jo. Tak já jsem to tak slíbil. Jenže on si mě pamatoval, ten podpraporčík, co nás přijímal, jo. Jak se tak rozčílil, tak si mě nějak zapamatoval. A druhý den to začalo jako, vězňové, pozor. Tak mi pozor. Vojín Lelkeš, krok vpřed. Vojín Lelkeš, krok vpřed. A teďka ten černý byl hned na druhém místě. A on říkal, Vojín Černý, tak jsem řekl, zde, krok vpřed. A teď se na mě takhle znova podíval a říkal, vy jste Vojín Černý? A jsem řekl, ano. On, vy jste Vojín Černý? Tak už jsem viděl, že je zle, tak jsem řekl, ne. A on to říkal tak jasně, jo, že nemohlo být pochyb. A on říkal, tak jste Vojín Lelkeš nebo Černý? A čím dál víc mu plály ty oči a já jsem se začal bát a říkal jsem, ne, já jsem Vimr, A teďka z té řady vystoupil ten černý, který taky už měl strach a říkal, já jsem vojín černý, ale já myslel, že jste čet červený.
2: Já vám zaspívám takovou básničku, jestli můžu, takovýho čtyřicátníka nebo pětačtyřicátníka, to ještě není můj případ, to je myslím Slávek, viď?
3: Ještě dvě hodiny.

0: Děkuji. My jsme měli, jestli si, Slávku, pamatuješ, takovýho promítače. Ten promítal, jmenoval se Vojín Veselý. Ten měl, to byl fantastický človíček. On měřil asi 1,32 m, vyloženě pod míru, a samozřejmě šaty dostal na dvoumetrovýho chlapa, takže měl založený třikrát kalhoty, no prostě neuvěřitelná postava. A to byl takový kulišák, který vždycky vymyslel nějakou legraci a jemu všechno procházelo. To, co by si třeba dovolil on, to si nemohl v žádném případě dovolit jiný voják, protože ten to odskákal. A tenhle ten Veselý, to si pamatuju jako dnes, my jsme vlastně sloužili u stejného útvaru jako vy. A samozřejmě vždycky se stala nějaká taková věc s Veselým, takže jednou načapal taky tohohle Veselýho v kotelně. Ta kotelna byla velice zajímavá tím, že tam sloužili dva kotelníci, z čehož jeden vždycky spal v popelu. To říkal, že je největší teplo, jo. A tenhle ten Veselý tam chodil popíjet kafíčko, protože on měl v podstatě na starosti ty promítací mašiny a nějaký práce kolem klubu, ale jinak. A tam samozřejmě najednou vlítnul Doucha. Shodou okolností já jsem tam byl taky, něco jsem tam dělal, asi taky jsem popíjel kafíčko a najednou prostě on zblejsknul toho Veselýho a začal na něj křičet, co tady dělá. A ten Veselý se postavil do pozoru a s naprosto vážným obličejem řekl: soudruhu majore, akce je hla. A my jsme nikdo v té době netušili, co bude dál, protože jsme si mysleli, že opravdu je nějaká akce jehla nebo co. A ten Doucha jako už jako to řekl dobře, pohov, a teď mu to začalo docházet, co to vlastně znamená akce. Říkal: poslechněte, Veselý, co to je ta akce jehla. A on s naprosto vážným obličejem, se salutující se rukou, řekl: zašívám se tady.
1: A jak je známo, když člověk podstupuje vojenskou službu, tak my jsme neměli správně, neměli a nesměli jako profesionál, jako herci a zpěváci, jak si přijímat nějaké takovéhle ty jako účinkování, nebo nesměli jsme takhle filmovat jako to. Prostě byli jsme na vojně. A mně se po roce asi namanulo, prostě mě volali domů, protože jsme měli častější vycházky, tak mě volali domů, jestli bych netočil takový film, velkofilm to byl vlastně, a odehrával se ta scéna, kde jsem měl takovou roličku, protože nic moc, já jsem jim říkal, že nemůžu nadílat. Oni říkali: to budete za den hotový, to je na den. A já jsem si říkal, aspoň si přivydělám, ale nesměj se to dovědět v těch kasárnách. Jo? Tak jsem si to udělal tak, abych ten den mohl, jo? Ale musel jsem být odpoledne na nástupu ve 14. Já jsem říkal, musím do týdu, jo, to budete hotový. To říkají vždycky ty filmaři, to budete hotový. O tom člověk horko, těžko to. A jednalo se o takovou scénu monstrozní, kdy jako že jo, den osvobození a sovětská vojska přijíždějí chodkovejma sadama dolů a tam dojde k takovému prostě zastavení té tankové řady a Němci napadnou jako střelbou ten sestup těch tanků. A já jsem hrál takovýho řadovýho vojáka, který prostě vyběhne spoza tanku a dostane se před kameru do dost velkého detailu a jak si pálí takhle za kameru, kreje střelbou ze samopalu jako ten manévr potom tam. Takový zabití, zranění tam je, tak oni odnášejí ty zranění. A já ještě s jedním kolegou jsme je kryli. Jo. A teďka ten režisér, prostě to bylo na velký takový vysílačky, ukazování, ty tanky se vždycky museli stáhnout dozadu, jo, aby nebyly vidět, aby celou tu zatáčku těch chodkových sadů vyjeli a tam se zastavili přesně a tohle, ta kavalkáda té armády a tohleto. Tak ono, když to bylo všechno takhle připravené, tak ten režisér: ano, jste tam připravený, ano, tohleto, prosím, tohle, zbraně, všechno tohle, tak, jedem, kamera, tohle, a teďka řada těch tanků, teď lomos, tohle, zastavili, já jsem vyběh, že jo, byl jsem nalíčený takhle tu sekirku, čepičku, tu ruskou, od hlíny podrápaný takhle, jo, tak mě vždycky popelem takhle, jo, smazali. No a já, jako, jak jsem přemýšlel furt jako na tu vojnu, tak jsem říkal, jako potom se musím umýt strašně, já točím vojáka a furt jsem čistil boty a najednou mě to mazali všechno. A já jsem vyběh s tím klasickým takovým samopalem, co má ten kruh těch, ten zásobník dole. Zastavil jsem se před kamerou a... A stop. Mně se to zaseklo. Teď si představte, chvilku čekali, ale najednou ten režisér... Stop! Co je s tím samopalem tam? Pane Mimr, co to je? Já jsem říkal, no mně se to zaseklo. Herrgott, Ježíši Kriste, vy jste v detailu. Já jsem říkal, no to já vím, to já s tím nemůžu nic dělat. To... Zbrojář, prosím vás, pojďte sem. Podívejte se mu na ten automat, co tom s tím má? Tak on to prohlížel, tak skutečně to bylo naštěstí zaseklý náboj. Ono to vypadalo, že mě zabije ten režisér. Ono se to kvůli tomu muselo vrátit, zase ty tanky zase couvat. Jo, nadsouvali zase.
2: Prosím vás, jste připraveni už, tak bez maléru, ať to ne, jo, jo, to je to, prosím vás. To. Tak jedem, kamera, zvuk.
1: Tak se zase ty tanky rozlítly. Sjedou dolů, já vyskočím, zase samopal a teďka pálím, nezaseklo se, tak pálím, on říkal,
2: stop, prosím vás, pane Vimr.
1: Já jsem říkal, Ježíši Kriste, co zase?
2: Vy mhouříte ty oči, pane Vimr, teď vy jste v detailu.
1: Teďka mi, já jsem si za celý aus nevystřelil, jo. Takže já opravdu, ono to byly strašný rány, já se toho bál, že jo. A tak jsem tak střílel trošku, jako ono, tak koho zasáhnu, toho zasáhnu, že jo. Tak jsem říkal, on říkal, musíte koukat, to je důležitá akce a ty Němci jsou na dostřel, vy musíte otevřený oči a ne, slepej celý. Já jsem říkal, dobře, tak promiňte, tak oni zas ty tanky nahoru. Ježíš, ono to než se to zase, oni couvají tanky, to jsem nevěděl, jo. Oni to neobraceli, ten nadsouvali. Teďka ten Lomos, teď já tam byl, si připadal, oni tam točili národní umělci zasloužilí a já, jo, takovej, tam od tanku jenom takovej a on to kazí všechno. A tak to, tak do třetice, já jsem si říkal, ježišmarja, aby mě to se nezaseklo, aby to otevřít oči, dobře, odhodlaně, tohle. Tak,
2: prosím vás, jedem, ty tanky spustit.
1: Tak, zas ty tanky, Lomos, najelo. Já už dušička ve mně malá, stojím, otevřený oči, pěkně jsem palil. Ale jak jsem takhle střílel a to se mnou třáslo, jo, tento, tak cítím, že ta čepička vojenská mi takhle pomalu sklouzává k uchu, jo, a já pamětlím si těch našich pokynů na vojně, že nesmím, aby dopustit, tak jsem takhle kroutil trochu hlavu, aby mě tam vydrželo. No, hrozný. Pálil jsem na Němce sice otevřený oči, furt z toho šly rány, ale já už takhle hlavu nakřivo a už ta sekýrka mě takhle a už bylo na úšku a pum, a byla dole. A já místo, abych dál kryl, jo, před nepřítelem, tak já jsem zastavil palbu, sklonil jsem se pro tu čepičku, nasadil jsem ji na hlavu a pokračoval jsem ve střelbě. A zase otevřený oči všechno. On říkal,
2: stop! To snad není možný, já toho vybrám zabiju!
1: On střílí na Němce a dnes si zvednou čepičku. Tak, já jsem... Tak po čtvrtý už se to natočilo s tím, že jsem mi nějak přilepil k hlavě. Nebo přišel, tak jsme to natočili a to mělo dohru, protože já tímhletím, že se to muselo vracet. Tak já prošvih samozřejmě ten nástup. Já jsem se tam přiřítil, potom už umytej, že jo, nebo ty hlíny. Tak jsem se jako vrátil do té... No, do těch kasáren a měl jsem průšvih, on se mnou to a já jsem mu to teda vyprávěl, přiznal jsem se, protože jsem neměl se ani alibi, abych si rychle, tak jsem mu to celý vyprávěl, jaký teda to a myslel jsem si taky, že když bude o takovýhle film, že přijmouří oko, jo, a On jako, měl jsem správně, že jsem se nedostal, měl jsem správně jako jít si sednout na náměstí Republiky do vězení, jo, za to. Ale on mě to odpustil a při tom hlášení on potom říkal, že jako vyzněl ten můj přestupek, tak on říkal, že jediný mě zachránilo při tom, že jak to vyslech, takže jsem byl na druhou stranu ochoten, že jsem byl schopen položit život za to, abych byl předpisově oblečen. Ale já jsem si v koutku duše myslel svoje, abych radši položil život, kdyby mě ten režisér ještě někdy obsadil.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Tak to byl Pavel Bobek, který druhdy patřil do Semaforu, stejně jako třeba Luděk Sobota. No a ten společně s Karlem Peterkou a kytarou, to byla další dvojice, která vyrazila za vojáky s mikrofonem, aby natočili armádní setkání po letech. No a vidíte, i pro nás je to vlastně takové setkání po letech s tím, co zůstalo v archivu Československého nebo Českého rozhlasu. Tím je vlastně každé večerní divadlo pro vaše uši, které pro vás připravují Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan. Dobré dny a brzy naslyšenou.
2: Stůj! Kdo tam?
3: Tady je příslušník jednotky divadla Semafor, Luděk Sobota. Dobrý večer.
4: Závržák, řidič spojař Karel Peterka.
5: Na plince Michaelek, Danielek s Vladimírkem a taky Petřík, Jeník, Jiřík, Vašík s Kazimírkem. Razítko na zadečku mají

jakou já mýval pleť. Už jsem chlap, kdo je víc, holím se jednou za měsíc. Druháku Jiříkovi Patrikovi splnil se sen, na párty Senzajenka v podkolenkách zůstala jen. A potom Pepa Vašek, Lojza Stašek, fajnový, to jsou ti prýma kluci z naší.

0: Když uslyšíte jméno města Mariánské Lázně, co se vám hned napoprvé vybaví?
1: Samozřejmě se mě okamžitě vybaví vojna. Na to člověk jen tak nezapomene.
0: Říká se, že pravé kamarádství lze prožít i na vojně. Vzpomínáte si na svého nejlepšího kamaráda, který s vámi vykonával vojenskou základní službu? Pokud ano, udržujete spolu písemný či jiný styk?
1: Já si vzpomínám na několik kamarádů. Vůbec kamarádi mě na vojně dost jaksi drželi nad vodou, protože kamarádství na vojně, myslím, to je jedna z vynikajících takových věcí. Tam se dokonce pozná, kdo je opravdu kamarád a kdo ne. Já jsem taky svýho kamaráda, který stál za mnou při nástupu, tak jsem ho nutil trochu do kamarádství s tím, že my jsme stáli nastoupený v řadě a já měl ještě vzadu všecko tohle jako v takovým nepořádku, že jo? Protože jsem to nestihl. A jenže jsem si v řádech, jak jsem zase na tom PŠM poslouchal, co se má, co se nemá, tak jsem se tam taky dozvěděl, že ten, co stojí za vámi, tak má za povinnost upravit toho, co stojí před vámi. Takže jak my jsme stáli, tak já jsem dozadu šeptal, uprav mě, dělej, je to tvoje povinnost. Jednoho dne nám velitel roty oznámil, že budou brzy Vánoce. Tak jsme z toho měli všichni velikou radost. Ten velitel roty nám to oznámil asi tímhle tím způsobem. Řekl, vojáci, budou brzy Vánoce. Každý by si představoval, že asi dostane opušťák, jenže takhle to nebude, víte? Těch obušáků naopak bude ještě míň než jindy. Pojďte se, to je můj názor. Pokud má někdo nějaký jiný názor, tak mě je to jedno. Teďka já jsem pořád slyšel Vánoce, opušťák a názor, tak jsem si to dal nějak dohromady v tom polospánku a říkám si, Herko, abych o něco nepřišel. Tak jsem najednou zvedl ruku a velitel roty povídá, co je, sobota, co chcete? Já mám, soudru kapitáne, já mám názor. A jak to? Mám, no ne, totiž soudru kapitáne, já mám takový názor, že když ty Vánoce, co to jsou takový hezký svátky, víte, a přeci jenom si myslím, že když jsou to takový svátky, teda ne, že bych to, ale hlavně já bych chtěl jít z domu, ale myslím, že teda celkově vůbec by těch opušťáků mělo být víc než jindy, si teda myslím jako já. On skoprněl velitel roty, jako chvilku koukal, pak povídá. Sobota, ten má sice blbej názor, ale aspoň má názor, ale tady ten klapka tady chrápe jako ty jezevec.
0: Jak jste na vojně prožíval svůj volný čas?
1: Já se na žádný nepamatuju.
2: Já bych měl dotaz opět na Luďka Sobotu. Vzpomínáte na svého velitele v dobrém, či spíš se skřípěním zubu?
1: No, tak já bych řekl, že obojí. Já si vzpomínám na jednu takovou, na takový moment, my jsme cvičili pořadový, a on nás tam jako péroval a takhle a říkal vlevo, boh, pravo, bok, ten pozor, jak to, a takhle to dá, nejde, to musíte takhle. A na nás se koukali ze zhora mazáci, asi druhý, a jako vysmívali se nám, jo, furt se chechtali, nějaký dva, prostě kluci furt jako tohle a chechtali se. A on najednou se namích, jo, ten náš velitel, ty otočil se, sebral kámen, takhle, říkal, necháte to a tohle, a hodil ten kámen a on se trefil, rozbil to okno, okno se roztřísklo, on se k nám otočil a povídá, a to si zaplatíte.
3: Bál jste se taky někdy na vojně?
1: Jestli jsem se bál, jo. No, jednou jsem se skutečně jako bál dost. To jsem byl na stráži v noci, strážili jsme takový objekt. To bylo v hlubokém sněhu, jsem chodil pořád, ty dva chodí, ty vojáci, a vždycky se střetnou. Každý má svoji cestičku, akorát jeden moment je, že se můžou jako vidět. A všude jinde byl sníh a nikde žádná tedy lidská stopa, že, protože tam nikdo se nemohl dostat. No a já jsem najednou, jak takhle chodím, no bylo asi ve dvě v noci nebo tak, jak jsem chodil, jak najednou čerstvý stopy ve sněhu, úplně takhle vedle, já jsem si říkal, no tak to je prostě diverzant nebo něco. To znamená, teď si říkám, Hergo, tak jak ono to je, stůj nebo střelím, dej si pozor, nebo tě zase, nebo já. Jsem říkal, no ne, to, no než já bych to vyblekotal všecko. Tak se říkal, no tak to já musím na to nějak to. A šel jsem po těch stopách, najednou se mi ztratily ty stopy v takovém jako křoví. Myslel jsem si, že tam ten diverzant asi je, co bylo to křoví, protože jinde bej nemohl, jo? To jasně bylo vidět, on svítil měsíc. A já jsem natáhl ten samopal, prostě připravený teda odjistil jsem ho, že jo. A takhle jsem mířil. Mířil jsem teda, byl jsem celý z toho rozechvíl, říkal jsem si, no jedině tady může být. No a když jsem takhle mířil dost dlouho a nic jsem neslyšel v tom křoji a nic se nedělo, no tak jsem pomalu takhle zase pozadu odcházel a to, furt jsem ještě jako tohle. No a pak jsem šel teda na to střídání, na tu stráž a tam můj velitel té stráže, zelený jak stěna, teda, nebo bledej jak stěna, zelený jak sedma spíš, na mě jako to a říkal, člověče, to jsem zažil nejstrašnější chvíli svýho života, až ty jsi mě mířil přímo na hlavu.
0: Byl jste vždy v dobré fyzické kondici? Dělal vám tělocvik taktická cvičení či jiné velké pohybové zátěže, potíže, anebo jste byl v těchto oborech takzvaná jednička?
1: No jednička rozhodně ne, ale zase jsem nebyl úplná nula. Myslím, že jsem byl tak asi průměrně na tom. Takovej průměrný nemehlo. Pamatuju se, že jsem se, no snažil jsem se vždycky nějak, třeba mi šlo dost špatně se zakopat. Hlavně ten vedle mě, ten jako jel s tou lopatkou a já jsem přestal naopak, vám čověče, ale to je teda ty machr, to jsem neviděl skutečně, to je skvělý, jak ty to dokážeš, jak to umíš. Hele, on se velitel nedívá, ukaž mi to, jak ty bys to dělal, kdyby jsi byl tady na mým místě. A on mi to vykopal.

tam se chodí bez fraků. Už nevím, kde ten činžák stál, zda kousek blíž, anebo dál, než můžu říct. Reflektor si nad mu zvykal, chvíli svítil, potom blikal, snad víc a víc. Já měl svoji první roli, černý kostým s dvěma moly, což bylo dost. Doufám, že teď víte v skutku, proč chci aspoň na minutku kouzelný most. Divadélko v suterénu mělo křesel

0: Linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Jsem ráda, že jste si i dnes večer udělali čas a můžeme strávit dvě klidné hodiny spolu. Venku je letní noc, možná už je po práci, po starostech a třeba si právě teď vaříte čaj, sedíte, odpočíváte a co tak si i začít povídat. Povídat na téma, které v nás budí krásné vzpomínky. Budeme si povídat o dárcích, které se nedaly koupit. O těch, které neměly velkou cenu v penězích, ale měly obrovskou hodnotu pro naše srdce. Někdy stačí ručně napsaný dopis, obrázek od dítěte, stará fotografie nebo jen obyčejné obětí, pomoc ve chvíli, kdy jste ji nejvíce potřebovali. A právě na takové dárky se nezapomíná. Budu moc ráda, když se se mnou o svůj příběh podělíte. Zavolejte mi a řekněte, jaký byl ten nejkrásnější dárek, který jste kdy dostali. Kdo vám ho dal? Proč pro vás tolik znamenal? Máte ho dodnes schovaný nebo vám zůstal především ve vzpomínkách? Těším se na vaše vyprávění, protože právě vaše příběhy dělají noční linku tím, čím je. Místem lidských setkání, vzpomínek a dobrého slova. Jarka Barboříková je s vámi, zůstanu do jedné hodiny. 731 800 900 se mi můžete volat, pište na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: My se slyšeli velmi dobře.
1: Dobrý, už je slyšíte?
0: Skvělé, už jste zpátky. Tak já, povídejte, co máte k tématu.
1: Pro mě byl nejlepší dárek to, když můj 39-letý syn, který mu bude, vystudoval právnickou fakultu a ještě k tomu udělal 5 let střední školy jako stavební, že navrhuje papíry prostě na barák a na takový. To pro mě byl nejlepší dárek z celého života.
0: Tak to věřím, že jste byla jako maminka velmi hrdá a že jste musela cítit obrovskou radost. Jak náročná byla ta léta studia i pro vás jako pro rodiče?
1: Jako pro rodiče náročný, protože se to stalo moc peněz. A já jsem na něj byla sama, mě zemřel manžel, takže jsem byla sama, pak jsem se vzala po druhý a teď mě zemřel manžel před 7 měsíci, teda spadl a já jsem volala na záchranku a zjistili, že si zlomil vás, ale oni otáhli ze záchoda jak blbci a přijeli za 1:15. Takže za to už jeho doktori. Nedožitý 63 roku.
0: Aha, tak to mě moc mrzí. Leni, jaký vztah máte se synem dnes? Najde si čas asi i přes to velké pracovní vytížení, aby s vámi strávil čas?
1: Najde, koupil si auto teda, ale moc velký vztah s tím nemá, protože když zemře otec, tak on jako právě si zařídil, aby mě otec vydědil a já nedostala ani korunu. Takže mám s ním dobrý vztah, ale tady toto mě mrzí.
0: Aha, takže to byly složité rodinné vztahy. Tak to je asi těžká životní zkouška, ale my jsme mluvili hlavně o tom, kolik zkoušek v životě tady zvládl váš syn, že vystudoval teda vícero škol a to úspěšně a určitě taky díky vám, že jste ho podporovala.
1: No a on je po mně vystudovaný, já mám taky, jako vystudovala jsem potravinářskou školu a maturitu, takže ho nepovědě šikové.
0: Dobře. Leni, děkujeme, že jste teď s námi vysílala noční linku, hezky jste ji otevřela. Krásné téma, největší dárek, který nebyl z obchodu, tak pro vás to bylo vzdělání syna, toho známení, že úspěšně tedy dokončil náročnou školu právničinu. Mějte se dobře, pojďte s námi poslouchat příběhy ostatních. Ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná i vy doma schováváte drobnost, která nemá velkou cenu, ale pro vás znamená nebo znamenala celý svět. Zavzpomínejte dnes s námi na nejhezčí dárky, které nebyly z obchodu. Pan Jaroslav z Brna s námi teď bude v noční lince Českého rozhlasu.
1: U šuféteru?
0: Ano.
1: Jo, jde, safra. Tak dobrý večer. Zdravím vás, Jaruško, a všechny dobré lidičky. No, není to dlouho. Dostal jsem krásný dárek od mé dcerky. Je to šikovná, hodná holka. A sice bylo to v době, kdy mi nebylo nejlíp, kdy jsem na tom psychicky nebyl moc volně. A ona mi, představte si, poslala tyhle krásné verše. A jestli dovolíte, tak já je přečtu.
0: Určitě.
1: Takže. Tak, jako lyžím sluší sníh, tak se hodí popřát tátovi ve verších. A tak ti přeju hodně zdraví, štěstí. A to všecko, jako každé správné děcko. Bledule už svítí na zelených stráních. Všechno a všichni už půjčí a bzdučí v ulicích, parcích a tramvajích. A já ti přeju klid a pokoj a všechno, co si přeješ nejvíc. Na nic se nedívej, jen zrubu. Neboj, nejen mince mají vždycky i líc. Neboj, a ozvi se, až budeš štít. Dnes, zítra, nebo za měsíc.
0: Krásné. Já věřím, že ty verše pro vás...
1: A pod to namalovala krásné srdíčko a vedle toho kys s vykřičníkem a ve Vlaďka.
0: Mm-hmm.
1: Moje dcerka, hodná holka, se jmenuje Vlaďka. Takže ve jako Vlaďka, ale zároveň Viktoria. Jak se vám líbili?
0: Krásné. Já věřím, že pro vás nejsou jenom kouskem papírku, ale připomínkou toho, že na vás někdo myslí, že vás má ráda. Ano, to jsou přesně ty dárky, o kterých jsem dnes chtěla mluvit. A to je cenný dárek, jaký může rodič od svých dětí dostat verše.
1: Mohu vám říci, Jaruško, že tedy že to bylo pro mě a je stále, když si to přečtu někdy, je to pro mě pohlazení po duši.
0: A Jaroslave, dostal jste někdy něco po rodičích nebo prarodičích, něco, co se ve vaší rodině dědí z generace na generaci? Nějaké fotky, nějaká věc, nějaká památka,
1: jo,
0: hodinky?
1: Fotek mám tady asi v šuflíku, tři alba plné krásných fotek. Táta byl velký fotoamatér z dovolených a z vandru. Dělal fotky a rodinné fotky. Když jsme se o Vánocích třeba slezli, celá rodina naše, od strýce Vlady, bratr táty, od tety Jarky, sestřička táty. Ale já, jestli dovolíte, já bych se ještě rád vrátil k té mé holce, Vlaďce. My jsme se neviděli nějakou dobu. Ona měla svůj život, já měl svůj život. Tak po několika letech, je to dva, tři roky zpátky, na jednoho zvonek navštívil mě někdo a tak jdu otevřít a ona tam stála, Vlaďka, moje dcera. A přišla mimo jiné i proto, že Boženka, její máma, který má bývalá žena, že odešla nahoru do nebička, víte?
0: Mm-hmm.
1: V 71. tak mi přišla říct takovou smutnou zprávu. No a od té doby se vydáme a jsme velcí kamarádi. Ona má rodinný domek, má doma psa, čistokrevného labradora, jmenuje se František. Má dávanému na 10 roků a je jak štěně. Má krásné štěnici pohyby. Vždycky, když přijdu, tak mě oblíže celou hlavu kolem dokola. Je strašně legrační. A dobře vadí. Vždycky udělá něco dobrýho. Tak je mi tam dobře u ní.
0: To věřím. Takže vy jste k sobě našli po letech zase cestu, ano. Takže jste překonali nějaké to období, ano. Kdy se lidé vzdálí a...
1: Ano, jsme...
0: To je dobře, ano, jsme, že se to podařilo
1: obnovit. Dobrý kamarádi, ano.
0: Já myslím, že pro rodiče je setkání s dítětem vždycky něco výjimečného bez ohledu na to, kolik času uplynulo.
1: Ano, je to tak.
0: Tak to je dobře, že teď se máte, tak se opatrujte vzájemně, moc ji o nás pozdravujte.
1: Děkuji.
0: Že opravdu oceňujeme to, jak se dala práci s tím, že vám dala takový nádherný dárek od srdce. To jsou dárky, které mají velkou hodnotu. Děkujeme, že jste nám o tom povídal, Jaroslave. Těším se, až zavoláte příště.
1: Já děkuji vám za prostor a zdravím vás a všechny lidičky a přeji všem dobrou mysl, dobré zdraví a všem dobrou noc.
0: Jsou dárky, které časem zmizí, pak jsou takové, na které nezapomeneme celý život. Právě o těch druhých je dnešní Noční linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené.

0: Kolikrát největší radost nepřinese to nejdražší, ale to, co někdo daroval od srdce. Jaký byl váš nejhezčí dárek, který se nedal koupit? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. Pan Michal píše na web. V minulém týdnu jsem docházel do RS centra na infuze. Paní sestry se chovaly tak mile, jako bych měl do roka a do dne zemřít. Za starostlivou péči jsem jim věnoval knihu ze své tvorby. Byly nadšené. Dárek, který má pro mě vysokou lidskou hodnotu, je třeba obyčejný ručně psaný dopis. Je-li psán od srdce. Za poslední rok jsem jich poslal na 10. Dostal jsem jeden. Je obtížné nalézt romantické kamarádky, které by měly zájem o dlouhodobou a konzistentní písemnou korespondenci. Přesto ten pocit, když dostanete dopis od toho, u koho si třeba jenom namlouváte, že vás má rád, je k nezaplacení. Paní Lída z Moravy. Krásný večer všem. Můj nejhezčí dárek, který jsem dostala, byl 3měsíční pejsek Bertík. Byl nechtěný, protože jeho slavná matka se někde bokem zakoukala. Majitelé ho nechtěli a naštěstí naši sousedé, kde ho nabízeli, si už pořídili jiného. Nám dělal venku velkou radost až do svých 15 let a nemůžu na něho zapomenout. Odvděčil se nám 5 psíčky zlatého retrievera a nebylo lepšího pokoukání večer, než sledovat tuto psí rodinku. Dobrou noc, Lída z Moravy. Lído, i vám děkujeme za vzkaz. Můžete klidně přidat i vy ostatní svůj vzkaz na web rozhlas.cz/linka přímo pod téma, kde si můžete přečíst příběhy ostatních posluchačů. A teď ještě zvedneme jeden telefonát. Živě se hlásí kdo do studia, do noční linky. Zdravím vás.
1: Hezký večer, paní moderátorko Jaruško Barbožiková. Tady je nevěrnější posluchač noční hlinec Jirka Zalomovce ze Stupkové.
0: Co máte k tématu?
1: Já bych měl tématu svýho pejska Yorkshirea, který se jmenuje Matisek a je mu 14 let, no a prostě mě ho koupila rodina, že je mu prostě rodina, abych měl nějakou památku, no a dneska u 1. listopadu bude mít 15 let, no a prostě se o něho moc hezky starám, že potom jsem udělal vlastně ještě radost své dceři, která měla kdysi 13 roku, dneska jí je 31 let, tak mě to jako otcovi taky prostě mě to oplácí, no. Dělá mě radost taky, no. No, že si našla prostě svýho kluka, že oni bývají 3 kilometry tady v Olomouci ode mě, kde je na Delvita, to je na tržnici, to je skoro ve městě už. No a prostě jsem rád, že mě ještě slouží a i zdravíčko. A chtěl bych ještě pozdravit moderátorky i moderátory z Noční hlinek do Prahy, do Pardubic. Dneska volám do Zlína.
0: Ano.
1: Přesně tak. Já mám i čísla vaše do rádia i SMSky, kde to taky posílám pozdraví. No a přeju vám všem hodně zdravíčka, opatrujte se tam všichni a moc krát vám ze srdce moc děkuji. No a potom teďka je to asi půl roku, kdy jsem dostal prostě kolo, že já mile rád jezdím od 8 let na kole, no a dneska už mi je skoro 65 let. No 15. března budu mít 65 let, no. Tak se udržuju v kondici, že prostě mi to baví, no.
0: Tak máte parťáka čtyřnohového, no. Dcera vám dělá radost, přeje vám zdraví,
1: ano,
0: až tak
1: ano.
0: Moc, že jezdíte na kole. To se hezky poslouchalo. Tak vám přejeme, aby vás to štěstí neopouštilo.
1: Já bych ještě chtěl dodat, že vám všem přeji hodně zdravíčka, děkuju také posluchačům. Teďka volal nějaký posluchač, že ohledně své dceři, je to velmi pěkné, kdy se hlásí zpátky v rodině, to prostě člověkovi udělá od srdíčka radost. No. A moje dcera se svým klukem nás taky navštěvují tady na Stupkové.
0: To se no, dobře prostě poslouchá, Jirko.
1: No, prostě rodina musí držet pohromadě, jinak by to nešlo. No, hlavně, aby sloužilo zdravíčko, protože to je to nejdůležitější na světě, co může být.
0: Tak ať se vám daří. Přejeme vám tady i nadále pevné zdraví a hodně milých setkání přes celé léto a zavolejte zase někdy, no, ano?
1: Paní moderátorko Jaruško Barbořiková, já mám přeju hezkou směnu, hodně zdravíčka i vaší rodině, ať se vám moc daří, dávejte na své pozor a opatrujte se a moc krát vám děkuji, já se zase ozvu.
0: Budeme se těšit. Největší poklady často nemají cenovku. Povídejte si s námi o dárcích, které měly hodnotu hlavně pro vaše srdce.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: si co říct, zpívala Jitka Zelenková a věřím, že i my si tady na vlnách Českého rozhlasu máme dnes co říct. A to k tématu nejkrásnější dárky. Někdy stačí pár slov, fotografie nebo vlastnoručně vyrobená maličkost, aby člověk cítil lásku. Právě takové dárky jsou tématem dnešního večera. Dárky od srdce. Paní Staňka z Otrokovic je s námi. Uvidíme, s čím přicházíte.
1: Zdravím všechny noční lince a já to řeknu jako úplně jadrně. Moje největší dva dárky byly moje dvě děti.
0: Ano, dobře.
1: Když se narodili, narodil se synek, do roka jsem chtěla dceru, teda do roka jsem chtěla druhý dítě, je to dcera, ano, všechno fajn. No, je to dneska všechno trošku jinak, možná oni to vnímají jinak, ale já to beru pořád jako dva ty největší dárky.
0: Dva největší dárky, tak to je krásné slyšet, já jsem upřímně čekala, že třeba hned v prvním telefonátu někdo zmíní právě toto jako největší dar, tak jsme si na to malinko počkali, ale úplně s tím souhlasím, že tomu se těžko něco vyrovná.
1: Dnes jsou věci trošku jinak, oni to možná vnímají jinak, ale přesto všechno, jak se dokážou chovat, neříkám, že úplně jako nejhůř, možná je to nevědomost, ale jsou to prostě pro mě ty dva největší dárky. A ty další dva dárky, které mají oni dál, to už záleží na jejich výchově. Možná se to moc nedaří, možná je to pohodlnost a nebudu to víc rozebírat, ale moje děti jsou pro mě největší dva dárky, i když jsem se do tabrečila v poslední době, ale dám prostor dalším.
0: Mm-hmm. Staňko, ten život je dlouhý, s dětmi máte před sebe jeden, dva, tři roky, ale několik desítek let, takže i když by bylo nějaké období, kdy je to těžká křižovatka, těžké rozcestí, tak já věřím, že třeba časem by se to urovnalo, hlavně nikdy nevěžte hlavou, vy jako máma víte, že se věci nevzdávají v tomto směru, tak uvidíte, jak se to bude vyvíjet. Každý vztah má vývoj.
1: My můžeme akorát se snažit vychovat svoje děti. A jak oni to udělají dál, je jenom na nich. A bohužel ti jejich partneři ovlivní strašně moc a jsem ráda, když aspoň jedna vnučka se ke mně znají. Takže tak to skončím a dám prostor dalším.
0: Dobře, Staňko, děkuju za upřímnost, tak myslíme na vás.
1: Je to těžký a bolí to.
0: Rozumím. Tak jestli si máte o tom s kým povídat, tak mluvte, dostaňte to vždycky ze sebe
1: a doufejte. Příště to jen už to určitě nebude.
0: Jak stárnou a vyrůstají ty vnoučata, tak časem si udělají
1: Jaruško,
0: třeba vlastní
1: oni
0: názor.
1: Oni si tu hubu musí natlout sami. To už my neovlivníme. Takže zdravím všechny a pokud mě slyší Marie Vávrová z Brna, snažila jsem se dovolat, tak ať se mi ozve Maruška. Takže zdravím všechny na noční lince, dobrou noc. Budu poslouchat dál.
0: Budeme rádi. Každý z nás si určitě vzpomene na okamžik, kdy dostal něco opravdu výjimečného. Dnes večer nás budou zajímat dárky, které nebyly z obchodu, ale z lásky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Emoční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: máme minutu po 11:45. Některé dárky stárnou s námi, jiné zůstávají jenom v našich vzpomínkách. Připomeňme si dnes společně ty nejkrásnější, které se nedaly koupit. Noční linka Českého rozhlasu vítá pana Luďka.
1: Dobrý den, tady Luděk. Já jsem chtěl říct, že mým největším dárkem je mandala, která značí pomíjivost všeho. Nakonec zanikne i čas.
0: Aha. Tak kdybyste to rozvedl, mandala to je nějaký duchovní rituální symbol, je to tak? Nebo kdybyste to víc popsal?
1: Ano, ano, ale jako...
0: Vysvětlil posluchačům, kteří třeba to slovo neslyšeli. Luďku, teď nevím, jestli jste slyšel vy mě. Kdybyste to mohl vysvětlit posluchačům, kteří to slovo třeba neznají?
1: No mandala to je takový duchovní obraz, jako který značí pomíjivost všeho. Nakonec pomíne i čas. Pomíjivost všeho prostě. Že nic to nebude na věky.
0: Dobře.
1: Aby tak si to člověk uvědomil, že to nemusí být prohra, ale že to může být úspěch.
0: A kdo vás na tuto cestu navedl?
1: No dneska jsem ji viděl a sám nad tím takhle přemýšlím. Tak to je všechno, já nemůžu moc provolávat. Nashledanou.
0: Aha, dobře, tak to jsme zrovna mohli trošku rozvést toto téma. To mi přišlo hodně zajímavé, ale tak rozumím tomu. Tak třeba někdy příště, Luďku, zdravíme vás. A tak co říkáte, to byl kratší rozhovor, zkusme zvednout ještě někoho živě. Koho jsme překvapili tím, že jsme ho teď vzali do vysílání velmi rychle.
2: Krásnou noc, já bych měl rádio.
0: Ano, budeme rádi, prosím vypněte rádio, abychom se dobře slyšeli.
2: Tak tady Iveta.
0: Paní Ivetka, nejkrásnější dárky, téma i pro vás.
2: Ano, já jsem z Olomouce Radíkov. A já jsem na té Stupkové měla maminku, jak volal ten pan Jirka. Tak mu chci povědět, že to znám v Olomouci, že tam bydlela moje maminka. Chci říct k tomu pánovi, k té mandale. To je takový kruh a jsou různé mandaly. Já to jenom tak rychle řeknu, pak řeknu k tomu tématu. A každý ten kruh značí něco jiného. A ten pán mluvil o tom, že všechno je pomíjivé, takže on má zřejmě přišel někde k nějaké mandale, která značí tuto pomíjivost. Jo, jsou ještě jiné mandaly. Takže to bych chtěla jako říct.
0: Dobře.
2: Jo, to je takový kruh a takový, tam jsou takové obrazce nakreslené a každá ta mandala je něco jiného značí. Jo, nějaká je na harmonizaci těla,
0: tak a teď
2: nějaká je na tu
0: k vašemu pomíjivost. Největšímu dárku.
2: A teďka k tomu tématu, no. Takže jak říkala ta paní o těch dětech, tak chci říct, že opravdu dítě je boží dar. A já jsem se jako malá holka koukala, já jsem měla psací stůl, když jsem se učila u okna. A naproti v baráku vyjížděla jedna paní, ona měla dvojčátka, dva malé chlapečky. A jak jsem se učila, já jsem mu vždycky viděla, jak ona s nima jela ven na procházku. A já jsem furt na ně koukala. A to vám chci říct, já jsem si to nějak přitáhla. Mně se pak narodili taky dvojčátka a to byly dvě holčičky. Takže dítě je boží dar, ale jinak těm dárkům. Takže já jsem měla babičku, já jsem poznala jenom babičku z tatínkový strany, ona se jmenovala Hedvika. Maminčinu jsem nepoznala, protože mamince umřela maminka, když moje maminka měla 3 roky. Představte si, přišla o maminku. Takže babičku z maminčiny strany jsem neznala, takže z té tatínkové strany, ona mě měla strašně ráda. A ona mě jednou dala, ona už to měla plno let doma, takovou vázičku měla, a potom takový těžítko, to byla taková skleněná polokoule a potom takový obrázek anděla s holčičkou, s děťátkem. Ona mě to dala a ona už to měla plno let, čili já to teď mám doma. Nikdy mě nenapadlo to prodat, to jsou starožitnosti už, podle mě už je to starý tak 100 let a to těžítko je nádherný, jo? To je skleněná taková polokoule a tam je jakoby palmička uprostřed a ona má takový 6 lístečků, takový zlatostříbrný jakoby lístečky. Slyšíme se?
0: Ano.
2: Ano. A je to taková palmička, ona tam má ten stonek, nebo jo, v tom těžitku jako stonek, jakoby kmen a je to zapuštěný v takovým zeleným kruhovitým, jakoby mechu, nebo jak to mám říct. A tam je takový, teď jsem se na to dívala zrovna, takový jakoby zasazen, jakoby křišťálek, takový polo drahokam, tak to je to polo to je to těžitko teda, ta polokoule. Potom mi dala takovou vázičku skleněnou, ona je vysoká asi, já nevím, 15 cm, je taková zelená, krásná zeleň a takový zvláštní materiál, a nevím, co to je, je to nádherný. A teď kolem té, ona se ta vázička jakoby rozšiřuje nahoru a nahoře je jakože strom, tam jsou nějaký hroznový víno, nějaký květy a teď kolem té vázičky je 6 takových nahých víl, no je to nádherný, já jsem se jako děcko na to furt dívala a babička mi to nakonec dala, tam jsou jakoby ty víly a oni rukama jakoby drží tam ty hrozny, jo, ty květy, no to je kouzelný. Jo, není moc velká, je nádherná. A pak mě ještě babička dala takový oválek, jakoby obrázek. Ty kraje, to je nějaká měď, nebo já nevím, co to je za materiál, nebo kov takový jemný. A je to prosklený. A je tam anděl, je bílý, takový velký anděl. A pod ním stojí holčička a je to jako zobrazený, jako že ochraňuje to dítě. No to je taky nádherný. A pozadí je tmavší. No to je taky nádherný. Tak tady ty tři dárečky mě dala babička.
0: Mm-hmm. A Ivetko, řekla vám vždycky babička něco o těch věcech, které vám zanechala, jaký pro ní měly význam a podobně?
2: Ne. To ne. Jenom jsem říkala, to je krásný ty víly. Babička mi o nich nic neříkala. Říkala mi, tak se ti to líbí, tak si to vem. Jo, a ona už to měla bohu jak dlouho, ona to taky mohla mít ještě po někom. Mm-hmm. Já nevím, právě prostě mi to darovala.
0: Nevím tedy.
2: No, a ten anděl je taky nádherný. A zrovna dneska jsem si ho vyšila tady na stěnu toho andělička, jsem ho utírala, že já jsem se kolikrát stěhovala, že tak jsem to různě měla v těch bedinkách a tak, tak dnes jsem ho utírala, vytahovala. Tak jsem si ho pověšovala. A ještě chci říct, moje jedna dcerka hodně cestovala. Ta byla všude možně, jo, já to nedokážu ani vyjmenovat. V Americe, v Mexiku, ve Washingtonu, v Bostonu. A jednou byla v Peru, jo, v Peru.
0: Aha.
2: A ona mě dovezla, to mám, teď jsem se na to taky dívala, takovou malou vázičku, přímo od těch indiánů, je asi 10 cm vysoká, průměr má asi 3 cm a je to jakoby, uvnitř je skleněná, ten vršek tak ještě vidět, že je to sklo a potom pod tím sklem je takový ornamentík a teďka dolů, vpředu, já to mám postavený tím, tam je takový maska indiána, jo, na té vázičce. Opravdu nádherná maska indiána. A obličej má z toho černýho polodrahokamu. Teď přesně nevím, jak on se jmenuje, Onyx nebo nějak. A kolem dokola, vzadu je taková jakoby pečeť kulata. A kolem dokola jsou zasázeny ty polodrahokamy různý. Křišťál, jantár, ametist tam je, takový malý polodrahokámky. Já to nosím na ruce, takový náramky. Já třeba teď mám azurit, nosím. Jo, to jsou takový ty polodrahokamy, nádherný. Tak to mám z toho Peru od té dcerky. Tak to jsou pro mě cenné dárky, tak. Cenné.
0: Vy to umíte vždycky, Ivetko, tak krásně popsat, že já jsem je úplně viděla před očima. No.
2: Děkuji.
0: Tak
2: vy jste teda... Víte proč, paní Jaruško, já hodně čtu.
0: Tak to je
2: já
0: ono.
2: Já opravdu miluju knihy, já pořád čtu. Takže ono je to i tím, lidi, co hodně čtou, tak umí to popsat, vyjádřit se.
0: Je to tak.
2: Jo, no. Kdo hodně čte, no.
0: A vy jste říkala, že jste to teď nějak schovala nebo vytáhla z nějaké krabice a dílka dala na stěnu. Takže vy to nemáte všechno vystavené kolem sebe?
2: Mám. Jenom toho andílka, já jsem ho tady kdesi měla položeného a jak jsem uklízela, tak jsem si ho našla. Tak jsem ho utírala, protože je to hodně starý. Je to i na tom vidět, na tom obrázku, je to takový oválek. A je to za sklem, to je hezký, takový oválek pro sklení. No a já jsem ho dneska utírala a tam odpadlo to oušku, jo? Tam byl takový provázeček nebo co. Tak o to odpadlo, tak jsem tam právě dneska přidělávala to poutko, jsem tam přilepovala, tak jsem si ho tady dávala na stěnu. A jinak tady mám takovou poličku, jak spím nad sebou, a tam mám tu vázičku od té dcerky a od té babičky ty věci. Tu vázičku, to těžítko, a to těžítko taky je cený. Jo, to kdybych zanesla tam někde z té prodejny, já nevím, co to je, antikvariát nebo co, ne, jak se to říká, jo, tak bych dostala hodně peněz, ale to nechci prodat. To mám fakt po té babičce, já sama to mám přes 50 let a teď si představte, že babička to třeba měla 50 let nebo kolik, že? Žila do 72 let, tak to mohla mít taky třeba 60 let, tak to fakt jsou tak 100 lety předměty.
0: Tak je opatrujte. No. Dávejte na ně pozor.
2: No, mám to ráda, no.
0: A to také na sebe, ať se vám daří, přejeme pevné zdraví a zase někdy se budeme těšit v noční lince naslyšenou. Děkuji, že jste s námi byla.
2: Děkuji a zdravím všechny, dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Milí posluchači, vítám vás u další hodiny dnešní noční linky. Jsem ráda, že zůstáváte se mnou i v tomto pozdním čase. Povídáme si o dárcích, které nemají svou hodnotu napsanou na cenovce, ale mají své místo v našich srdcích. O věcech a gestech, které nám někdo daroval s láskou, pozorností a možná i s kouskem sebe. Děkuji všem, kteří už se podělili o své krásné příběhy. Slyšeli jsme vzpomínky na děti, rodiče, prarodiče, dopisy, fotografie i drobnosti, které se staly rodinnými poklady. A budeme pokračovat dál. Možná právě vy máte doma něco malého, co by pro někoho jiného nemělo žádnou cenu, ale pro vás je to vzpomínka na člověka, na nějakou chvíli nebo celý jeden důležitý kus života. Tak pojďme spolu otevřít další příběh dnešní noční linky 731 800 900. Volejte z Línské studio, kde na vás čeká Jarka Barboříková, nebo napište na rozhlas.cz/linka, nebo na e-mail linka@rozhlas.cz.

0: dávám do toho takový ty svý z uvozovkách pokvary. Kdysi jsem svým koupil, protože peněz vás nebylo, tak jsem jim hodně šila. A kluci, my budeme taky. No tak jsem jim navlíkla takovou tu kupou jehlu, jo, dala jsem jim kus sladky a najednou přišel Honzíček a říká, maminko, tady jsem ušil rukavici. A on jak měl ten proužek látka, už tu ze všech světových stran. Mám to schovaný dneska. A už neušel rukavici, říká, to máš k té rukavici tepičku. A bylo to samý, bylo to z takového nějakého růžího s chytíčkama. Takže to jsou takový, teď když jsem to, nedávno jsem to zrovna vytáhla a ukazovala jsem jim to. A jeden se na to podíval a říká, to je asi jako když někdo z tatínka do pšovny přišel a říkal, všechny jsem švadlena. Tak to jsem byl takový švadlena, viď. No a pak jsem měla ještě takovýho malinkýho, modrýho, skleněnýho kocourka. Dostala jsem ho taky od babičky a nosila jsem ho v peněžence. Tak mě vykradli auto a ukradli mi tašku s vejpotou, s obědem a bohužel i s tímhle s tím maličkým kocourkem. A myslím si, že to mě tak strašně mrzelo, že jsem říkala, kež by si nechal vejpatu, jenom kdyby mi někdo toho kocourka vrátil. No. To byl takový pokládek, ale bohužel o ten jsem přišla. A jinak největší poklady mám doma, to jsou. Ty tady běhají kolem mě. Ale
1: vnoučky, myslíte vnoučky?
0: Myslím tím vnoučky. Mám 15, tak jako...
1: Říkala jste 15?
0: Ano.
1: Teda vy jste šťastná babička a asi teda hodně zaneprázdněná. Máte, je blízko sebe některé tedy, jak říkáte, takže jste jako rodina třeba právě v okolí Poděbrad, nebo jak to máte?
0: No tak těch 13 jich bydlí tady víceméně se mnou nebo okolo mě a těch zbylí, ne, 12. A ti zbylí tři jsou bohužel teda vzdálení. Ale mám je tady a teď, co jsou prázdniny, tak je tady mám nastěhovaný víceméně stále. To jsou takový zlatíčka.
1: To je krásné. Od toho jsou babičky, od toho jsou prázdniny. Ivetko, děkujeme, děkujeme za telefon.
0: Babičky mají, já vždycky říkám, rodiče mají vychovávat a babičky mají v popisu práce rozmlouvat.
1: Tak, souhlasím. Opatrujte se, zavolejte zase někdy.
0: Mějte se hezky a hezké prázdniny.

0: nejkrásnější, co můžeme dostat, někdy ani nejde zabalit do dárkového papíru. Dnes v noční lince Českého rozhlasu vzpomínáme na dárky, které byly darované s láskou a zůstaly navždy v našich srdcích. Paní Magdalena je s náma, volá z Čech, vítejte.
1: Já zdravím všechny posluchače a na úvod chci říct, že jsem sběratelka všeho možného, co mi připomíná mé nejbližší a co to byly dárky, které mi předci dostali z lásky a co jsem dostávala od svých dětí, to znamená vnoučat a pravnoučat. Nejkrásnější dárek, který asi mám v srdci, byl dárek, který jsem dostala 2 dny před Vánoci, před 15 lety, v krabici s krásnou mašlí, kterou mám schovanou a ve který bylo krásné štěňátko a pejsek mě před 2 lety umřel. A to je taková nejkrásnější vzpomínka. Krásné dárky dostávám od pravnoučat a jsou to jenom kresbičky. A oni žijí v cizině a největší radost třeba mi udělá, když dostanu dárek, teda malůvku, kde je namalovaná naše vlajka.
0: To je originální
1: a
0: dárek, teda.
1: A snažíme je udržovat, že jsou původem Češi, takže naše děti umějí hymnu českou a spoustu českých lidových písniček a hrozně teď se na ně těším, protože mají za týden přijet a těším se, až budeme večery sedět a budeme hledat ve zpěvníkách písničky česky a budeme si je zpívat. Já si to zpívám falešně, ale mám tyhle ty večery velice ráda.
0: A odkud přijedou a jak často jezdí?
1: No, teď už jezdí málo, protože děti mají spoustu kroužků a už i ten nejmladší chodí do školy jednou za rok, to je znamená na prázdniny, ale dřív tady byli třeba 4x do roka a vzhledem k tomu, že já jsem po operaci srdce, tak za nima nemůžu letět a autobusem je to prostě namáhavý. Jsou v Belgii, v Bruselu. A z čeho mám ještě radost, že tady mám po dědečkovi, já přesně nevím, protože jsem se nikdy o to nezajímala, tatínek to mě uschovaný jako nejlepší jako dárek od svého táty. Jsou to lampy, které si děda měl přinést z koncentračního tábora. Jsou to lampy do rádia prý. A nejsem schopná si dojít prostě za někým, kdo by mě to zhodnotil, co to je. A tak teď asi, až tady budou děti, tak to musíme udělat, protože oni už loni byli zvědaví, co to je. Pak tady mám třeba takový jako věci, které by každý řekl, to je blbost. Ale mám tady třeba mnůžky, které jsou po mamince, které dostala, když se vyučila švadlenou. A já furt mám před očima, když na nás šila, jak si těmi nůžkami stříhala ty látky na to oblečení. A tak to taky, sice je používám, ale mám to tady schovaný po prarodičích, z tátové strany mám schovaný cedule, který měli pobočku Sany a jsou to cedule, které se dávaly na plot.
0: No, v 68. Mám,
1: ano. Po mamince tady mám ještě třeba kabelku, kterou nosila do plesu a rukavičky háčkovaný. No, možná někdo řekne, že to je bazar, ale mě to připomíná krásné chvíle, který jsem s rodiči a s dcerou a s doučaty prožívám. Mm-hmm. A nerada se toho zbavuju. Co s tím udělají děti, to jako nevím, ale myslím, že to důležitý asi taky budou zase chtít si nechat. Mm-hmm.
0: Magdalenko, abych teda vysvětlila posluchačům a omluvila se, jak jsem zareagovala. Vy jste řekla cedule, které se dávaly na plot po tatínkovi. Já jsem si myslela, že to byly nějaké památeční, které měly tehdy v tom 68. mást Rusy, jak se dávaly.
1: Ne,
0: to byly... já se omlouvám, já už jsem to pak pochopila, že ne. Ale mě teda nejvíc zasáhlo, když jste řekla, že máte nějaké lampičky do, teda jste říkala jako do rádia, nebo pochopila jsem to dobře z koncentračního tábora?
1: Ano, to jsou takové jako lampy skleněné, jako snad měly být do
0: drobné, rádia. Mm-hmm. Paní Magdalenko, ale to je teda poklad, toto, jestli opravdu máte doma, tak to být váma, tak to zkusím vypátrat, co to přesně je, a to má teda velký příběh za sebou.
1: No, škoda, že jsem tehdy nebyla taková víc iniciativní, protože dědeček, přestože přežil pochod smrti, tak se dožil 90 let, že jsem nebyla taková prostě víc zvědavá, jak to vlastně všechno bylo. On teda vím, že o tom nerad vyprávěl, asi i na dosmrti to v něm zachovalo pochopitelně. Ve mně ještě jako ty hrůzy a jenom z filmu anebo z četby jako jsou hrůzy války, že pochopitelně.
0: A ale víte, že ono to tak je.
1: Že... Ani jako po rodičích prostě, co vědí o tom, co ten dědeček, a, nebo i oni prožili za války a bohužel to už se nikdy nevrátí, no. Moje babička třeba se setkala s Eliškou Junkovou, protože byla asi prý druhá řidička v republice, moje babička teda, a sestřenice má schovaný její řidičský průkaz. Takže asi těch pokladů by se tady našlo víc, ale nechci zbytečně zdržovat. Protože
0: no Magdalenko, tak vy na závěr vytáhnete takovou pecku, jako, že máte teda, jako to máte řidičský průkaz právě té Junkové, nebo jak jsme to...
1: Ne, babičky.
0: Jo.
1: Babičky, ale to má sestřenice.
0: To má sestřenice?
1: Ano.
0: Takže je to v rodině, no.
1: Ano,
0: teda.
1: Je. No, synové zase má fotky od Jiřicha Novýho, protože můj tatínek nese jeho jméno a no, asi těch, dalo by se říct, že těch pokladů člověk má víc, tak jako já už pamatuju hodně, tak jsem taková střadelka odmala. Takže přeju krásný večer, krásnou dobrou noc a hezky stávání s dobrým ránem.
0: A ideálně s Českým rozhlasem. Opatrujte se a zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: tím největším darem nebyla věc, ale čas, pomoc, nějaké obyčejné lidské pohlazení. O takových darech si budeme dnes večer povídat i s paní Marií, která volá od Hradce. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím, poslouchám celou dobu. A já bych vám řekla trošku, je to to samé, ale trošku jinak. Schází se nás 6 vdov. Naše rozpětí je mezi 70 až pomalu 90 lety. Všechny se známe, jsme z jedné vesnice, kde teda žijeme. A prostě těch dárků bylo mnoho. Ale podle mě naše nejlepší dárky u všech byly, že jsme vydrželi celý život s jedním manželem a byly to manželství, které vydrželi od 55 do 60 let, protože jsme v rozpěti, nejmladší z nás je tak o 10 let, je rozdíl. A máme prostě vzpomínek na celý život, protože jsme se zúčastnili společných zábav, výletu a vážili jsme si toho, že žijeme s jedním manželem, což byl vlastně pro nás všechny, myslím si, dárek, když jsme s ním tak dlouho vydrželi. Máme děti, máme pravnoučata, některá z nás má už 7 pravnoučat a scházíme se velice často a litujeme jenom toho, že ti muži tak brzo odcházejí. To by bylo tak asi podle mýho, že to byly nejlepší dárky, že málo je těch, kdo vydrží s jedním mužem tolika let.
0: Mm-hmm, paní Marie.
1: Bylo by to asi tak všechno, ráda to poslouchám, jsou ty dárky různý, jak to vypravujou, máme to taky, to víte, že za ten život toho člověk dostal hodně, ale pro nás největším dárkem jsou ty teďka žijící vnoučata, pravnoučata. To by bylo asi tak všechno. Nechci dlouho meškat, protože já to nemám ráda, když pak lidi na to čekají a chtějí taky něco říct, malinko, aspoň. Ale jen to, že my si vážíme toho, že jsme tohle za celý život vydrželi. Mějte se moc hezky, strašně ráda vás poslouchám. Všechny, co tam to uvádíte. Ať se vám daří dál. Přeji všem dobrou noc.
0: To byla paní Marie z Hradce, děkujeme. Ano, nejcennější věci bývají často ty, které nemají cenovku, které se nedají koupit. Někdy jsou to i ty nejprostší věci. Připomeňme si společně dárky, které nám někdo daroval od srdce.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 5 minut po půl jedné. Tady je noční linka Českého rozhlasu Jarka Barboříková a přivádím dalšího hosta. A tím je krásnou noc.
1: To je šok, já jsem čekal, že si zavoláte dřív.
0: Pan Olin. Oline, možná tím největším dárkem nebyla věc, možná to byl nějaký dárek v podobě nějakého překvapení. Možná to byla nějaká pomoc. Uvidíme. Povídejte, těšíme se i na váš příběh k tématu.
1: No já ty dárky bych bral, vlastně dárek je všechno, co se mě týká. Či je to hmotná věc, nehmotná věc. Samozřejmě tam před chvilkou mluvila paní o těch manželích, takže jsem vlastně byl pochválen svým způsobem, protože vlastně jsme měli nedávno s manželkou 51. výročí, takže jsme vydrželi tak podle té paní pěkný dárek. Aha. No, kdybych to vzal, já bych to vzal trochu jinak. Já jako student jsem jezdíval na takzvané čundry. A tam z každého čundru nebo z nějakého potlachu, tam se vždycky rozdávali takzvaná camrátka, že víte, co to je. To je větev, seříznutá šikmo, takže vlastně není to kruh, ale to elipsa. A na ty camrátka ti kamarádi Trumpové a čundráci kreslili obrázky a vždycky tam bylo uvedené, že to je třeba, já nevím, výroční oheň na Podlisou horou nebo někde prostě u těch místech, kde ti Trumpovi měli trumpské osady. Když se podívám na ty camrátka, mám jich spoustu, tam to vždycky připomene to místo, kde jsme 2 dny třeba víkend strávili. Byly tam soutěže, smutné povídání, veselé povídání a spoustu takových věcí, kde se ta partia těch kamarádů pravidelně scházevala. Je to, k tomu patřili i takzvané ceny, když někdo vyhrál nějakou tu soutěž, tak to byly takové ty zase velké desky, tam byly malíři, kteří opravdu krásně kreslili. K tomu byl potom takový cancák, to byl takový památníček jakoby z toho období. Dál bych pokračoval tím, že když jsem skončil po vojně v Tesle v Rožnově, tam jsme s manželkou bydleli v jednopokojovém bytě s jedním dítětem, s dcerou, a na cestě byl druhý kluk, teda syn. A neměli jsme šanci dostat větší byt tam. Jsem jako mistr na směně měl 1350 čistého měsíčně, na měsíc a 4letní prémie. Když jsem zažádal o byt, tam mě bylo řečeno, no nějaký 2 roky, 3 roky si počkáte. Takže jsme se sebrali, dostali jsme se tady do Kopřivnice a přišli jsme do bytu, do rodinného domku manželčiných rodičů, kde jsme řekli, že my tam budeme jenom chvílenku, než si něco najdeme. No ta chvílenka je do dneska, je to vlastně 77. roku, takže to je skoro 50 roků, co jsme tady. Takže taková ta chvílenka byla i s mým synem, který by se oženil, nevím, to už bude snad 20 roků taky přišli. Jestli bychom mohli na chvílečku tady, protože my si potom něco najdeme. Samozřejmě taky tady, taky jsou tady do dneska. U nich bylo takové, nebo zvláštní, takové čekání. Když se vzali, tak prostě se pořád čekalo. My jsme čekali prababičky, teda naši babičky, matkyně s chánem čekali, kdy se rozvíjí, kdy budou mít malinký mimčo a to. Pořád se nic nedělo, až byly jedny Vánoce, dárky byly rozdány, všechno a najednou mladá teda jako nevěsta ztratila a přinesla takové ploché krabičky. Já jsem si říkal, že bude rozdávat kapesníky nebo co to je. A v každé té krabičce, když to dala nám jako té rodině, tak byl ultrazvukový snímek malého Bobiše. Nějak Bobiše, prostě nějakého člověčka. Já říkám, to je kluk. No to se nedá poznat. A tak prostě to byl takový dárek fantastický, že po tom dlouhém čekání a potom tam bylo tchýně, říkal, já jsem to na ní viděla, že už to bude a všechno. Každý byl potom po bitvě hrdina. Já jsem ten obrázek měl nebo mám a tam bylo dědo, naučíš mě práci se včeličkami, tenkrát taková bublina nad tím ultrazvukovým snímkem. Další takový bych poznatek bych řekl, mám tady sousedku, která, paní doktorka to je, která jezdí po světě, byla v Tibetu. Když přijela po delší době, tak jsem říkal, doufám, že někdo ukážeš fotky. Ona říkala, nemám. Já říkám, jak to nemám? No já zase jsem měl foťák. Já říkám, proč? Ona říká, já to mám všechno v hlavě. Já nepotřebuji nikomu nic dokazovat, nic ukazovat. Já prostě tu vzpomínku, ten skoro měsíc, co jsme tam chodili po těch kopcích a prostě bavili se s těma místníma a takový to. Já to mám prostě v hlavě a to mi nikdo nevezme. Takže nepotřebuji schraňovat nějaké krabice s fotkama. I když já je schraňuju, protože krabice od vod, tam je těch fotek přehršel a zrovna nedávno jsem se tam díval a viděl jsem fotku, moji první životní fotku, když mi byly 2 roky, protože na té fotce byl brácha čerstvě dovezený z porodnice. Takže brácha příští týden, jedeme za ním, bude se slavit 70 roku. Takže tak od té fotky do toho příštího týdne to bude opravdu krásný dáreček, který mu chci nějakým způsobem předat. Další bych, co bych tak ještě mohl uvést,
0: ano?
1: Jsou takové drobnosti od lidí, které potkáváte jako v běžném životě. Máte narosky nějaký, někdo vám přijde pogratulovat, dostanete figurku malinkou, je to nějaký medvídek nebo je to nějaká plyšovka. Tady se zrovna dívám, jsem ještě momentálně v dílně. Mám tady takového orla na šňůrce, když ho potáhnu tu šňůrku, tak ten orel mává křídlama, na noze mu visí malá myška. Prostě od každého, za každého toho drobností, kterých ale nemám moc, mám tady, hlavně mám tady business v té dílně, který pořád uklízím a nejde mi to. Takže bych to shrnul tímto způsobem, že opravdu, jak ta paní doktorka říkala, to, co máte v hlavě vy, a to je ten největší dárek, který vy si uchováváte pořád a máte ho pořád s sebou. Nemusíte mít žádné krabičky, žádné krabice od bot, nic takového. Takže tímto bych si uzavřel a nějaká rada ani možná neexistuje. Prostě to, co chce, nikomu nic nezakazuje, nikdo, dělejte si, co chcete, ale máte to, co chcete, máte u sebe pořád a to je hlava.
0: Oline, tak dostal jste spoustu dárků, vzal jste to opravdu toto téma z mnoha stran. Ano, je to pravda, že to je široké téma. Někdy člověk během života dostane mnoho věcí, jenom některé z nich mu zůstanou opravdu hluboko a myslím si, že asi to byly pro vás ty obrázky ultrazvukové s těmi krásnými popisky, to bylo opravdu originální, tak to moc oceňuju. Děkuju, že jste zavolal, děkuju, že jste si s námi povídal, přejeme krásnou noc a taky krásný nový den.
1: Vždycky zdravím vás taky, zdravím moje kamarády, všech oni vidí, kteří, nebudu si opakovat a vám děkuji za prostor, který jste mi dala. Mějte se krásně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, máme minutu po 11:45 a před námi je jeden z posledních telefonátů. Kdo je s námi?
1: Dobrý večer, tady je Zdena od Brna.
0: Paní Zdenko, téma nejkrásnější dárky našeho života.
1: Ano, já poslouchám noční linku každý den, i když jsem v nemocnici, v lázni, kdekoliv, tak vždycky poslouchám. Takže mě, to je takový předspaním bezvadný s vámi. A někdy se dovolám, tak jsem taky ráda, to ještě se mě lepší usíná. No, co se týká nejkrásnější dárku, toho je hodně, ale já jsem dneska zažila takový den, byla jsem navštívit kamarádku a těžko se tam do té obce dojíždí s tím autobusem a já nevím co. A přijela jsem ke zdravotnímu středisku a šla tam paní, jak má dcera stará, mladá, 50 roku a říká, ptala jsem se, jestli nejede tam a tam a ona říká, nejedu a já vás tam zavezu. Tak to byl nejkrásnější dárek dneska, jak se ke mně všichni tak chovali pěkně, že jsou dobří lidé, ona mi zavezla až úplně tam na místo a já říkám, že to zaplatím, ne, já jsem si udělala dobrý skutek. Tak to jsou, a potom na zpátek mě vezla vnučka domů a tak mě říkala, já mám ti musím udělat takovou radost a ona říká, babi, já jsem zase tak ráda, že jsem ti udělala takovou radost. Takže to jsou takové dárky, něco jiného. Jinak mám pravnučky, které mě k narozeninám vždycky nakreslí 4 a 6 roku, takže mě nakreslí dárek, udělají mě srdíčko, nakreslí tam členové rodiny, takže to jsou taky tak krásné takový dárky, darovaný. Ale jinak mám od všech dárku hodně. Takže toto je, dnešní den teda byl opravdu takový pro mě moc pěkný, jsem se setkala s takovýma dobrýma lidma. Tak to je to krásný dárek.
0: Doufám, že i následující den bude tak milý, plný krásných setkání. A Zdení, jaký dárek jste naopak darovala vy a dodnes dělá někomu radost, kdo mu přinesl štěstí? Napadne vás něco takové?
1: No, dárky. Já nevím, to nemůžu říct, že dárku je hodně, dárku se věnuje hodně a mám doma ještě jednu vnučku, která teda teď měla 18 a je taky taková hodná, která se ke mně, mě opravdu ty vnučky ke mně se chovají ke mně a já zase k ním. Takže mě dělá radost tady ti, že mě mají všichni rádi a já jich, té celé rodině, to jsou takové nejkrásnější dárky.
0: To se hezky poslouchalo.
1: To se nedá nahradit jinýma dárkama, jo, všechno, teď jsem měla narozeně, dostala všechno. A opravdu se ke mně všichni chovají moc pěkně, i když mají všichni svoje a je člověk sám někdy. Je smutno, protože manžel už odešel, je to už 17 roků. A, takže tak nějak musím zase se chovat k lidem dobře, když se chováme dobře k lidem, tak oni se chovají k nám. Nemůžu někoho být naštvaná, když někde, já třeba, když ještě vám řeknu, když přijdu na nějaký obchodňáku, teď se tam srazím s nějakým pánem, se srazíme košíkama, a ne, aby byl naštvaná. Já říkám, my jsme se srazili, že? A on se usměje, já taky, a jdeme dál. Tak to jsou takové pěkné věci. Že ti lidi opravdu, a můžu ještě říct, že opravdu i ti mladí lidi, všechny nemůžeme házet do jednoho koše, chovají se těm starým lidem pěkně. Já teda vždycky mám štěstí na takový lidi.
0: Zdení, no. A myslíte si, že dnes lidé dávají víc drahé věci, nebo si ještě umíme darovat čas, pozornost a blízkost?
1: No, tak ten, jak to říkáte, vy to správně říkáte, věnovat ten čas. Tak to je důležitý. I když ty dárky dávají drahý, já dostávám hodinky, jsem teď dostala, všechno dostávám, ale když mě věnují ten čas, když člověk je někdy sám a přijdou, když ty mladí nemají toho času, že, ale přece si ten čas na mě udělají a přijdou, tak to je nejkrásnější, to jsou takové nejkrásnější dárky. Já mám dvě dcery, dvě vnučky a dvě pravnučky. Takže se opravdu ke mně chovají.
0: To jsou také hezké dárečky.
1: Ano. A jinak dárečky dostávám, všechno možné taky jim dávám. Ale tady toto je nejhezčí ze všeho. Když přijdou a řeknou, odchází, říká, babičko, máme tě moc rádi. Tak to je takový příjem. A vidím, že to myslí o srdce, jo? Že jsou takový.
0: To je krásná tečka za naším povídáním. Děkujeme za to.
1: Tak jo, já taky děkuji a bude se mi dobře usínat dnes.
0: To je dobře, od toho jsme tady, celá noční linka náš tým.
1: Ano, ano, je to pravda.
0: Tak krásnou noc a krásný den.
1: Mám taky a děkuji za všechno a pozdravuji všichni a dobrou noc.
0: Milí posluchači, blíží se konec noční linky. Děkuju vám, že jste s námi trávili i tento večer, že jste otevřeli své vzpomínky, své příběhy a někdy i tak velmi osobní chvíle. Bylo krásné slyšet, že ty nejcennější dárky často nejsou ty nejdražší, ale ty, ve kterých je ukrytá láska, čas, péče a vzpomínka na někoho blízkého. Připomněli jsme si, že někdy stačí pár slov, fotografie, rodinná památka nebo obyčejné gesto, aby člověk cítil, že na něho někdo myslí a že je milovan. Tak vám přeji, aby i ve vašem životě zůstávaly takové velké poklady, které zahřejí a které nejvíc potřebujeme. Loučí se Jarka Barboříková a protože kolegové mají dovolenou, tak se uslyšíme v tomto týdnu ještě jednou a bude to v sobotu. Do té doby se mějte hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer vám všem posluchačům Divadla pro vaše uši, které má sice svou pravidelnou znělku, ale když já mám dneska v hlavě takové to pam pam pam pádadádadam, pam pam pam pádadádadam, sice neobratně, ale zkouším vám připomenout znělku jiného pořadu, totiž rozhlasového mikrofora, z jehož historie jsem pro dnešní divadlo vybíral. Hezký poslech.

0: V mikrofonu si po léta s herci a začasté svými kamarády povídal a zpovídal je moderátor Tomáš Sláma. Někdy to byly rozhovory o velkých rolích na divadle, jindy zase spíš tak jako na veselou notu, jako v případě Josefa Dvořáka. A po rozhovoru s ním si ve stejném duchu dovolím ještě navrch jednu malou televizní vzpomínku. V pořadu Ring volný Josef Dvořák nakonec přemluvil Věru Špinarovou, aby zpívala nikoli z listu, ale z lístku.
1: Tohle to je úplně ten tvůj mikrofonek, do kterého máš mluvit.
2: Děkuji.
1: Představ si nějaké téma, Pepíku. To téma dneska bylo vymyšleno učedník mučedník a měli bychom vzpomínat společně na to, jestli ta učňovská léta skutečná, nebo učňovská léta divadelní, byla krásná, nebo jestli byla úplně zbytečná. Poslechni, jestli třeba se někdy v těch učňovských dobách nedostal do situace, kterou jsi absolutně nemohl zvládnout.
2: Jen to já skoro do každý. Já totiž jsem jako chlapec 15 let, když jsem se rozhodoval o tom, co budu dělat, tak já jsem nikdy nevěděl. Já jsem se vrátil z kina, viděl jsem třeba film o námořnících, jak se koupou na Havaji, tak hned námořník. A pak jsem zase viděl film Kruté moře a hned námořník ne. To už jsem začal pochybovat. A takhle jsem probral všechny filmy, všechny profese, a jsem neviděl žádný film o automechanicích. Tak jsem se přihlásil do učiliště. No, takhle já bych to řekl přesně. Já jsem se vyučil, teoreticky jsem to zvládnul. Já jsem dokonce při zkouškách dostal pero se zlatým hrotem. Já totiž, když jsem potom vstoupil do praxe, tak to byl horor na horor. To ovšem ale nevěděli v té dílně, oni říkali, čerstvej adept přišel mezi nás, tak mi svěřovali jako ty úkoly, jako třeba opravit Tatra plána. Já jsem si to plet s plánem, pořád jsem se, že Tatra plán. No ale už ten auták jsem, když mi ho svěřil, jak jsem si ho zatlačil do dílny sám. A teď prejže diferenciál vzadu něco, tak no tak jsem to rozebral, že jo, teď jsem to zase poskládal potom dohromady, že jo, utáhnul jsem ty matky, ty svobodný, ty rozvedený, prostě všechno jsem to sešrouboval dohromady, trvalo mi to asi 14 dní tohlensto a přišel zákazník si pro ten auták přebrat si, já jsem říkal, pane, my jsme kulantní firma, je to v naprostém pořádku, sedněte si, vějte si před kancelář, já vám vyřídím papíry zatím. Tak on to nastartoval, že jo, ten motor šel, ten jsme nedělali. Ten šel perfektně. A teď on stál tím předkem takhle proti zdi a říkal, tak jeďte, jeďte. Tak on zařadil jedničku a couvnul.
3: Ty koukal do toho okýnka? Říkám, co na mě koukáte, dejte tam pořádnou rychlost. Tak on to zase, vy tam, zase tam dal jedničku a zase couvnul. Říkám, aha, co je? Tak tam dal dvojku, zase couvnul. Dal tam trojku, couvnul. Teď koukal jsem, já koukal jsem na něj, co, říkal, co je, já jsem říkal, no co já vím, prosím vás, já to no, opravoval, ale tohle jsem nedělal na tom, no to, co to, dejte tam zpátečku, on dal zpátečku a jel dopředu.
2: Skutečně já jsem vyrobil auták, který měl 4 rychlosti dozadu, jednu dopředu.
3: Teď on vytřešně, jako, co s tím budu dělat, já jsem říkal, máte nejlepší auták, pane, to vás ujišťuju, tak.

0: co jsem spáchal teda, tak mě hned vrhnul na jinou práci. Abych si jako napravil reputaci. A já jsem strašně chtěl, jo. Teď přivezli tam pekaři Robura, to už snad ani nejezdí takovýhle auták. Přiskákalo to tam, ono to nemá žádný výkon, nejde to, šéf říkal, to je tvoje příležitost. Tak já šel na to, vzal jsem ještě svýho kamaráda, který se mnou vyučil. Teď jsme sundali kapotu, z toho ostrojili jsme to, tušili jsme, že to je v motoru, ta chyba. Teď jsme povolili hlavy na tom a teď ty hlavy byly připečený a nešly dolů, jo. Říkal, to se musí o to praštit pořádně, to je furt za to, táme tadyhle, dej sem kladivo. Bing do toho a žebro, boing, a ulítl z té hlavy. Říkal, to je malá rána, další mám, bing, boing. Takhle jsme to očesali od těch žeber. Ale hlavy pořád nešly dolů a přišel náš třetí kamarád, Konvička, který nás pozoroval takhle a říkal, co to děláte? Říkal, no potřebujeme dostat ty hlavy dolů z toho motoru. Ježíš, to je jednoduchý, přeci zastartujte a ta kompreze vyrazí. Říkal, člověče, to není špatný nápad, my se tady zbytečně dřeme. A teď on ještě neměl klíček do spínací skřínky, jak tam si připravil hřebík takhle. Říkal, hele, my si sedneme na blatníky, budeme chytat ty hlavy a ty zastartujeme. Sedli jsme si, on zastartoval, první rána nádherná, letěly dvě hlavy, druhá rána, letěl, teď jsme to chytali takhle. Ovšem, on ten hřebík nemohl vytáhnout. Teď ten motor šel pořád, teď lítali válce, to už jsme nechtěli, tohle jsme. Teď válce vyletěly, tak teď jsme začali rovnat ty písty, aby se vrátili do toho bloku, protože ten motor šrotoval, písty lítali ulámaný na půlky, on konečně vyrval ten hřebík z té skřínky, mi ten motor rošvihanej na kusy úplně. Teď jsme na to koukali, říká, Krist, co jsi dělal? Říká, kucí, já už nemám čas, já musím jít pryč. Takže nás to nechal a my jsme na tím takhle stáli, říká, jediný řešení. Šli jsme za tím šéfem, říkám sem, pane šéf, pojďte se podívat, s čím ty chlapi přijeli. Tohle jsi to chtěli, aby jim táhlo. Je ty chlapi tam mají půlky pístů. No, můžu říct, že když jsem odcházel z té dílny, tak plakali dojetím všichni. Oni měli radost, že konečně se začne dělat normálně. Nikdo mě tak nelitoval. No a potom, protože mi nic jiného nezbylo, jsem se vrhnul na divadlo.
1: Hodně se povídá, když se zpovídají herci o divadelních trapasech. Já vím, že možná teď nejsi na to připravená, nicméně zkusme se na to podívat. Ono to s totiž souvisí, jak jsme si povídali spolu i s těmi učiňovskými v uvozovkách. Začátky té divadelní dráhy.
0: No tak trapas na divadle, to je... Já si vzpomínám na jeden trapas, ale ten byl skutečně jako pěkný, ten byl vykutálený. Když jsem byl ještě v divadle v Ústí, v Kladivadle, tak jsme dostali pozvánku na světový festival divadel do Kýlu.
2: No, my jsme tu obálku obraceli, říkali, patří to nám, nepatří to nám. I tam byla prezenčka těch souborů, že tam hrál celý svět, tam byl i Eskimáci, všechno. Všechno na tom bylo napsané. A teď my jsme tam byli taky, jo, ta naše firmička takhle, jsme měli velikánskou rozhled. A teď jsme přemýšleli o tom, jak udělat festivalové představení, aby bylo něčím zvláštnější, než tam budou ty další soubory. A my jsme nevymysleli nic chytřejšího, než že uděláme představení, které nebude mít přestávku. To se nám zdálo tak originální. My jsme nad tím jásali, jsme říkali, to je bezvaný, to nebude mít nikdo, určitě každý bude mít pauzu, jde pak. Jo, říká, to je ten soubor, jak neměl pauzu, to je senzace tohle. Přijeli jsme tam, představení začalo, teď to nádherný divadlo, pěkný to bylo skutečně. Teď skončilo to naše představení, spadla opona se vším všudy. Teď potlesk velikánský a my jsme se vřídili do šatny a objímali jsme se, měli jsme obrovskou radost, jo, teď tam bylo připravené pohoštění, jo, pivo v plechovkách, nikdo nevěděl, jak se to pije, tohle co, tak já to hned spal do tašky, abych měl něco protáhl, to je Malboro, cigarety, já hned dvě kouřil, tady, abych si to užil.
0: Ne, a pořád ten nádherný pocit, že jsme zvítězili, jo, protože ten aplaus byl dlouho tam hledišti. No a teď, když už jsme se nasytili to, už jsme se dokonce otevřeli i nějaký to pivo, tak přiběh takový ten německý inspicient v rádiovce a říká, druhá polovina. Čestný slovo, tahle stá hrůza. My jsme říkali, nein, nein. Už německy jsme s ním byli hned hotoví. Nein, nein, das ist Schluss. A teď on se přizpůsobil, hned taky něco chytil v té svý mateřštině a čel, já. Nein, nein. Dort sitzt Leute. Jako Dort, Leutová žena měla mejda nebo... Já tam Dort někde přichystal, jsem říkal, no to je její věc, jo. Dazi Zache, její, jsem říkal ještě, aby věděl vůbec, o čem se mluví. A říkal, nein, a teď to vychrl německy, prostě jsme museli hned požádat tlumočníka. Je tam prostě lidi čekají na druhou půlku. Říkal, no tak jim řekněte, že to už bohužel, ta žena nebude. Říkal, tak jim to běžte říct sami. Říkal, no jak, a my jsme skončili představení.
3: Kanu, to nás nezajímá, tam sedí lidi, druhá polovička, se s vámi nebudu bavit, šlo

taky a odešel. A teď Pavel Fiala, který to ved, utíkal po tiskové dolů, budeme hrát. Říká, co chceš hrát? Co chceme to? Přeci nemůžeme hrát celý znova ještě. To ty lidi nepodvedem, neblázni. Teď on vylez na jeviště, nechal si odevřít oponu, vzal si spíkra k tomu a říká, vážení přátelé, my už nic neumíme. No věř tomu, teď to vypadá strašně banálně, tam došlo lidi, jo, to je bravo, výborně, jo, to je progres, to je divadlo tohle, to je, teď leskali odvázaný úplně, že jo, smáli se, no i protézy zubní lítali, to chytali. A Fiala odešel, a teď ty, říká, co já, říká, no běž na jeviště, tak já jsem přišel, říká, my už ale skutečně nic neumíme, to je výborné, komik, no tohle, to je, takhle se má dělat divadlo, pořád nějaký bobleky a převleky a kulisy, takhle se to dělá. Já jsem odešel a jsem tleskal lidi, potleskal obrovským, a teď běž s Uršulou, běž se tam oba dva, tak přišel, já jsem říkal, my už nic, a Uršula říká, neumíme, no to je, to už vomdlívali, to byli na infarkt. Já jsem odběhnul zpátky, jsem říkal, Pavle, je to dobrý nápad, ale dlouho s ní nevydržím. Ty lidi za chvilku musí poznat, že je s námi konec. Tak když ten potles skutečně začal ochabovat, jako už se nasytili toho, že nic neumíme, tak Fiala vyšel a říkal, pan Dvořák vám udělá, jaký jste zvíře. Já jsem říkal, no co šíříš, jaký jsem, já nejsem strejček Jedlička. Já jsem říkal, ich bin keine onkel Sosna, to je... Aby taky ty Němci z toho něco měli. Teď jsme se u mikrofonu dohadovali takhle, hrůza, načiš nějaký pán se přihlásenka, ať udělá velrybu. Jak já můžu dělat velrybu, ale už mě poce hrnul, počal, už mi to tak stýkalo po krku, tak jsem vyletěl do portálu, takhle jsem se napil vody, dal jsem si ji do pusy, dal jsem a tu vodu jsem takhle vysvíkal, snad takhle jsem si představoval velrybu já, teda, no potlesk velikánský zase, to je prvotřídní improvizace, to je něco, teď já stál skoprnělej, co bude další dotaz, načiž tam se přihlásil nějaký pan, ať udělá psa. Říká, to je těžký, jo, to je jako zvedat nohu na patník, to, jako, to není nejvkusnější teda. A z toho mě vysvobodil jako jeden nedočkavý divák, tady zaštěkal, jsem říkal, pardon, my jsme amatéři, to je profesionál, odcházím, porušil pravidla hry, výborně, jo. Načiž Pavel Fiala ještě chvilku tam povídal, skončilo to obrovský potlesk a věřte tomu, přátelé, nebo nevěřte, tam přišla západoněmecká televize, koupila to představení a koupila jenom tu druhou půlku.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dokázala by si zaspívat třeba zadní stranu tramvajového lístku? To jsem ti připravila takový malý překvapení. Tady máš text.
2: Já to nevím.
1: Nevím, to je typická ženská. Co nevím, ty můžeš říct, já můžu nebo nemůžu. Chci nebo nechci, ale já nevím, co to je.
2: Když mě to, Bibiku, připadá takový textově, jako slabší.
1: Ty chceš říct, že text na jízdence je textově slabší? No, možná jsem se přeslech. Nezlob se na mě. Ten text tam není kvůli tomu, aby byl slabší nebo silnější. Já znám písniční, kde text má být slabší nebo silnější, je tam naopak vždycky slabý.
2: Zkus to. Tak dobře. Já to zkusím. Dobře, jo?
1: Pojďme.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Když byl u mikrofonu Mikrofora Tomáš Sláma, nemohl tam s ním čas od času chybět ani Miroslav Horníček. A ten, jak známo, začínal kdysi před publikem nejenom na prknech Národního divadla nebo v divadle ABC, ale sám za sebe taky občas s takzvanou odpovědnou. Totiž vystoupením, v němž Miroslav Horníček odpovídal na dotazy řečené anebo napsané z publika. No a na chlup stejně to vypadalo i při veřejné nahrávce rozhlasového natáčení Mikrofora.
2: Dnešní nahrávka Mikrofora se uskutečňuje na základě, já to asi říkám nepřesně, ale přeci jenom jakéhosi sociologického průzkumu, protože diváci tady ve Viole přišli na základě oznámení Mikrofora, že se tady dneska bude dělat s vámi pořad. Jaký vzorek tedy pro vás toto publikum, které teď tady sedí, reprezentuje?
3: No, to já nevím, to máte vědět vy z Mikrofora, jestli to je vzorek, anebo ne. A rozhodně to není vzorek bez ceny, jak se říká. Naopak je to velice cenný vzorek, protože setkat se svými rozhlasovými posluchači je vždycky vzácné a dobrodružné.
2: Takže těm 16-letým, kteří teď tady sedí v pražské Viole, ale i těm starším, kteří... kteří přijít neměli, ale přišli.
3: Ale měli.
2: Ale měli přijít, protože přeci jenom si myslím, že i naše vysílání není orientováno na posluchače podle věku, ale podle rozumu a rozumného
3: chápání.
2: Kromě
3: toho, když jste inzerovali mě, tak jsem předpokládal, že se dostaví klub za Starou Prahu.
2: Já se tedy dostanu hned k těm dotazům. My jsme na začátku letošního roku požádali posluchače, aby nám napsali, co by od vás chtěli slyšet. A tady jsou první dotazy. Co soudíte o ženě za volantem a řidičích vůbec, se ptá Dagmar Bezdíčková z Opavy.
3: No, já bych v tom případě nedělal tak velký rozdíl radši mezi ženami a muži. Já si myslím, že záleží na kvalitách toho, kterého řidiče nebo řidičky, a že tady jaksi pohlaví nerozhoduje v té chvíli, že spíš hlava.
2: Začal jsi si povšimnout toho, kdo teďka tleskal?
3: Ženy. Že oni jsou to, u kterých rozhoduje hlava. Nejen za volantem.
2: Alena Sinková ze Žďáru nad Sázavou se ptá, je to taková otázka zvláštní, já ji přeju tomu, že může tuto otázku vůbec pronést. Máme se s manželem rádi. Jak na to, aby se nikdy nestalo, že se přestaneme mít rádi?
3: No, to je jednoduchá odpověď. Nepřestat samozřejmě a hlavně nepovažovat první nějaký malicherný rozpor za krizi. Dneska se lidi předčasně berou a předčasně rozcházejí, protože první pocit považují za cit a první neschodu za neřešitelnou krizi. Manželství není procházka kvetoucím sadem, ale taky cestou v nepohodě. To znamená, že samozřejmě jejich vztah, já nevím, kolik jim je, jak dlouho už se mají rádi ve Žďáru nad Sázavou, ale že i manželství, ten vztah se mění pozvolna, taky přechází z milenectví v přátelství třeba a tak dále. Čili vědět, kdy a jak se to mění a respektovat to. A to je na plzáka.
2: Velmi jsem se zamilovala do chlapce z Prahy. Nevím však, jak mu dát svou náklonnost najevo. Olga Králová z Litvínova.
3: No, jestli v Litvínově miluje chlapce z Prahy, tak jí doporučuji písemný styk. Pochybuji, že telepaticky by mu to dal najevo, ať mu to napíše, že jo. A teď jde o to, jak se setkat, jestli ona z Litvínova bude dojíždět sem, nebo on o to jde do Litvínova. Tak jde o to, co on na to. Protože to je jenom jednostranná láska, ještě není vztah. No, především bych to řešil dopisem asi.
2: Dobře, jak mám donutit manžela? Můžu tuhle otázku vůbec položit?
3: Můžete ji položit, no.
2: Jak mám donutit manžela jít k zubaři, když to velmi potřebuje? Marie Kostelecká z Prostějova.
3: Dovolte, abych na ní neodpověděl.
2: Dá se hovořit o odpovědnosti v herecké práci? Co tím rozumíte?
3: Nenabízet nebo neslibovat divákům víc, než dovedu. Jít za sebe i tam, kde hraju postavu, to jest mít na diváka striky, fígly, předstíráním. To neznamená, že to banální, on to nehrál, on to přímo prožíval, to je nesmysl, nikdo nic neprožívá, každý všecko hraje a v tom je poctivost a odpovědnost herecké práce.
2: V řadě rozhovorů o herectví se hovoří o tom, že v podstatě do každé postavy, i do postavy klasické hry, do klasického dramatu, vždycky herec přináší něco ze své osobnosti. Myslíte si, že rozdíl mezi v tomto případě autorskou předlohou, autorským divadlem, anebo třeba předlohou klasické hry?
3: No ať jdu do čeho chci, tak musím hrát tím, co mám. Svýma nohama, rukama, hlavou. Já nemohu, bych řekl, se zbavit sám sebe, ať už hraju autorské divadlo anebo klasickou hru. Kdybych hrál Lízala, musím ho hrát tím, co mám.
2: Já budu pokračovat v otázce. Drašnarové. Televize se stala velkým médiem. Jsme rádi, že vás však slýcháváme i v rozhlase. Může on, tedy rozhlas, v něčem konkurovat televizi nebo divadlu?
3: Může. Může mít dokonce tu výhodu právě v tomto případě, kdy diváci mě jenom slyší a nevidí.
2: Monika Hertlová z Prahy se ptá, zdali jste recitoval někdy vážně, vážné verše.
3: Ano, často. Já jsem začínal, jak si bych řekl, jako mladý herec recitací a recitoval jsem rád a často. A dokonce i tady ve Viole říkám Listy z Provence, což považuji s odpuštěním taky za vážný text. A to je pořád taková to, jako bych řekl, že pořád český člověk se domnívá, že komik nesmí dělat vážné věci a vážný člověk, že by se neměl zasmát a zažertovat.
2: Milan Zeman z Valašského Meziříčí se ptá, směje se mladý člověk jinak než člověk starší?
3: No tak, takhle bych to řekl. Když se někdo vůbec umí smát, to je, když má smysl pro humor, tak se i jeho smích a jeho smysl pro humor věkem vyvíjí a roste a sílí. A smích starších lidí je kvalitnější. Bych řekl, protože opřen o zkušenosti, o znalosti, rezonuje v něm daleko víc životních pravd a tak dále. A nesměje se na místech, bych řekl, které k smíchu vlastně být nemají, už rozpoznává. Ovšem to předpokládá, že smysl pro humor má, pak se směje i v mládí. Ale ono se dá stárnout dvojím způsobem, buď člověk zraje, anebo otupuje. Že jo? A to se při smíchu pozná daleko líp, než třeba při řeči.
2: Ta další otázka napojuje na tu předcházející, je od Ladislava Horáčka z Příbramy, který se ptá, kdy jste se naposled od srdce zasmál, komu nebo čemu?
3: Mívám takový smích, že se takzvaně od srdce zasměju, ale těžko bych se si teď vzpomněl. Já jsem takový, bych řekl, na jedné straně divák náročný a na druhé straně velice nenáročný. Já vím, že jsem třeba se strašně smál, když Miloš Kopecký v televizním programu zpíval Meký mesera na kolečkový židli. A ze židle jsem doslova spadl smíchy opět při Miloši Kopeckém, který je můj oblíbený herec, když v televizním seriálu Nemocnice na kraji města řekl slovo, na které jsem dlouho čekal. Když... V některých hrách to slovo neslyšíte, jak je rok dlouhý. A musíte ho tam spíš vycítit. Já bych se ještě vrátil k té, já jsem tam zůstal dlužen odpověď na toho zubaře. Aby se neříkal, že jsem zůstal dlužen odpověď. Já té paní, co nemůže svého muže donutit jít k zubaři, když to potřebuje.
2: Já vám neříkám, jak se jmenuje.
3: To je jedno.
2: To je jedno, no. To je jedno.
3: To je jedno, protože to je masový hnutí. Ano. To je... Já bych jedině doporučil, aby založila svaz žen, které nemohou své muže donutit jít k zubaři, když to potřebují.
2: Jiří Mach nebo Jan Mach, protože to tady není, je ano. Tam tečka zatím je.
3: To je Josef.
2: Brna Josef. Se ptá, zdali umíte psát rychle na psacím stroji, anebo jestli píšete systémem datel.
3: No já jsem samouk na psacím stroji a řekl bych, že jsem takový poněkud zrychlený datel.
2: Co byste dělal, kdybyste se jmenoval Horníčková?
3: Partnerku Miloši Kopeckýmu.
2: Když jste napsal desatero, jak jít do sebe, zdá se, že jste se dostal za sebe cestou skrz, anebo jste se obešel?
3: Já jsem se skrz dostal do sebe, ale honem jsem vycouval.
2: otázka doktorky Dudinské z Košic. Uznáváte kondiciogram? Dáváte si ho vyhotovit? A jaké jsou jeho výsledky?
3: No, měl jsem asi 3 kondiciogramy vyhotovené, ale nenašel jsem v tom roce jediný den, kdybych měl něco podnikat. Vždycky mě vycházelo, že po některý stránce jsem na tom blbě. Nikdy se mě nesešly 3 kladný znamínka, takže mě to vedlo k naprosté nečinnosti a k nevíře v sebe sama.
2: V hovorech jste jednou uvedl, že neusnete s odkrytými chodidly. Doslova jste uvedl, že se bojíte, že za vás... že vás za ně někdo chytí. Máte pořád tyto pocity? Moc mě to zajímá. Já je mám totiž také. Tazatelka, usínám s tím, že si říkám, Horníček se bojí taky.
3: Tazatelka je asi vlastně ještě mladá, protože si nemůže vzpomenout, v těch hovorech jsem nebyl o chodidlech, ale o ruce. Já jsem říkal o tom, že když vysunu ruku v noci spod deky nebo přikrývky, takže na mě padne zvláštní strach, že se mě nějaká ruka mé ruky dotkne. A že vždycky tu ruku radši včas zatáhnu, protože se bojím, ne, že by se mě nějaká ruka dotkla, ale že moje nervy by mě zahrály tu roli, že bych ten dotek cítil. Takže to šlo o ruku, chodidla zakrývám včas. A jestli tazatelka nemůže usnout s odkrytými chodidly, věděl bych několikrát, jaký chodidla zahřát.
2: Myslíte si, že má něco společného povolání herce a učitele?
3: Mělo by mít. Mělo by mít v tom, že herec i učitel by měl, bych řekl, počítat s naprostou otevřeností a nepředstírat ani svému obecenstvu, ani svým žákům.
2: Poslední otázku. Vy jste viděl pořad Zpívá celá rodina?
3: Jednou. A považuji to za fantastický program. To se mě tak líbilo, že od té doby toužím to vidět ještě aspoň jednou.
2: Pak nezbývá, než abych se vás zeptal, kdo v tom pořadu zpíval.
3: Rodina Johnny Cashe.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Johnny Cash a jeho zase úplně jiná než ta Simonová, ale taky uvěřitelná a stejně citlivá podoba skladby Most přes rozbouřené vody. Ale to mi připomíná, že pravidelná znělka mikrofora byla vlastně jedna převzatá melodie orchestru Billyho Vaughna, co jsme to po léta s mikroforem slýchávali. Ale když na jaře v roce 1968 byl jedním z hostů v mikroforu Jan Werich, tak jemu tam zahráli jinou slavnou melodii. Tak si ji poslechněte i s Werichovým komentářem. A jinak zase někdy brzy naslyšenou.
2: No ovšem, to je přeci Alexander Eckstein Band. Ano, ten je starší než já. No ano, ten napsal Irving Berlin, myslím, 1902 nebo 1. To je ta kolíbka z toho, to totiž ne je tadle, že on to vzal od těch negrů, ale to je ta kolíbka, z který to začal. My jsme to s Voskovcem poslouchávali ve 20. letech, byl takový podnik na Národní třídě a tam se za korunu, nebo to už za 50 lirů, se dali sluchátka a pouštěli si lidi desky. A tam měli Alexander Ragtime Band, to je výborná věc. Come on in here, this is Alexander Ragtime Band. Neboli, pojďte všichni, toto je Alexandrův Ragtime Band, který začíná. Ale podívejte, já jsem se neuvedl, já jsem měl nějak... uvítat posluchače, já mám z toho trému, protože jsem tohle nikdy nedělal a ke všemu mi to dneska mluví jako z hranice, pak jsem nějak se nastydnul v poslední chvíli a já vůbec nevím, co to budu dělat. A s kým si budu povídat, já nemám někoho proti sobě, co?
3: My jsme to všechno nechali na vás.
4: No. Dneska naopak máte největší počet posluchačů, protože v této chvíli vás poslouchá tisíce mladých lidí,
2: ano.
4: Kteří pravděpodobně také zatelefonují nějaký dotaz na vás, jestli budete ochoten zodpovědět.
3: A nebo jestli vy se jich chcete na něco zeptat?
2: Jo, mladých lidí zeptat. No, co bych rád, já bych si chtěl zeptat mladých lidí takovou jednu generální otázku. Jak se jim tady dneska žije?
3: Dobře, takže to je otázka pro vás, výjimečně zase opačná. A je to 23 21 58 číslo telefonu. A pan Werich se vás ptal, jak se vám dneska tady žije. A co se chcete zeptat vy, Jana Wericha, telefonujte na tohleto číslo. A já myslím, že než se teda...
2: Takže jenom, aby se mě neptali, jak se mě tady žije.
3: My jsme vám dali takový seznam věcí vašich, vašich, co jsme vybrali. A vy jste tam něco zaškrtal, co máte rád a...
2: No já nevím, tak třeba... Tři strážníci. To je taková písnička, kterou jsme dělali dávno a dávno s Ježkem a tam není ani satyra, ani se tam nesnažíme napravit tedy sociální nespravedlnost a je to prostě, není to zatížený ničím. Je to taková písnička, taková, jako mají být. Nehadejte se, prosím vás, teď bu, to se hra, já to nejsem a... My jsme dělali potom v Paříži v jednom filmu, který se jmenoval Paramount on Parade, a ve kterém prostě jsme dělali vložky do toho filmu a v tom filmu byl taky Chevalier a řada jiných lidí. A ten film se ztratil, ta kopie i ten negativ. Až Němci to potom, i když to byli Paříž taky, tak to všechno tyhle věci zničili, až tam co jsme byli my. Takže se to už nikdy nedalo sehnat, ačkoliv to státní film scháněl po celém světě, takže to není. A to by bylo zajímavé, to byly hezký věci. A tyhle ty tři strážníci, to měl Ježek hrozně rád a my taky, ač to vzniklo opravdu, no pro nic a za nic, z radosti ze života.
5: Dejte si tu pozor!
6: Nehádejte se, prosím vás.
7: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, kdo se hádá?
8: Já to
6: nejste.
7: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
6: Přes zubu.
7: To tam půjde.
8: Já tam nejdu.
7: Jděte tam vy.
8: A ten by
7: no tak budeš nebo nepůjdeš?
6: Nebudu.
7: No tak páni, tak se o tom dohodneme po půlnoci.

0: co se strážníci před strážnicí hádali. Zloději se opatrně na strážnicích vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho, dlouho mysleli, proč, že se asi ti strážníci nehádají na strážnici. Zatímco se zloději ke spánku ukládají, strážníci se raději před strážnicí hádají.
1: Dejte si tu pozor.
2: Nehádejte se, prosím vás.
3: Nehádejte se, prosím vás.
1: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, bu, bu.
3: Kdo se hádá?

0: Tak zatímco se strážníci hádali, tak přišly první dotazy. Jirka, na čem pracuje vaše dcera?
1: Moje dcera pracuje na svíceře.
0: Dáša z Prahy 6, jaký máte názor na dnešní mládež?
1: No tak to je otázka za jak se řekne, za 60 000 dolarů. O tom by se dali napsat knihy a píšou se o tom knihy. No já mám názoru na mládež kladnej, tedy ne v tom omšelým a ošoupaným slova smyslu, jak se říká dneska, kladný, že ano? Já myslím, váš mládež jsou lidi, kteří budou dělat svět. Když to ty, co umřeli, ty už nebudou dělat nic a my, co jsme starí, jsme ten svět udělali. Takové, jaké je. No a strašně neradi slyšíme, když ta mládež chodí a říká, že ten svět není tak, jak si oni představujou. Samo sebou. Některá ta mládež si má dojem, že už by to měli mít připravený pod nosem, ale prosím, to je jenom část. Ale ta většina ty mládeže má tu, kladit tu otázku správně, protože oni říkají, jako by říkal řemesník, pane, vy jste mi tady nechal rozdělený, řekněme, stůl, tak pitomně, že teďka já nevím, co mám dělat, mám mu tu jednu nohu uříznout, nebo mám mu přidělat pátou nohu. Oni mají na to právo, protože jestliže ten svět vypadá tak, jak vypadá, tak pochopitelně oni k tomu nepřidali ani nic kladného, ani záporného, protože nebyl jejich čas. Čili ta otázka je logická. No a teďka jde o to, že ty starý to neradi slyšejí. Stárnoucí člověk vůbec nenaslyší o tom, že něco je mladý. Podvědomě už, protože stárnutí je nepříjemný úděl, jak říkali už Římané, staří, ne mladý. Senectus ipsa morba, neboli stáří samo o sobě nemocí. No tak těm mladým připisují různé vlastnosti. Ono se to stále opakuje. Já si vzpomínám, když já jsem byl mládež, tak nám řekali takový starý dětkové. Nás jeden z nich měl pleš a vyksoval si ji. Vyksel na boty, aby nebyla mezi těma řídkýma vlasama viděna, což dokazuje, jak chtěl být mladý. Hrál výborně mariáš, to znamená, že ho hrál letačil, že už byl starý. A ten mě říkal, vy saxofonová generace. No ono se to opakuje, teďka my, ta mládež, který oni říkali saxofonová generace, jim zase říkáme teďka big beatová generace. No tak tohle se vždycky bude opakovat, to je přírodní zjev, proti tomu není obrany a zaplať vám ženy. Tedy v celku se dívám na mládež kladně a myslím, že mám všechny práva být mládež. No jsou určitý zjevy mezi tím, který nejsou pěkný a kterými, abych tak řekl, vzrostlí, odsuzujeme. Ale teď by bylo dobře slyšet taky mládež. Aby si mládež měla to též právo a ty též možnosti a ty též komunikace, jako máme my starý a mocný, aby ona mohla říct, co je v nás špatného, který jsme špatný, který z nás jsou špatný, líný, neschopný, který chtějí mít všecko před sebou blbý, ale mocný. No, ale ona mládež tuto možnost nemá a nikdy nebude mít. Protože až ta mládež bude stará, taky ty nové další mládeži nedá. Toto je přírodní zjev, podle mýho názoru.
0: Máte rád pečenou husu, ptá se Angula z Prahy 1.
1: Jednou za rok. A dobrou a suchou, ale mám rád židovský škvarky, znáte?
2: Ne. Jsou husí, husí a sádla.
1: Moje paní je výborně děna a jsou ty takový veliký, ale já to nemůžu moc jíst kvůli tady, já bych řekl tedy hotelu Pup.
0: A vy dobře vaříte, že jo, že vy rád
1: vaříte? Já sám? Málo, no něco umím, ale...
0: Ryby?
1: Jo, ale u nás moje paní výborně vaří. No a tak to pokoukám, víte, a pak já rád jím. A ne moc, já myslím. Ono se u nás říká, že když někdo rád jí, že gourmand. A gourmand francouzsky znamená žrout.